0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po druhé Miloň Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Ještě mi nebylo 6 roků, ale už skoro. Zapsali mě rodiče do hudební školy v Opočně, že se tam budu učit hrát na housle. Byl jsem malý, na inzerát mi sehnali housličky půlové a já jsem začal chodit na Trčkovo, neboli na tak řečené malé náměstí, k panu řediteli hudební školy Josefu Václavu Kratochvílovi, o kterém určitě bude ještě někdy řeč. No a ty housličky jsem trápil, až sténaly. Nějaký čas to trvalo, než jsem mohl hrát aspoň národní písničky ve snadném slohu, upravené pro budoucí virtuózy panem Beranem, tuším, že Josefem. Ale už tehdy jsem k ním získal vřelý vztah. A tak dnes začnu jednou z nich.

Národní písničku Koupím já si koně vraný, která je současně tak tesklivá i zas furianská, jsme vám hráli v úpravě Jana Slimáčka a v podání plzeňského lidového souboru řízeného skladatelem Zdeňkem Lukášem. Zpíval Jaromír Horák, snímek pochází z roku 1972. To by bylo 36. A po 9 letech strávených v Československém rozhlase v Praze byl jsem už 3 roky ve svobodném povolání. To jest, ochutnával jsem, jaké to je žít bez existenční jistoty. Ale kromě jiného i písničky mě držely nad vodou. Už jsem jich měl na svědomí pěknou řádku. Například Půlnoční uspávanku, kterou s country beatem Jiřího Brabce naspíval tehdy stále populárnější Jiří Grossman s Libuší Cincibusovou. My jsme byli kamarádi už od poloviny 60. roků. Slova jsem napsal k melodii Luboše Sluky, svého staršího souputníka Sopočna, který byl v tom čase před 60 lety šéfredaktorem hudebního vydavatelství Panton.

polovině 60. roků minulého století, to zní hrozně, když to tak slyším, minulé století, nám bylo dobře. V rozhlase jsem připravoval písničkový pořad Polní pošta, oficiálně určený vojákům základní služby, ale víc ho doma poslouchali jejich rodiče a milenky, případně manželky, pokud byli ti hoši v povinné uniformě už před nástupem do kasáren až příliš čilí. A Luboš Sluka, to už jsem řekl, byl v hudebním nakladatelství Panton. Chodil jsem tam za ním často a tak jsem se tam seznámil s jedním z průkopníků českého swingu, s vynikajícím klavíristou a skladatelem nádherných písní Leopoldem Korbařem. Byl milý, skromný, k mladému adeptovi textařského řemesla byl vstřícný, dokonce zhudebnil jedno mé veršové cvičení Na dlouží krouží komáří hejna. Ale jeho nahrání jsme se nedočkali, protože na konci těch nadějných roků přijela původně prý spřátelená, náhle však nepřátelská vojska a spadla klec. Ale Korbařovy starší melodie ve mně a věřím, že nejen ve mně, jsou pořád živé. Pošlu vám teď tu snad vůbec nejznámější, ale pozor, tak, jak ji určitě neznáte a beze zpěvu, zpívat si můžete sami.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Hrál, to by vás asi nenapadlo, salonní orchestr Josefa Vejvody. Ale u skladatele Leopolda Korbaře se zdržím, že se často nahrávali jeho pomalé foxy jako vlající šátek, dárek na památku nebo denně vzpomínám, to se nedivím. Víc mě překvapuje, že se opakovaných snímků dočkala i svižná Vystavím zeď kolem tebe. Můžeme si ji poslechnout hned dvakrát. V obou případech s orchestrem Karla Vlacha. Poprvé ze snímku z roku 1940 a podruhé z roku 1950. Pouhých 10 roků a jaká změna. A nepřišla jen díky lepší technice. Slova Jaroslava Moravce zpívalo v prvním případě jakési ultrafon trio, vytvořené asi čistě účelově, tuším v něm skoro s jistotou hlas doktora Swinga Arnošta Kafky. Ve druhém Rudolf Cortés. Vzpomínám si, že Cortéze a tuhle písničku jsem slyšel poprvé naživo na nočním koncertu Vlachova orchestru od 23 hodin v divadle Estrády a satyry ve Vodičkově ulici. Když jsme tam tehdy s přítelem Ivem Přikrylem, taky bláznem do swingu, šli z naší koleje v Lazarské ulicí Vladislavovou, náhle se k nám přitočilo jakési postarší už nočňátko a urputně nám nabízelo své služby. My se tak vylekali, že jsme do divadla přiběhli skoro bez dechu. Vidíte, zdánlivě bezvýznamná chvilička, ale já ne a ne se jí zbavit. Velko město a jeho nástrahy, kterých se tak báhla moje maminka, když mě tam musela pustit na studia, předvedlo svou horší tvář.

Hned ta o 10 let mladší verze z roku 1950, i když pro mě v tomhle roce tehdy ještě neexistovala.

Za Leopoldem Korbařem jsem byl dokonce jednou u něj doma. Bydlel ve vilce na stráni nad Podolím s výhledem na Vltavu. To už byl v důchodu a velmi, velmi se mu zhoršil zrak, téměř neviděl. Jenže u klavíru omládl, nad klávesami mu ta téměř úplná slepota nevadila. A to mi připomíná, abych obrátil list výtečného současného houslistu Milana al-Ashába, se kterým jsem už třikrát vystupoval na jeho koncertech, četl jsem na nich básně. Zatímco on mě udivoval a dodnes udivuje tím, že hraje všechno od Bacha až po současné skladatele z paměti, bez not. Ptal jsem se ho, jak si může pamatovat celé skladby, a on mi vysvětlil, že mu pomáhá paměť prstů. Zázračná věc, řekl jsem si, to bych měl taky mít, když celý život píšu, nejdřív na psacím stroji a dnes na počítači. Jenže jsem zjistil, že u mě to platí jen částečně, bez očí bych se na správná písmenka netrefoval. No tak ať, nablízko vidím naštěstí ještě dobře. Avšak opustíme minulost, vzpomínky jsou sice jednou z podmínek tohoto pořadu, ale nemusí být všechny staré víc než půl století. Nahrávce písničky, kterou vás chci potěšit teď, je teprve 13 roků.

Líbeznou lidovou Zdálo se mě má panenko zpíval s orchestrem Václava Hybše moravský bard Jožka Černý. Ale to možná nosím mouku do mlýna, to jste poznali. Když už jsme u Hybše, vím, že v tomto pořadu měl taky svůj cyklus, říkal mi to. Konec konců, jak by ne, taky je to krajan z Police nad Metují. A my spolu teď připravujeme, snad to smím prozradit, už se pomalu a snad jistě blížíme k cíli, připravujeme spolu knížku jeho vzpomínek. Vymyslel jsem název, zatím jen pracovní, ale když ho řeknu, třeba ho posvětím. Mluv, kapelníku, mluv, tak nám držte palce. A poslechněte si se mnou, jak mu jeho trubka pěkně hrála, když si pro ní a pro svou kapelu upravil slavný menuet Luigi Boccheriniho.

jak jsem to říkal minule, že teprve tři tvoří společnost, tak si dáme Ibsen do třetice. A to v písni, kterou si přivezl, tuším ze Švýcarska, když tam byl s Valdemarem Matuškou, na dvě písničky dirigovat významný zahraniční orchestr, myslím, že Mnichovskou filharmonii, ale na tom nezáleží. Důležité je, že to bylo na mezinárodním festivalu, jehož prezidentem byl Charlie Chaplin a uváděla ho britská herecká hvězda Peter, já nevím, jak se přesně čte, Ustinov. Říkal jsem mu, myslím, Václavu Hybšovi, to jste se asi poměli, co? Ale vyvadl mě z omylu a vysvětlil bez jakékoliv lítosti, že zatímco všichni ti ve světě známí se krmili v luxusní hotelové restauraci, oni jako vyslanci naší kultury chodili jíst do bufáče, možná na stojačku, ale to si přidávám, na podrobnosti jsem se ho neptal. Hlavní bylo, že si odtamtud přivezl, pro Milana Chladila, Chaplinovu písničku, kterou autor českého textu Zdeněk Borovec pak nazval Té, kterou mám rád. A tu si teď poslechneme.

0: Před týdnem v prvním díle jsem vám sliboval hudební pestrost. Dnes dodám, že se nemíním vyhýbat ani kuriozitám. Víte, často se mě lidé ptají, jak to, že jsem po určitou dobu v minulých letech dokázal ne sedět, ale balancovat na dvou židlích, to jest hrát jak v divadle Járy Cimrmana, tak účinkovat v salonu Cimrman, zakladatele našeho divadla Jiřího Šebánka. Ten vznikl z jeho vůle mnohem později, až když Jirka divadlo opustil. K tomuhle případu já se vracím nerad, to by bylo na dlouhou řeč a je to složité, ale bez rozpaků říkám, že mě to zkrátka obojí bavilo. Například, už za studentských let jsem si oblíbil americkou lidovou píseň Ďáblovo stádo, někdy jmenovanou Nebeští jezdci, kterou u nás, pokud vím, prvně zpíval Cortés s Plachem. A když Jirka, my jsme mu říkali Šebas, když na ní napsal úplně jiná slova do svého pořadu Cimršantán a chtěl, abych ji spolu s ním a s Martinem Zágravským a s Karlem Bartoníčkem zpíval, neodolal jsem a souhlasil. V jeho Šebánkově kabaretní české verzi je to oda na vynález zdrhovadla. Zip.
1: Nad obzory Kolorádo.

0: Argentinská vláda padla, v zemi vládnou zdrhovadla.
1: Je moc písní a písniček, které jsem kdysi dobře znal a které během dlouhých roků zapadly a spolkly je čas, ten vlastně prý ani neexistující prevít. Jedna, kterou jsem od mládí, možná dokonce od dětství už nikdy neslyšel, se jmenuje Pár kouzel znát. Nevím, zpíval-li taky někdo jiný než R.A. Dvorský. Podle mě by bylo nepochopitelné, kdyby ne, protože je příjemná, její melodie jakoby v uších nejen ladila, ale jakoby je dokonce hladila. Ale my si ji poslechneme od něho a od sester Hlanových. Slova k ní napsal dnes už zmíněný Jaroslav Moravec a protože se mi našel na CDčku R.A. Dvorský vzpomínky, a R.A. Dvorský byl další krajan, rodák ze Dvora Králové. Bohužel osobně jsem se s ním nikdy nesetkal, ale moc mi o něm vyprávěl přítel Zdeněk Petr. Tak si tuhle líbeznost dopřejeme. Melodii k ní složil doktor Emil Ludvík, taky jeden z průkopníků českého swingu, který si nezaslouží zapomenutí.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s Miloněm Čepelkou. Ještě jsme tady dnes neměli polku. A polka je přece tanec vzniklý u nás, je náš, se vším všudy. Je to taky náš dobrý vývozní artikl a jsem rád, že stále vznikají nové písničky i v jejím rytmu. Sám jsem jich do repertoáru současných orchestrů přidal, no nevím kolik. Když píšu texty, dělám to většinou k hudbě už hotové, což je někdy trochu svazující, aby se spolu slova a hudba nehádali. Vždyť jak hudba, tak čeština mají své zákony, které by se měly z obou stran dodržovat. No, měly by se, ale ne vždycky se to děje. To je ovšem slovo do pranice někam jinam, ne sem, tak promiňte, že jsem na to ťukl. Původně jsem chtěl jen ohlásit polku moravského skladatele Václava Maňase mladšího, kterou jsem nazval Nade všecko rád. Trochu jsem si s ní s češtinou pohrál a kapelník dechové hudby Veselka Ladislav Kubeš, dlouholetý kontrabasista operního orchestru Národního divadla v Praze, ji svěřil zpěváku, který je také takzvaně všežánrový, Radku Žaludovi.

Když vzpomínám na své první kroky vedoucí mě k hudbě, nemůžu znovu nevzpomenout na dětství a na ředitele Opočenské hudební školy Kratochvíla. Udělal pro mou, a nejen pro mou, hudební osvětu obrovsky mnoho. Pořádal takzvané Opočenské hudební soboty, na které zval významné koncertní umělce i hudební skladatele z Prahy a Brna. A žáci a rodiče žáků jeho školy, opočenští i z okolí, na nich vstřebávali hudbu, ke které by se jinak mohli jen těžko přiblížit. Koncertovali u nás virtuózové na klavír, na housle, zpěváci z Národního divadla, skladatel Jaroslav Křička a další. Místní divadelní ochotníci, odvážím se říct, že pod Kratochvílovým vlivem, si troufli dokonce na Křičkovu operu Ogaři a nastudovali i slavnou operní jednoaktovku V studni od Viléma Blotka. Tak jsem poprvé slyšel jména světově uznávaných klasických skladatelů Mozarta, Beethovena, Chopina a tak dále. Dnes vím, že mnozí na ty koncerty chodili především z povinnosti. Patřilo to, jak se říká, k dobrému tónu. Ale chodili a něco to v nich zanechávalo. Něco, o čem předtím asi nevěděli. I ve mně taky. Dopřejeme si teď na počest pana ředitele Kratochvíla Mozartův pochod a la Turka, jak ho nahrál orchestr Virtuosity Praga pod taktovkou Oldřicha Vlčka.

čím dnešní vzpomínání zakončím. Dlouho jsem dumal a dumal a pak jsem na to káp. Valčíkem. A nejen tak ledajakým a zahraným nejen tak ledajace. Vzpomenu si přitom, jak mě někdy na začátku 90. let minulého století, bohužel v českém, ještě v československém rozhlase, rozčílila jakási mladá hlasatelka, když řekla, že budou hrát polku Josefa Ponkara. Vybouchl jsem smíchy i vzteky. To jsme najednou tak všichni zmagořili z angličtiny, za komunistů upozaďované a náhle k nám houfně vnikající, že neznáme jméno poctivého lidového muzikanta ze Zdic Josefa Poncara, no to je napováženou. Naštěstí se to už neopakovalo, nebo aspoň já o tom nevím. A tak si od tohoto dobrého muže, celoživotního železničáře, který se nikdy hudebně nesprofesionalizoval, ale složil spoustu pěkných písniček, připomeneme si jeho valčík Ten večer májový. Text Vaška Zemana zaspívají Josef Opelt a Dana Suchá. Doprovodí je netradičně, všimněte si toho prosím, Plzeňská filharmonie. A mějte se dobře, Miloň Čepelka se s vámi v pořadu Desky, pásky, vzpomínky těší naslyšenou zase za týden.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
3: Já vás moc zdravím a začnu dneska netypicky veršem. Radost země přímo sálává, já jsem Petr Salava.
2: Tak mě Petr předběhl a já přidám tu svou. Jdem do toho s Petrem Salavou a historek scének a písniček záplavou.
0: Humoriáda.

0: Marek Lambora, Eva Burešová zpívali o tom, jak se krásně mají. Vy se máte taky krásně, doufejme, anebo se budete mít, protože jste s námi u toho správného pořadu. Petr Salava, chce něco říci.
1: Já jsem hrozně rád v Humoriádě a hrozně rád se tady vždycky vrací vám, myslím, že i s vámi, s Patrikem, ke starému, milému, laskavému humoru a ke slušnosti, protože to, co se v současnosti odehrává na mediální scéně, je prostě strašné a slyšejí to děti. A mně je to hrozně líto, tak právě proto bych dneska, jestli můžu vybrat na poprvé, vybral velikány, a sice pány Miloše Kopeckého a Lubomíra Lipského.
0: Ano, a navíc v jejich snad nejtypičtějších rolích Strossmayer a Hlust Vysihák. Co mají spolu společného? Jsme zvědaví.
2: Poklona hostivá, dobrý den. Promiňte, prosím, že jsem tak smělej. Já prej tady mám vyhledat nějakýho slavného torpéda.
3: No tak torpéda snad asi ne, to těžko, pane, my nejsme sklad munice, víme? Zvláště nenámořní. Vy, hádám, vy spíše hledáte ortopéda.
2: Jo, ortopéda, tak nějak. Víte, on mi to starý asi nějak zašmodrchal, no to víte, inženýr. Tak vyražte být pan doktor.
3: Ano, ano, přímo. Strossmayer.
2: Aha, a kde bych ho tady našel?
3: Koho?
2: No toho, jak říkáte, toho Stožamera.
3: Strossmayera.
2: Jo.
3: To jsem já.
2: Jo, to jste přímo vy. No tak to je fajn. Víte, já mám vždycky rád, když je někdo přímo von. Tak to už vás vlastně ani hledat nemusím, víte?
3: No ale kdyby vás to třeba náhodou zvlášť bavilo, prosím, já jsem ochoten se vám tady někam schovat. Třeba tady někam mezi diváky.
2: Ale to já bych vás stejně rozeznal, víte? Kor mezi normálníma lidma. Poněvadž vyračte by takovej jakoby velice povědomý ksicht, víte? Hejte, prosím vás, nedělal jste náhodou v té nemocnici na konci města?
3: Na kraji města, chcete říct? Ano, dělal. Ale dělal, no, ano, tak. To byla krásná doba. No. To byla vůbec zvláštní, řekl bych přímo, unikátní nemocnice. Jo. Ano, unikátní nemocnice. To byla snad jediná nemocnice, kde nikdy nikdo nevzal žádný úplatek.
2: No. Takže tam jste dělal.
3: Tam jsem dělal, no já dělám, kde můžu. Ale...
2: Helejte, a že děláte Níčko tady?
3: Znáte to, ne? Autorské intriky, co vám budu povídat.
2: No.
3: Ale poslouchejte, vy jste mi taky nějak povědomí. Jaké pak je vaše ctěné jméno?
2: No tak mé ctěné jméno Hlust Vysihák.
3: Ale ne, ano. Hlust Vysihák, to jste vy.
2: Přímo osobně.
3: Ten vrátnej, no, s těma práskačkama, s těma fousama.
2: No jo, ve výslužbě.
3: No, tak to už jsem doma.
2: Jej, to je škoda, že jsem vás tady nezastih.
3: Moment, nechoďte nikam, neodcházejte mi. Rozumějte mi, když říkám, že jsem doma, tak tím jak si chci naznačit, že vím, kam vás mám zařadit.
2: No to jste teda frajer. Můj nadřízený si s tím letím lámou hlavu do dneška. Kam mě zařadit teda?
3: No a co pak vy teďko děláte?
2: No tak teďko hlídám stavební materiál pro výstavbu sídliště, které se nazývá Šestka v Levodole. Hmm?
3: Jo. To je nějaké družstvo zubních lékařů, ne?
2: Ne, prej jsou to převážně boxéři.
3: Takže vy máte vlastně takové velice, velice rizikové pracoviště.
2: No ano, ano.
3: Poslyšte. Ztratí se vám tam někdy, řekněme, jako příkladám, třeba pytel cementu?
2: Jo, kdyby jenom to, pane doktore, tuhle jsem se kapánek zamyslel nad tím ukazatelem plnění plánu a někdo mi ukrad dva pokoje a kuchyň.
3: Ne, i s příslušenstvím?
2: No tak naštěstí bez. To už ukradli dvě noci předtím mýmu švagrovi ze sídliště, které se nazývá Klidné stáří 08.
3: To je zřejmě nějaké sídliště pro důchodce, že ano? No tak ať to své sídliště přejmenují na Neklidné stáří 00 a je to, no. Zkuste jim to navrhnout.
2: No, teda jako nápad je to výborný, pane doktore. Páč ta 00 se tam ztratila taky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak to byl slavný doktor Strossmayer a vrátný Hlust Vysihák v Silvestru 1979. Vzpomene si, Petr Salva, co tou dobou prováděl?
1: K Který to byl, prosím, ještě jednou
0: 79.
1: rok?
0: 79. minulého století.
1: Ježíš, to jsem byl mladý kluk, to jsem byl vlastně disc-jockey v největší síle, no tak to jsem
0: tak to
1: hrával...
0: Tak to musel být Silvestr.
1: To, zaprvé jsem hrával Silvestry, což je něco, co už dneska absolutně netuším, co to je, ale hlavně jsem v té době hrál 30krát za měsíc, protože jsem musel, no... Taky na to vzpomínám.
0: I v únoru? No, ne, pardon, tak to tam, bylo odbočení.
1: No, v únoru jsem možná hrál 30krát, že byl nějaký dvojáček.
0: No, jasně.
1: Ale jinak jsme hráli každý den. To byla těžká doba pro DJ.
0: Ano, tak hej, pane disc jockey, teď si poslechneme výběr pro naše posluchače. Mají na Ačku Miloše Kopeckého s Lubomírem Lipským, jak už otevřel tuto kapitolu náš dnešní host Petr Salava, anebo nastoupí Josef Náhlovský s Karlem Šípem. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900. No prosím. Jsme na to dneska dva a teď ještě Pavel Vítek zaspívá Víš, jak se mi líbíš.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A tak rovnou navážu, pokud je Petr Salava řidič, předpokládám, co si užívá nejméně a co nejvíce za volantem?
2: Tak já si jako nejmíň užívám Pražský okruh.
1: Ano.
2: A v současnosti mě trošku hlava nebere, že to je úplně nádherná nová betonová silnice a už je opět opravovaná. Uh-huh. A mě by docela zajímalo, proč. Tak to mě vadí, protože stojíme v koloně každý den, ať je ráno, poledne nebo večer. Pražský okruh.
1: Mm-hmm. A on ještě není celý, ne? Dokonce.
2: Já myslím, ten, který je u Barandova, ten jo, náš z D5-ky na D1-ku neustále opravy, fakt to nechápu.
1: Tak tolik apel. A co se Petrovi líbí za volantem, když řídí?
2: Mně se líbí, já poslouchám rádio a teď opravdu rozhlasové stanice střídám, mám každý denní čas jinou náladu, něco jiného v noci, když se vracím z vystoupení, něco přes den a je to můj skvělý společník, takže já si užívám tu jízdu v autě díky takové dobré společnosti.
1: Ano, a nebudeme jmenovat ten nejlepší pořad, který...
2: No, Ježíši Maria, je? Od 16 do 17 hodin je humoriáda.
1: Ano, výborně, tak děkujeme. Sami jsme si o to řekli a jdeme vyspovídat posluchače.
2: Výborně.
1: Jestli chtějí Miloše Kopeckého nebo Josefa Náhlovského, dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s panem Kopeckým a panem Lipským.
1: A my děkujeme.
2: Výborně.
1: Mějte se hezky.
3: Díky, hezký zbytek dne, naschle.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, pane Kučero, standard Zemník vás zdraví, pana Salavu.
1: Dobrý den.
4: Inteligentního a správného člověka, který řekl tu úvahu na začátku, plně s ním souhlasím a chci tak jáčko.
1: Máme zapsáno, standardně.
2: Děkujeme, díky.
4: A zdar, pánové.
2: Zdar, zdar.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló, už vás slyšíme? Jste tam?
2: Už ne.
1: Tak někdo na lince visí, ale nemluví. Tak teď je tu nějaký mluvící posluchač nebo posluchačka.
5: Honzo, dobrý den.
1: Honzo.
2: Dobrý den.
5: Já vás zdravím, oba dva do studia.
1: Dobrý den.
5: Já bych teda hlasoval, jestli můžu, tak pro Pepička Náhlovského.
1: Můžete, samozřejmě.
5: A pro pana Salavu taková v podstatě odpověď na jeho otázku. Dokud budou hřibové v Praze místo v lese, tak to bude vypadat, jak to vypadá.
2: No.
5: Takže přeji hezký zbytek dne.
2: Vám taky, vám
1: a
2: taky.
1: A prý už rostou po těch deštích, i když mírných.
2: A rychle z toho ven.
1: A jdeme dál, dobrý den. Haló.
6: Dobrý den, pane Salovo.
2: Dobrý den.
6: Vám, Pavle.
1: Dobrý.
6: A já dávám hlas taky Pepovi Náhlovským.
1: Máme zapsáno. Mějte se, Miroslave, naslyšenou. Tak, další ještě, haló. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakován, zdravím Prima dvojku a přál bych si taky Bčko.
1: Prima dvojka, děkuje, naslyšenou.
2: Naschledanou, naslyšenou.
1: Přátelé, žádná žena, tuším, se nám zatím neprovolala,
2: ne.
1: Chlapi to vzali do svých rukou a víc bylo těch, kteří si přáli Ačko. Takže pokračujeme na téma Strossmayer a Lustvisiák.
8: A to komplet?
9: Komplet, protože u nás se všecko vyrábí i ztrácí komplet.
8: A to jak si s tím řetiskem na splachování?
9: No tak ten tam naštěstí ještě nebyl, víte? Ten se tam montuje až při třetí kolaudaci.
8: Tak jim tedy můžete navrhnout, abyste to sídliště jmenovalo 00 s otazníkem. No.
9: Když jinak nedáte, pane doktore, tak já to navrhnu. Ale pane doktore, jenomže ono u každého návrhu vždycky děsně záleží na tom, kdo to navrhuje, víme. Když třeba takový obyčejný nájemník navrhne, že by u každých dveří měla být taky příslušná klika, tak tomu řeknou, no, hele, moc neotravuj, buď rád, že jsi dostal kvartír. Když takovou kliku navrhne k těm dveřím sám náš ředitel, tak to všichni říkají, Hergo, tomu to ale myslím. Kam
10: ten chlap na ty zlepšováky chodí?
8: No vidíte, to víte, my lékaři musíme být jaksi informovaní ze široka a fortelně.
9: Ano,
8: my
9: ano.
8: Nesmíme vidět jenom tu, řekněme, zlomenou nohu. My taky musíme koukat, komu ta noha momentálně patří.
9: Ano, já vám rozumím. Když je to hezká holka, tak si s takovou nohou dáte víc záležet, víte? Když to uplesnivýho dětka koukáte spíš na prémie, víte?
8: Poslyšte, a proč pak vy mě vlastně hledáte?
9: No tak já, pane doktore, jak se tak říká, tedy jdu predentíně. Totiž ty šoféři nám s těma mašinama tak zrasovali silnici, víte, že si tam co nevidět zlomím v obě nohy. Tak jestli byste si mě vzal potom k sobě, pane doktore.
8: Tak já si vás napíšu.
9: Fajn.
8: Jak jste říkal, jaké je vaše stěné jméno?
9: Pankrác Hlustvisihák.
8: Ano, oni vám rodiče dali křestní jméno Pankrác?
9: No jo, my bydleli dole v Nuslích, no a to víte rodiče, ty vždycky koukají, aby se haranti dostali někam vejš.
8: Takže nepocházíte z nějaké rozvrácené rodiny?
9: No,
8: já tež.
9: To si myslím.
8: Ovšem, my bývali chudí. My byli tak chudí, že u nás bývala nouze i u pohlavek. A místo krychlových metrů jsme obývali čtvereční.
9: No vidíte, a vykládejte tohle dneska těm mladým.
8: No to nejde, to je házení hrachu na zeď.
9: Nepochopím.
8: Ale nedivte se tomu. Vám je taky dneska fuk, jestli nějaký váš předek dostal na zadek za to, že je husita, ne? No, tak vás mám napsaného.
9: Promiňte, prosím, a přesnou adresu nechcete?
8: No, k čemu, prosím, na co? Oni vás už odněkud přivezou. No, a pokud budete alespoň trošku přivědomí, tak nám to doplníte.
9: Prosím vás, ještě něco, já mám takový zvláštní přání. Ano, já bych rád, kdyby mě mohla ošetřovat ta Ina.
8: Ina?
9: Ina.
8: No, a nemohla by to být nějaká Ina? No, ale já už musím jít, já mám v práci jednoho špičkového fotbalistu.
9: Špičkového fotbalistu? Hlíte, jestli ho složili na velkým vápně a on to vápně nějak poškodil, tak ať se s důvěrou obrátí na mě.
8: Ale ne. Tohle je případ celkem normální. Má obě nohy levé.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Pavel Kučera a Petr Salva, náš dnešní host. Petře, cítíte se v těchto dnech ještě letně nebo už podzimně?
2: Tak dneska ráno, když jsem vyrážel z naší vesnice, tak jsem se cítil velmi zimně. Fakt jsem až překvapen, že teď, když jsem dojel do Karlína, já jsem měl svetr a vestičku a teď tady v Karlíně nic takového nepotřebuju. To znamená, já bych si přál, kdyby ještě pár dnů taková příjemná podzimní teplota zůstala.
1: Lehce nad dvacítkou.
2: Jo, myslím, 25 bych bral.
1: 25. Jak je libo. Tak přátelé, my budeme brát to, co nám vybere teď dál v Humoriádě. Petr Salava, prosím.
2: Já bych tentokrát použil imitátora Františka Uhra, aby byla změna. Doufám, že to bude dobrá volba. František Uher.
1: Takový lidový humor si myslím, tak asi, že by to mohl být.
3: A už jsme se přehoupli na druhou stranu. Já jsem si nechal nalít čekaj schválně červené víno, nebo jak říkají strýček horníček, že radši piju červené víno, nebo když se jdu vyčůrat, tak je poznat, že ve mně něco dobrého zostávalo. Ano! Faktická, já jsem si se dneska do něj pozval hostů. Jsou to herci a komici, aby vám také něco pěkného povyprávěli. Prvního, koho pozvu k mikrofonu, je můj kamarád Luděk Sobota. Takže Luďku, ahoj.
4: Dobrý večer, vážení přátelé. Chlastáte? To ne, že bychom v Praze nebyli, taky tam moja mi říká, člověče, Luďku, ty seš poslední dobou jako slunko, večer zalezeš do hospody a vyjdeš až ráno. Takže já jdu dále koštovat.
3: A dalšího, koho se pozveme, je také velice dobrý komik Jaroslav Šercl. Dobrý večer, přátelé, nazdar.
4: Vystřelil, ani ses nemohl jít.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik pan Franta Uher, můžete ho mít i dál, anebo nastoupí Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A ještě než spustíme další hit, vypustíme další písničku na vás s jednou známou kapelou, tak se zeptám Petra Salavy na nějaké DJské, diskžokejské perličky.
2: Musím říct, že letošní můj diskžokejský rok je velmi bohatý tím, že jsme obnovili akci nazvané Oldies Disco Show a chodí tam samozřejmě publikum, které odpovídá věku disc jockeyů, to znamená, my jsme teď hráli v sobotu, bylo to fakt úžasné a já

0: opus, no tak někdy to tak zní, jakože česky, ale není to tak. Co jste vybral vy za muziku?
1: No já, co já, ale hudební dramaturg.
0: Ano, to mě
1: ale
0: zajímá.
1: Petr Salama nám to uvede jako DJ. Je tady Krtek od Buty.
0: No výborně, kapela, která podle mého názoru vůbec nezestárla. A musím vám říct, že jak já pořádám ty koncerty Vánoční nostalgie, že mám teď v hledáčku právě kapelu Buty, takže jsem moc rád, že jsou tady.
1: Je tady Krtek, na konci si všichni svorně zavoláme Fire On!

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Juká, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Tady pokračuje dnešní humoriáda. Petr Salava, náš dnešní host, a je zvědavý, koho si vyberete dál. Bude to František Uher nebo Miroslav Donutil? Zůstáváme s oběma na Moravě, dá se říct, s moravským humorem. Tak co vy na to? Dobrý den.
5: Dobrý den, pane Zbojkovic. Zdravím vás, Pavel, po delší době.
4: Zdravím.
5: A pana Salavu, pardon.
6: Nic, nevadí.
5: Je to těžký kalibr, ale já bych nechal toho Uhra, padanu tě tam častokrát.
4: Máme zapsáno. Děkujeme, mějte se hezky. Tak, kdo dál se hlásí?

0: do Humoriády.
1: Dobrý den, tady David. Zdravím vašemu skvělého hosta a dávám Bčko.
0: Dobře, máme zapsáno.
2: Děkujeme.
0: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Kdo dál je na telefonu?
3: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam zdravím. A já jsem taky chodíval hrát takhle na různý srazy a na svatby. A za mnou přišel taky kluk a povídá, můžete tam hrát kvávu? A já si říkám, no Herko, co on to chce? A tak jsme se chvíli domluvali, říkám, žádnou krávu neznám. A chvíli jsme se domlouvali a pak jsme nějak se domluvili, že chce zahrát Kláru od Čína.
0: No, myslel jsem si to, že tam to zamíří, tak nakonec jste se dohodli, zahráli.
3: No.
0: Tak, vydáváte Ačko nebo Bčko?
3: Dáme pokračování.
0: Dobře, máme zapsáno, František Uher, má váš hlas naslyšenou. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady František Elbina nad Vltavou. Zdravím vás, pánové. A říkánka, vy jste začali, já skončím.
2: No.
4: Dneska je Humoriáda, Humoriádě zábava. Je tam Kučera a Salama.
0: Pánové, no, děkujeme.
4: A pana Uhra.
2: Děkujeme. Pitěl,
0: díky.
4: Který byl s Moravankou, pan Salama, určitě vy měli veliký ústek před mnoha lety v Americe.
2: No jasně.
4: Franta Uher.
2: A vždycky se říkalo, že huba mu pěkně jela. Panu Uhrovi.
4: No tomu je, no jasně, no. On by, pánové, přeji stále zdraví a jste bezvadní, díky moc.
2: Vám taky.
0: Děkujeme, dobré odpoledne.
5: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Petra Salavu.
2: Dobrý den.
5: Pane Salava, vzpomínám na 29. srpna, kdy jsem se zúčastnila posluchačka Českého rozhlasu 10. narozenin oslavy v Zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to vynikající, všem patří velký dík, moc se mě to líbilo.
2: To jsme moc rádi.
5: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám přeji krásný večer či příjemné úterní ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
2: Vám také.
5: Růža z Rychnovska.
2: Růže, děkujeme.
0: Děkujeme, tak to byla Žiže, živá žena první v naší Humoriádě dnes. Děkujeme za návštěvu. Jinak Petr si sladké asi oblíbil, protože přinesl štrůdl.
2: Ano, velmi dobrý.
0: Nabídnul,
2: dobrý,
0: děkuji moc, bylo to dobré. Nebudu to teď jíst, protože po sladkém usínám. A to se teď nehodí, protože musíme pustit další obaviče a to je František Uher.
6: Já říkám, ženská, ta je jak drahé víno. Připraví člověka o rozum a peníze hlavně. No. Ano, ale to je nejlepší ty otázky, koukáte na ten risk. To je dobré, také sami tam hlubí ty otázky. Minule tam bylo, že svobodný a ženatý chlap končící na rum. Před svatbou rum, po svatbě utrum. No. Je to tak, no už jsme v Evropě, no. Lidé, a musím vám teda říct, že aj ta kriminalistika včilka, jak to narůstlo, co? To sa včilka všude krade. Dřív jsem dojel před Podlužan na kole, pichel sem kolo do Stojana, minulý týden mi to zebrali aj s tým Stojanem. Nebo to aj, to se žil taky v lánžoky okolo obchodňáka a taková baba tam řve na policajta, že stojím ve frontě a na jednu peněženka z kabelky pryč. A policajt se ptá, že teti, a to jste necítí, važe vám na nuša, ha? Baba z drudla povídá, no to jsem cítil a nevidí vás, že aj krade. Říkám, jsme v Evropě, no. Ale říká na druhé straně lidé, zase jim můžeme podnikat, no. A s mojou starou začali jsme všelka i podnikat, závodně pleteme košíky, no. Jak bylo všelka, jak zima. Moja mi říká, že Fransku, co kdyby jsme si někam vyrazili, ví? A jak bylo dáledí, tak se už kubla na kole, vyrazila si přední zuby, měli jsme vyražené, no. Takže to by říká, že kapr nekouše kapr džudžlá, no. Zase další erotická zkušenost, no. A nebo aj ty dovolenky, co? Žádné Bulharsko dřív za odměnu, dneska je to za trest, no. Ale tak dobré, no, jezdí se, co? Kde jste byli, lidé? Tetino, kde jste byla na dovolené? Taká dopálená, opálená teda. Kanáre, no. Na Maltě? Já jsem byl už fakt na betóně, no. Okoupal jsem za barelu šejusem. Ale velice sice pěknou dovolenku, musím prozradit také, jela sivá rodina Slabákovi, můj kapelník v Moravánce. Pozdravuju, Honzika, vítaj. Ty milí, kázi se vypravili do jižních Čech na ty obrůžky za podívat jazírka, jak tam jsou. A jak ta kapelník to šmatli přes tu dědinu, tak vám potká místní kostelník, praví, že ježišmarja, pane Slabák, to máme štěstí, že tady jste na té dovolenci. Představte si, nám onemocněl varhaní v kosteli. A vy umíte na tu trumpetu, že byste nám v neděli na mši pomohl zahrát. Kapelník byl dobrý náladě, tudy je to, co slúbil. Byla neděla, začala mša, všecko nachystané, farář káže, kapelník vzadu za týma varhánama také nachystaný. Nakonec té mše začne farář zpívat, že o, pane, přijdi k nám. A vzadu se ozvalo, a já ti za klobůček perko dám. A to tady jedeme.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme dokončenou sérii s Františkem Uhrem a máme pro vás další výzvu. Tentokrát proti sobě stojí Josef Náhlovský a Miroslav Donutil s nahrávkami z našeho archivu, tak si vyberte to, co by vás mohlo dneska rozesmát. A v tuto chvíli SMS-kujte humor mezera A pro Josefa Náhlovského, humor mezera B, to je SMS pro pana Donutila, posílejte na 90 011 04, telefon 731 800 900. Oba dva jsou skvělí vypravěči, pan Donutil na kus řeči, z toho je taky ta ukázka, kterou máme připravenou z tohoto slavného pořadu. No, mají své zkušenosti s moderováním, stejně jako Petr Salava, a on ví, že se budu ptát na nějakou peprnější historku.
2: Jo, jo, ne každá zkušenost je opravdu příjemná. Já jsem nedávno uváděl jednu mezinárodní akci v Karlových Varech, kde jsem byl v černém obleku, motýlek, prostě nažehlená na akce, načančaná akce. A důležité je, že jsem měl boxerky bílé barvy. A co se mi nestalo, při prvním vstupu na jeviště, odkud jsem se hodinu nemohl hnout, mi praskly kalhoty, protože jsem se tam sehnul, a já jsem musel být na místě skoro hodinu, neotočit se, protože to by byl hrozný pohled. A víte, jak jsem pak opustil jeviště? Couvajíc. Takže taková vycouval hodina, to jsem doslova vycouval jsem z toho průšvihu, a řeknu vám, že takovou hodinku bych nikomu nepřál, protože na to pořád musíte myslet.
0: Takže poučení z toho plyne. Nechceš-li odhalit kalhot taj, vem si celé black tie, včetně boxerek.
2: Hlavně se neohýbej na jevišti.
0: A pevné kalhoty k tomu popřejeme. Přátelé, pevnou ruku při hlasování. Už známe výběr. Náhlovský nebo Donutil, to je pro vás. A teď Sen můj a Lízin. Petr Kotval, Stanislav Hložek.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Finální souboj dnešní humoriády se odehrává mezi nahrávkou Josefa Náhlovského s Karlem Šípem a nebo Miroslavem Donutilem. Tak kam s vašimi hlasy dalšími? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Franta ze Svinů, druhý Sviny.
1: Ano.
2: Já bych dal pana Náhlovského s Ondřím je a ještě bych chtěl pozdravit Sisíka v Stodně, ať se mu dobře pracuje. Je můj kamarád, teď vydělává na důchodce.
3: Správně, děkujeme. Tak.
2: Díky na tomu.
1: Díky, já myslím, že to je přezdívka Petra Salavy.
3: Ne. Dobře. To byl kamarád nějaký.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Dobrý den, já vás zdravím, Olgaři. Tady Petr, zdraví Petra a Pavla.
3: Ano, zdravíme. Děkujeme.
4: Zostaňme ještě na Moravě, já jsem ze Zdolny, která jsem zapomněl říct.
1: No výborně. A?
4: Zostaňme na Moravě.
1: Mm-hmm. Jo, pochopil jsem, ale oni jsou oba z Moravy, protože Josef Náhlovský pak byl v Luhačovicích, pobýval v závěru, ale no, nepochází od tamtu, nemá tam ten kořínek,
4: tam léčil,
1: takže Bčko si od vás píšu.
3: Bydlel tam, no jasně, dobře.
4: Donutila.
1: Díky moc, Petře. Zdraví vás Petr, Pavel. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pana Náhlovského.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Dobré odpoledne.
6: Ještě jednou Miroslav Karvine, pánové, a no ještě jednou hlas pro Pepi Náhlovského.
1: Jste mu věrný, děkujeme krásně, přátelé, za vaše hlasy a můžeme do finále s panem Náhlovským. Ošatka zdraví z Horoskopičin ze známého pořadu Televize Nova je tady.
7: Tak další.
8: Ano.
7: Dobrý den, pane doktore.
8: Dobrý den, pane Náhlovský. Posaďte se.
7: Tady, děkuji vám. Se.
8: Kdy jste tady u nás byl naposled?
7: Jo, víte, že už ani nevím, no, to bude pár měsíců, no. Co si to tam píšete jako už?
8: Ne, to si nevšimejte, já si jenom píšu každý úkon, který na vás udělám, abych pak věděl, kolik vám budu účtovat, víte?
7: Jste ještě žádný úkon neudělal, jako.
8: Jak to, že ne? Zeptal jsem se vás, kdy jste tady byl naposled.
7: Jo, aha.
8: Rozumíte, vstupní otázka, to je podle sazebníku 120 korun.
7: 120 korun za zeptání?
8: Ano.
7: No, není to trošku drahý tohleto?
8: Tak drahý, no tak drahý, drahý. Tak jste měl přijít po novém roce, to jsme tady měli velký slevy.
7: A taky velký návaly, ne?
8: No samozřejmě. No. U rentgenu se lidi málem ušlapali, protože na rentgen jsme dali slevu 70%, víte?
7: 70%?
8: No.
7: A já blbec byl na rentgenu v prosinci před válcem.
8: Chyba, máte využívat tyhle ty slevy. No, helejte se víc, tak já si vás teda...
7: Průžky.
8: Já si vás poslechnu. Vyhrňte něco, nebo...
7: Vyhrňte něco.
8: Vyhrňte. Jo? Já si vás poslechnu. Pořádně, nebojte se. No tak poslouchám si plíc. Dýchejte. Nedýchejte teďka. Dýchejte zase. Říkám, dýchejte.
7: Já dýchám.
8: Si fix nějak to tam neslyším, ale tak dýchejte zhluboka.
7: Já umím jenom z mělka.
8: Helejte se, to vypadá špatně. To vás asi nepotěším. Já tady mám dokonce váš rentgenový snímek plic.
7: Jo.
8: Helejte se. To není radostný pohled.
7: No to...
8: Všichni kolegové, doktoři se na to přišli podívat. Víte proč?
7: Ne.
8: To je unikum. Vy máte vaše plíce velikostí odpovídají plicím 11-letého chlapce.
7: Jo. A víte, že to sami mi řekli na sexologii.
8: Vyhol jste ten vzácný případ, kdy prostě pacienta, kterýmu se některý orgány hold nevyvinuli, no?
7: Zrovna tyhle ty dva, že jo?
8: No. Helejte se, posaďte se. Co zrak?
7: Zrak, no nic moc, ale mám výhodu, že ty oči zvětšej.
8: Brejle zvětšej oči, ano, ano.
7: Jo.
8: Já si tam přesto zkontroluju. Helejte se, vidíte tu tabulku?
7: Tady? Jo, vidím.
8: Jo, tak říkejte, co vidíte, já budu ukazovat, jo?
7: 3.
8: Výborně.
7: 7.
8: Správně.
7: 6. 3.
8: Tady v rohu dole? Tady v rohu dole.
7: To je nějaký ščl nebo co, ne? To je azbuka?
8: Ale ne, to je od mouchy něco tady, to zapomněla. To zapomněla sestra. No tak jako zrak v pořádku.
7: Zrak v pořádku,
8: odpovídající věku. Helejte se, já nevím, jestli vás to potěší nebo vás to zarmoutí, ale musím vám říct, vy jste prakticky úplně zdrav.
7: Takže dneska nebudu platit nic, to jsem rád teda.
8: Ne, to jsem neřekl. Diagnoza zdrav podle tabulek. Zdrav je za 1000 korun. Víte, když tomu připočtu ještě vstupní otázku, kontroloval jsem vám zrak, plíce. Je to dohromady 1950 korun. 1950 korun mám.
7: Zdrav, 1950.
8: No.
7: Korun, tak, já, tak, tak já mám tady 2000, teda pan Ktore, a tu 50 si nechci jako ryško.
8: To je v pořádku, ano, ano.
7: Jste mi řekněte, ježiš, takovou strašnou věc, já mám příští měsíc na operaci menisku, víte.
8: To se prohnete.
7: To se prohnu.
8: To se prohnete, meniskus je drahej.
7: To je nedrahej.
8: Na to nebudete mít, ježiš. Ale helejte se.
7: To jsou 100 tisíce.
8: To jde opravdu řádově. 100 000, ale potěším vás, na tyhle ty dražší operace už si můžete u nás vzít hypoteční úvěr.
7: Takže já budu mít koleno a hypotéku.
8: Na hypotéku, ano, ano.
7: To je výborný. No to už se mi radši vyplatí, když budu na půdu a oběsím se, ne?
8: V pořádku, žádný problém, ale do kapsy si vemte sebou nějaký peníze, víte, protože jenom ohledání mrtvoly už je dneska za 5000. Josef Náhlovský.
1: Abychom se mohli rozloučit stylově, buďme zdraví a buďte zdraví všichni.
3: A já hlavně doufám, Pavle, že jsme potěšili milým a laskavým humorem a budeme se těšit zase příště naslyšenou, naschledanou.
1: Naschledanou, to jsou slova Petra Salavy. Přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Kvůli akceleračním zónám chce přes 10 obcí ze Zlínského kraje žalovat stát. Rožnov pod Radhoštěm dnes hostí veletrh volnočasových aktivit pro děti a mládež. Prezident jednal s premiérem hlavně o zahraničních tématech. Dnes bude polojasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty dosáhnou na 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Více než 10 obcí ze Zlínského kraje bude podávat žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Českému rozhlasu to řekli jejich starostové s tím, že postup koordinují v rámci mikroregionů. Žalobu tak připravují téměř všechny obce, do kterých plánované zóny zasahují. Důvody z Dounek na Kroměřížsku vysvětluje nezávislý starosta Martin Drkula, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
3: Vadí nám, že akcelerační zóny byly vybrány bez jakéhokoliv našeho vědomí jako samosprávy. Za druhé, akcelerační oblast, kde mají stát soláry, je strašně blízko zastavěného území u naší místní části Měčice. Dále prostě, že to je na orné půdě.
2: Žalobu naopak nechtějí podat Zborovice na Kroměřížsku. Podle jejich právního rozboru není akcelerační zóna na jejich území v rozporu se zákonem. Možnost vyzkoušet si až 40 aktivit a sportů na jednom místě mají dnes děti i dospělí v Rožnově pod Radhoštěm. V areálu sportcampu pro ně radnice připravila už 9. veletrh sportovních a volnočasových aktivit pro děti a mládež. Dodává manažerka mikroregionu Rožnovsko Petra Kavková.
4: Každý, kdo hledá nový sport či jinou volnočasovou aktivitu pro své děti nebo i pro sebe, si může na veletrhu danou aktivitu na místě vyzkoušet a zeptat se na vše, co ho zajímá. K vidění budou desítky různých sportů a aktivit, například skoky na lyžích, ukázky hasičského sportu, halové veslování, bike trail show a další.
2: Prezident Petr Pavel jednal na Pražském hradě s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Hlavním tématem byla zahraniční politika. Naposledy se potkali na konci srpna po zasedání Bezpečnostní rady státu. Předtím předseda vlády schůzky odmítal.
5: Napjaté vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií se v červenci vyostřily summitem NATO. Teď se oba státníci shodli, že je koordinace důležitá. Podle premiéra Babiše se budou scházet podle potřeby.
6: Určitě se uvidíme na Bezpečnostní radě státu, ta bude v říjnu.
5: Prezident taky představil premiérovi body svého projevu, se kterým odletí na valné shromáždění OSN do New Yorku, říká mluvčí Pavla Vít Kolář.
7: Vycházejí z tezí zaslaných ministerstvem zahraničních věcí a z dlouhodobé koncepce české zahraniční politiky.
5: Do New Yorku poletí i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. I on byl na dnešní jednání pozvaný. Premiér ale řekl, že by se měl šéf diplomacie sejít s prezidentem sám. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Poslanci budou na nejbližší schůzi jednat podle nových pravidel. Nebudou moct například navrhovat změny pořadu bez časového omezení a limit se bude vztahovat i na přednostní práva, která mají třeba předsedové stran a klubů. Prodlouží se i hodiny, kdy můžou schvalovat zákony ve třetím čtení.
1: Počasí.
2: Ve Zlínském kraji dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno. Ráno se budou místy vyskytovat mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Aktuální teploty se pohybují mezi 10 a 14 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 20 až 23 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: S omezením počítejte na hlavní silnici mezi Lidečkem a Horní Lidčí na Vsetínsku. Kvůli pokládce povrchu vozovky je tam kyvadlový provoz. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už začíná ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Zim se blíží, venku už je to vidět, respektive, abych byl přesný, dohlednost aktuálně snižují mlhy. To je stav, do kterého se momentálně probouzíte, zdravím vás, milí posluchači, na úterním startu. Dobré ráno si přejeme k datu 15. září, svátek oslaví Jolany A jak to bylo s historií dnešního data, si povíme už za chvíli v kalendáriu. Bílá java 250 už vyjede na trasu, zaspívá Věra Špinarová, teď je 5 hodin 5 minut.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Přání dobrého rána si posíláme na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Zdravím vás, milí posluchači, u vstávání do úterý 15. září. Vybírám z kalendária, v roce 921 byla na příkaz své snachy Drahomíry uškrcena kněžna Ludmila podle legendy vlastním závojem. Později církev Ludmilu, babičku svatého Václava, prohlásila za svatou. Před 159 lety se v Opavě narodil básník Petr Bezruč, vlastním jménem Vladimír Vašek. Byl poštovním asistentem v Místku a nikdo dlouho nevěděl, že píše básně. Když pak v roce 1899 vyšly, způsobili skutečnou senzaci. Nikdo nemohl uvěřit, že o ním bardem slezského lidu je nenápadný a plachý úředník. 105 let dnes uplyne od narození divadelního a filmového herce Oldřicha Velena. Proslul zejména hlavní rolí Jury Kláska v seriálu Slovácko sa nesúdí. 15. září 1958 zemřel český architekt a sochař František Lidie Gahura. Postupně se stal nejvýznamnějším spolupracovníkem Tomáše Bati v oblasti formování a rozvoje Zlína. Během pár desítek let se tak i díky němu Zlín proměnil ve skutečně moderní město. Brzy po skončení druhé světové války ale začala ve Zlíně protibaťovská kampaň a Gahura musel město opustit. Dnes je to přesně 50 let, kdy byl v Brně zahájen strojírenský veletrh, na kterém byly poprvé představeny tehdejší novinky z Mladé Boleslavy, osobní vozy Škoda 105 a 120. Jenom pro zajímavost, pořizovací cena 105 a 120 se tehdy pohybovala zhruba od 55 do 65 tisíc korun.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: U této je zajímavé, že písnička, kterou si pustíme, vznikla hned v 5 verzích. Ta první už v roce 87, ale teprve další provedení se dočkalo jedničkového umístění v hitparádách. Každopádně byli tenkrát Roxette ještě na startu své dlouholeté jízdy. Poslechneme si jejich krásnou nadčasovou energickou baladu. Za minutu a půl, 5:45.

0: Před dvěma minutami bylo 17:45. Další informace patří do kategorie, kterou je potřeba pravidelně aktualizovat. Projdeme si předpověď od meteorologů.
1: Počasí.
0: A než vám řeknu o maximálních teplotách, zastavím se nejdřív u současných ranních čísel. 11 stupňů je teď v Kroměříži a v Luhačovicích, přidáme tam ještě ne, 11 stupňů na těchto dvou místech. 13, to je situace ve Starém Městě, ve Zlíně, ve Vsetíně, Rožnově pod Radhoštěm a ve Velkých Karlovicích. 12 stupňů vidím v Holešově, dál tuto hodnotu hlásí taky Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy, Vizovice, Bojkovice, Štítná nad Vláří, Valašské Meziříčí a Horní Bečva. 9 stupňů v Hošťálkové, 10 na teploměrech Bystřice pod Hostýnem, ve Strání a ve Valašské Senici. Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno, ráno se budou místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, které se ale během dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Slabý proměnlivý vítr bude mít rychlost jenom do 3 metrů za sekundu nebo nastane úplné bezvětří. Rozptylové podmínky jsou možná i proto mírně nepříznivé, během dne by mohly být přechodně dobré. Vývzátěž zůstává mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Za chvíli bude v našem vysílání řeč o DNA. Zajímavosti spojené s nositelkou genetických informací nám už za chvíli představí Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
2: Boty od Bati zná snad každý, ale věděli jste, že ve Zlíně vznikaly také gumoví vojáčci, zvířátka, autíčka, pískací hračky a dokonce i gumový betlém? Téměř zapomenutou kapitolu baťovské historie více než 20 let mapoval sběratel Michal Vedenský, autor nové publikace Svět hraček. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude už 17. září. Těší se Jarka Barboříková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je téměř totožná? Zkratka DNA znamená deoxyribonukleovou kyselinu, kterou obsahují všechny živé organismy s výjimkou některých nebuněčných. Přezdívá se jí nositelka života a můžeme si ji představit jako takový počítačový program, který předurčuje vývoj buněk a vlastnosti celého organismu. Legendární dvoušroubovici vědci kompletně dekódovali až ve 21. století. Detailnímu poznání jednotlivých částí DNA a jejich funkce se věnuje genetika, která umí odhalit příčinu mnoha nemocí a někdy je i napravit. Srovnání DNA lidí a ostatních živých organismů přineslo zajímavá zjištění. Třeba s obyčejným banánem máme shodných 50% genetické informace. Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Hlavní líčení v případu loňského požáru střechy střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně je podle webu Infosoud nařízené na 8. října. Policie kvůli požáru obvinila svářeče, který podle kriminalistů při práci nedodržel pravidla požární bezpečnosti. Zlínské státní zastupitelství v červenci potvrdilo, že trestní stíhání jedné osoby vede pro nedbalostní trestný čin. Požár vypukl loni v listopadu a škoda po něm a následném hašení dosáhla zhruba 15 milionů korun. Obviněnému muži podle dřívějších informací policie hrozí až 8 let vězení. V Hluku na Uhersko-Hradišťsku je po dodatečných opravách ode dneška opět v provozu most do průmyslové zóny. Most za 13,5 milionu korun byl otevřený od poloviny srpna. Kvůli nestabilnímu podloží ale došlo k poklesu přechodové oblasti. Dělníci proto na obou stranách mostu instalovali přechodové desky, které by měly problém vyřešit. Policie dnes zveřejní konečnou statistiku lidí, kteří zemřeli při dopravních nehodách v červenci a srpnu. Předběžná čísla policie zveřejnila už koncem srpna. Z nich vyplývá, že nehody nepřežilo minimálně 99 lidí, což je nejvíc od léta roku 2021. Tehdy na českých silnicích bylo 100.

0: Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Podle dopravních serverů se momentálně projíždí Zlínským krajem bez nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 12 sběratelů z celé Moravy vystavuje v Brně stovky sukulentů. Některé vypadají jako oblásky na cestě a stačí jim, když prší jenom 14 dní v roce. Jiné zase můžou sloužit jako zásobárna vody pro africké domorodce. Zajímavosti z výstavy ve sklenících Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity nabídneme v reportáži už za okamžik. Teď je 17:30.

0: přežijí měsíce bez vody díky kmenům ve tvaru lahví nebo obřím zásobním hlízám. Ve sklenících botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pokračuje 35. ročník výstavy sukulentů. A k vidění jsou i kaktusy, které pamatují založení samotné botanické zahrady. Jdeme na návštěvu.
1: Mezi tisíce vystavenými exponáty na první pohled zaujme masivní hnědá hlíza původem z Afriky, která vypadá jako oloupaný kokos. Co je to za rostlinu, mi popisuje autor výstavy Pavel Hanáček.
2: Zástupci toho rodu Raphiona kme jsou jedny z druhů, který možná lidé znají z nějakých třeba filmů, jako bohové musí být šílení, jak ti místní obyvatelé z nich získávají vodu.
3: Když tu žijete od narození, bezvýznamný zhluk větvíček vám prozradí, kde kopat. Pak můžete padnout na pořádnou hlízu.
2: Vyškrábou z ní tu dužinu, tu dužnatou část, a to používají na pití nebo na mytí nebo nějakou hygienu, protože tam v těch místech je voda jakoby vzácná a deště přicházejí jenom v určitých obdobích.
1: Právě takzvané kaudexy a pachykauly, tedy rostliny se stlouslými kmeny a zásobními orgány, jsou hlavním tématem letošního ročníku. Tyto sukulenty dokážou zadržet vodu i živiny na dlouhé měsíce sucha a většina z nich roste extrémně pomalu.
2: Většina tady těch hlíz se tvoří desítky let, než vyroste, nebo třeba tady ta komifora, to je dospělý strom, který plodí, který třeba může mít tak 40 let. Můžou připomínat bonsaje v něčem, tak tam je taky ta cennost vlastně té rostliny dána tím stářím.
1: Vůbec nejstaršími kusy jsou zdejší kulovité kaktusy, kterým je 104 let a pamatují tak i založení botanické zahrady. V malých miskách se štěrkem se zase dokonale maskují takzvané litopsy, kterým se lidově říká živé kameny.
2: Ta kresba odpovídá nějakým kamenům, těm extrémním druhům sukulentů stačí, když 14 dní v roce prší a po zbytek roku ne. Takže za těch 14 dní jsou schopny vyrůst, vykvést, poskytnout semena a pak se zase zatáhnout do země. Takže po zbytek roku ta rostlina je v tom svraštělém stavu a naprosto nenápadná.
1: Do univerzitních skleníků na Kotlářské ulici svezlo své poklady 12 soukromých sběratelů z celé Moravy. Některé ze sukulentů si můžou návštěvníci koupit nebo se poradit v pěstitelské poradně. Výstava se v Brně koná už po 30. a pro veřejnost je otevřená do tohoto pátku. David Jager, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Před minutou bylo 6:15. Kalendářně máme ještě léto a dnešek podle meteorologů nabídne docela příjemný průběh.
1: Počasí.
0: Hned si o tom řekneme víc, jenom ještě projdu aktuální údaje měřících stanic. 11 stupňů je v Kroměříži a v Luhačovicích, 13 ve Starém Městě, ve Zlíně, ve Vsetíně a v Rožnově pod Radhoštěm, ještě ve Velkých Karlovicích je stejná hodnota 13 stupňů. 12 hlásí Holešov, Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské vrchy, Vizovice, Bojkovice, Štítná nad Bláří, Valašské Meziříčí a Horní Bečva. 10 stupňů je teď v Bystřici pod Hostýnem, ve Strání a ve Valašské Sednici, 9 stupňů hodnota v Hošťálkové. Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno, jenom ráno se budou místy vyskytovat mlhy, případně nízká oblačnost, které se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, k tomu povane jenom slabý proměnlivý vítr rychlostí do 3 metrů za sekundu, nebo bude úplné bezvětří. Mírně nepříznivé jsou rozptylové podmínky v těchto chvílích, během dne by se přechodně měly dostat na dobré a biozátěž zůstává pouze mírná, označená jedničkou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Je úterý 15. září. Taky dnes po 13. hodině vysílá Český rozhlas Zlín pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude tentokrát ptát?
1: Býval vynikajícím boxerem, dodnes se věnuje trénování, objevil se v několika filmech a maluje. Hostem Alex a host bude Rostislav Osička. Ptát se ho budu na boxerskou kariéru, současné bojové sporty i plánovanou výstavu jeho obrazů. Po 13. hodině se na vás těšíme.
0: Děkujeme za odpolední pozvánku a hned se vracíme do rána, protože 6 hodin bude za 8,5 minuty, to znamená, že Lukáš uvede nové zprávy. Do té doby si hrajeme Petra Reska a taky skupinu Mandraže. Dobré ráno.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Zlínský kraj chce ve Vsetíně vybudovat nové komunitní bydlení. Dálniční ředitelství by mohlo průjezd za Šovou na Vsetínsku otevřít ještě letos. Začíná výstava korunovačních klenotů. Nejprve je uvidí školáci. Během dneška bude polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou na 23 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Ve Vsetíně mají vzniknout 3 bezbariérové domácnosti pro celkem 14 klientů sociální služby se zvláštním režimem. Bydlení se má co nejvíc podobat běžnému rodinnému prostředí a klientům bude přímo v objektu k dispozici také personál. Zlínský kraj chce projekt dokončit do konce příštího roku. Náklady přesáhnou 40 milionů korun. Proč kraj do podobných zařízení investuje, vysvětluje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
4: Potřeby klientů se promítají také do podoby prostředí, ve kterém tráví svůj každodenní život. Modernizace zařízení má proto reagovat na jejich aktuální potřeby a na rozsah péče, kterou potřebují.
3: Kraj připravuje také úpravy domova pro lidi se zdravotním postižením ve Starém Městě a na Zlínském Burešově. Pokračuje v rekonstrukci kuchyně domova pro seniory a připravuje také modernizaci domova pro seniory v Buchlovicích. Průjezd za Šovou na Vsetínsku by mohl být bez omezení ještě letos. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel zlínské pobočky ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. Stavbaři tam budují nový vjezd do obce a přestavují nebezpečnou křižovatku. Práce mají podle původního harmonogramu skončit až příští rok. Podle Chudárka by ale stavba mohla být hotová dříve.
5: Zašová bude hotová nejpozději příští rok v květnu. My jsme rádi, že teďka jezdíme vlastně bez omezení dvěmi pruhy, jedním tam, jedním zpátky, ale samozřejmě to odbočování do obce to blokuje tu dopravu na té hlavní 35. Nicméně zhotovitel se snaží, aby to do konce roku udělal.
3: Školáci si ode dneška můžou na Pražském hradě prohlédnout korunovační klenoty. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti jsou vystaveny ve Vladislavském sále. Včera odpoledne je z korunní komory ve svatovítské katedrále vynesli zástupci státu, města Prahy a katolické církve.
6: 7 klíčníků jeden po druhém odemkli malé dveře v rohu kaple a vstoupili do korunní komory. Po zhruba 5 minutách vynesli 3 schránky, ve kterých je uložená svatovícká koruna, královské žezlo a jablko. Památkáři v bílých rukavicích klenoty uložili do téměř metr dlouhé červené schránky s víkem, kterou členové hradní stráže pak přinesli do Vladislavského sálu. Ve Vladislavském sále budou klenoty do pátku přístupné pro školní kolektivy, od soboty si je pak bude moct prohlédnout až do 28. září i veřejnost. Z Prahy Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
3: Europoslanci dnes budou hlasovat o úpravách, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS2. Podle návrhu by se při jejich vysokých cenách mělo například do oběhu uvolňovat větší množství takzvaných rezervních povolenek. Spotřebitelé by se díky tomu měli vyhnout prudkému zdražování.
0: Počasí.
3: V našem regionu dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno, ráno se budou místy vyskytovat mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Aktuální teploty se pohybují mezi 9 a 13 stupni, nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 20 až 23 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: V této chvíli nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací vám přeje Lukáš Jakubíček.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přání dobrého rána posílá taky Petr Uhřík. Zdravím vás, milí posluchači, u vstávání. Aktuální pranostika nám říká, že od Marie sedmi bolestné teplota rychle poklesne. Další náznak blížícího se podzimu, jenom upřesním, že dnes je úterý, 15. září oslaví svátek Jolany. A za chvíli obrátím to k času, když nabídnu fragment zajímavé historie v kalendáriu. Teď je 6 hodin a 5 minut, na pohodu a dobrou chuť u snídaně už posílám písničku Hany a Petra Ulrichových.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Přání dobrého rána si posíláme na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Zdravím vás, milí posluchači, u vstávání do úterý 15. září. Vybírám z kalendária, v roce 921 byla na příkaz své snachy Drahomíry uškrcená kněžna Ludmila podle legendy vlastním závojem. Později církev Ludmilu, babičku svatého Václava, prohlásila za svatou. Před 159 lety se v Opavě narodil básník Petr Bezruč vlastním jménem Vladimír Vašek. Byl poštovním asistentem v Místku a nikdo dlouho nevěděl, že píše básně. Když pak v roce 1899 vyšly, způsobili skutečnou senzaci. Nikdo nemohl uvěřit, že o ním bardem slezského lidu je nenápadný a plachý úředník. 105 let dnes uplyne od narození divadelního a filmového herce Oldřicha Velena. Proslul zejména hlavní rolí Jury Kláska v seriálu Slovácko sa nesúdí. 15. září 1958 zemřel český architekt a sochař František Lidie Gahura. Postupně se stal nejvýznamnějším spolupracovníkem Tomáše Bati v oblasti formování a rozvoje Zlína. Během pár desítek let se tak i díky němu Zlín proměnil ve skutečně moderní město. Brzy po skončení druhé světové války ale začala ve Zlíně protibaťovská kampaň a Gahura musel město opustit. Dnes je to přesně 50 let, kdy byl v Brně zahájen strojírenský veletrh, na kterém byly poprvé představeny tehdejší novinky z Mladé Boleslavy, osobní vozy Škoda 105 a 120. Jenom pro zajímavost, pořizovací cena 105 a 120 se tehdy pohybovala zhruba od 55 do 65 tisíc korun. Tolik z kalendária a vracíme se do aktuálního regionu. Návštěvníci Zlínské teplárny tento týden můžou nahlédnout do kotelen, chemické úpravny vody nebo třeba do velínu. Teplárna totiž slaví 100 let a při mimořádných prohlídkách ukazuje i místa, která jsou běžně nepřístupná. Podrobnosti už za chvíli v reportáži Michaely Kočendové.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Billy Joe Thomas tento svět opustil před 5 lety. V Americe patřil mezi obrovské hvězdy stylu pop country. A tamní fanoušci taky dobře vědí, že je i autorem mnoha reklamních znělek. Dokonce pro takové giganty jako Coca-Cola nebo konkurenční Pepsi. Poslechneme si jeho hitparádovou jedničku z roku 70.

0: Za minutu čtvrt na sedm je úterý 15. září. Zlínská teplárna si letos připomíná 100 let od svého vzniku, výrobní areál proto otevírá lidem při mimořádných exkurzích. Na jednu z nich se přišli podívat i dobrovolní hasiči, kteří ještě nedávno přes areál teplárny vedli hadice k požáru sousední 34. budovy. Tentokrát se ale na místo vrátili, aby se jako návštěvníci podívali přímo do provozu teplárny.
1: Ta hmota je tvořena malinkými mikroskopickými kuličkami a ty kuličky mají na svém povrchu aktivní prvky ve formě iontů.
2: Se žlutou helmou na hlavě a ochrannými brýlemi na očích posloucháme začátek více než tříhodinové prohlídky. Výrobním areálem nás provází její jednatel Jaromír Štach. V jeho těsné blízkosti se drží také dobrovolní hasiči ze Zlína Jaroslavic. Do areálu se přitom po nedávném požáru 34. budovy nevracejí poprvé.
3: Náš úkol tady byl vlastně dopravovat vodu z dřevnice na požářiště, a to buď hadicovým vedením, anebo tady jsme byli, kde si jezdili cisterny a plnilo se přímo tady v místě.
4: Nic nenasvědčovalo tomu, že vůbec to bude tak rozsáhlý požár a že tady strávíme docela dlouhou dobu u toho požáru.
2: Vzpomínají velitel jednotky dobrovolných hasičů Petr Čech a jeho kolega Michal Matějčný. Z 34. budovy jsou dnes už jen sutiny. Provoz sousední teplárny ale požár neohrozil. Ta tak pokračuje už ve své stoleté historii.
5: V roce 1926 Baťa vyčlenil tehdejší elektrárnu do samostatného energetického závodu a od té doby tedy počítáme 100 let.
2: Výročí teď teplárna připomíná mimořádnými prohlídkami, při kterých se zájemci dostanou i do běžně nepřístupných částí areálu. Podle jednatele Jaromíra Štacha během nich uvidí
5: chemickou úpravnu vody, jednotlivé kotelny, manipulace s palivem, elektrovelin a prohlídka končí na plynové kotelně, která sousedí s předávací stanicí tepla pro město.
2: Zájemci o exkurze se můžou zaregistrovat na webu teplárny do konce tohoto pracovního týdne. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
6: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
7: Jak rychle umíte psát na počítačové klávesnici? Hostem dopoledního Českého rozhlasu Zlín bude student Jan Houdek, který tuhle dovednost povýšil na tu nejvyšší úroveň. Stal se totiž vicemistrem světa. Povídat si budu i s jeho trenérem a pedagogem Robertem Sigmundem. Rozhovor s hosty z Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Valašské Meziříčí si budete moct poslechnout už 15. září. Na setkání se těší Anna Randárová.
6: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: 9 minut bude 6:30. Volám do Českého hydrometeorologického ústavu, je tu pravidelný čas na podrobný průzkum počasí. Předpověď na dnešek i několik dalších dnů má pro nás připravenou meteoroložka Andrea Kvapilová. Přeju dobré ráno do Brna.
1: Hezké ráno.
0: Na úvod si rádi poslechneme o současném stavu, jak momentálně vypadá ráno ve Zlínském kraji.
1: Tak převažuje nám spíše taková mlhavo a i zvětšená oblačnost, to hlavně teda v té severní části kraje. Co se týká teplot, tak ty se nám teďka aktuálně pohybují nejčastěji od 12 do 10 stupňů. Vítr ten nám vane jenom slabý, proměnlivý do 10 km za hodinu.
0: Když se podíváme na úterý kompletně, dalo by se říct, že je před námi slunečný den s příjemnými teplotami?
1: Ano, ale ještě ráno a dopoledne musím počítat s tím, že se nám místy mohou vyskytovat mlhy nebo ta nízká oblačnost. Během dopoledne by se nám to mělo všechno rozpustit a pak už čekáme jenom polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty od 20 do 23 stupňů. Pád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý do 10 km za hodinu, případně může být i bez větří.
0: Dnešek uzavřeme biozátěží, jaké je tam číslo?
1: Tak to je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: A hned se posuneme dál k zítřku. Co nám do počasí přinese středa?
1: Tak ten den bude převážně slunečný, skoro jasno až polojasno. Zase se nám během noci a rána mohou ojediněle vyskytovat mlhy, případně nízká oblačnost. Během dne může být od západu přechodně i oblačno, ale spíš ta oblačnost bude taková průsvitnější, takže to bude působit takovým slunečným dojmem. Až potom později večer a v noci čekáme, že od západu začne přibývat oblačnost až na většinou zataženo a hlavně teda v té západní části kraje by už se mohly vyskytnout i lokální přehánky. Výjimečně se nedá vyloučit ani bouřka a ty nejvyšší teploty očekáváme od 23 do 26 stupňů a ty nejnižší teploty od 12 do 9 stupňů, ale v údolích Valašská a Bílých Karpat mohou klesnout až k 7 stupňů. Vítr nám k tomu bude vát slabý, proměnlivý, během ne, ale potom bude přechodně i mírný jižní do 25 km za hodinu.
0: Podobný ráz počasí se udrží i dál. Podívejme se ještě na čtvrtek, pátek, jak bude vrcholit pracovní týden.
1: Tak čtvrtek zahájíme zataženou oblohou s deštěm. Ještě teda v noci tam se úplně nedá vyloučit, že by mohla být i bouřka. A potom vypadá, že během odpoledne od severozápadu už by měly srážky začít ustávat a částečně se nám i protrhávat oblačnost. Ty nejnižší teploty očekáváme od 15 do 11 stupňů a ty nejvyšší od 14 do 18 stupňů. Vád nám k tomu bude vítr slabý, přes den potom přechodně i mírný severozápad do 20 km za hodinu a pátek, tam to vypadá spíše na takovou větší oblačnost, jenom přechodně může být polojasno a ráno i nějaké lokální mlhy. Během odpoledne je tam šance na občasný déšť, ale je tam poměrně velká nejistota, má tam být frontální vlna, tam může být vlastně posunutá víc na Slovensko a pak se může stát, že ten déšť by vlastně se vůbec nevyskytl nebo jenom na části kraje. A ty nejnižší teploty tam čekáme od 10 do 6 stupňů, ty nejvyšší od 15 do 19 stupňů, ale když by ta frontální vlna byla více odsunuta, tak se může stát, že i ty teploty by byly o malinko vyšší, než jsem avizovala.
0: Tak už máme představu o tom, jak to bude vypadat až do konce pracovního týdne. Rekordní teploty si necháváme na závěr. Podívejme se ještě do historie 15. září. Jaké hodnoty se týkají přímo našeho Zlínského kraje?
1: Tak ta nejnižší hodnota minus 1,5 stupně Celsia je z roku 1931, zaznamenali jsme ji na stanici Kroměříž a maximum 34,1 stupně Celsia máme z roku 1947 a byla zaznamenána na stanici na Pajedla.
0: A to už byla o počasí poslední informace. Podrobnou předpověď do vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den naslyšenou.
0: Za 4 minuty bude 6:30, přesně o 6:30 přijde Lukáš se zprávami. My si teď ještě pustíme Beatu Dubasovou.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Aktuální zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Zlínský kraj poskytne příští rok poskytovatelům sociálních služeb návratnou půjčku v souhrnné výši 555 milionů korun. Tato finanční výpomoc jim pomůže překlenout období začátku kalendářního roku. Zajistí tím plynulý chod organizací v čase, kdy ještě nemají dotace ze státního rozpočtu. Poskytovatelé sociálních služeb budou moci čerpat půjčku první tři měsíce roku 2027. Ve Valašském Meziříčí se dnes koná festival světelného umění Světlo Valmes. Umělci z různých zemí připravili 32 zastavení. Instalace jsou v ulicích, v galeriích, v historických budovách i podél Bečvy. Na nádvoří zámku Žerotínu bude velkoformátová projekce. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se budou dál potkávat nad některými tématy. Shodli se, že je důležitá koordinace například v otázkách zahraniční politiky. Na Pražském hradě včera podvečer jednali zhruba 40 minut. Na schůzku byl pozvaný i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle premiéra Babiše by se ale měl s hlavou státu sejít sám. V Česku se poprvé objevil invazní rak červený. Odborníci jeho výskyt potvrdili v jezeře Milada v Ústeckém kraji poté, co ho objevili a nahlásili cyklisté. Podle odborníků to není dobrá zpráva pro přírodu, protože rak červený je kvůli svým vlastnostem považován za nejinvazivnější druh raka v Evropě. Rychle se množí, spásá vegetaci a je také přenašečem račího moru. Ve Zlínském kraji dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno. Ráno se budou místy vyskytovat mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Aktuální teploty se pohybují mezi 9 a 13 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou na 20 až 23 stupňů a vítr povane slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Práce na vozovce.

0: Za minutu bude 6:45. Teď si můžete s námi, milí posluchači, osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak postupovat při výjezdu z levého pruhu na kruhovém objezdu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná to znáte z vlastní zkušenosti. Jedete po vícepruhovém kruhovém objezdu ve vnitřním pruhu a potřebujete ho opustit. Jenže v tom pravém vedle vás jedou další auta. Může v takovém případě řidič odbočit z levého pruhu na kruhovém objezdu a sjet z něj? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Za prvé, co je nejdůležitější, je číst ten kruhový objezd už předtím. Většinou bývá označen už předem dopravními značkami, jsou tam nějaké návěsti před křižovatkou, kde je vidět, do kterého směru mi která konkrétní větev toho kruhového objezdu vede. To znamená, já už v tu chvíli bych měl mít rozmyšleno, kam jedu, abych potom na tom kruhovém objezdu zbytečně nezmatkoval.
2: Platí i tady nějaké nepsané pravidlo?
3: Čím ten kruhový objezd je větší, tak tím je to důležitější samozřejmě. To znamená, já si najíždím na ten kruhový objezd, blížím se k němu, vím, že budu vyjíždět druhým výjezdem a podle toho, jak je ten kruhový objezd velký, si můžu vybrat, jestli pojedu v jednom nebo v druhém pruhu, v tom nájezdovém.
2: A jak je to tedy s tím výjezdem?
3: Pakliže tam ten kruhový objezd nemá ten průběžný jízdní pruh, tak v podstatě vždycky, když najíždím na kruhový objezd, dávám přednost. A to tak, že dávám přednost všem vozidlům, které jedou na tom kruhovém objezdu. Pokud má ten kruhový objezd pruh, který umožňuje to, že z toho pravého nájezdového pruhu můžu průběžně pokračovat do toho kruhového objezdu, tak tam samozřejmě já při tom nájezdu můžu pokračovat v kruhovém objezdu a potom další směřování na tom kruhovém objezdu už se opět řídí těmi pravidly jízdou v jízdních pruzích a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem výjíždějícím z levého pruhu.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je 6:45, zastavíme se na chvíli u meteorologických zpráv a doplníme si aktuální předpověď.
1: Počasí.
0: Nejdřív o ranní teploty, které se momentálně ve Zlínském kraji pohybují mezi 9 a 13 stupni. Bude polojasno nebo skoro jasno, jenom teď ráno se ještě místy vyskytují mlhy nebo nízká oblačnost, ty se ale během dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Slabý proměnlivý vítr bude mít rychlost jenom do 3 metrů za sekundu anebo nastane úplné bezvětří. U toho jsou prozatím mírně nepříznivé rozptylové podmínky. Během dne se přechodně dostanou na dobré. Biozátěž zůstává mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Zatím staneční soutěže Stardance vypadávaly pouze soutěžící. Po letošní podzimní 14. řadě z ní obrazně řečeno vypadnou i moderátoři. Tereza Kostková a Marek Eben se po 20 letech naposledy zhostí rolí průvodců touto soutěží. Jaká tedy bude letošní Stardance? Řekneme si za chvíli.

0: 14 řad, 20 let a dva moderátoři. Tereza Kostková a Marek Eben skončí po dvou desetiletích v roli moderátorů taneční soutěže Stardance. Včera oznámili, že podzimní řada bude jejich poslední. O titul krále a královny tanečního parketu se v ní utká 10 tanečních párů.
1: Tato řada bude výjimečná tím, že my si ji výjimečně užijeme úplně naposledy.
2: Oznámila Tereza Kostková a 20letou éru zhodnotil i její kolega, moderátor Marek Eben.
3: No, já musím říct, že to bylo krásných 20 let života. Fakt, když si představím období dlouhé 20 let, tak když jsme to začali točit, tak já myslím, že nebyl ani kilometr dálnice do Varu. A teď po 20 letech už je skoro hotová.
2: Desítka osobností z řad herců, hudebníků i sportovců se už od léta věnuje tréninku. Mezi soutěžícími budou například herečka Sara Sandeva, tenista Radek Štěpánek nebo herec Tomáš Matonoha. Toho soutěží provede taneční partnerka Lenka Nora Náborková. Zatím se herec řídí heslem učitele Igora Hnízda z filmu Obecná škola.
4: Talent má, ale chce to jen dřít. Potom je tam ještě, to je podobný, to říkal trošku dříve Vladimír Ilič Lenin, učit se.
2: Tomáš Matonoha přiznává, že naposledy tančil na stužkovacím večírku a na svatbě.
4: Takže já vlastně si spíš teďka jako užívám to, že vlastně jsem vstoupil do nějakého světa, o který jsem vlastně neměl ponětí, že je tak pestrý, bohatý. A hlavně jsem, což je pro mě nejpříjemnější překvapení, že jsem netušil, jak to dělá strašně dobře na psychiku.
2: A s podobnými tanečními vlohami vstupuje do soutěže i zpěvák Tomáš Polák z kapely Opět a Radeček. Jeho taneční partnerkou je Adriana Mašková.
5: Já jsem řekla Tomášovi, že až přijde moment, kdy už toho bude mít jako dost, tak ať řekne. Zatím se to nestalo, tím pádem já jsem zatím pořád sva.
6: Dřevěnou tyčí jsem unesl, tancování s odpadkovým košem místo taneční partnerky taky.
2: Výkony soutěžících bude už tradičně hodnotit porota. Vedle Tatiany Drexler a Richarda Gensera se za stůl porotců vrací Zdeněk Chlopčík. Nově se v porotě objeví i choreografka Jana Burkijevičová. Další novinkou je spuštění oficiální mobilní aplikace Stardance, říká Viktor Průša, šéf-producent zábavné tvorby České televize.
7: Umožní divákům hlasovat, posílat hlasy pro své oblíbené páry. Ta původní možnost hlasování prostřednictvím SMS-ek zůstává.
2: První večer 14. Z té řady taneční soutěže odvysílá Česká televize 10. října. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Kvůli stavbě Semetín-Bystřička se ode dneška mění provoz na silnici 1/57. Ve zlínské porodnici letos rodila už tisícovka maminek. Ministři Zuna a Tejc se dnes sejdou s prezidentem Pavlem. Dnes bude polojasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty naměříme kolem 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravil Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Na silnici první třídy 57 u Ratiboře na Vsetínsku se ode dneška mění vedení provozu. Může za to stavba přeložky mezi Semetínem a Bystřičkou. Na co si mají řidiči dát pozor, vysvětluje ředitel zlínského ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.
6: Teď, co se dotkne nejvíc motoristů, tak je to, že se bude jiným způsobem jezdit ze Vsetína do Valašského Meziříčí, protože se bude muset využívat Ratiborská křižovatka. Do Jablunky se už nebude dát jezdit tak, jak se jezdí dnes, ale musí všichni bedlivě sledovat dopravní značení a využívat vlastně mimourovňové křížení Ratiborské křižovatky.
5: Omezení potrvá do podzimu 2027. V porodnici krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně zaznamenali tisící letošní porod. 14. září tu Dominika Koubová z Tlumačova za asistence manžela přivedla na svět holčičku Nikolu. Podle mluvčí nemocnice Dany Lipovské přišel tisící porod asi o týden později než minulý rok.
7: Letos jsme se v Baťově nemocnici dočkali tisícího porodu malinko později než loni, kdy jsme tohle číslo překonali 6. září. A ještě doplním, že za sebou sice máme tisícovku porodu, ale Nikolka je ve zlínské porodnici a letošním roce dítě s pořadovým číslem 1024.
5: Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministry spravedlnosti Jaromíra Tejce za hnutí ANO a obrany, Jaromíra Zunu za SPD. Jednat budou o jmenování nových generálů. Prezident jmenuje do generálských hodností vojáky, policisty a hasiče dvakrát ročně. Poprvé u příležitosti Dne vítězství 8. května, podruhé v rámci výročí vzniku Československa, tedy 28. října. Naposledy Pavel jmenoval do vojenské hodnosti brigádního generála, třeba ředitele speciálních sil Tomáše Kramplu. Poslanci budou jednat podle nových pravidel. Začíná platit novela jednacího řádu, která například omezuje čas pro navrhování změn pořadu schůze. Tím dnes poslanci tráví velkou část jednacích dní. Limit se bude vztahovat i na přednostní práva, tedy třeba i na předsedy stran nebo klubů. Naopak se prodlouží doba, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Změny jsou podle poslance ANO Radka Vondráčka potřeba.
8: Po těch letech, za těch 30 let, už ten jednací řád, podle kterému funguje, zastaral, je překonaný a i poslanci a poslankyně se k sobě chovají trochu jinak. Tam byl vždycky předpoklad, že základem všeho je dohoda a ta se nevždycky podaří. Tak teď strukturujeme více debatu, budou limitována přednostní práva.
5: Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden, kdy je v plánu nejbližší schůze.
0: Počasí.
5: V našem regionu dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno. Ráno se budou místy vyskytovat mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Aktuální teploty se pohybují mezi 9 a 13 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 20 až 23 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Aktuálně se podle dopravních serverů jede po cestách ve Zlínském kraji bez dopravních komplikací. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Lukáš Jakubíček.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Pohledem do kalendáře si potvrdíme 15. září. Zdravím vás, milí posluchači, u vstávání do úterý. A za chvíli už naplno zapojíme mozkové buňky, aktivujeme mozek, zapátráme ve znalostech i paměti. Naše pravidelná soutěž v Moravském nářečí tentokrát jako odměnu za správnou odpověď nabídne knihu Máš nárok na život? Německý bestseller, který prý změnil pohled na život statisícům čtenářů, věnuje vydavatelství Kazda. Napřed si ještě poslechneme skupinu Buty a zatímco nám budou chlapci z vesela hrát, můžete si připravit telefony k rychlé reakci. Teď je 7 hodin a 5 minut. Dobré ráno přeji od mikrofonu i dnes Petr Uhřík.
0: Český rozhlas Zlín.

0: 7 hodin a 7 minut. K tomu na chvíli budeme mluvit nespisovně, důvod jistě milí posluchači znáte. Na řadě je soutěž, ve které každý den odhalujeme význam některého z výrazů, co patří do moravského nářečí. Dnes věnuje vydavatelství Kazda za správnou odpověď knihu s názvem Máš nárok na život. No já už čekám, kdo se ozve na známém telefonním čísle.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Ani v úterý ráno nemůžeme vynechat soutěž, jak se u nás mluví. Otázku má pro nás připravenou paní Lenka ze Zlína a já sahám po telefonu, abych zjistil, kdo se dovolal. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, tady Radka.
0: Soutěžit bude paní Radka. Připravená, můžeme?
2: Můžeme.
0: Tak otázka zní pro dnešek takto.
3: Zajímalo by mě, jestli posluchači ví, co je grůň.
0: Tak, rozuměla jste? Pokud ne?
2: Ano.
0: Dobře, grůň. Toto slovo nás dnes zajímá, grůň.
2: No, poprosím nápovědy.
0: Pokud chcete, možnosti jsou tady. Buď je to příkrá stráň, nebo les, a nebo hrnec na sádlo. Grůň. Ještě jednou, je buď příkrá stráň, les, a nebo hrnec na sádlo.
2: Já bych řekla, že je to Bčko.
0: Les. Chcete Bčko?
2: Ano.
0: Dobře, dáme možnost B. Správnou odpověď nám prozradí paní Lenka.
3: Grůň je příkrá stráň.
0: No, takže chtělo to volit možnost A. No, vidíte, já jsem si myslel, že odpověď se najde v tomto případě poměrně snadno, takže cena zůstává v podobě knihy pro dnešek u nás. Paní Radko, můžu se ještě zeptat, stalo se vám někdy, že jste nechtěně válela sudy, když jste v lese špatně odhadla terén a už jste se sunula z kopce dolů?
2: No, možná jako když jsem byla menší, teď to bylo už o hodně horší následky, ale teď si vzpomínám, že kousek od nás je Rusava a tam byla nějaký objekt názvem Grůň, takže to bude asi ten ta stráň.
0: Aha, no, takže vás možná trošku spletlo, že jste vzala les jako obecně, ano, jako Grůň.
2: Ano.
0: Ono je to příkrá stráň. Říká se strk někdy, tak jakože lidově. Paní Radko, děkuju za účast, mějte krásný den a zase příště zkuste.
2: Děkuju, naschledanou.
0: Ano, naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Pro mnohé nejlepší kapela na světě, už asi tušíte, že se vydáme do Liverpoolu. Rané období skupiny Beatles doprovodí písnička, ve které se pořád dokola zpívá Chci tě držet za ruku. V roce 64, jak víme, bezvadně fungovala na obou stranách Atlantiku.

0: Za 2:45 další informace patří do kategorie, kterou je potřeba pravidelně aktualizovat. Projdeme si předpověď od meteorologů.
1: Počasí.
0: A než vám řeknu o maximálních teplotách, zastavím se ještě nejdřív u současných ranních čísel. Mezi 9 a 13 stupni se teď pohybujeme ve Zlínském kraji. Bude polojasno nebo skoro jasno, ovšem teď ráno se ještě místy tvoří a vyskytují mlhy nebo nízká oblačnost, ty se mají během dopoledne rozpustit. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, povane slabý vítr, rychlostí do 3 metrů za sekundu, anebo nastane úplné bezvětří. Rozptylové podmínky jsou možná i proto mírně nepříznivé, až během dne by měly být přechodně dobré. Když to zhrnu, sluneční den s mlhavým ránem a biozátěží na jedničce, tedy mírnou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Návrh akceleračních zón nutí obce ve Zlínském kraji k podání žalob na stát. Ty připravuje více než 10 z nich a svůj postup v rámci mikroregionů koordinují. O které obce jde, uslyšíte za chvíli od našeho reportéra Davida Jabůrka.
2: Záněty, alergie, šedý či zelený zákal, poruchy vidění. Oční onemocnění mají mnoho podob. Co dělat, když zrak přestane fungovat tak, jak má? Na vaše četné žádosti se do poradny pro zdraví vrací oční lékař Zlínské Baťovy nemocnice Jan Pohanka. Už 16. září v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jupa, já už vím.
3: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
4: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
3: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
5: Co bysme to nestihli?
3: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
5: Na blbosti, jo?
3: Těší se Patrik Rozehnal.
5: Krasavče!

0: Dnes je úterý 15. září. Dobré ráno přející Český rozhlas Zlín, když máme 11 minut do půl osmé. Přes 10 obcí ve Zlínském kraji připravuje podání žalob na stát kvůli akceleračním zónám. Českému rozhlasu to řekli starostové několika z nich s tím, že postup vzájemně koordinují. Chtějí tak dosáhnout zrušení vymezených oblastí, ve kterých by stát mohl v budoucnu stavět větrné nebo solární elektrárny. Podrobnosti zjišťoval reportér David Jabůrek, kterému přeju dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno.
0: Na úvod si řekněme, které obce se chystají žalovat stát?
1: Jde například o Vrbku, Karolín, Bařice, Velké Těšany a Lubnou, tedy sousedící obce na Kroměřížsku. Tam by podle Ministerstva pro místní rozvoj mohly v budoucnu stát fotovoltaické elektrárny. Obce teď koordinují společný postup, a to i s nedalekými zdonkami, které jsou zasažené další z akceleračních zón. Zmíněné obce aktuálně společně vybírají advokátní kancelář na zpracování žaloby a za to počítají z náklady v řádu stovek tisíc, které si chtějí rozdělit rovným dílem. Jestli samotnou žalobu budou podávat společně nebo jednotlivě, ale zatím jasno nemají. Počkají právě až na posudek od právníků.
0: Hned tři akcelerační zóny jsou vymezené v okolí Kelče na Vsetínsku. Jak se k situaci staví tamnější radnice?
1: Také tam jsou s plánovanými akceleračními zónami nespokojení, no a chtějí proti nim bojovat žalobou. U Kelče se setkávají právě hned tři tyto zóny. Ve všech by se mohly stavět větrné elektrárny. Zóny navíc prochází více regiony a z velké části zasahují také do Olomouckého kraje. Obce tak postup koordinují v rámci mikroregionů. Ve Zlínském kraji takto spolupracuje Kelč, Kunovice, Police, Loučka a Podolí. Tyto obce už mají vybranou advokátní kancelář. Příprava žalob ale bude podle nich trvat nejméně několik týdnů. Záměrně používám množné číslo, protože podle právní analýzy, kterou si zmíněné obce nechali zpracovat, je největší šance na úspěch, pokud každá z nich bude stát žalovat samostatně. No a žalobu připravuje také Komárno na Kroměřížsku.
0: A proč vůbec chtějí obce stát žalovat?
1: Tak vadím, že vznik akceleračních zón, ve kterých by v budoucnu mohly stát větrné či fotovoltaické elektrárny, s nimi stát nekonzultoval. A argumentují také blízkostí zón k obydleným oblastem, hrozícím zabráním využívané zemědělské půdy nebo vizuálním smogem. Tedy, že by větrníky nebo pole solárních panelů kazily výhled do krajiny.
0: Jsou ve Zlínském kraji také obce, které žalobu podávat nechtějí?
1: Ano, tento postoj mají Zborovice na Kroměřížsku. Jejich starosta Vítězslav Hanák z Hnutí ANO, který kandiduje v letošních komunálních volbách, mi sdělil, že jejich právní rozbor neodhalil na připravované akcelerační zóně na území obce žádné pochybení proti zákonům.
0: Říká reportér David Jabůrek. Mluvili jsme o žalobách na stát, které kvůli návrhu akceleračních zón připravují obce ve Zlínském kraji. Za tvé informace díky a hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: U dalších zpráv vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Výuka nového studijního programu Radiologický asistent dnes začíná na Technologické fakultě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Do tříletého bakalářského programu, který propojuje zdravotnictví a moderní technologie, se letos přihlásilo 48 studentů. Ve Valašském Meziříčí začaly opravy místních silnic, které potrvají až do poloviny listopadu. Práce omezí také městskou hromadnou dopravu. Dnes od rána do 1:30 odpoledne autobusy vynechají některé zastávky. Policie dnes zveřejní počet lidí, kteří zemřeli v červenci a srpnu na silnicích. Předběžné statistiky už vydala koncem prázdnin. Podle nich o prázdninách na silnicích zemřelo minimálně 99 lidí, což je nejhorší číslo od léta roku 2021. Tehdy bylo obětí 101. Už teď je ze statistik jasné, že srpen je zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku. Česká režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrného studentského Oscara za film Folklore. Experimentální videoesej absolventky pražské FAMU zkoumá proměnu českého folkloru v éře sociálních sítí. Ve Zlínském kraji dnes bude polojasno nebo skoro jasno, ráno se ještě můžou místy vyskytnout mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Aktuálně se teploty pohybují mezi 9 a 13 stupni, nejvyšší teploty přes den dosáhnou na 20 až 23 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Dopravní nehoda se zraněním se stala na silnici 1/49 v úseku mezi Bratřejovem na Zlínsku a Pozděchovem na Vsetínsku. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Za chvíli projdeme region taky v nabídce kulturních akcí. Zjistíme, kde se něco zajímavého chystá. Na hodinách máme 7:30, 2,5 minuty, v kalendáři úterý 15. září. Na dobré ráno si teď poslechneme Mirka Hofmana.
4: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Za 5,5 minuty, 7:45, tady je Český rozhlas Zlín s přáním dobrého úterního rána. Pokračujeme kulturními tipy. Dnes se můžete vydat do Uherského Brodu na výstavu věnovanou legendární značce Apple. V informatoriu muzea uvidíte více než 30 originálních počítačů a zařízení Macintosh, funkčních, zapnutých a připravených k vyzkoušení. Od prvních modelů až po moderní technologie, které určují budoucnost. Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě je otevřeno v čase 9 až 16.45. Ve Zlíně se dnes uskuteční slavnostní zahájení trienále Dům umění 3. Letošní ročník představí výběr děl významných českých umělců a umělkyň. Vernisáž začíná v 17 hodin v přízemí Krajské galerie v Baťově institutu ve Zlíně. Koncert s názvem 9 taktů života Tomáše Bati je výjimečným hudebně slovním projevem a projektem. Nabídne prostřednictvím symfonické hudby, vyprávění a baťovských hesel hodnoty, na kterých Tomáš Baťa postavil svůj život i podnikání. Akce se koná v Kongresovém centru Zlín dnes v 18 hodin.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za malý okamžik bude 7:45. Kalendářně máme ještě léto a dnešek podle meteorologů nabídne docela příjemný průběh.
1: Počasí.
0: Hned si o tom řekneme víc, jenom ještě projdu aktuální údaje měřících stanic. 12 stupňů hlásí Kroměříž, Staré Město, Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy, Zlín, Štítná nad Vláří, Vsetín a Velké Karlovice. 13 stupňů to je Holešov a Rožnov pod Radhoštěm. 11 stupňů hodnota v Bystřici pod Hostýnem, ve Vizovicích a v Horní Bečvě. 10 stupňů. Takováto hodnota je teď v Hošťálkové, ve Strání a ve Valašské Senici. Ještě nám scházejí Luhačovice z 9 stupni. Dnes by mělo být polojasno nebo skoro jasno, teď ráno se ale místy vyskytují mlhy nebo i nízká oblačnost, které se ovšem během dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr s rychlostí do 3 metrů za sekundu anebo nastane úplné bezvětří. I kvůli tomu jsou možná mírně nepříznivé rostlové podmínky, které se ovšem během dne přechodně dostanou na dobré. Biozátěž zůstává mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: V našem vysílání už jsme mluvili o tom, že zlínští fotbalisté stanovili nový negativní rekord v české první lize, když po 8 kolech nemají v tabulce ani bod. K tématu se ještě vrátíme a nabídneme názor, jak se na situaci klubu dívají experti. Uděláme to už za chvíli.
2: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
3: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
2: Co v něm uslyšíte tentokrát?
4: Řeka Morava ukrývala ve Spytihněvi na Zlínsku dlouhá staletí tajemství. Ze dna řeky pak byly vyzvednuty celé kusy kostela, který tam kdysi stával. A my zjistíme, že nebyl jenom jeden. Už ve středu 16. září.
2: Cyklus Záhady a tajemství zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.

0: dobrý.
1: Český rozhlas Zlín stále přeje dobré úterní ráno. Když teď přejdeme ke sportu, žádný jiný tým v historii samostatné české fotbalové ligy nezačal sezonu tak špatně jako fotbalisté Zlína. Po 8 kolech jsou stále bez jediného bodu, což se dosud nikomu nestalo. Podle expertů je ale brzy na to mluvit o Zlínu jako o jasně největším kandidátovi na sestup.
2: Těch zápasů dokonce podzimu je dost, takže teďka samozřejmě je to tak, že Zlín samozřejmě hraje o záchranu, ale nepasoval bych ho jako jednoho spadajících týmů.
3: Říká o situaci zlínských fotbalistů Václav Procházka, tedy bývalý obránce, který právě ve Zlíně končil před 3 roky profesionální kariéru. Mezi Ševci strávil 3 sezóny a ve všech 3 klub nakonec úspěšně bojoval o udržení v nejvyšší soutěži. Procházka tak tuší, jak to teď v týmu na dně tabulky vypadá.
2: Nechcete si to úplně připouštět, pořád hledáte, samozřejmě celý klub, trenéři, hráči hledají, jak z toho ven. Někdy hrajete odvážně, někdy hrajete zase, že zaparkujete autobus a prostě někdy se stane, že to nefunguje ani jedno, ani druhé, ani třetí a potom už si lámete hlavu opravdu s každým detailem a někdy je to ale o to horší.
3: Minulý týden Zlín vyměnil trenéra, když Bronislava Červenku vystřídal sportovní manažer klubu Pavel Hoftych. Podle Procházky v současné situaci může pomoct to, že Hoftych je ve fotbalovém prostředí známý jako člověk, který ani v kritických chvílích nestrácí smysl pro humor a umí situaci odlehčit.
2: Já samozřejmě Bronu Červenku taky znám a uznávám ho jako trenéra, vím jeho styl, vím, že vždycky dokáže vymáčknout z hráčů maximum, zakládá si na tom, aby každý odjezdil ten zápas. Je to opravdu o nějakém hodně trénování, drillu. Nicméně nevím, jestli došlo k něčemu takovému jako odlehčení. Pavel Hoftych je tím známý.
3: S Procházkou souhlasí i fotbalový expert stanice Radiožurnál Sport Pavel Horvát. Podle něj může Zlínu pomoct to, že příští týden začne netypicky dlouhá reprezentační přestávka, která potrvá 3 týdny.
4: Můžou někam odjet na týden, si myslím, a tam prostě udělat, já nechci říct teďka jako opíjení a opejkání bustů, ale hlavně to, co se týká toho fotbalu. Pavel Hoftych má ne nějaký, ale má spoustu zkušeností i s těmahle situacema a myslím si, že na to bude dostatek času.
3: Ještě před reprezentační pauzou ale čekají Ševce 2 zápasy. Ve středu 3. kolo poháru na hřišti třetiligového Havířova. V neděli pak ligový duel v Jablonci. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co když nastane blackout a neb 72 hodin civilizačního výpadku v běžném pražském bytě? Premiéra pořadu Rozpleteno, když zhasne svět. ČT2. Los jako totem, průvodce i zrcadlo člověka. 6 podivuhodných setkání s majestátním obrem v premiérovém dokumentu A můst losí Odysea. A ČT Art. Hvězdná kariéra si začíná vybírat svou daň. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Kvůli akceleračním zónám chce přes 10 obcí ze Zlínského kraje žalovat stát. Hřiště na sídlišti v Jarošově se promění na parkovací plochu. Začíná výstava korunovačních klenotů. Nejprve je uvidí školáci. Dnes očekávejte polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou na 23 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Více než 10 obcí ze Zlínského kraje bude podávat žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Českému rozhlasu to řekli jejich starostové s tím, že postup koordinují v rámci mikroregionu. Žalobu tak připravují téměř všechny obce, do kterých plánované zóny zasahují. Důvody z Dounek na Kroměřížsku vysvětluje nezávislý starosta Martin Drkula, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
6: Vadí nám, že akcelerační zóny byly vybrány bez jakéhokoliv našeho vědomí jako samosprávy. Za druhé, akcelerační oblast, kde mají stát soláry, je strašně blízko zastavěného území u naší místní části Měčice. Dále prostě, že to je na orné půdě.
5: Žalobu naopak nechtějí podat Zborovice na Kroměřížsku. Podle jejich právního rozboru není akcelerační zóna na jejich území v rozporu se zákonem. Majitelé vozidel na sídlišti Louky v Uherském Hradišti Jarošově budou mít na konci září k dispozici 30 nových parkovacích míst. Vzniknou na místě bývalého asfaltového hřiště. Lidé ale o sportoviště nepřijdou, říká mluvčí hradištské radnice Jan Pášma.
7: Na severovýchodním okraji sídliště aktuálně za víc než 4,5 milionu korun stavíme nové hřiště s umělým povrchem. Sportoviště bude mít rozměry 20x40 metrů a bude určené pro malou kopanou a streetball. Otevření je naplánované na začátek října.
5: Dalších zhruba 10 parkovacích stání přibyde díky zjednosměrnění propojky mezi ulicemi Dráhy a Louky. V současné době město zpracovává projektovou dokumentaci na kompletní revitalizaci sídliště, při které vznikne přibližně 330 parkovacích míst. Školáci si ode dneška můžou na Pražském hradě prohlédnout korunovační klenoty. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti jsou vystaveny ve Vladislavském sále. Včera odpoledne je z korunní komory ve svatovítské katedrále vynesli zástupci státu, města Prahy a katolické církve.
8: Sport.
5: Začíná nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy. Karlovy Vary nastoupí proti Třinci. Západočeši patří dlouhodobě k pravidelným účastníkům playoff. Naposledy došli do semifinále, obsadili konečné třetí místo. Zápas Karlovy Vary Třinec začne v 18 hodin. Zbývající utkání úvodního kola Tipsport Extraligy jsou na programu zítra.
4: Počasí.
5: Na území našeho regionu dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno. Ráno se budou místy vyskytovat mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Aktuální teploty jsou mezi 9 a 13 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 20 až 23 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Silnice první třídy číslo 49 je po nehodě dvou osobních aut úplně uzavřená v úseku mezi Bratřejovem na Zlínsku a Pozděchovem na Vsetínsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Návštěvníci zlínské teplárny tento týden můžou nahlédnout do kotelen, chemické úpravny vody nebo třeba do velínu. Teplárna totiž slaví 100 let a při mimořádných prohlídkách ukazuje i místa, která jsou běžně nepřístupná. Podrobnosti přidáme za chvíli, ale taky jiné ohlédnutí do historie. Od roku 1913 se napříč evropskými státy jezdil závod Mezinárodní motocyklová šestidenní. Zlínsko prestižní soutěž hostilo čtyřikrát. Jako připomínka tohoto slavného klání vznikl závod ve stopě zlínské šestidenní. Kdy se jel první ročník? Dozvíme se v dalším pokračování cyklu Kořeny před 8:30. Teď je 8 hodin 5 minut, dál se vítáme do 15. září. Příjemné úterní ráno přeje Petr Uhřík.
0: Český rozhlas Zlín.

0: 15. září Zlínská teplárna si letos připomíná 100 let od svého vzniku. Výrobní areál proto otevírá lidem při mimořádných exkurzích. Na jednu z nich se přišli podívat i dobrovolní hasiči, kteří ještě nedávno přes areál teplárny vedli hadice k požáru sousední 34. budovy. Tentokrát se ale na místo vrátili, aby se jako návštěvníci podívali přímo do provozu teplárny.
1: Ta hmota je tvořena malinkými mikroskopickými kuličkami a ty kuličky mají na svém povrchu aktivní prvky ve formě iontů.
2: Se žlutou helmou na hlavě a ochrannými brýlemi na očích posloucháme začátek více než 3hodinové prohlídky. Výrobním areálem nás provází její jednatel Jaromír Štach. V jeho těsné blízkosti se drží také dobrovolní hasiči ze Zlína Jaroslavic. Do areálu se přitom po nedávném požáru 34. budovy nevracejí poprvé.
3: Náš úkol tady byl vlastně dopravovat vodu z dřevnice na požářiště, a to buď hadicovým vedením, anebo tady jsme byli, kde si jezdili cisterny a plnilo se přímo tady v místě.
4: Nic nenasvědčovalo tomu, že vůbec to bude tak rozsáhlý požár a že tady strávíme docela dlouhou dobu u toho požáru.
2: Vzpomínají velitel jednotky dobrovolných hasičů Petr Čech a jeho kolega Michal Matějčný. Z 34. budovy jsou dnes už jen sutiny. Provoz sousední teplárny ale požár neohrozil. Ta tak pokračuje už ve své stoleté historii.
5: V roce 1926 Baťa vyčlenil tehdejší elektrárnu do samostatného energetického závodu a od té doby tedy počítáme 100 let.
2: Výročí teď teplárna připomíná mimořádnými prohlídkami, při kterých se zájemci dostanou i do běžně nepřístupných částí areálu. Podle jednatele Jaromíra Štacha během nich uvidí
5: chemickou úpravnu vody, jednotlivé kotelny, manipulace s palivem, elektrovelin, a prohlídka končí na plynové kotelně, která sousedí s předávací stanicí tepla pro město.
2: Zájemci o exkurze se můžou zaregistrovat na webu teplárny do konce tohoto pracovního týdne. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, písně.

0: počasí.
1: Volám do Českého hydrometeorologického ústavu. Je tu pravidelný čas na podrobný průzkum počasí. Předpověď na dnešek i několik dalších dnů má pro nás připravenou meteoroložka Andrea Kvapilová. Přeju dobré ráno do Brna.
2: Hezké ráno.
1: Když se podíváme na úterý kompletně, dalo by se říct, že je před námi slunečný den s příjemnými teplotami?
2: Ano, ale ještě ráno a dopoledne musím počítat s tím, že se nám místy mohou vyskytovat mlhy nebo ta nízká oblačnost. Během dopoledne by se nám to mělo všechno rozpustit a pak už čekáme jenom polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty od 20 do 23 stupňů. Vár nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý do 10 km za hodinu, případně může být i bezvětří.
1: Dnešek uzavřeme biozátěží, jaké je tam číslo?
2: Tak to je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
1: A hned se posuneme dál k zítřku. Co nám do počasí přinese středa?
2: Tak ten den bude převážně slunečný, skoro jasno až polojasno. Zase se nám během noci a rána mohou ojediněle vyskytovat mlhy, případně nízká oblačnost. Během dne může být od západu přechodně i oblačno, ale spíš ta oblačnost bude taková průsvitnější, takže to bude působit takovým slunečným dojmem. Až potom později večer a v noci čekáme, že od západu začne přibývat oblačnost až na většinou zataženo a hlavně teda v té západní části kraje by už se mohly vyskytnout i lokální přehánky. Výjimečně se nedá vyloučit ani bouřka a ty nejvyšší teploty očekáváme od 23 do 26 stupňů a ty nejnižší teploty od 12 do 9 stupňů, ale v údolích Valašská Bílých Karpat mohou klesnout až k 7 stupňů. Vítr nám k tomu bude vát slabý, proměnlivý, během dne ale potom bude přechodně i mírný jižní do 25 km za hodinu.
1: Podobný ráz počasí se udrží i dál. Podívejme se ještě na čtvrtek, pátek, jak bude vrcholit pracovní týden.
2: Tak čtvrtek zahájíme zataženou oblohou s deštěm. Ještě teda v noci tam se úplně nedá vyloučit, že by mohla být i bouřka. A potom vypadá, že během odpoledne od severozápadu už by měly srážky začít ustávat a částečně se nám i protrhávat oblačnost. Ty nejnižší teploty očekáváme od 15 do 11 stupňů a ty nejvyšší od 14 do 18 stupňů. Vád nám k tomu bude vítr slabý, přes den potom přechodně i mírný severozápad do 20 km za hodinu a pátek, tam to vypadá spíše na takovou větší oblačnost, jenom přechodně může být polojasno a ráno i nějaké lokální mlhy. Během odpoledne je tam šance na občasný déšť, ale je tam poměrně velká nejistota, má tam být frontální vlna, tam může být vlastně posunutá víc na Slovensko a pak se může stát, že ten déšť by vlastně se vůbec nevyskytl, nebo jenom na části kraje. A ty nejnižší teploty tam čekáme od 10 do 6 stupňů, ty nejvyšší od 15 do 19 stupňů, ale když by ta frontální vlna byla více odsunuta, tak se může stát, že i ty teploty by byly o malinko vyšší, než jsem avizovala.
1: Tak už máme představu o tom, jak to bude vypadat až do konce pracovního týdne. Rekordní teploty si necháváme na závěr. Podívejme se ještě do historie 15. září. Jaké hodnoty se týkají přímo našeho Zlínského kraje?
2: Tak ta nejnižší hodnota minus 1,5 stupně Celsia je z roku 1931. Zaznamenali jsme ji na stanici Kroměříž a maximum 34,1 stupně Celsia máme z roku 1947 a byla zaznamenána na stanici Na Pajedla.
1: A to už byla o počasí poslední informace. Podrobnou předpověď do vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den naslyšenou.
3: Jak rychle umíte psát na počítačové klávesnici? Hostem dopoledního Českého rozhlasu Zlín bude student Jan Houdek, který tuhle dovednost povýšil na tu nejvyšší úroveň. Stal se totiž vicemistrem světa. Povídat si budu i s jeho trenérem a pedagogem Robertem Sigmundem. Rozhovor s hosty z Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Valašské Meziříčí si budete moct poslechnout už 15. září. Na setkání se těší Anna Randárová.
4: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Řidičské Česká abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Ve stopě zlínské šestidenní je soutěž historických motocyklů, která z části opisuje původní etapy slavného závodu Mezinárodní motocyklové šestidenní. Burácení motorů, desítky historických strojů a také desítky nadšenců, pro které je motorka životním stylem a velkou láskou. Tak to vypadá vždy chvíli před startem závodu, který si od roku 2012 získal velkou prestiž. Se zakladatelem akce Karlem Zámečníkem z Horní Lhoty na Zlínsku natáčela Silvie Pospíšilová.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
2: Ale teď už se podívejme na start. Je tu 280 jezdců a jedna čtveřice za druhou se dává do boje se 1700 kilometry náročné tratě. Od prvního mávnutí praporkem musí být každý.
3: Tak to popisoval situaci na startu jednoho z ročníků Mezinárodní motocyklové šestidenní moderátor Československé televize. První ročník se uskutečnil v roce 1913. Ve Zlíně buráceli motory poprvé v roce 1947.
4: Z důvodu asi toho, že jsme měli výborné podmínky pro organizaci, nebyli jsme tak rozbombardováni jako ostatní státy v Evropě.
3: Přibližuje Karel Zámečník. Staré javy byly už od mládí jeho srdcovkou.
4: Jak jsem jezdíval na těch javách vždycky, tak jsem potkával místní obyvatele a oni mi říkali, ty vypadáš, jak kdyby jsi přijel ze šestidenní. Tak jsem potom nějak pátral, co to vlastně ta šestidenní je. No a zjistil jsem, že se to jezdilo u nás nad barákem. Jezdívalo se ve Zlíně, jezdívalo se v Kloboukách a tady po těch svážných cestách nebo hřebenovkách, které jsou dneska turisticky velice vyhledávané.
3: Začal přemýšlet nad tím, jak legendární soutěž znovu oživit. Studoval dobové mapy, trasy i programy. Bylo jasné, že vrátit zpět celý šestidenní závod už nepůjde. Ale vydat se alespoň ve stopě zlínské šestidenní? Proč ne? A tak vznikl název nového závodu. Poprvé motorky vyrazily v roce 2012, pokračuje Karel Zámečník.
4: Protože první ročník jsme vedli přímo podle mapy z roku 59. Ta trať vedla až na Hostýnek, zpátky vlastně do Zlína. Startovalo se před velkým kinem, lidem se to prostě líbilo. Bylo 35 účastníků. A co je hezké, tak třeba tak těch 15 se vlastně účastní pořád.
3: Vzpomíná na dobu, kdy byl obnovený závod ještě v Plenkách. A jaké jsou podmínky účasti?
4: Motocykl tuzemské výroby, sériový do roku výroby 75. Pak soutěžní do roku 89. Každý účastník obdrží mapu, obdrží kartičku jezdce, kde má předepsané časy, které musí dodržet. Není to rychlostní závod, je to orienták.
3: Na více než 100-kilometrové trati se samozřejmě odehrávají různé příběhy. Motorkáři jsou ale lidé s citem pro fair play a navzájem si pomáhají.
4: Jestli jsou opravdoví gentlemani a jsou ohleduplní, vesměs dojedou všichni. Občas samozřejmě, když se stane, že motorka vypoví, ale do 5 kusů ročně.
3: Závod startuje vždy v září, každý sudý rok. Ani jeden ročník nevynechal Matador z Olomoucka.
4: Nejstarší účastník je pan Lumír Hájek. Na mě se zdá, že 47. ročník. A jezdí zhodou okolosti na stejně staré motocyklu Java 250 Perák.
3: Soutěž ve stopě zlínské šestidenní si získala obrovské renomé mezi milovníky starých motocyklů. Organizace takového podniku je nesmírně náročná a rozhodně to není práce pro jednoho člověka.
4: Je to vlastně tým Java klubu Luhačovice, celkem je nás 12 lidí, ale tady je třeba opravdu těch lidí víc, takže přijedou známí ze Slovenska, taky motorkáři, javisti, kteří nám vlastně nezištně pomáhají. Je to skvělé.
3: Pochvaluje si Karel Zámečník. Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: Další ročník ve stopě zlínské šestidenní se jede už tuto sobotu. Startuje se v 10 hodin z Army Parku ve Slavičíně. Takže pokud máte rádi vůni benzínu, rádi se pokocháte pohledem na krásné staré motocykly, určitě byste tam neměli chybět. My teď v regionu zůstaneme i hudebně, než uvede Lukáš nové zprávy, poslechneme si Vlastu Redla. 8:30 bude za 3 minuty.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy pro vás připravil Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. V Hluku na Uherskohradišťsku je po dodatečných opravách ode dneška opět v provozu most do průmyslové zóny. Most za 13,5 milionů korun byl otevřený od poloviny srpna. Kvůli nestabilnímu podloží ale došlo k poklesu přechodové oblasti. Dělníci proto na obou stranách mostu instalovali přechodové desky, které by měly problém vyřešit. Možnost vyzkoušet si až 40 aktivit a sportů na jednom místě mají dnes děti i dospělí v Rožnově pod Radhoštěm. V areálu sportcampu pro ně radnice připravila už 9. veletrh sportovních a volnočasových aktivit pro děti a mládež. Na Pražském hradě se včera sešli prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Mluvili například o novele stavebního zákona a znovu zavedení EET. Tyto návrhy teď totiž má prezident posoudit. Zbylá témata se týkala hlavně zahraniční politiky. V Česku se poprvé objevil invazní rak červený. Odborníci jeho výskyt potvrdili v jezeře Milada v Ústeckém kraji. Podle odborníků to není dobrá zpráva pro přírodu, protože rak červený je kvůli svým vlastnostem považován za nejinvazivnější druh raka v Evropě. Rychle se množí, spásá vegetaci a je také přenašečem račího moru. Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno nebo skoro jasno, zpočátku ještě čekejte nízkou oblačnost nebo mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Aktuální teploty jsou mezi 10 a 13 stupni, nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 20 až 23 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dočasně uzavřená je silnice 1/49 u Bratřejova na Zlínsku. Bourala tam dvě osobní auta a obnovení provozu je podle dopravních serverů v plánu kolem 9:30. Dále srazilo auto zvěř na silnici mezi Lhotou a Choryní na Vsetínsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu za volantem vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Věnujeme se ještě datu 15. září po stránce oslav, tedy svátku Jolany. Původně řecké jméno je o to zajímavější, o co více verzí výkladu má. Jolana může zářit jako pochodeň nebo být spravedlivou soudkyní, vždycky bude také dobrou ženou. Tak nám vychází původní znění. Současných oslavenkyň máme v republice přibližně 7 000. Posílám gratulaci a písničku skupiny Elán.

jsem tři trubky, jeden

0: Minule jsme u hudebního mlsání skončili ve Francii, tak jenom volně navážeme a zajdeme znovu do 70. let. Pro tentokrát zvolím porci muziky o poznání říznější. Hudební dramaturgové to znají jako nejvyšší stupeň 5, když zadávají parametry písničky do programu, se kterým pak dál pracují. Takže hodně energická muzika, kterou nám připomene Plastic Bertrand. On je to sice Belgičan, v 80. letech žil v Miláně, ale nás bude zajímat rok 77, kdy vypustil do světa klasiku, kterou zná skoro každý. Já vás nechci vystrašit slovem punk, ale on to už prostě do kategorie oldies jednoznačně zapadá. Tříakordová písnička, 12-taktové schéma blues, nic vyloženě objevného, vzalo se to, co už dokonale fungovalo dřív, a k tomu pomotaný francouzský text, doplněný občasnými linkami v angličtině. Joe Strummer ze skupiny Clash to řekl hezky. Plastic Bertrand zkomprimoval punk do 3 minut, toto probere i člověka v koumatu. Už vám pouštím Ce plan pour moi.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Je přesně 8:45. Zastavíme se na chvíli u meteorologických zpráv a doplníme si aktuální předpověď.
1: Počasí.
0: Nejdřív o ranní teploty, které se momentálně ve Zlínském kraji pohybují mezi 10 a 13 stupni. Dnes bude polojasno nebo skoro jasno. Ještě to tak nevypadá, protože teď ráno se stále ještě místy vyskytují mlhy nebo nízká oblačnost, ty se ale během dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, k tomu povane jenom slabý proměnlivý vítr s rychlostí do 3 metrů za sekundu. Případně nastane úplné bezvětří. Rozptylové podmínky jsou prozatím mírně nepříznivé, během dne by měly být přechodně dobré a biozátěž stále mírná a jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude výtvarník, básník a boxer Rostislav Osička.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Lid ti časem přihlásí, jak břitva ostrou změnu počasí.

Akademie třetího věku v Uherském Hradišti nabízí seniorům nejen přednášky, ale také možnost potkávat se a dozvídat se něco nového. Jak celý program funguje a co Akademie v letošním roce chystá, zjistí naše regionální stopařka Petra Sedláčková přímo na jedné z přednášek. O světové gastronomii tam dnes bude posluchačům vyprávět dlouholetý rozhlasový zpravodaj Petr Voldán, se kterým si Petra také popovídá, jak je v plánu. Poslouchejte Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín po 14. hodině, za chvíli taky pravidelné srdcovky, které Zdeněk Junák otevře hned po zprávách. Petr Uhřík přeje za celý vysílací tým hezký den, postupně se dočkáme slunce, tak snad bude pohoda a čeká nás příjemné úterý po všech stránkách.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Případem požáru střechy střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně se bude v říjnu zabývat soud. Valašské Meziříčí dnes pořádá festival světelného umění. Ode dneška začala platit nová pravidla jednání sněmovny. Dnes čekejte polojasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami kolem 23 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Hlavní líčení v případu loňského požáru střechy střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně je podle webu InfoSoud nařízené na 8. října. Policie kvůli požáru obvinila svářeče, který podle kriminalistů při práci nedodržel pravidla požární bezpečnosti. Zlínské státní zastupitelství v červenci potvrdilo, že trestní stíhání jedné osoby vede pro nedbalostní trestný čin. Požár vypukl loni v listopadu a škoda po něm a následném hašení dosáhla na zhruba 15 milionů korun. Obviněnému muži podle dřívějších informací policie hrozí až 8 let vězení. Ve Valašském Meziříčí se dnes koná festival světelného umění Světlo Valmes. Umělci z různých zemí připravili 32 zastavení. Na nádvoří zámku Žerotínu bude velkoformátová projekce, říká mluvčí radnice Jakub Mikuš.
3: Projekce se budou od 8 hodiny večerní opakovat každou půl hodinu až do půlnoci. Instalace a objekty v ulicích pak připravili umělci z různých zemí. Připravený ale také bohatý hudební program na náměstí s hlavními hvězdami v podobě Pam Rabbit a Rytmuse. A na parkovišti v Poláškově ulici proběhne trh s autorskou módou, designovými šperky či keramikou.
2: Poslanci budou na nejbližší schůzi jednat podle nových pravidel. Nebudou moct například navrhovat změny pořadu bez časového omezení a limit se bude vztahovat i na přednostní práva, která mají třeba předsedové stran a klubů. Prodlouží se také hodiny, kdy můžou schvalovat zákony ve třetím čtení. Europoslanci dnes budou hlasovat o úpravách, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS2. Podle návrhu by se při jejich vysokých cenách mělo například do oběhu uvolňovat větší množství tzv. Rezervních povolenek. Spotřebitelé by se díky tomu měli vyhnout prudkému zdražování.
4: Systém ETS2 od roku 2028 spoplatní emise ze silniční dopravy a vytápění budov. Cena emisních povolenek se tak promítne do cen benzinu a nafty a u některých domácností taky do cen tepla. Dohodu o změnách tzv. Rezervy tržní stability za parlament vyjednávala česká europoslankyně Danuše Nerudová z Hnutí STAN. S Radou EU se na její podobě předběžně dohodli už v červnu. Obě instituce ji teď musí ještě formálně schválit. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Během dneška bude ve Zlínském kraji polojasno nebo skoro jasno. Aktuální teploty jsou mezi 10 a 13 stupni. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 20 až 23 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V této chvíli stále neprojedete po silnici 1/49 v úseku u Bratřejova na Zlínsku. Stala se tam nehoda dvou osobních aut. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už je připraven Zdeněk Junák a jeho srdcovky. Přeji vám klidné dopoledne.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pevně stiskny do dlaně dárek k svátku Jolaně. Já též ten svůj na mou čest držím v ruce pěkně fest. I když, a jsem tomu rád, můj dar snese každý pád. Povedená melodie, ta se nikdy nerozbije. Co se ovšem v hudbě cení, je uctivé zacházení. Nechť tak tóny s noblesou se k vám domů donesou. S vámi si je užiju v tom nejlepším rádiu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 15. září roku 2026. Počasí, no, máme příznivé. Řekl bych, že je trošku jako popršelo, taky teď už tady v Brně nám trošku taky prosvítá sluníčko. Teploty jsou, no, takové už trošinku, jako bychom vítali podzim, ale já si myslím, že ještě nějaký to babí léto jako určitě přijde. Dneska, když jsem se díval do kalendáře, tak mají svátek ženy, dívky, dámy, které se honosí křestním jménem Jolana. A já, když se rozhlédnu kolem sebe, ajta, policajta, my máme v rozhlase kolegyni, paní Jolanu Middletonovou, takže Jolanko, pokud mě slyšíš, všecko nejlepší. A vás, ostatní Jolany, jsme už samozřejmě oslavili i v úvodní básničce, takže rovněž vám přeji úspěšný dnešní den. A už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Písničku jako poděkování zahrajte prosím paní Ludmile Hurbišové, moji švagrové a bratru Jaroslavovi za každodenní péči a starostlivost o naší maminku Anešku Hurbišovou. Zvláštní poděkování také paní Daně Mazurové a Martě Mahdalové za udržování dobré nálady a pohody při společně prožitých chvílích. Pane Zdeňku, vám děkuji za tento pořad. Pokud to půjde, budu ráda za písničku od Petry Černocké Hádej mámo. Blanka Smetanová. Milá paní Blanko, já vám děkuji. Děkuji vám, že jste mě pochválila. To člověk málo kdy slyší. Ale samozřejmě rád vám splním vaše přání. Takhle, když mi to napíšete pěkně v dostatečném předstihu, vyberete si písničku. Ej, já mám z vás radost. Takže vybrala jste písničku Petry Černocké Hádej mámo. Tady je.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme

0: Tak, děti už jsou pár dní zase ve školních lavicích a spolu s nimi se do školního režimu tak trochu vracejí i jejich rodiče a mnohdy vlastně i prarodiče. Nejdřív je potřeba sehnat všechny školní pomůcky. Už to vypadá, že máme hotovo a v zápětí se ukáže, že chybí kružítko. Do toho začínají kroužky. Vybrat je, přihlásit děti a hlavně poskládat celý týden tak, aby všechno nějak vyšlo. Kdo odvede, kdo vyzvedne a kdo pomůže ve chvíli, kdy rodiče nestíhají. A tady často přicházejí na řadu babičky a dědečkové. Vyzvednou děti ze školy nebo z kroužku, pohlídají je do návratu rodičů a někdy se po letech ocitnou znovu i nad domácím úkolem. Najednou se opráší zlomky, vyjmenovaná slova nebo zeměpis. A člověk občas zjistí, že některé věci si pamatuje překvapivě dobře a jiné už o něco méně. K tomu ranní vstávání, svačiny, tělocvik, družina, přezůvky, na které se vzpomene až ve dveřích. Takže nový školní rok nezačal jen dětem. Do nového rytmu se postupně vrací celá rodina. Tož, moji milí, musím se vám přiznat, že já jsem si tohleto všechno užíval zaprvé s mojí dcerou Zuzánkou, když byla ještě malá, a potom samozřejmě s vnoučaty. Jelikož já mám výborné povolání, protože když Zuzánka byla dítě, tak to jsem byl v angažmá zde v Mahenově Činohře. A tam se začínalo zkoušet v 9 ráno. No a protože dítě má být do 8 ve školce, no tak to víte, jsem to úplně pohodlně nádherně stíhal, protože my jsme vždycky bydleli v centru města. No a takže třeba ano, stalo se mi někdy, že jsem trošku, to víte, byl jsem mlád, vítr ve vlasech, tak jsem se někdy zdržel s kamarády na pivku, no a to mě ráno vždycky Jirenka kladla. Nezapomeň, že dítě vedeš do školky. Já to vím, Jirenko, spolehni se. No a jednou jsme takhle taky šli, já jsem trošku zaspal, tak říkám, Zuzanko, rychle, rychle, miláčku, jedeme, jedeme. Nastřelil jsem, jak se říká, do oblečku, do šatů, sukínku, jajda, výborně, mašličku, do vlasů. Tak a už jsme cupitali. A ono už bylo chladno. No a už jsme se blížili ke školce a Zuzanka mi říká, tatínku, prosím tě, mně je chladno na kolínka. Říkám, prosím tě, ukáž. Aha, no ale už jsme ve školce, neboj se, to zvládneme. No a odpoledne jsem přišel domů, Jirenka přivedla Zuzánku ze školky a říká, seš normální, venku skoro mrzne a ty jí nedáš punčocháčky. No ale víš, jako ani mě neříkala, že jako jsme na ně zapomněli. Ona ti na ulici neříkala, že jí chladno? Ne, ne, říkala, že, jako je to, že to je dobrý. No, tak jsem se v duchu omluvil a už se to potom nestalo. No a potom přešel čas, no a dcera vyrostla, že a povinula nám dvojčata, vnoučata. No a to se opakovalo. To už jsem byl v angažmá v městském divadle a tam zase, tam se zkouší až od 10 ráno, dopoledne. No, takže času spousty, potom taky, když jsem chodil do rozhlasu, to jsem chodil na 9, zase spousta času a tak Sabinku a se Sebíkem jsem si užil jako to vodění do té školky a to byly legrace na té ulici. To jsme si užívali. Je, minko, to než jsme někam došli, tak že třeba Zuzánka, ještě se vracím, ta poskakovala vždycky ty holuby, jak byla, tak říká hobul, hobul, hobul, běhala za ním a jednou taky, že běhala, no a zakopla, rozbila si bradičku, ale tak to se stává. To jsou normální věci. No a potom se Sebíkem a Sabinkou to bylo ještě lepší, protože to už jako, že jsme měli ty mobily, takže dcera mě navigovala, co všechno mám udělat, ale protože jsme bydleli v jednom bytě, takže vlastně jsem měl přehled a de facto, že bychom zapomněli na nějaké přezůvky, to nebylo. To už přezůvky byly ve školce, to jsme nemuseli nosit. A nějakou svačinku, to už bylo ve školce. Takže spíš jenom takové historečky. A potom, když jako takhle jdete, tak se seznámíte s rodiči, že jo, jako řeknou, no jo, ta vaše dcera se má, ta má dědečka a babičku, no jo, já musím do práce a tak to vždycky stíhám, jak se říká, s vyplazeným jazykem. Tož tak, takže moji milí rodiče i prarodiče, užívejte si to, protože hlavně prarodiče, to uteče jako voda a já dneska s mojí ženou, protože dvojčata už vyrostla, už na střední škole a v učňovském oboru, že jo, takže už toho času na nás jim nezbude a už tam najednou jsme tak, ne opuštění, ale tak si tak sedíme s Jirenkou a říkáme si, co pak asi dělá ten Sebík se Sabinkou. Tak doufáme, že se zase někdy zastaví, co pak o to. Takže, moji milí, užívejte si tento čas, já vám posílám písničku Za všechno může čas, Lenka Filipová.
1: Český rozhlas Zlín.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

Tak to byla skupina Čechomor a já už jsem opět zde u mikrofonu a mám pro vás druhé přáníčko, tentokrát z mailové adresy. Zní takto. Milý pane Junáku, jako vzpomínku na naši kamarádku Květu a seskupení Rykmis, zahrajte prosím v úterý 15. září roku 2026 píseň Marnivá sestřenice pro paní Irenku Teperovou do Zlína. Děkujeme. Srdečně Iva a Radek společně. Tož, moji milí Radku a Ivo, samozřejmě, že rád splním vaše přáníčko. Vybrali jste si písničku, takže už je tady Jiří Suchý a jeho Marnivá sestřenice.

strcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který obdrží jako cenu CDčko Dny opuštění Elena Ferrante. Tak, dnešní, tedy úterní indicie zní: byl jsem krátce i poslancem, ale věřte, peníze jsem za to odmítal. Opakuji úterní indicii: byl jsem krátce i poslancem, ale věřte, peníze jsem za to odmítal. Tak to byla úterní indicie a už je tady Hana Zagorová.

0: To byl Petr Bende, Nad horou svítá krásná písnička. Dívám se na hodiny, máme za 3:45. Na 10 a já tady mám pro vás ještě jedno přáníčko a to je ze záznamníku, tak si ho pojďme poslechnout.
1: Prosíme o zahrání písničky Lúbim ťa od Michala Dočlomanského manželům Lence a Petrovi Menšíkovým z Bíkovic, protože 15. září je jejich dnem svatebního výročí. Milá Lení, milý Petře, právě dnes jste si řekli kouzelné slovo ano a vykročili na společnou životní cestu. Přejeme vám hodně zdraví, samou pohodu a ještě mnoho společných šťastných let, plných radosti, lásky a harmonie. Ať je vše okořeněné špetkou humoru a spoustou krásných okamžiků. Ať vám život přináší jen to nejkrásnější. Buďte rádi, že se máte a každý den, který spolu strávíte, ať je pro vás tím největším darem. Ke svatebnímu výročí vám gratulují všichni, co vás mají rádi. Syn Radek, dcera Petra s rodinou, maminka Helenka, rodiče Hemzalovi, manželé Vávrovi, připojují se sourozenci s rodinami, báječné babičce a báječnému dědečkovi, velkou pusu posílají Kubík a Maty. Moc děkujeme za odvysílání 15. září.
0: No tak samozřejmě to bylo krásné přání, rád vám zahraji, rád splní vaše přáníčko. No a vybral jste si nádhernou písničku. Michal Dočelomanský, Lúbim ťa.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
3: Já jsem a tam. Je noc a padá dážď, iba já tu bdiem a rozmýšlám. Aj o tom, čo jsme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

0: Kamínky, František Nedvěd, tož, moji milí, co k tomu dodat? Ano, dnešní srdcovky s datem 15. září pomaly lilingu končí. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakují úterní indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Byl jsem krátce i poslancem, ale věřte, peníze jsem za to odmítal. To byla úterní indicie, nebojte se, bude ještě středeční, čtvrteční, páteční a pak tam už nám to asi všem bude jasno, protože Miloš vždycky dá takovou malilinkatou piko nápovědičku, jak říkám. A ještě než se s vámi úplně rozloučím, moji milí, tak jen připomínám, že rád, opravdu rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají písničky na přání, ale samozřejmě to mě musíte dát vědět. Máte tyto tři možnosti. Buď mi to namluvíte, pokud se vám nechce psát, svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, anebo přes e-mail adresu srdcovky@rozhlas.cz anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den s konkrétní písničkou, prosím, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to všechno, jak se říká, stačili zprodukovat a zařadit do scénáře. Tak to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra ve středu po 9. hodině se opět na vás budu těšit. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Havárie potrubí opět přerušila dodávku vody v Uherském Ostrohu. Dálniční ředitelství by mohlo průjezd za Šovou na Vsetínsku otevřít ještě letos. V Olomouci v řece Moravě kvůli nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Dnes čekejte polojasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami kolem 23 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Obyvatelé Uherského Ostrohu i Ostrožské Nové Vsi jsou znovu bez vody. Důvodem je havárie potrubí, oznámila obě města na webových stránkách. Náhradní dodávky zajišťují v každém z měst 4 cisterny. Podle slováckých vodovodů a kanalizací by měly být dodávky obnovené do 18. hodiny. V oblasti jde o druhou havárii vodovodu za poslední týden a sedmou v letošním roce. Průjezd za Šovou na Vsetínsku by mohl být bez omezení ještě letos. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel zlínské pobočky ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. Stavbaři tam budují nový vjezd do obce a přestavují nebezpečnou křižovatku. Práce mají podle původního harmonogramu skončit až příští rok. Podle Chudárka by ale stavba mohla být hotová dříve.
5: Za Šova bude hotová nejpozději příští rok v květnu. My jsme rádi, že teďka jezdíme vlastně bez omezení dvěmi pruhy, jedním tam, jedním zpátky, ale samozřejmě to odbočování do obce to blokuje tu dopravu na té hlavní 35. Nicméně zhotovitel se snaží, aby to do konce roku udělal.
4: Kvůli nízkému průtoku vody v řece Moravě uhynuly na Olomoucku stovky kilogramů ryb. Je to největší úhyn od 90. let, oznámil to vedoucí tamního odboru životního prostředí Petr Lojka. Nízký průtok v Moravě a jejich přítocích způsobilo dlouhodobé sucho. Ve vodě je málo kyslíku a ryby se tak dusí. Magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků. Školáci si ode dneška můžou na Pražském hradě prohlédnout korunovační klenoty. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti jsou vystaveny ve Vladislavském sále. Včera odpoledne je z korunní komory ve svatovítské katedrále vynesli zástupci státu, města Prahy a katolické církve.
6: Sedm klíčníků jeden po druhém odemkli malé dveře v rohu kaple a vstoupili do korunní komory. Po zhruba 5 minutách vynesli 3 schránky, ve kterých je uložená svatovítská koruna, královské žezlo a jablko. Památkáři v bílých rukavicích klenoty uložili do téměř metr dlouhé červené schránky s víkem, kterou členové hradní stráže pak přinesli do Vladislavského sálu. Ve Vladislavském sále budou klenoty do pátku přístupné pro školní kolektivy, od soboty si je pak bude moct prohlédnout až do 28. září i veřejnost. Z Prahy Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Počasí.
4: Během dnešního dne bude ve Zlínském kraji polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 20 až 23 stupňů. A vítr povane slabý proměnlivý nebo místy čekejte také bezvětří.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Momentálně nemáme na silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Anna Randárová. Začíná dobré dopoledne.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přeji vám krásné úterý. Máme 15. září a začíná dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Co nás v následujících 2 hodinách čeká? Například se spolu naučíme připravovat jablkové tiramisu. A u jablek, konkrétně těch nakousnutých, se bude týkat i náš dnešní kulturní tip. Pozveme vás totiž na výstavu, která potěší milovníky značky Apple. Těší mě, že vám i dnes dělá společnost naše vysílání. Pohodový den vám přeje Anna Randárová. Český rozhlas.

0: 11 minut po 10. hodině posloucháte Český rozhlas Zlín. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o jablkové tiramisu, původně od Kamily Jelínkové z Čáslavy. A my se ho teď naučíme dělat s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nevaří a nepečou znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Josef Maršálek, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský a právě Vojtěch Vrtiška. U přípravy asistoval kolega Patrik Rozehnal a zjistil, že Vojta celý recept zmodernizoval a rozložil na základní suroviny.
1: A celé nám to bude sedět ve skleničce.
2: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
1: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové dvě jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů cideru a 4 gramy citrusového pektinu a k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba dvě vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citronu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
3: Pochoutkový rok.
2: Máme vysokou nádobu.
1: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky. Bílky si vyšleháme spolu s cukrem. Pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
2: Teď přidáme sůl.
1: Dáme sůl, kukuřičný škrob. Přidáme mouku a citronovou kůru.
2: To už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
1: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do tří, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu.
2: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
1: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
2: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
1: Nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčnej.
2: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
1: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až půl centimetřík. Plot na rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr a v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider.
2: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
1: A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme.
2: A ten citron, co nám zbyl?
1: To je kůra, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
2: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
1: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšleháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme. A máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
2: Takové ty vinné. Takže tak. Co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
1: Vlastně jo, který jsme si upekli.
2: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Tohle je fakt koruna nějakého menu, kdyby to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
1: Ovocný až tropický.
2: Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
1: Určitě, moc máváme.
0: Je jasné, že tahle verze jablkového tiramisu nadchne každého. Recept cukráře Vojtěcha Vrtišky najdete na stránce pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Kamily Jelínkové z Čáslavy. A v neděli si připomeneme třetí nejlepší recept roku 2025 podle Poroty. Půjde o dvoubarevné tvarohové řezy, které upeče kuchař Ivan Vodochodský.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Zlín.

0: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství Zlínského kraje.
0: Co v něm uslyšíte tentokrát?
2: Řeka Morava ukrývala ve Spytihněvi na Zlínsku dlouhá staletí tajemství. Ze dna řeky pak byly vyzvednuty celé kusy kostela, který tam kdysi stával. A my zjistíme, že nebyl jenom jeden. Už ve středu, 16. září.
0: Cyklus Záhady a tajemství Zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: Úterním dopolednem vás provází Český rozhlas Zlín. Před námi je dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík nám představí zajímavosti spojené s DNA.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je téměř totožná? Zkratka DNA znamená deoxyribonukleovou kyselinu, kterou obsahují všechny živé organismy s výjimkou některých nebuněčných. Přezdívá se jí nositelka života a můžeme si ji představit jako takový počítačový program, který předurčuje vývoj buněk a vlastnosti celého organismu. Legendární dvoušroubovici vědci kompletně dekódovali až ve 21. století. Detailnímu poznání jednotlivých částí DNA a jejich funkce se věnuje genetika, která umí odhalit příčinu mnoha nemocí a někdy je i napravit. Srovnání DNA lidí a ostatních živých organismů přineslo zajímavá zjištění. Třeba s obyčejným banánem máme shodných 50% genetické informace. Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Bylo 10:30 a posloucháte Český rozhlas Zlín. Pouhých 5 dnů je v muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě k vidění výstava Starý Mac – Apple historie naživo. Pozveme vás na ní za malou chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

spánkem a snem. Můj život letí vesmírem a bez tebe pochopil jsem žádný smysl.

0: a funkční?
1: Máme tady připravený pro návštěvníky počítače od roku 1977 v čele s počítačem Apple II, který vlastně příští rok bude slavit 50 let a je stále funkční a můžete si na něm zahrát nějaký hry. A postupem vlastně procházíme celou tu historii přes prvního Macintoshe, máme tady i Apple III, Lisu, jsou tady připravené potom počítače i z novějšího období, kdy se Steve Jobs vrátil do Apple, takže iMac G3, G4, G5, pak vlastně celá řada intelovských iMaců a končím samozřejmě současnými počítačemi, které už běží na procesorech Apple Silicon a návštěvníci samozřejmě mají k dispozici a možnost si vyzkoušet i Apple Vision Pro, což jsou vlastně brýle s rozšířenou a virtuální realitou, které Apple uvedl na trh před 3 lety.
0: Součástí doprovodného programu jsou i vaše přednášky. Řekněte nám o nich prosím víc.
1: Ta přednáška trvá přibližně hodinku a čtvrt a je to vlastně povídání o celé té historii společnosti Apple, o životě Steve'a Jobse, jsou tam dobové reklamy. Je to primárně spíš cílené na mladší publikum, kdy jim vlastně ukazujeme i jak vypadaly diskety a tak, ale samozřejmě i starší návštěvníci si přijdou na svý, protože si zase trošku osvěží svoji paměti, jak tehdy vypadala záznam dat na audiokazety a malý diskety, velký diskety. A přednáška je potom doplněná i o videa a fotky vlastně z mojí cesty do Cupertina, protože jsem měl už možnost 2x navštívit, takže jsou tam právě i videa přímo ze sídla společnosti Apple, anebo i právě z míst, kde Apple začínal, jako je třeba garáž na Stevens Creek.
0: Výstava je přístupná pouze po omezenou dobu. Kdy a kam tedy mohou milovníci značky Apple vyrazit?
1: Ta výstava odstartovala dneska, v úterý, což je 15. a bude trvat do soboty 19. Je otevřena od 9 do 4:45 podle otvírací doby muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, přičemž ta sobota už potom bude taková slavnostnější, máme tady nachystané potom nějaké občerstvení, bude také slavnostní ukončení právě té výstavy.
0: Říká sběratel historických Apple zařízení Michal Vita. My vám moc děkujeme za pozvánku a ať se vše vydaří. Naslyšenou.
1: Děkuji, krásný den.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Je 10:45 a posloucháte Český rozhlas Zlín. Kolegyně Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady potěší hlavně milovníky hořké čokolády. Pojďme se společně naučit, jak tuto dobrotu vylepšit arašídovým máslem anebo kořením.
1: Babské rady.
2: Hlavní složkou hořké čokolády je kakao. To pozitivně ovlivňuje stres i regulaci krevního tlaku. Platí přitom, čím vyšší obsah kakaa, tím více pozitivních účinků na zdraví. Podíl kakaa v klasické hořké čokoládě je nejméně 47%. Hořká čokoláda je vhodná pro sportovce, a to během kondičního tréninku. Je totiž prokázáno, že zlepšuje výkonnost. Konzumace kvalitní tmavé čokolády působí jako prevence vzniku srdečních onemocnění. A co takhle popíjet horkou tmavou čokoládu? 2 malé šálky denně výborně účinkují na kondici vašeho mozku a snižují riziko spojené se ztrátou paměti u starší generace. Rozpuštěnou čokoládu můžete smíchat s arašídovým máslem, dochutit kajanským pepřem nebo řízným chili. Rychlou energii dodá čtvereček hořké čokolády, který si necháte rozpustit na jazyku, a to bez výčitek, že děláte něco nezdravého. Je to naopak.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Blíží se 11. hodina a tak pro vás mám pozvánku k poslechu dnešního rozhovoru, který bude věnován rekordům v psaní na počítačové klávesnici. Z obchodní akademie a vyšší odborné školy Valašské Meziříčí dorazí do studia Českého rozhlasu Zlín vícemistr světa Jan Houdek se svým trenérem a pedagogem Robertem Sigmundem. Povídat si budeme už po 11. hodině.
1: Český rozhlas Zlín,

0: Mosko, roznesl spořádně, že mi bíňa, že umírám?
1: Vytroubil jsem to z plných plic.
0: Pak tedy brzy přitáhnou.
1: A, už jsou tady.
0: Oh, teď si lehnu. Vy jste si přišli na mistra, holomci, a můžeme začít.
2: Volpone, třaskavá komedie o chamtivosti a touze po penězích. Od září v Městském divadle Zlín.
3: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
4: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Havárie potrubí znovu přerušila dodávky vody do Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi. Kvůli stavbě Semetín-Bystřička se ode dneška mění provoz na silnici 1/57. Policie zasahuje v kanceláři nymburského starosty. Dnes čekejte polojasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami kolem 23 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Uherský Ostroh i Ostrožská Nová Ves jsou znovu bez vody. Na vině je havárie potrubí. Dodávky by měly být obnoveny v odpoledních hodinách. V obou městech jsou přistaveny 4 cisterny s pitnou vodou. Ostrožská Nová Ves teď řeší zajištění provozu mateřské i základní školy, popisuje nezávislá starostka města Jaroslava Bedřichová, která kandiduje i v letošních komunálních volbách.
6: Ze strany svaku vyšli vstříc přistavit cisternu přímo ke škole, aby bylo možnost aspoň tímto způsobem nějak zabezpečit chod té školy a školky, takže by měly být vydány ve školce obědy dětem přímo. Do školy se řeší, že vydají obědy do kastlíku.
5: V oblasti jde o druhou havárii vodovodu za poslední týden a 7. v letošním roce. Na silnici první třídy číslo 57 u Ratiboře na Vsetínsku se ode dneška mění vedení provozu. Může za to stavba přeložky mezi Semetínem a Bystřičkou. Na co si mají řidiči dát pozor, vysvětluje ředitel zlínského ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.
7: Teď, co se dotkne nejvíc motoristů, tak je to, že se bude jiným způsobem jezdit ze Vsetína do Valašského Meziříčí, protože se bude muset využívat Ratiborská křižovatka. Do Jablunky se už nebude dát jezdit tak, jak se jezdí dnes, ale musí všichni bedlivě sledovat dopravní značení a využívat vlastně mimourovňové křížení Ratiborské křižovatky.
5: Omezení potrvá do podzimu roku 2027. Detektivové zasahují v kanceláři nymburského starosty Tomáše Macha ze sdružení Nymburk s klidem. Informaci nymburského deníku potvrdil Českému rozhlasu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Vyšetřovatelé mají podezření na machinace s veřejnými zakázkami, jak řekl pražský vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek.
8: Národní centrála proti organizovanému zločinu provádí na více místech České republiky úkony trestního řízení v souvislosti s prověřováním trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a dalších majetkových a souvisejících trestných činů.
5: Mluvčí nymburské radnice Marta Svobodová řekla, že nesmí poskytovat žádné informace. Další kuřecí maso původem z Rumunska, prodávané v Lidlu, obsahovalo bakterie salmonely. Zjistila to státní zemědělská a potravinářská inspekce. Maso už není v prodeji, lidé ho ale můžou mít ještě doma zmražené. Podle inspekce šlo o výrobky s názvem kukuřičné kuře křídla a kuřecí zadní čtvrtky čerstvé s minimální trvanlivostí do konce července.
3: Počasí.
5: Dnes očekávejte v našem regionu polojasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty dosáhnou na 20 až 23 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý, místy bude také bezvětří.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Na nehodu dodávky a osobního auta si dejte pozor na Kvítkové ulici ve Zlíně. Kvůli práci na vozovce počítejte se zdržením na silnici 50 u Zlechova na Uhersko-Hradišťsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už opět pokračuje dobré dopoledne.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Dopolední vysílání pokračuje i po 11. hodině. Stále je s vámi Anna Randárová. Jak rychle umíte psát na počítačové klávesnici? Můj dnešní host tuhle dovednost povýšil na skutečné mistrovství. Jan Houdek ze Vsetína se letos stal vicemistrem světa ve stenografii, tedy záznamu mluveného slova. Do studia Českého rozhlasu Zlín dorazil i se svým trenérem a zástupcem ředitelky obchodní akademie a vyšší odborné školy Valašské Meziříčí Robertem Sigmundem. Krásný den vám oběma.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Dobrý den, my jsme moc rádi, že jsme mohli přijet.
9: Povídat si budeme už za malou chvíli.
11: Český rozhlas Zlín.

0: Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Valašské Meziříčí dnes do vysílání Českého rozhlasu Zlín dorazil zástupce ředitelky Robert Zigmund a student Jan Houdek. Tématem dnešního rozhovoru bude psaní na klávesnici, ve kterém se dá dosáhnout mimořádných úspěchů. Honzo, vy jste se letos stal vicemistrem světa ve stenografii. Vysvětlete prosím našim posluchačům, o jakou disciplínu se přesně jedná.
1: Tak jedná se tedy o nejstarší disciplínu, která se nazývá záznam mluveného slova. Funguje to tak, že dostaneme diktát, který trvá 10 až 15 minut, záleží na soutěži, ale má to háček. Každou minutu se ten diktát o něco zrychluje. Člověk píše, dokud to stíhá, a když už nestíhá, tak má 90 minut na opravy. Výborní soutěžící často píšou ve vysoké rychlosti a ve zkratkách, které pak při revizi přepisují do co nejpřesnějšího znění. Cílem je zachytit alespoň 3 minuty a ideálně s co nejmenším počtem chyb.
0: Vy jste dosáhl úrovně C4 s pouhými 14 trestnými body. Co to ale vlastně znamená? Jak si to můžeme představit?
1: Znamená to teda, že jsem z toho diktátu úspěšně zachytil 4 minuty a dostal 14 trestných bodů a to nejsou nutně pravopisné chyby, hodnotí se to podle určitých tabulek, třeba za chybějící čárku nebo za drobnou chybu se odečítá bod 1, ale za úplně vynechané slovo se odečítají hned 4 body.
0: Což ale tedy musím říct, že to je neskutečný výkon, který se vám podařila dodatečně, tedy velká gratulace k vám míří. Vy jste soutěžil ale ještě v jakých dalších disciplínách?
1: Tak jestli si pamatuju správně, tak jsem soutěžil vlastně ve všech disciplínách mistrovství. Je to jednak klasický opis textu, který je z papírové předlohy a má 30 minut. Posléze korektura textu, kde se upravuje text z Wordu dle zadání. Dále tam patří diktáty různé, například ten záznam mluveného slova, nebo také velmi obtížná disciplína real time, která funguje na podobném principu jako záznam mluveného slova, ale ten daný soutěžící musí skončit i hned po tom, co přestane stíhat a nemá už čas na ty zpětné opravy. Posléze například audio transcription, který funguje na principu, že si ten diktát může soutěžící podle potřeby zpomalovat a trvá pouze 10 minut. A nejtěžší je podle mě disciplína word processing, které už jsou velmi pokročilé úpravy wordovského dokumentu a například hromadné korespondence a tak dále.
0: Obracím se teď na vašeho trenéra a zástupce ředitelky školy Roberta Zigmunda. Kdy a kde se letošní mistrovství světa uskutečnilo?
2: Tak letošní mistrovství světa se uskutečnilo v posledním červencovém týdnu a konalo se v anglickém Liverpoolu.
0: S jakými ambicemi jste na mistrovství světa jeli? Doufali jste v tak mimořádný úspěch, jaký se podařil Honzovi?
2: Tak já se přiznám, že ambice jsme určitě měli a Honzovi jsme věřili. Honza i Láďa, jeho spolužák, který s námi do Liverpoolu taky vycestoval, tak ten bohužel na medaili nedosáhl, ale oba dva kluci na sobě za poslední 2 roky neskutečně zapracovali, protože před 2 lety, když se konalo mistrovství světa v Katovicích, tak tam už tam se moc snažili a umístili se ve svých disciplínách, tuším v první 10. A myslím, že to bylo pro ně hodně motivační a během těch soutěží, které za ty 2 roky proběhly, tak na sobě pracovali a on za letos předvedl, co umí a dopadlo to skvěle a 2. místo ve své kategorii je úžasný úspěch.
0: Abychom si dokázali představit tu konkurenci, se kterou se soutěžící setkali, tak kolik lidí a národností se vlastně mistrovství světa zúčastnilo?
2: Tak zhruba tam bylo asi 350 soutěžících z různých států. Když vzpomenu třeba nejvzdálenější, to byla Argentina, Austrálie, Kanada, Čína, Ghana, Korea, Filipiny, Turecko, Spojené státy a další. Takže zhruba těch 350 soutěžících, plus samozřejmě nějaký doprovod, jako pedagogové, rodiče, členové žiry a podobně.
0: Říká pedagog Robert Zigmund v Českém rozhlase Zlín. V našem rozhovoru budeme pokračovat za chvíli.
3: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: Hostem dopoledního Českého rozhlasu Zlín je dnes vicemistr světa ve stenografii Jan Houdek, který z Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Valašské Meziříčí dorazil i se svým trenérem, pedagogem a zástupcem ředitelky školy Robertem Sigmundem. Pane Sigmunde, já jsem vás uvedla jako trenéra a tak by mě zajímalo, jak jste se k téhle činnosti vůbec dostal.
1: Tak jestli dovolíte, já bych se asi úplně za trenéra neoznačil, spíše v dnešní době, jak se říká moderně, bych se označil jakýmsi mentorem. No a dostal jsem se k tomu tak, že v podstatě od svého počátku pedagogického, kdy už několik let učím na Obchodní akademii ve Valašském Meziříčí, tak od začátku učím předmět písemná a elektronická komunikace a dříve to byla technika administrativy. No a my tam máme v podstatě od prváku ve všech oborech zavedeno, že všichni žáci se učí povinně desetiprstovou hmatovou metodu v programu ZAV. No a mezi žáky samozřejmě a mezi školami probíhá takzvaná meziškolní soutěž, kterou zastřešuje právě internetová škola ZAV a Interinfo České republiky spolu s manželi Helenou a Jaroslavem Zavíjačičovými. No a jakmile s nějakým žákem nebo skupinou žáků vyjedeme na nějaké to soutěžní klání, tak postupem času jsem se do těch příprav a do té organizace zapojoval, až jsem byl v podstatě osloven i, abych některé soutěže třeba přímo vedl. Takže za všechno můžou zavy, ale v dobrém, takže jim patří velké poděkování.
0: Na letošním mistrovství světa, o kterém jsme spolu mluvili, jste dohlížel i na samotný průběh soutěže a opravoval jste soutěžní práce. Jak se člověk k těmto pozicím propracuje?
1: Tak částečně jsem možná už odpověděl v té předchozí otázce, protože když vyjíždíme s žáky na ty soutěže, my se s kolegyněmi střídáme, protože těch soutěží během roku je několik, takže na tom dozoru se střídáme s žáky, ale když vyjedu, tak prostě já jsem ten, který tam nechce jenom sedět a vždycky jsem se snažil nějakým způsobem pomoci a vždycky s hlavní organizátorkou Helenou právě jsme spolu nastavili nějakou spolupráci. Myslím si, že obou straně je to pro nás přínosné a velmi dobře se nám spolupracuje a přes ní jsem se dostal vlastně i na mistrovství světa. Byl jsem několikrát a letos poprvé jsem byl i osloven, abych v podstatě se ujal takové role vedoucího odborných dozorců v soutěžním sále. To znamená, že jsem měl na starosti jednotlivé členy, kteří dohlížejí na samotné soutěžící, aby vše bylo podle regulí a jednu disciplínu jsem potom opravoval společně s kolegou Jirkou Janošíkem a myslím, že to byla nějaká ta diktovací. Myslím si, že to byl dokonce ten real time.
0: Pojďme teď k vašemu vedení, nebo možná lépe řečeno mentoringu studentů. Mm-hmm. Jak se vlastně trénuje psaní na klávesnici a jednotlivé disciplíny?
1: Tak začínáme desetiprstovou hmatovou metodou v prvním ročníku u všech tříd, kde máme program ZAV. Ten je velmi intuitivní a každého žáka v podstatě vede individuálně. A každý žák dosahuje určitého výkonu. No a pokud my už mezi těmi žáky v tom prváku objevíme nějaký talent, tak samozřejmě se snažíme jej nadále rozvíjet. A jakmile ovládá tu desetiprstovou metodu psaní, tak na to navalujeme jednotlivé disciplíny, například korekturu textu nebo ty diktovací soutěže, a postupně jako je zapojujeme do toho soutěžního klání, ale musím ještě zmínit to, že ti žáci musí chtít sami. A Honza i Láďa patřili mezi výjimky, kdy opravdu chtěli sami něco dělat navíc, protože v dnešní době někoho k něčemu přemluvit bývá někdy těžké.
0: Probrali jsme tedy začátky psaní na klávesnici. A já se tedy teď obracím k mému druhému hostovi, k vicemistrovi světa ve stenografii Janu Houdkovi. Honzo, vzpomínáte si, kdy jste začal psaní na klávesnici vědomě trénovat?
2: Tak pokud si vzpomínám správně, tak jsem se poprvé k tomu dostal na konci 9. třídy v roce 2022, kdy jsme si s kamarády zkoušeli na internetu, na různých webových stránkách zasoutěžit právě v rychlém psaní takzvaných minutovek, ať už v českém nebo v anglickém jazyce. Ale naplno jsem se do toho ponořil až právě v prvním ročníku na střední škole, kde je psaní na klávesnici povinný předmět u nás, jak říkal pan učitel. A tam jsem teda zjistil, že mi to docela jde, ať už z různých těch testů nebo při té výuce. A začal jsem na sobě vědomě pracovat. Občas jsem si doma zatrénoval a postupem času jsem se začal obecně zlepšovat v tom psaní.
0: Z vašeho úhlu pohledu, co je na téhle disciplíně a tréninku to nejtěžší, pokud člověk chce být mezi těmi nejlepšími?
2: Myslím si, že to nejdůležitější ze základu je se zbavit těch základních zlozvyků, což znamená, za mě to nejdůležitější je se nedívat při psaní na prsty. A jakmile se člověk dostane na nějakou tu vyšší úroveň, třeba dejme tomu 300 úhozů za minutu, tak už je to dle mě hlavně o té hlavě. Musí ten člověk mít tu psychickou odolnost vůči těm chybám. Podvědomě například, když ucítí, že udělal překlep, tak ho rovnou opravit a nenechat se tím rozhodit nebo různě zpomalit a prostě jít nebo psát dál. Postupem ty pohyby těch častých slov automatizovat a až se například dostane tímto tempem po několika měsících nebo letech tréninku na úroveň třeba kolem 600 úhozů za minutu nebo kolem 500-600, tak už je za mě třeba se učit zkratkový jazyk za vpis, kterým se dá psát až třeba, dejme tomu, dvakrát rychleji, než je normálně běžné na klávesnici, ale je to podobně těžké, jako se učit cizí jazyk, takže je to pro ty opravdové nadšence.
0: Mluvíme o vašem titulu vicemistra světa, ale ten není vaším jediným úspěchem. Podělte se s námi i o ty další, prosím.
2: Tak za tu dobu na střední škole jsem pozbíral pár medailí, ať už z regionálních nebo republikových soutěží, například soutěže z Přerova, Olomouce nebo u nás ve Valašském Meziříčí nebo na regionální soutěži na Slovensku v Martině. Kromě mistrovství světa si asi nejvíc osobně vážím 3. místa z mistrovství republiky v Neveklově v roce 2024, a případně nějakých dalších stříbrných a bronzových medailí z republikových šampionátů v roce 25, myslím, že to bylo ve Veselí nad Moravou, nebo letos v Plzni.
0: S Janem Houtkem a Robertem Simundem mluvíme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín o soutěžním psaní na počítačové klávesnici. Jak rychle ale takový vicemistr světa vlastně píše, to nám přiblíží už za okamžik.
3: Záněty, alergie, šedý či zelený zákal, poruchy vidění. Oční onemocnění mají mnoho podob. Co dělat, když zrak přestane fungovat tak, jak má? Na vaše četné žádosti se do poradny pro zdraví vrací oční lékař Zlínské Baťovy nemocnice Jan Pohanka. Už 16. září v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
4: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín, písně.

0: Do vysílání Českého rozhlasu Zlín dnes z obchodní akademie a vyšší odborné školy Valašské Meziříčí dorazili zástupce ředitelky Robert Zigmund a student Jan Houdek. Mluvíme spolu o psaní na počítačové klávesnici. A mě by tedy zajímalo, Honzo, jak rychle jako vícemistr světa vlastně umíte psát?
1: Tak když se teda jedná o například delší soutěžní text, tak se pohybuju kolem 450 až 500 úhozy za minutu. Pak jsou tu takzvané minutovky, kde jde o absolutní maximum v krátkém čase a tam se můžu dostat až na 550 až 600 úhozů za minutu.
0: Což může být pro některé z nás taková abstraktní představa, jenom to číslo. A tak jsme si vymysleli, což můžou i posluchači, kteří nás sledují právě teď na kamerách, tak můžou vidět, že vy před sebou máte počítačovou klávesnici, kterou máme ozvučenou. A jestli bych vás tedy mohla poprosit, abychom si to dovedli představit, že byste chvíli pro nás psal.
2: Dobře.

0: A v téhle rychlosti dokážete psát bez chyb?
1: No, to záleží. Ale když se opravdu soustředím a když ten člověk má, nebo když mám dobré rozpoložení v hlavě a věřím si, tak se to nějak tak dá. Ale opravdu záleží.
0: Moc vám děkujeme za tuhle ukázku. A napadá mě, když píšete třeba e-mail nebo práci do školy, tak píšete takhle rychle?
1: Ono opravdu záleží na té situaci, jestli ten e-mail mám například v hlavě už srovnaný ohledně toho, co chci napsat. Ale obecně ano, i u mailu je za mě obrovská výhoda, že ho prostě napíšu daleko dřív, než někdo, kdo se musí neustále zastavovat a hledat písmena. A nevím, jestli bych dokázal říct, že je to stejně rychle jako na soutěži, ale jak jsem říkal, rozhodně rychlejší než běžně.
0: A stává se vám ještě někdy ten zlozvyk, že se při psaní díváte na ruce, anebo to už je tak automatické, že ne?
1: Ne, to už opravdu ne. Díval jsem se jenom určitou chvíli v prváku nebo na základní škole, kdy jsem si zvykal na nový prstoklad, který nás právě učili ve škole, ale je to strašně kontraproduktivní, hrozně to zpomaluje, to psaní, a jakmile si to ten mozek zautomatizuje, ten pohyb, tak už to vůbec není potřeba.
0: Říká ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Jan Houdek, vicemistr světa ve stenografii. Obracím se teď na vás, pane Sigmunde, jako na, ne možná tedy trenéra, možná mentora téhle disciplíny. Jak velký zájem o psaní všemi deseti pozorujete mezi studenty?
2: Psaní všemi deseti je dovednost, podle mě, která se vyplatí. A u nás máme výuku psaní stále povinnou. A u každého žáka je to jinak. Někoho to baví víc, někoho méně. To máte jako ostatní předměty, každý inklinuje k něčemu jinému a prostě je to individuální. U každého jednotlivce je to jinak. No a my máme radost z toho, že pokud někdo tomu propadne a věnuje se tomu i ve volném čase, tak může dosahovat takových úspěchů a výkonů, jako třeba tady Honza. No a velmi úsměvné jsou i příběhy třeba absolventů, kdy se k nám vrací do školy a vzpomínají na to, jak třeba procházeli tou softwarovou výukou, jak se jim třeba nedařilo a my jsme je prostě nutili. A oni potom přijdou s odstupem času a hodnotí to velmi pozitivně, že to je dovednost, kterou si odnesli a vzpomínají na to potom už v dobrém.
0: Slýcháváte i argument, že v době umělé inteligence není psaní všemi deseti zas až tak potřebná dovednost?
2: Ano, nicméně zase stojí člověk a pokud my chceme pracovat s umělou inteligencí, tak se s ní potřebujeme naučit nějakým způsobem zacházet a AI nám vlastně zadá nebo zpracuje to, co jí zadáme prostřednictvím toho promptu a ten zadaný prompt stejně musí ten člověk nějakým způsobem připravit, nějakým způsobem ho napsat, upřesnit nebo zeditovat a pokud ten člověk dobře ovládá klávesnici, šetří si tím čas a může se teda soustředit na své myšlenky, co vlastně do toho promptu má vložit. Takže psaní je určitě nástroj pro efektivnější práci s umělou inteligencí.
0: Co vy a psaní všemi deseti?
2: Já jsem absolvent naší obchodky, takže já jsem si prošel výukou tenkrát ještě na psacích strojích takže já jako s technikou se setkávám a s psaním se setkávám každý den, sedím za počítačem několik hodin, takže pro mě je to opravdu efektivní způsob psaní všemi deseti a nejsem závodník, ale držím si asi nějakých možná 280 čistých vozů a jako na závody si netroufnu.
0: Říká Robert Sigmund ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Zpět budeme za chvíli.
3: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: řekl, že je těžší psát bez chyb. Zrychlit se dá tréninkem, řekl bych, docela dobře a rychle, ale nechybovat je složitější, hlavně u těch diktátů, kde před sebou nevidíte ten text a musíte za pochodu zpracovávat diakritiku, čárky a celkovou syntaxi těch vět, tak to bych řekl, že je obecně obtížnější.
1: A která z disciplín vás nejvíc baví?
0: Překvapivě není asi ty diktáty, protože mi jdou objektivně nejlíp. Poslední dobou mě ale čím dál tím více zajímají obecnější úpravy textu a disciplíny, jako je korektura textu a word processing, protože to vnímám jako obrovskou výhodu do mého budoucího zaměstnání, kde bych mohl časem s textem pracovat víc efektivně, než pracuji teď.
1: Vy jste dosáhl skvělého úspěchu, titulu vicemistra světa. Co bude dál? Pokračujete v tréninku?
0: Zcela upřímně za sebe další intenzivní trénink nyní neplánuji. Za ty roky se mi trošku změnily priority a i můj celkový pohled a život. Dřív jsem chtěl hlavně soutěžit, účastnit se co nejvíc a popřípadně něco vyhrát, ale na posledních šampionátech už to pro mě bylo z velké části o tom se vidět s kamarády, které jsem díky soutěžím poznal. Teď jsem po střední škole, nastupuji do práce, již nějakou dobu se snažím podnikat, stěhuji se a uvažuji o vysoké škole, takže bych řekl, že psaní už pro mě v dnešní době není až taká priorita, ale samozřejmě se na soutěžích rád objevím i nadále, ať už na prosincovém mistrovství Republiky Open, nebo případně za 2 roky na další mistrovství světa, ale už je to spíš pro tu radost a setkání a není to v tom tvrdém tréninkovém režimu, jako to bylo dřív.
1: Pane Sigmunde, na vás mám teď dotaz jako na člověka, který soutěžící provází, jako na mentora. A mě by zajímalo, jestli pracujete i na psychické přípravě. My jsme spolu mluvili o tom, že je důležité při psaní na počítačové klávesnici nedělat chyby, ale dokážu si představit, že soutěže, třeba specificky i mistrovství světa, jsou zkrátka výjimečnou vypjatou situací. Jak se studenti připravují, aby dokázali zachovat chladnou hlavu?
2: Tak psychická příprava je samozřejmě velmi důležitá. Každý soutěžící to má ale jinak. Jo. Někdo má své rituály před soutěží, někdo si nosí nějaké maskoty a každý se opravdu na tu soutěž připravuje individuálně. Na někoho je lepší možná ani nemluvit. Jiný zase potřebuje ulevit a dostat to ze sebe a nějaký rozhovor mu pomůže. No a za sebe můžu říct, že já se snažím vytvořit takovou příjemnou a klidnou atmosféru před soutěžemi a na to možná by vám spíš mohl odpovědět asi lépe Honza.
0: Já si myslím, že to pan učitel popsal velmi dobře. Já bych sám za sebe řekl asi, že ta psychická pohoda vzniká až časem a tou praxí vlastně v tom, že na první soutěži jsem byl taky samozřejmě extrémně nervózní. Bál jsem se výsledku, jak to dopadne, ale každým mistrovstvím, každou soutěží už ten strach jakoby opadal. Samozřejmě pokud má člověk určité nároky, ať už na ty výsledky, že prostě dlouhodobě třeba vyhrává a chce dopadnout co nejlíp, tak může být taky pod tlakem, ale já jsem se osobně setkal s tím, že každou soutěží to bylo lepší a lepší a to byl taky můj asi důvod, proč to tak
1: šlo.
0: Proč to tak šlo, přesně tak.
1: Říká vicemistr ve scenografii Jan Houdek. A otázka na plány do budoucna míří i k mému druhému hostovi, k pedagogovi Robertu Sigmundovi. Co vás čeká? Vyhlížíte už další mistrovství světa?
2: Další mistrovství světa vyhlížíme. Mělo by být teda v Lisabonu za 2 roky. Otázka je, zda se nám podaří objevit nějaké talentované žáky mezi stávajícími, které ve škole máme. Takže pokud nějaké vyloženě soutěžní talenty odhalíme, tak je připravíme a velmi rádi bychom do Lisabonu vyjeli. A věřím, že pokud teda někoho dostatečně namotivujeme, tak to bude určitě skvělá reprezentace nejen naší školy, ale i Zlínského kraje a v podstatě celé České republiky.
1: Říká pedagog Robert Sigmund v Českém rozhlase Zlín.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Do vysílání Českého rozhlasu Zlín dnes z Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Valašské Meziříčí dorazili student Jan Houdek a zástupce ředitelky Robert Zigmund. Mluvili jsme spolu o tom, jakých úspěchů lze dosáhnout psaní na počítačové klávesnici. A kdybychom teď měli našim posluchačům na závěr našeho povídání dát jednu radu, díky které mohou začít na klávesnici psát rychleji a lépe. Jaká by to byla?
1: Tak jestli mohu začít, tak jak již jsem zmiňoval dříve, hlavně od začátku si nebudovat ty zlozvyky a pokud už je například máte, tak je dobré se jich zbavit. Dále určitě zkoušet trénovat, například stačí 10-15 minut denně nebo hodinka týdně na to, aby se člověk progresivně opravdu zlepšil a hrozně mu to v tom životě časem pomůže, jo, i když dneska dost lidí říká, že to je zbytečnost, aspoň jsem to teda slyšel, tak, že v dnešní době je umělé inteligence, kde je plno skriptu a zápisku, ten model napíše za vás, ale když se opravdu naučíte efektivně psát bez koukání na ruce, tak to ušetří obrovské množství toho času v běžném životě, ať už při tom samotném promptování do toho AI modelu, nebo vyřizování různých mailů, nebo prostě spoustu dalších příležitostí na klávesnici.
2: Já to doplním, Honza má v podstatě pravdu. To psaní všemi deseti nespočívá úplně v rychlosti prstů, ale v tom, že si dokážete představit, že vymažete klávesnici ve své mysli a jakmile vám ty oči potom přestanou těkat dolů, tak ty prsty se vám stanou takovým jakýmsi prostředníkem nebo mostem mezi myšlenkou a tou počítačovou obrazovkou.
0: Tak my vám děkujeme za tyhle rady i za to, že jste s námi dnes byli a ať se vám daří. Naschledanou.
1: Děkujeme, naschledanou.
2: Děkujeme, naschledanou.
0: A pro vás posluchače přidám informaci, že záznam dnešního rozhovoru pro vás bude připraven v audioarchivu na našem webu zlín.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Blíží se 12. hodina a s ní i závěr našeho dopoledního vysílání. Zůstáváme ale s vámi. Následovat budou aktuální zprávy a po nich pořad Morava, krásná zem. A já se budu těšit na slyšenou opět po 14. hodině na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Pohodový den vám přeje Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský kraj příští rok půjčí poskytovatelům sociálních služeb přes 500 000 000 korun. Ve Valašském Meziříčí začíná oprava silnic. Od poloviny listopadu omezí i MHD. Spojené státy potvrdily, že na oběžné dráze země mají rozmístěné zbraně. Dnes bude skoro jasno, na teploměru až 24 stupňů. U poledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Zlínský kraj poskytne příští rok poskytovatelům sociálních služeb návratnou půjčku v souhrnné výši 555 milionů korun. Tato finanční pomoc jim pomůže překlenout období začátku kalendářního roku. Zajistí tím plynulý chod organizací v čase, kdy ještě nemají dotace ze státního rozpočtu. Poskytovatelé sociálních služeb budou moct čerpat půjčku první tři měsíce roku 2027. Ve Valašském Meziříčí začaly opravy místních silnic, které potrvají až do poloviny listopadu. Práce omezí také městskou hromadnou dopravu. Dnes od rána do 1:30 odpoledne autobusy vynechají některé zastávky. Podrobnosti přidává mluvčí města Jakub Mikuš.
2: Opravy potrvají do 16. listopadu. První omezení platí už dnes, kdy autobusy do zhruba 1:30 odpoledne nezastaví na Štěpánově u Točny ani u samoobsluhy. Kompletní přehled všech změn najdou lidé na webu města valmes.cz.
0: Režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrnou sošku studentského Oscara. Na tamním festivalu ocenila americká filmová akademie její krátký snímek Folklore. Ten sleduje fiktivní influencerku Vivi, která provází diváky folklorními tradicemi v průběhu jednoho roku. Popisuje přímo ze slavnostního ceremoniálu Viktorie Štěpánová.
3: Já jsem teďka prožila krásný moment a zároveň jsem tady byla hrozně ráda, že jsem mohla hrdě prezentovat česko-moravské tradice, protože jsem se hodně snažila oblíknout se do našich jakoby tradičních mladých designérů.
0: Studentský snímek Folklore se může ucházet také o Oscara v kategorii krátkých filmů. Spojené státy mají na oběžné dráze země rozmístěné zbraně, řekl to mluvčí amerických vesmírných sil, které spadají pod Pentagon. Američany jsou první, kteří to potvrdili.
4: Zástupci Pentagonu tvrdí, že cílem rozmístění zbraní je příprava na hrozby z Číny a Ruska. Kvůli nim teď podle americké zprávy není pochyb o tom, že i vesmír bude možné považovat za bojiště. Americká armáda neuvedla, kde na oběžné dráze zbraně jsou. Mají být ale obranné i útočné.
5: Jsou schopné bránit naše síly před nepřátelskými útoky protivníků,
4: řekl americký ministr letectva Troy Mank. Trvajícím tabu ve vesmíru je umístění zbraní hromadného ničení. Jaderné velmoci se na tom shodly ve smlouvě z roku 1967. Podle agentury AFP se ale jednotlivé státy snaží najít způsoby, jak dohodu obcházet. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu polojasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů a povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Osobní auto havarovalo na silnici 1/50 u Buchlovic na Uhersko-Hradišťsku. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písně.

0: Na Bílovských lukách polkou Miloslava Kolstrunka mladšího nás v úvodu potěšili Kumpánovi muzikanti a otevřeli první hodinu vysílání Moravy krásné země. Od mikrofonu vás pro dnešní den zdraví Květa Navrátilová. V tuto chvíli chci potěšit vás, kteří slavíte svůj svátek. V českém občanském kalendáři máme jméno Jolana a na Slovensku je taktéž Jolana. Přejeme vše nejlepší, ať se vám daří hodně zdraví, spokojenosti a lásky. No a pojďme na přání, která tady máme. Hned je budeme předávat. Takže 14. září oslavila pěkné životní jubileum 90 roků a 16. září oslaví jmeniny paní Ludmila Rokitová. Vše nejlepší, hodně zdraví jí přejí synové Alois, Miroslav, Stanislav a Libor s rodinami, 9 vnuků a 13 pravnuků. No a já si tady vezmu ještě telefon, tak pojďme na něj. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal? Tady Morava, krásná zem.
1: Dobrý den, tady Jakubíčková.
0: Tak prosím.
1: Myslína.
0: Jejda, paní Jakubíčková, tam je potřeba rádiečko stišit, když budete tak laskavá, ano?
1: Dobře.
0: Tak, ano, tak jak jsme na tom? Halo, halo.
1: Furt stejně.
0: Nebo může vám to někdo stišit, nebo protože ono nám to tam bude brát vazbu.
1: Už to stišila.
0: Dobře, takže paní Jakubíčková, prosím, můžete přát.
1: Já bych chtěla popřát. Zítra bude Ludmile, tak Liduše Koblihové do Zahnášovic. A Lice Kopřivové do Myslína. A Ludmile Důpalové taky do Myslína. Hodně hlavně štěstí, zdraví jim přeju.
0: Ano. A je to všechno?
1: A ještě zítra bude mít narozeniny můj zeď Petr Malík z Myslína.
0: Dobře.
1: Tak bychom mu taky chtěli popřát.
0: Ano, tomu ano.
1: Přeje manželka, synové, Ondřej, Petr, Lukáš vlastně, Ondřej, Lukášek a Ondrášek s přítelkyní Natálkou.
0: Dobře, tak...
1: A ještě bych,
0: ano?
1: Jestli můžu pozdravit rodinu Drábkovou, Severovou, Macháčkovou a Ovězákovou. A Natálku, jak jsou v Dobřence, i s jejími rodiči. A Mirka Janku z Bánova.
0: Dobře.
1: Tak moc krát vám děkuji.
0: Ano.
1: Nashledanou.
0: Tak přeji hodně zdraví, hodně sil, ať se vám daří a nashledanou, paní Jakubíčková. Tak a pojďme na písničku. Deň sa krátí. Miloslav Richard Procházka a Zdeněk Baťka.

0: Vítam ve vysílání pani Tylovou z Milotic.
1: Dobrý den. Zdravím vás ve studiu a prosila bych o pěknou písničku pro moju kamarádku Žulice v Milotici, vývoz Lidušku Nedvědickou, která zítra má meniny. Milá Liduško, kamarádečko moja, přeju ti hodně a hodně zdravíčka, štěstí, lásky, rodinej pohody. To ti přeje kamarádka Žulice Tylová Marie. A moc krát vám děkuju.
0: Ano, ano, já vám přeji pěkné poledne, ať se vám daří. Nashledanou.
1: Ano, děkuju, nashledanou.
0: A teď už paní Věra Němcová, Lisice.
2: No, dobrý den, paní Navrátilová. A už mě slyšíte dobře?
0: No, prosím, můžete své přání říci. Posoudíme
2: jo,
0: to.
2: Jo. Takže zítra je Ludmile, já mám sestru Lídu Jonášovu a moju kamarádku Lídu Dokoupilovu. Tak bych jim chtěla obou dvou popřát. Hlavně zdraví, který hrozně moc potřebuji štěstí a aby to tak všechno dopadlo, nebo bylo tak, jak zatím je. A ještě bych měla jedno přání, můj synovec Radek Jonáš má zítra narozeniny z Lisicie. Tak bych mu taky tomu Radkovi chtěla popřát hodně zdraví, hodně úspěchu práci, v rodině a všechno nejlepší. Děkuji.
0: Ano, nashledanou, pěkný den. A teď připojím e-mail. Je tady přání pro paní Ludmilu Hanákovou ze Zlechova. Milá teto, přejeme k včerejším narozeninám a zítřejšímu svátku vše dobré, zdraví, štěstí a boží požehnání. Přeje neteř Alena s manželem. A písnička Perko, Josef Konečný a Ištvánci ze Šardic.

0: Vítám ve vysílání paní Marušku z Vysočiny. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Květuško, já vás zdravím a taky všechny posluchače. Dnes bych chtěla popřát Lidušce Smutné ze Stanovišť a všem Liduškám k jejím zítřejšímu svátku. Mějte se hezky, buďte zdraví, spokojení s tím aspoň to, co máme, a mějte se rádi. Děkuji vám moc a nashledanou.
0: Nashledanou. A teď už paní Maruška z Lanžhota. Dobrý den.
2: Dobrý den, Květuško, zdravím vás a vašeho kolegu nebo kolegyňku, nevím, kdo tam s váma je, a všetkých dobrých posluchačů, kteří poslouchají tento krásný rozhlas, tento pořad. Já mám dneska je takové přáníčko. Mám pravnučku Jolánku Krutákovou v Břeclavě, protože je dneska Jolánky. Joli, já ti přeju hodně zdravíčka, štěstíčka. Všecko jenom to dobré a nech pokračuješ tak, jak do včelka ve škole, nech se ti všecko vydaří. A Květuško, protože už je nás pár, opravdu pár, a zajtra Lidušky jsou, tak já bych z naší třídy chcela poslat pozdrav. A pozdravit jich tým, nech jim popřeju jenom hodně zdravíčka, zdravíčka, vím, co to je. Lice Kiclovej, Lice Dubskej, Lice Šestákovej, Lice Ocičkovej a všetkým Liduškám a aj Lidušce Trávníkovej přeju také všecko, ta je včejči. Tak všecko jenom to nejlepší, děvčata hlavně zdraví a boží požehnání. Jiná zrstečka, ale ještě snad se někdy zejdem. A zdravím všech mojich kamarádů, kamarádky a Květuško, vám hlavně, hlavně to zdravíčko a z ničeho si nic nedělat. Toto je přáníčko pro vás. Já vám moc děkuju.
0: Ano, také. Pěkný den. Naschledanou.
2: Naschle.
0: Tak a pojďme tady na přání, která tady mám. Dnes slaví krásné narozeniny 22. přímo moje vnučka Johanka, ale to bude asi Jolanka. Nebo možná Johanka. Nechám to tak. Suchánková z Hřivínova újezdu. Hodně štěstí, zdraví a úspěchů ve škole. V Ostravě jí přeje děda a celá rodina. K zítřejšímu svátku posílám přání všeho nejlepšího kamarádce Lice Žůrkové a také Lice Maňákové a Lice Štipčákové. Všem do Dubňan s přáním štěstí, zdraví, dobré dechovky a všeho, co je baví, přeje Tonda. Tak a písnička, která bude Janošku Janošíčku Valašská Lidová a Jarmila Šuláková.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Písnička je za námi. Pojďme přivítat paní Juračkovou z Černovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vaše rádio. Chtěla bych vaším prostřednictvím poděkovat všem, kteří mě přáli k mojímu svátku, Marii. Já bych jim chtěla poslat tato krásnou písničku a chtěla bych popřát Liduškám, který mají zítra svátek. Je to Liduška přítelkyně Tondyryho a Liduška Pisková z Spanské Lhoty. Milé Lidušky, všechno nejlepší, hlavně hodně lásky, málo starostí, hodně peněz a hodně těch zážitků z té dechovky. Celého se přeje Luděk a Maruška. To všechno posíláme. Děkujeme, paní Navrátilová.
0: Ano. Já vám přeji pěkné poledne, ať se vám daří a nashledanou.
1: Vám taky pěkný poledne, nashledanou.
0: Tak a teď si teda dáme e-mail. Prosím, zahrajte hezkou písničku pro paní Marii Kapustovou ze Slavičína Hrádku, která právě dnes slaví své narozeniny. Celá rodina jí přejeme hlavně pevné zdraví, boží požehnání a s pozdravem Irena Bačová poslala tento e-mail. Takže předali jsme a další písnička. Marek Prajka, Lukáš Prajka a další Marek Prajka pod Lanžhotem. Les Černý a Palavanka.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já vítám paní Vorlovou z Horních Kounic.
4: Dobrý den, paní Navrátilová. Děkuji vám, že jste mě to vzala a chtěla bych popřát paní Lidušce z Jaroměříc, i když mě už teď Maruška předběhla s gratulací. Přejeme Lidušce hodně zdraví, spokojenost a ať se stále setkáváme na pěkných dechovkách. Toto jí přeji Kudláčkovi z Dobřínska, Vančurovi a dvě Boženky, kteří s nima jezdí na dechovky. A ještě bych chtěla popřát paní Lidušce Grosové z Nové Vsi u Oslavan, protože je rodačka z Horních Kounic a vždycky někomu nechává zahrát, tak zítřejšímu svátku přejeme hodně zdraví, spokojenosti a ať se zase někde potkáme, přeje Božka Vorlová. Děkuji.
3: Ano, také přejeme pěkný den. Nashledanou.
4: No, nashledanou.
3: A teď už paní Marie z Milotic, vítejte.
5: Děkuju. Dobrý den, paní Navrátilová.
3: Dobrý den.
5: Taky bych chtěla Liduškám popřát paní Ludmila Maršálová z Koryčan a zároveň koncem září má i narozeniny, takže bych chtěla popřát hodně zdraví, štěstí, boží požehnání. A tady v Miloticích jsem měla spolupracovnici paní Ludmilu Nedůchalovou a taky má začátkem října narozeniny, takže taky přeju hodně zdraví, všecko nejlepší, boží požehnání, ať se mají dobře.
3: Výborně. Tak já se s vámi rozloučím a přeji vám pěkný den.
5: Aj vám, děkuji, nashledanou.
3: Nashledanou. Tak a teď pojďme tady na e-mail další. Dobrý den, dnes bychom rádi prostřednictvím vašeho rozhlasu popřáli k dnešnímu svátku paní Jolaně Vozdecké a její dceři Jolaně Ambrozové z Těšan. Přejeme jim vše nejlepší, hodně zdraví a osobní pohody za celou rodinu Vozdečtí z Drnoholce. A písnička Ty krumvířské vinohrady Jiří Zmožek a Moravěnka.

0: Vítám ve vysílání paní Jarku ze Staré Huti. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Já bych chtěla popřát své sestřenici, Drahušce Relichové z Nosislavy k dnešním narozeninám. Je to ochotnice, hraje v ochotnickém divadle, tančí v babských, na Babských Hodech, je to členka Nosislavské čarodějnické letky a hlavně zasloužila babička, takže jí přejeme všechno nejlepší k jejím 66. narozeninám. Ano. A současně bych chtěla popřát ještě své druhé sestřenici, Lidě Nekvapilové, zítřejšímu svátku. Obě žijí v Nosislavě.
0: Výborně.
1: A moc krát děkuji a všechny zdravím.
0: Ano, také vás zdravím a přejeme pěkné odpoledne. Naschledanou. No a teď paní Kalinová z Brna, vítejte.
2: Dobrý den, já bych vás chtěla ještě jednou pozdravit a chtěla bych popřát Lidušce Dvořákové k jejímu zítřejšímu svátku, hlavně zdravíčko, štěstíčko, spokojenost a ještě mám takový přáníčko. Tady u nás na ulici, kde bydlím, tak byly ulomeny haluze na vysokém stromě. Městská část na to nějak nereagovala, když jsem tam volala, tak jsem dneska poprosila hasiče, co se s tím dá dělat, tak přijeli. I tohle odstranili to všechno. A kdyby tady toto spadlo někomu na hlavu, na chodníku, tak by možná nebyl. Takže já bych jim chtěla, městským hasičům z Brna, poděkovat a popřát jim hodně, hodně štěstí při všech zákrocích.
0: Ano,
2: a vám
0: ano.
2: Moc za všechno děkuji a mějte se moc a moc hezky.
0: Jo, také i vám přeji vše dobré. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Tak a připojím e-maily. 15. září dnes se dožívá významného životního jubilea milá maminka, babička Ludmila Zachovalová. Hodně zdraví, štěstí a pohody jí přejí dcery a sestry s rodinami. A ti radost stále dělá tvá zahrádka a milovaná vnoučátka. Tak předali jsme a já pokračuji další e-mail. Prosíme o pěknou písničku pro pana Davida Sedláka z Popůvek k dnešním narozeninám. Vše nejlepší, mnoho zdraví, štěstí přejí manželka Veronika, děti Tereska a Kristýnka a babička a děda z Popůvek. A děkujeme za písničku. Ano, ano, rádi ji pošleme. Tak Soňa Poláková, Žaluje Cérečka a Legruti.

0: Tak, přátelé, pojďme přivítat paní hejtmánkovou z Biskupic. Dobrý den.
1: Hezký slunný den, svátek budu mít Ludmily. Tak v Biskupicích je to Vítková, Něncová, Brabcová.
0: Ano.
1: A ještě v příbuzenstvu jsou taky Ludmily. Tak zkrátka všem Ludmilám, ať potěší písnička i posluchači. A Vláda rozhlasu taky. Děkuji a naschledanou.
0: Naschledanou, pěkný den. No a já tady připojím klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Dnes slaví své narozeniny paní Marie Šildová z Tetčic. Takže paní Marie, přejeme vám vše dobré, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, dobrou mysl a živio a na zdraví a jsme rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině. Tak předali jsme a budeme dál pokračovat tady v e-mailech. Srdečně vás zdravím a prosím o písničku k zítřejšímu svátku našim Liduškám. Zítra slaví svůj svátek Lidušky, kterých také máme pár. A jsou to Liduška Říhová, Hrstková, Jarošová, Maršálková, Koudelková a Morongová. Milé Lidušky, přejeme vám především hodně zdraví, štěstí, lásky a všeho, co vás činí šťastnými. Anička a Karel Štolfovi a písničkou chceme potěšit i všechny naše přátelé. Takže děkuji a děkuji za přání mě, že mi přejete příjemné podzimní dny ve zdraví a radosti a já vám děkuji. Tak pojďme dále, neboť já těch přání tady jsem objevila, že je jich tu víc. Zahrajte prosím pěknou písničku babičce Ludmile Boráňové z Řetechova k jejímu svátku a vše nejlepší přeje vnuk Zdeněk s rodinou. Tak a pojďme na další písničku, kterou tu máme. Dívča, dívča, prýdi Janík premilený a prší, prší len celé. Zdina Hovorková, Joška Černý a Brolno.
2: Český rozhlas z

0: Panečko, to byla paráda. Zdena Hovorková, Joška Černý nám zpívali a já vítám pana Adámka z Nové Bošáce.
1: Ano, počujeme se. Dobrý den, paní Navrátilová. Já vás zdravím do studie. Tu je já by som chcel popriať svojej manželke Jolánke Adámkovej k dnešnému sviatku veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a radosti z tvorovej práce, ktorú vykonáva, lebo je veľmi šikovná. K tomuto sa pripájajú syn Marek s priateľkou, syn Martin a dcera Tereska s manželom. Tak máme ťa všetci moc rádi. Ďakujem, pani Navrátilová.
0: Ano, výborně. No. Tak přejeme vám také pěkné odpoledne, ať se vám daří, naschledanou.
1: Ano, podobně i vám, do počutia.
0: Tak a pojďme na e-maily. Našemu milému Kubíčkovi Mikéskovi z Velké nad Veličkou přejeme k 60. narozeninám hodně štěstí, zdraví, pracovních úspěchů, ať tě humor neopouští, přejí spolupracovníci, pružinárny, sečkář a děvčata posílají pusu. Tak a ještě jedno přání tady mám. Dobrý den, ve studiu zdravíme posluchače tohoto krásného pořadu a prosíme o pěknou písničku pro naši sousedku paní Evu Sekulovou ze Želechovic nad Dřevnicí k jejím dnešním narozeninám. Do dalších let přejeme vše nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, pohodu, lásku svých blízkých. Pozvedáme štamprličku, slivovičky trnéčkové a nejlepší je pití, protože nám zaručuje do sta roků žití. Živio, živio, živio. Ze srdce přejí sousedíkovi a zetkovi ze Želechovic, Vajákovi ze Neubuze a k přání se připojuje i kamarádka Drahomíra Štěpánková ze Zlína. Tak to byla přání a písnička po kyjovským rinku Vladimír Fefr a Straňanka.

0: Vítám ve vysílání paní Jahodovou z Břeclavy. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Květuško. I kdybychom chtěli s manželem poblahopřát paní Lidušce Červinkové z Suchohrdel u Znojma k jejímu zítřejšímu svátku. Je to naše švagrová a manželová sestra, taky přejeme hodně zdraví a spokojené žití s celou rodinou, kterou má velikou. Tak, Liduško, hodně zdraví ti přejeme,
0: ano?
1: A hodně se upni na tu svoji rodinku, je to důležité v dnešním životě. Děkujeme za zahrání a nashledanou.
0: Ano, já vám přeji také pěkné odpoledne, ať se vám daří. Nashledanou. Tak a teď půjdu na e-maily. Mám tady vzkaz. Sbor dobrovolných hasičů Veverská Bytýška přejí bratru Milanu Veselému k 80. narozeninám štěstí, zdraví a pohodu a děkuji za vše, co pro sbor udělal. Ano, výborně. No a máme tady další přání. Tak 14. září oslavila pěkné životní jubileum 90 let a 16. září oslaví jmeniny paní Ludmila Rokitová. Vše nejlepší, hodně zdraví přejí synové Alois, Miroslav, Stanislav a Libor s rodinami, 9 vnuků a 13 pravnuků. Tak, předali jsme a hrajeme další písničku. Tak, Holuběnka, Jiří Zmožek a Sokolka ze Šakvic.
2: Český rozhlas.

0: Tak přátelé, a pojďme přivítat paní Ludmilu z Halenkovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová, a vám v rozhlase a ostatním, kteří poslouchají. Dneska mám takové přání, popřávala bych Ludmilkám, jsou to všechno moje bývalé pracovnice. Ludmila Regentová, Dohnalová, Křičková, Vojáčková a ještě bylo aj Marušek, a jsou to Marie Juřenová, Vojáčková a Nedomová. Všem jmenovaním hodně zdraví, štěstí a domácí pohody jim přeje Lidka Horková z Halenkovic. Děkuji vám, paní Navrátilová.
0: Ano, také přeji pěkný den a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No a já tady připojím ještě jedno poděkování. Tak moc vás zdravím v rozhlase. Chtěla bych poděkovat občanům Dolní Cerekve za uspořádání 39. ročníku setkání dechových hudeb věnovaných vzpomínce na tamního rodáka a velkého hudebního skladatele Bohuslava Mišovského jako vzpomínku k jeho nedožitým 95. narozeninám. Koncert se nám moc líbil, připomínána byla i dcera pana Smišovského Věra Zámečníková s manželem Pepíkem. Zahrajte jim prosím pěknou písničku, kterou si určitě všichni v Dolní Cerekvi zaslouží. Vaše posluchačka Alena z Brna. Ano, my rádi zahrajeme, ale bude to trošku z českého soudku, nevadí-li. Je to Karel Hašler, Po starých zámeckých schodech, Josef Sochor, Dívčí trio a Česká švitorka.

Dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer krátce po 18. hodině. Pro dnešní odpoledne vám radostný poslech plný pohody s našimi dalšími pořady. Od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Přeji vám pohodové odpoledne.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude výtvarník, básník a boxer Rostislav Osička.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Co když nastane blackout a neb 72 hodin civilizačního výpadku v běžném pražském bytě? Premiéra pořadu Rozpleteno, když zhasne svět. ČT2. Los jako totem, průvodce i zrcadlo člověka. 6 podivuhodných setkání s majestátním obrem v premiérovém dokumentu A můst losí Odysea. A ČT Art. Hvězdná kariéra si začíná vybírat svou daň. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Kvůli havárii potrubí znovu neteče voda v Uherském Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně dnes zahajuje výuku studijního programu Radiologický asistent. Český rozhlas připravil systém pro informování lidí v krizových situacích. Dnes bude skoro jasno na teploměru až 24 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Uherský Ostroh a Ostrožská Nová Ves se podruhé za poslední týden jsou bez dodávek vody. Může za to havárie potrubí. Jde o 7. poruchu tohoto přivaděče v letošním roce. Zásoby je přitom přes 7000 tamnějších obyvatel, včetně školek a škol. O náhradě hovoří nezávislá starostka města Jaroslava Bedřichová, která kandiduje i v letošních komunálních volbách.
4: Jsou přistaveny pro lidi cisterny a kdo má možnost se přepojit na studnu, není za stolik. My na obci máme možnost se přepojit na studnu, takže od obce není ohrožený, ta funguje.
1: Dodávky by podle Bedřichové měly být obnovené v odpoledních hodinách. Výuka nového studijního programu Radiologický asistent dnes začíná na Technologické fakultě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Do tříletého bakalářského programu, který propojuje zdravotnictví a moderní technologie, se letos přihlásilo 48 studentů. Pokračuje mluvčí Zlínské univerzity Petra Svěráková.
5: Studenti se budou učit pracovat s přístroji pro rentgen, magnetickou rezonanci nebo nukleární medicínu. Jako absolventi pak najdou uplatnění v nemocnicích, diagnostických centrech i dalších zdravotnických zařízeních.
1: Další kuřecí maso původem z Rumunska prodávané v Lidlu obsahovalo bakterie salmonely. Zjistila to státní zemědělská a potravinářská inspekce. Maso už není v prodeji, lidé ho ale můžou mít ještě doma zamražené. Podle inspekce šlo o výrobky s názvem kukuřičné kuře křídla a kuřecí zadní čtvrtky čerstvé s minimální trvanlivostí do konce července. Český rozhlas vytvořil systém pro vysílání v krizích. Ve spolupráci s hasiči, policií a záchrannou službou připravil pro lidi zvukové návody, třeba při povodních, požárech, haváriích nebo blackoutu. Pro mimořádné situace chystá celkem až 22 scénářů. Český rozhlas chce o podrobných mimořádnostech informovat posluchače co možná nejrychleji, říká ředitel zpravodajství Ondřej Suchan.
6: My jsme si nastavili dva limity, jeden je do 13 minut ověřená informace i s nějakým základním servisem pro posluchače a do 40 minut přes den, případně do 60 spuštění plnohodnotného speciálního vysílání, včetně všech servisních informací.
1: Český rozhlas mimo jiné s českými radiokomunikacemi testuje nový systém varování obyvatel. Ten v krizových situacích lidem sám spustí rádio, přeruší běžný poslech nebo přeladí na radiožurnál.
0: Počasí.
1: Dnes bude v regionu polojasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů a povane slabý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
7: Rány uměl nejen rozdávat, ale také přijímat. Byl úspěšným boxerem, bronzovým mistrem Evropy, několikanásobným mistrem republiky. Pak boxerské rukavice vyměnil za štětec a ring za malířské plátno. Na konti má desítky výstav a chystá další. Rostislav Osička je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi boxer, bývalý československý reprezentant, ale také malíř i básník Rostislav Osička. Ještě to někoho překvapí, či zarazí boxer, rváč a pak malíř a spisovatel?
1: No, napsal jsem knížku, to je pravda, ale nejsem spisovatel.
0: Tak básník, dobře.
1: Ani nejsem básník, i když básně píšu, mám jich asi přes 20 napsaných, ale nejsem básník, já se k ním neřadím.
0: Čili jste boxer a řadíte se k malířům?
1: Jo,
0: už jsem
1: ve svazu umělců, už jsem oficiálně v doxu ve svazu umělců, takže jsem malíř.
0: Tak já položím otázku ještě jednou. Jestli ještě někoho překvapí ta kombinace boxera, drsňáka, rváče a malíře?
1: No, oni si na to zvykají, že už jsem malíř, jelikož mám asi kolem 50 výstav po České republice. Od roku 2002 vystavuji. Takže 24 let.
0: Tak to by k čtvrt století vašich výstav chtělo něco speciálního. Nezamíříte do zahraničí třeba?
1: No, ano, děkuji. Plánuji výstavu na Slovensku. A možná, že to bude do budoucna taky Německo mě čeká, nebo Rakousko.
0: Na čem to závisí?
1: Závisí to samozřejmě i na finančních prostředcích, na prodeji a na zájmu mých obrazů. Takže ono to je takový jako někdy složitý. Malujete a ty obrazy se musí opravdu líbit. Kdo neprodává, tak nemaluje, to je známý. Kdo prodává, maluje dál a dělá výstavy.
0: A kdo boxuje, tak co?
1: Kdo boxuje, tak boxuje. A těch malířů, co boxují, moc není. Je to hubené.
0: Má něco společného box a malování?
1: I box je taky vnitřní boj. Neustále. Tam je obrovská zátěž psychická. A v malbě taky. Jako když dostanete ten obraz před sebe, to vlastně namalovaný obraz je hmota. Hmota, příroda, hory, kopce, lesy. A to je opravdu zajímavé, že se to musíte ponořit a odputat se od postranních negativních věcí našeho života. A jenom ta malba vás musí jako zaujmout a pracovat na sebe.
0: Vy mluvíte o vnitřním boji, což jste označil jako to, co má box a malování společného. Nicméně ten vnitřní boj, kde je, řekněme, náročnější? Je to box nebo je to malování? Dá se to vůbec porovnat?
1: No já například, když třeba jsem na mistrovství světa z přátelných armád na Kubě, Havaně, a boxoval jsem mistrem světa, olympijským vítězem, to byl fenomenální boxer Černoch, samozřejmě byl černý, ale viděl jsem, že nemám šanci vyhrát, ale chtěl jsem s ním udělat zápas důstojný. No a to se mě napůl povedlo, napůl nepovedlo. Takže ono to srovnání je velmi těžký, ale v tom boxu tam jdou rány, která vás může uzemnit. A v tom malování vás neuzemní rána. Tam maximálně obraz kazíte a pak jdete dál. Ale něco malinko je tam podobného.
0: Tak a kdy se to malování přetaví v radost, vyloženě, že to není nějaký vnitřní boj, ale že vás to těší?
1: Ano. Dobrá otázka. Když už jsem ten obraz zmáknul a vím, že už jsem za to hranicí, že už vím, že tam bude něco, už se to tam mě to rysuje a je tam ta poenta a vím, že jsem nad tím obrazem zvítězil a už to nesmí zkazit.
0: Říká Rostislav Osička, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal boxer a malíř Rostislav Osička. My jsme v minulém vstupu se porovnával box a malování. Teď to pojďme rozdělit. Začněme u toho boxu. Vy se mu stále věnujete, jen ale jako trenér už.
1: Ano, jsem jako trenér. Samozřejmě hýbat se musím i já, pořád, neboť to tělo se musí zpevňovat. Kdo dělá vrcholový sport a přestane, tak se rozloží, se prostě rozsype. Je třeba furt na sebe pracovat. I když to bolí, tak musíte.
0: I když to bolí, tak musíte. Vy jste ale na bolest zvyklí, nebo je to jiná bolest teď?
1: Je to jiná bolest, ale je fakt, že ten prah bolestivosti se trochu mění. Už nejsem tak, jak jsem. Já jsem dříve vydržel to nemožného strašně moc. Tak teďka bych to asi už nedal, jsou roky, tady přijdou, ale myslím si, že to pořád tam něco zůstalo. Nějaká ta vůle a ta odolnost.
0: Když jste s boxem začínal, tak ten práh bolestivosti už jste měl vysoko, nebo jste si na ty rány a na tu bolest zvykal? Tělo si zvykalo?
1: Dobře, já jsem totiž se bál, když jako kluk rány. Dělal jsem zápas, hodně jsem zápasil, běhával jsem, delší tátě a ty rány jsem se bál, tak jsem se vlastně tím, že jsem začal boxovat v 15, jsem se odnaučil bát rány.
0: A to byl ten důvod, proč jste začal boxovat?
1: Ne, byl to důvod, že jsem byl poměrně drobný kluk, 60 kilo a chtěl jsem se podrovnat s těma staršíma klukama, kteří byli silnější. Nechtěl jsem prohrávat. Jsme hodně zápasili, zápolili jsme spolu a tím, že jsem to dával, tak jsem si vlastně na to zvyk. A pak jsem šel do oddílu do Hodonína, kde jsem začal boxovat a tam byla cikánská jedenáctka. Oni byli vyspělí, ti kluci, cikáni. A vždycky nám dávali najevo, že jsou lepší. A tak já jsem řekl, ne, jednou je všechny porazím. A to se taky stalo.
0: A to se také stalo. A dostal jste přeci jenom potom během té aktivní kariéru a těch zápasů nějakou ránu, která vás překvapila tou intenzitou a tou bolestí, kterou vám způsobila?
1: Ona, ta rána boxerská nebolí. To vás uzemní maximálně, vás to vypne, ale nebolí to. Akorát, že pak jste tak trošku jako přiožrali, když se postavíte na nohy znovu.
0: A stalo se vám, že vás ta rána vypla tak, že jste byl mimo sebe?
1: Nikdy mě nevypla. Nikdy, ne. Byl jsem trochu grogy, ale vždycky jsem se to schopil, dostal, oklepal, jak se říká, šel jsem dál. Nikdy mi nevypla.
0: Dnes je řada bojových sportů, třeba MMA. Je to něco, co byste vy mohl dělat, kdyby dnes jste začínal?
1: No, taky dobrá otázka. Víte, já bych to asi jako mladý kluk zkusil, ale nezůstal bych u toho.
0: Proč?
1: No, protože si myslím, že to dobíjení na zemi není sportovní. Je to tam v jejich pravidlech, ale já si říkám, že v boxu se nesmí zraňovat ani ve sportu žádné úmyslně. A když ho dobíjí na zemi, tak to vlastně úmyslně zraňuje.
0: Byl jste se někdy podívat na nějakém zápase?
1: Byl jsem mi pozvaný, ano, byl jsem na těch vrcholných MMA-ských zápasech. Znám kluky, jsou to výborní kluci, znám je, prostě umí se. Jsou to moderní gladiátoři. Ale mě vadí to dobíjení na zemi. To je jediné, co mě vadí. Jinak ten sport je to není sport, to je disciplína bojová. Je komplexní.
0: A co ženy a box?
1: Ženy, tak chodili ke mně taky boxovat. Já je do ringu nepovedu v žádném případě. Nepůjdu ženskou jako krocan vedle do ringu, to ne. Jak chodí některý trenéři hrdě, pyšně. Mysleli by, ten sport je dobrý, když to dělají pro sebe, anaerobní pohyb, perfektní, ale ne do ringu.
0: Proč ne do ringu? Protože to jsou ženy?
1: Ženy, to jsou ženy, žena přece je to jemné stvoření, žena ani květinou, jak se říká, a aby si rozbíjeli obličej a ono se to pak mění, pak ona začne vypadat jako nějaký ranář a přece nikdo nechce mi vedle sebe ženu, která má rozbitý ciferník.
0: Rostislav Osička je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, mimo jiné o jeho úspěšné boxerské kariéře. Co vám vlastně v dnešním boxu chybí oproti době, kdy vy sám jste stál v ringu?
1: Tak chybí mi, že není těch boxerů tolik, co za nás, ta konkurence. A extraliga vlastně jakoby vymizela, jsou jenom 4 oddíly a to je málo. Za nás jí bylo ze Slovákama 12. Takže to vysílala Česká televize, přenosy byly. A to dneska chybí. Mládež jako je, ale ta cesta je strašně daleká. Myslím si, že zatím ten box stagnuje.
0: Čím to? Má konkurenci box?
1: Konkurenci má, že nám utíkají kluci do bojových sportů, kde mají větší výdělky. U nás ty peníze nejsou takové zdaleka. Je to, a dřina to je přitom stejná, ještě snad větší. Tak si myslím, že tak to je, no.
0: Liší se nějak způsob tréninku? Vy sám jste trenér, tak musel jste změnit?
1: Já myslím, že způsob. Jo, za nás byla větší dřina. Ale neumělo se odpočívat. Ty trenéři to neznali. My jsme šli stáhaní do ringu někdy a to byla velká chyba. Dneska kluci umí odpočívat, umí to naladit, tu formu, takže to je zase, tímhle se to posunulo dopředu.
0: A vy jste si to nepřinesl z té své kariéry,
1: to
0: neodpočívat?
1: Já už dneska vím, že ty kluci musí vysadit před zápasem tak 2-3 dny, ale už aby trénovali lehké tréninky, na uvolnění, ta příprava už je v nich. To už může jenom zkazit maximálně v tom závěru.
0: Když k vám přijde mladý muž a chce se věnovat boxu, za jak dlouho poznáte, jestli na to má talent, jestli na to zkrátka má?
1: Poměrně brzy, to jak už má v oku. Vidím kluka, který má zájem, který prostě nevnímá okolí, jenom chce boxovat, trénovat, naslouchá trenérovi, a ta vůle se rozvíjí postupně, tak to poznám hned.
0: Poznáte to hned?
1: Za pár tréninků.
0: Jakmile vezme telefon do ruky, tak je zle.
1: Jak se rozptiluje a není vnímavý, tak to nemá význam s ním pracovat. Nebo jenom tak pro sebe, aby sportoval a nebyl knedlík.
0: Nebyl knedlík, ale i to se počítá.
1: I to se počítá, ano.
0: A jak moc se proměnil box jako sport, jako ne trénování, ale sport jako takový?
1: Tak je to olympijský sport, mimo jiné pořád. Olympijský první z olympijských sportů, první olympiáda byla v roce 688 před Kristem. Jo, to byly prostě zápasy úžasné. Tam byl nějaký Epeios, který bojoval se svým soupeřem a jeho zápas komentoval dokonce sám Homer a ve 23. zpěvu Iliady popsal utkání, kdy vlastně to byl historický KO, kdy krev z potem tekla po věsnicích se těle soupeřů. Padla rána na spánek a to bylo historie první KO. Tak to popisoval Homer. Sám Homer, velký.
0: No vidíte, tam je možná zdroj vaší umělecké činnosti.
1: Ano. No a pak se box utopil v krvi vlastně, jelikož ti Řekové si spletali kožené řemeny s kuličkama, železnýma hrotama, aby si ulížili a tím pádem se ten box úplně vytratil a jak psali anály, utopil se ve vlastní krvi a probudil se až v roce 1721 ve Staré Anglii.
0: To má historii, máme velmi dlouhou historii.
1: To je hluboká historie, opravdu bylo hluboká. Já znám i ty případy, kdy se nám vlastně bojovalo, to chci říct na té moji vernisáži, aby věděli, že ten obraz, který se bude drážit, teďka prozrazuji, má takový příběh zajímavý, kdy, a to o tom řeknu až potom, až později.
0: Budeme o tom mluvit, ano. Určitě. Za malou chvíli. Naším hostem je Rostislav Osička.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s bývalým reprezentantem boxu, bronzovým z mistrovství Evropy, několikanásobným mistrem republiky Rostislavem Osičkou. Když, no, než přejdeme k malování, tak ještě bych ráda chvilku zůstala u boxu a spíš u konce vaší kariéry, který způsobila jedna rvačka. Nicméně distanc byl původně doživotní, později byl zkrácen na rok a půl. Nicméně vy jste se nevrátil. Proč analytujete zpětně?
1: Jelikož jsem boxoval za uhelný sklady, ne, to byl Dukla Olomouc ještě. A musel jsem odejít z armády pryč a vyhodili mi z nároďáku. Byla to mimořádka, bylo to v době sjezdu. To si nikdo nemohl dovolit v době sjezdu se dát facku nějakému novinářovi nebo někomu z novinářské přízně. Tak jsem teda přestoupil do uhelných skladů. Jelikož u armády jsem skončil, šel jsem do uhelných skladů Praha. No a tam jsem si ještě odboxoval extraligové zápasy a další dva profi. Jsem si zkusil až po skončení kariéry. Protože to za socialismu nebylo, profi box, tak jsem si to ještě líznul, jsem to vyzkoušel. Jeden jsem vyhrál zápas, druhý jsem prohrál. Nebo jsem usítil, byl jsem nějaký přetrénovaný. Špatně jsem načasoval formu, to je další věc. A viděl jsem, že už do ringu 40-letý chlapík nepatří.
0: A to už bylo tedy po revoluci, takže dva zápasy jste ještě zvládl po 89.
1: Ano, a je fakt, že to bylo, to už jsem měl 305. zápas. A to už bylo hodně. To tělo dostalo fakt zabrat.
0: V kolik té boxeři vlastně obvykle končí kariéru?
1: Když začne dříve, končí dříve, když začne později, končí později.
0: Takže
1: to tělo a taky, jaký má zápasy, jak je zatížený. Já jsem teda asi ničemu nevyhýbal. Těch zápasů bylo hodně silných, těžkých, mezinárodních. Jo, v Koreji, severní, u Kim Il-sena, na Kubě, u Fidela Castra, ještě za kým seděl tam nahoře, díval se na nás, měl ve vojenským, byl to vlastně revolucionář, Che Guevara takový. No, zajímavý to bylo, hodně zajímavý. A zápasy těžký.
0: Takže box vás přivedl nebo umožnil vám také cestovat?
1: Hodně ale, jsem cestoval, no.
0: Ale také třeba i zahrát si ve filmu? I to vám
1: taky,
0: přinesl
1: taky,
0: box?
1: Taky, to jsou ti různý filmy byly. Já jsem dělal s Kaskaderama ve filmce u Jardy Tomsi a pak Ládi Lahody a byly to jako prostě zajímavé věci. Já z těch filmů byl asi, já vím, 15 filmů, kde jsem taky účinkoval. Já si trochu zahrál, Masaryk, první republika, Pěstět, mě kamarádové, ještě jednička, dvojka, no to byly dost zajímavý film. No, od Jardy Soukupa, který to točil, Pěstět, myslím, že byl kultovní, dle mýho takový nejlepší film.
0: Ano,
1: boxerský.
0: Hlavní roli, ano, Marek Vašut
1: to zahrál špičkově, naučil se pro ten film výborně boxovat.
0: No vy jste ho naučil, no, přiznejte to.
1: S Jardou Tomsou. Já za tom jsem byl trenér, já jsem byl jeho sparring partner a on to fakt zvládl tu roli nádherně.
0: Jak dlouho jste ho připravoval na tu roli?
1: Více než půl roku.
0: Půl roku intenzivních příprav?
1: Intenzivní přípravy, tvrdé přípravy. To jako, myslím si, že to byl jeho velký výkon.
0: Jaký byl Marek Vašut, co by váš žák nebo svěřenec?
1: Jo, jako cílevědomý. Hrozně, on má hrozno, taky měl, ta vůle tam byla, vůle, jak kdyby měli do ringu, do skutečného.
0: Takže kdyby se věnoval boxu, tak možná dosáhne?
1: Možná, že by šel, ale on samozřejmě, Marek, je trochu z jiného těsta, ale ten box je mu tak blízký, že to pochopil do hloubky. A dokáže o tom mluvit, dokáže to komentovat, a tak proto taky zveme jako komentátora. A je prostě fajn, Marek je dobrý.
0: Ano, a i vy jste se stali blízkými během té přípravy.
1: Taky tak se nás to spojilo.
0: Spojilo vás to a jak, tak o tom budeme ještě mluvit. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, bývalým boxerem, dnes malířem. Vy už máte na kontě desítky výstav po celé republice. Jak jste zmiňoval, chystáte se i do zahraničí. Teď vás čeká vernisáž, čeká vás výstava na podzim. Jak velká a kde?
1: Ano, tak ta výstava na podzim bude 15. října v galerii Lapidarium v Rámové 6 na Praze 1. A tam asi představíme asi 50 pláten. Tematika bude část vážná a část bude veselá, aby se ty lidi taky přišli na jiné myšlenky a nebyli z toho zdeprimovaní z té mý výstavy. Ale je třeba ukázat tu pravdu.
0: Tu pravdu, že, jak jste říkal, jsou tu i vážná témata, která jsou ta vaše. Co je na vašich obrazech zachyceno?
1: Tak je tam, jsou tam týraní zvířat v kravíně. To je nechutné, to byla skrytá kamera, to dva studenti natočili. Viděl jsem to v televizi na Dvojce. No to bylo hrozný, co se děje, jaký jsou lidi krutý a surový. Sami se bojí, kdyby měli do ringu, tak by tam se pokadili asi. No a, pardon. A pak jsou tam ryby v sítích, moři, kde se vlastně dusí ve starých sítích, které tam zanechají rybáři a ty ryby tam prostě umírají. Želvy, žraloci, rejnoci, všechny možný druh ryb. Pak je tam ropný tanker rozlomený u Aljašských břehů a ten ničí tu faunu, floru a to je opravdu drsný, když vidíte ty tučňáky zalepený tou ropou a ty různý tyto ptactvo mořské, tak to je taky hrozný. Tak to ukazuju na tohle, co se děje. Tedy rejdaři, aby ušetřili, tak pošlou starý vrak na vodu a ten se rozlomí ve vlnách a je to katastrofa. Hmm. No, pak je to Haiti, tsunami, různé, válka na Ukrajině, to tam mám taky znázorněný. No, prostě jsou to věci bolestivé, docela se to špatně maluje, ale dávám do toho všechno, aby to bylo cítit, že to tam je.
0: Bolestivé a působí to bolest i vám v okamžiku, kdy to malujete?
1: Není mi to dobře, není, protože si vžívám do té situace, jak to tam asi funguje, jak to tam je ten moment. Abych to dal na to plátno, musím se s tím nějak zžít. A pak se o to odpoutat a zase malovat ty věci pěkný. Na to musíme taky být naladěný.
0: Abyste to vyvážil.
1: A vyvážil, přesně, jak říkáte.
0: Nebyl jenom v té ponuré atmosféře. No, tak si to záměrně plánujete, že ty budu malovat vážně,
1: no, tak
0: závažný
1: mě to,
0: téma?
1: Mě to ten den, musí ten den být trošku zvláštní, abych to do toho vstoupil a taky malu hodně sakrální věci, takový ty náboženský, to mě docela, protože jsem věřící člověk a věřím v to nejvyšší univerzum nad náma, který je nepochopitelný a nevysvětlitelný, ať o tom čím dál víc pátráme, bádáme, tak o tom nic nevíme. Tak to je.
0: A možná, nebo řekla bych, že asi ani vědět nebudeme.
1: A to je dobře, protože asi bychom se chovali jinak. A teďka tam, kdo se chová, či nevím, jak to dopadne dobře, tak ten bude vysvobozen.
0: A myslíte na to?
1: Jo, taky.
0: V každodenním životě?
1: Dost často.
0: A podle toho se chováte?
1: Jo, myslím, že člověk má být na světě užitečný a než

0: chodit a neobližovat a pomáhat.
1: Tak my jsme trochu zamluvili toho Marka Vašuta, ale hned ho zmíníme v tom posledním vstupu. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co bysme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
5: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Rostislavem Osičkou, který už boxerské rukavice dávno pověsil na hřebík a nahradil je malováním. Na kontě má desítky výstav, chystá další vernisáž, je plánována na 15. října. A jak jsme mluvili o Marku Vašutovi, kterého vy jste připravoval na legendární snímek Pěsti ve tmě, tak se během toho půl roku, co jste ho chystal, tak se z vás stali přátelé a právě Marek Vašut bude provázet tou vernisáží. Tak a vy určitě budete chtít doplnit něco.
1: Marek Vašut bude provázet večerem, ano. Moderovat večer, ale vernisáži bude provázet Zdeněk Sklenář. To je známý galerista, možná, že u nás nejznámější a taky nejlepší. Tak se těším na jeho výklad.
0: Kolik budete mít obrazů vlastně na té výstavě, která potrvá až do konce listopadu?
1: Obrazů do 30. listopadu. Ano, bude to do 30. listopadu a obrazů bude zřejmě 50, jak jsem už řekl, tematicky vážný téma i veselý téma.
0: Vážné téma,
1: aby
0: si
1: lidé vybrali.
0: O těch vážných tématech jsme mluvili. Co ta veselá témata? Který obraz třeba je váš nejoblíbenější? Jste na něj pyšný nejvíce?
1: Tak určitě je to Jízda králů, Slovácko vlastně, kde ten folklor. Já pocházím také ze Slovácka, z Moravského Žižkova, z Vinařské obce, kde jsem taky poznal, co to jsou kroje a dobré vínečko. A dobrý přátelé, kamarádi.
0: Vracíte se do svého rodného kraje?
1: Vracím se, ale už méně, jelikož je to daleko a ta cesta po té dálnici mě nebaví.
0: Je, naprosto vám rozumím, ale je to váš rodný kraj. Nechystáte třeba nějakou výstavu, právě jak jsme v úvodu zmiňovali čtvrt století vaší malířské činnosti, tak nějakou výstavu právě do svého rodného města?
1: Tam už jsem vystavoval v mé obci. Bylo to pěkná výstava, plný sál lidí, příjemný to bylo, výborný, ale já myslím, že zase musím někde najít jinou část naší republiky. Nebo Slovensko.
0: Když jste v tom procesu malování, tak teď jsem se chtěla zeptat, jak se s vámi dá žít, ale vlastně to jako přeložím. Potřebujete mít absolutní klid? Potřebujete, aby třeba okolí na vás nemluvilo? Jste odstřižen od reality, když tvoříte?
1: Naprosto. Zabedním se, zavřu všecko a maluju. Musím se odpoutat od těch okolních věmů, kterých je dost, a jenom malovat.
0: Jenom malujete.
1: Tak se mnou to dlouho nikdo nevydrží.
0: A stane se, že třeba nespíte kvůli tomu, abyste obraz dokončil?
1: Taky, to jste řekl dobře. Ten spánek je narušený, já o tom přemýšlím, o tom obrazu, já jsem na něj napojený. A jak to rozpojím, tak už pak se k tomu špatně vracím. A jak jsem napojený, tak vstanu a můžu malovat dál.
0: No a co se stane tedy, když to napojení zmizí, tak co, tak no, obraz tak můžete
1: čekám,
0: zahodit?
1: Čekám, to ne, tak buď ho přemaluju, nebo čekám, až to položím ke zdi, otočím ho, nedívám se na něj a pak se k tomu vrátím a to naskočí.
0: Naskočí, vždycky to naskočí, nebo byl obraz, který se nedokončil?
1: I to nenaskočí, ale většinou to naskočí.
0: Co vy osobně, nebo podle čeho si vybíráte to téma, které máme?
1: No já nevím, jak to prostě přichází samo od sebe. Když jsem na té Moravě, tam dole na jihu, tak to vlastně vnímá ten folklor, ten cymbal tam, to veselý, to kolem toho vína, prostředí. No a když jsem ve sportovní, tak oni to sportovní, ale já říkám, nemaluju až tolik současný box, ale ten historický box. Tu starou Anglii, kde vlastně ten box začínal, a to tam, kde to má hluboké kořeny.
0: Já moc děkuju, že jste tu byl, Rostislav Osička.
1: A bál se nebude.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Policie i po téměř 14 dnech hledá 63-letou ženu z Uherského Hradiště, která zmizela 2. září. Pátrání se rozšířilo i za hranice České republiky. Ve zlínské porodnici letos rodila už tisícovka maminek. Rakousko o půl roku prodloužilo hraniční kontroly, týká se to i Česka. Dnes bude skoro jasno, na teploměru až 24 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hitmánková. Dobré odpoledne. Policie rozšířila pátrání po 63-leté jitce Lukašíkové z Uherského Hradiště za hranice České republiky. Ani po téměř 14 dnech od jejího zmizení totiž není jasné, kde by se mohla nacházet. Ve středu 2. září odešla jitka Lukašíková z otevřeného oddělení psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Policisté dostávali několik tipů, ale žádný nevedl k nalezení ženy. Proto znovu žádají veřejnost o pomoc, dodává mluvčí policie v Uherském Hradišti Radomír Šiška.
2: Po ženě, která může být ohrožena na životě, policisté pátrají v rámci celé České republiky. Informace o pohřešované jsme předali i zahraničním kolegům. Pečlivě prověřujeme každý poznatek a v souvislosti s pátráním využíváme všechny dostupné technologie, kterými policie disponuje. Jakoukoliv informaci o pohřešované přijímáme na lince 158.
0: Porodnici krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně zaznamenali tisící letošní porod. 14. září tu Dominika Koubová z Tlumačova za asistence manžela přivedla na svět holčičku Nikolu. Podle mluvčí nemocnice Dany Lipovské přišel tisící porod asi o týden později než minulý rok.
3: Letos jsme se v Baťově nemocnici dočkali tisícího porodu malinko později než loni, kdy jsme tohle číslo překonali 6. září. A ještě doplním, že za sebou sice máme tisícovku porodů, ale Nikolka je ve zlínské porodnici a letošním roce dítě s pořadovým číslem 1024.
0: Na silnicích v Česku zemřelo o prázdninách 100 lidí. To je o 12 více než loni. Oznámila to dopravní policie. Počet obětí se tak zvrátil na úroveň roku 2021. O necelou tisícovku vzrostl i počet nehod. Bylo jich skoro 16 tisíc. Podle ředitele dopravní policie Michala Hodbodě byly nejčastějšími důvody nepřiměřená rychlost, nepozornost a přejetí do protisměru. Rakousko prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem o dalších 6 měsíců. Oznámil to rakouský ministr vnitra Gerhard Karner. Podle něj jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná. Kroky Vídeň koordinuje se sousedními státy. Rakousko kvůli nelegální migraci začalo zavádět kontroly postupně od roku 2015. V případě Česka to bylo před 3 lety v říjnu.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu polojasno nebo skoro jasno a večer se vyjasní. Nejvyšší teploty budou 21 až 24 stupňů a povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín je připravena Anna Randárová. Příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Přeji vám krásné úterní odpoledne. Jsem ráda, že se opět slyšíme na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Poznat svět se dnes dá nejen očima, ale také prostřednictvím jeho chutí. Takovou možnost dostanou posluchači Akademie třetího věku v Uherském Hradišti. Dnešní přednáška Gastropostřehy ze světa dlouholetého rozhlasového zpravodaje Petra Voldána je zavede do různých koutů světa. Ochutnávku z přednášky nám do vysílání přinese naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Spojíme se s ní před 14:15, tak si na to počkejte. Pohodový den vám. Od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín přeje Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Úterý odpoledne vám dělá společnost Český rozhlas Zlín. V Tylovicích v Rožnově pod Radhoštěm začala fungovat nová dětská skupina Skřídci. Vznikla v kontejnerové budově na zahradě tamní mateřské školy. Má pomoct hlavně rodičům nejmenších dětí, pro které ve školkách nebylo místo. Jak děti zvládají první dny bez rodičů, zjišťovala naše reportérka.
1: S mluvčí města Rožnov pod Radhoštěm Petrou Graclíkovou teď stojíme před dětskou skupinou, která vypadá jako taková kostka. Na první pohled bych neřekla, protože má takovou světlou zelenou omítku, že to byl kdysi kontejner.
2: Ano, přesně tak, je to vlastně modulární systém, který byl za rok postavený a teďka bude sloužit jako nová dětská skupina.
1: Rožnov pod Radhoštěm nechal kontejnerovou dětskou skupinu vystavět právě proto, že těch míst ve školkách byl akutní nedostatek.
2: Ten prostor pro menší děti nebyl tak velký a tady v Tylovicích hlavně chyběly kapacity.
1: My otevíráme branku dětské skupiny, vcházíme dovnitř a zvoníme na zvonek. My jsme v ty první dny tady nešli, protože děti si na to nové prostředí teprve zvykali, oni by hodně plakali. Vy tu máte, Petro, také dítě?
2: Ano, mé dítě tady nastoupilo stejně jako ostatní děti 1. září.
1: My teď slyšíme pláč, ten je asi typický pro ty první dny.
2: Určitě ta adaptace u těch dětí je delší, musí si zvyknout na nové prostředí.
1: Nalížím opatrně do šatny, kde to ale pořádně vře. Ačkoliv jsem si myslela, že se k dětem připojím a budu si s nimi povídat, tak mě paní učitelky rychle vyvedly z omylu, protože děti jsou v těch prvních dnech velmi přecitlivělé, zvykají si ne na dospělé, ale taky na své kamarády. Věkový průměr jsou tady 2 roky.
2: Já třeba z té vlastní zkušenosti, když jsem tady vyzvedávala svoje dítě, tak vím, že to zvládá moc hezky. Samozřejmě jsou tam nějaké výkyvy, ty děti jsou na sebe emocionálně navázané, což znamená, že když začne plakat jedno, většinou se napojí další.
1: To jsme teď slyšeli.
2: Takže to není o tom, že by plakali celou dobu určitě, ale myslím si, že ty děti to zvládají moc hezky, ten adaptační proces, paní učitelky pro ně mají moc hezký program, tráví vlastně čas i venku, takže nejsou jenom v té dětské skupince uvnitř, ale mají možnost využívat i zahradu, která je tady moc hezká a zároveň i chodí třeba i na nějaké menší, kratší procházky.
1: My vycházíme ven a na děti počkáme tady před dětskou skupinou. Stejně jako si zvykají děti na dětskou skupinu, tak si zvykají taky rodiče.
2: I ti rodiče si určitě zvykají na to, že je ten systém nastavený trošku jinak, než byl předtím. Takže je potřeba počítat asi s tím, že je potřeba tomu dítěti věnovat trošku větší pozornost odpoledne, navnímat ho, pomoci tomu dítěti zpracovat ty emoce a mluvit s ním o tom. I když je třeba malé a člověk má pocit, že to úplně nevnímá, tak myslím si, že ty děti to vnímají víc, než sami myslíme.
1: Malá skupinka dětí se 3 chůvami teď vychází ven z dětské skupiny. Tak já jsem jich tady napočítala teďka nějakých 6. Kolik jich tady běžně do dětské skupiny chodí?
3: 12 až 18.
1: A je to hodně málo, zvládáte to?
3: Zvládáme.
1: Aktuálně je v dětské skupině asi 6 volných míst. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Vzdělávání, setkávání a nové zážitky i po 60. Právě to nabízí Akademie třetího věku v Uherském Hradišti, která připravuje pro seniory pravidelné přednášky a další program. Jedna z přednášek začíná za několik minut v kině Hvězda a tentokrát posluchače zavede do různých koutů světa prostřednictvím gastronomie. Na místě je regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín Petra Sedláčková. Petro, přeji krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne z kina Hvězda v Uherském Hradišti, kde se právě scházejí posluchači Akademie třetího věku. Dnešní přednáška Gastropostřehy ze světa je jedním z povídání, které Akademie seniorům nabízí. My si teď představíme samotnou Akademii třetího věku, její program a také to, co všechno mohou její posluchači v Uherském Hradišti zažít společně s její koordinátorkou Leou Slováčkovou, které přeji krásné odpoledne.
3: Krásné odpoledne, děkuji.
2: Paní Slováčková, Akademie třetího věku nabízí seniorům pravidelný cyklus přednášek. Jak vlastně funguje a co Akademie v Uherském Hradišti v nejbližší době nabídne?
3: Tak my fungujeme jako školní rok. Nabízíme širokou škálu přednášek na různá témata, literární, zeměpisné, cestopisné, astronomické, všechno možné. Děláme dokonce i výtvarné kurzy, ty máme 3, chystáme 4, máme kurz angličtiny a teďka ponovu připravujeme kurz pletení košíku, protože jsme byli v Morkovici a strašně nás to zaujalo, takže doufám, že se kurz naplní.
2: Paní Slováčková, já vám děkuji. Vy jste tedy koordinátorkou Akademie třetího věku. A teď už k hlavnímu hostu dnešní přednášky Gastropostřehy ze světa. Dlouholetému rozhlasovému zpravodaji Petru Voldánovi. Také vám přeji krásné odpoledne.
4: Nádherný den.
2: Pane Voldáne, vy jste procestoval řadu zemí. Který gastronomický zážitek byl pro vás natolik neobvyklý, že jste na něj ani po letech nezapomněl?
4: Tak ono jich je spousta, některé z nich dnes tady připomenu. Já musím udělat takovou vsuvku, je neuvěřitelné, nevím, jak je zrovna třeba ve Zlíně nebo jinde, kde nás posloucháte. Já děkuju za to pozvání od stopařky. Český rozhlas Hradec, pro který primárně připravuju pořady, tak má také stopaře, takže to je výborný nápad. Ale já jsem chtěl říct, že zatímco venku je nádherné babí léto, tak sem proudí desítky lidí, což mě fascinuje, že věnují tomu ten čas. No a gastropostřehy, já nevím, co je víc nebo méně takové atraktivní, když dám vedle sebe třeba zkušenost z Vietnamu, kde jsem měl hada, opravdického hada na talíři, anebo když se nám podařilo s kolegy z Ostravské televize z pořadu Postřehy odinut najít třeba na Maltě bílé olivy, o kterých téměř nikdo neví, ty zelené a tmavé známe, nebo když se mi povedlo na 3 destinacích dokonce po celém světě péct chleba, každý byl různý, ve Finsku s dírou, Ruzí v peci zakopané v zemi a podobně, takže těch gastrozážitků a my si myslím, že i jako Češi máme také co nabídnout, no ale ty postřehy jsou ze světa, takže to bude spíš o tom.
2: A co podle vás člověku místní jídlo prozradí o zemi a jejich obyvatelích? Co by třeba z běžného turistického průvodce se člověk jen tak nedozvěděl?
4: No tak třeba o těch olivách se nedovíte, to je hluboká historie, třeba na Maltě, ale ono to prozradí dost, protože to, že jedno z hlavních jídel třeba ve Skotsku jsou bramborové pokrmy, to nás vrací k nám třeba na Vysočinu, protože byly to chudé regiony, základní potravinou byla právě ta brambora, takže ono to prozradí dost, prozradí to i o tom třeba, kde mají rádi pálivé, protože když vám v Sichuanu nabídnou sichuanský pepř, tak to vám znecitliví jak anestezie třeba celou ústní dutinu, takže napovídá to hodně a myslím si, že to pátrání po světě, kromě toho, že mám rád třeba české stopy ve světě, tak ty gastrostopy jsou nesmírně zajímavé.
2: Tyto i jiné historky se dnes posluchači Akademie třetího věku v Uherském Hradišti dozví na dnešní přednášce Gastropostřehy odinut. Pane Voldane, já vám moc děkuji a přeji, se to dneska vydaří.
4: Já děkuji za pozvání a já už teď vidím, že se to vydaří, protože lidé chodí, jsou to převážně ženy, tak ty to třeba pak zkusí v té kuchyni, tak uvidíme. Hezký den.
2: Naslyšenou. No a děkuji taky našim posluchačům za to, že tady s námi dnes byli a že si mohli poslechnout gastroochutnávku z cyklu přednášek Akademie třetího věku v Uherském Hradišti. Mohou navštívit také webové stránky Klubu kultury Uherské Hradiště kkuh.cz, kde najdou informace o dalším plánovaném programu právě Akademie třetího věku.
1: Petro, díky. Zdravíme do Uherského Hradiště a příjemně strávené odpoledne všem posluchačům Akademie třetího věku. To byla regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín, redaktorka Petra Sedláčková. Každý všední den se vydává za vašimi příběhy po celém Zlínském kraji. Pokud chcete, aby přijela i za vámi, napište jí tip na zajímavost, akci anebo příběh z vašeho okolí na e-mail stopař.zlín@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
5: Boty od Bati zná snad každý, ale věděli jste, že ve Zlíně vznikaly také gumoví vojáčci, zvířátka, autíčka, pískací hračky a dokonce i gumový betlém? Téměř zapomenutou kapitolu baťovské historie více než 20 let mapoval sběratel Michal Vedenský, autor nové publikace Svět hraček. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude už 17. září. Těší se Jarka Barboříková.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: 24 minut po 14. hodině se v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín podíváme na aktuální teploty.
1: Počasí.
0: Dnes jsem ve spojení s Petrem Minsterem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Jaká je aktuální situace ve Zlínském kraji?
2: Oblačnost je velice málo, drobná kupovitá oblačnost se drží ještě na západě kraje, jinak se většinou rozpustila nebo je opravdu velice drobná, takže máme slunečno, skoro jasno, teploty většinou od 20 do 22 stupňů, s tím, že když půjdeme směrem do kopců, tak to bude někde kolem 18, no a vítr pofukuje slabý proměnlivý.
0: Bude se počasí během dnešního dne ještě nějak výrazněji měnit?
2: Výrazněji určitě ne, naopak ta oblačnost bude ještě dále ubývat, do večera očekáváme vyjasnění, teploty se ještě do těch 24 stupňů mohou trošičku přizvednout o nějaký ten stupínek, jinak tedy očekáváme i v průběhu noci převážně jasno, nicméně podobně jako dnes se začnou tvořit nad ránem nebo v průběhu noci nad ránem v údolích mlhy, které mohou přerůst až do nízké oblačnosti, která se opět bude v průběhu rána a dopoledne rozpouštět. Co se týče zítřejšího dne, tak právě očekáváme zpočátku tu oblačnost menší. Mlhy se tedy postupně rozpustí a bude převažovat polojasno v průběhu dne oblačno a navíc ta oblačnost bude často průsvitná. Teploty ráno ty budou mezi 12 a 9 stupni, v údolích, obzvláště na východě, to mohou být ještě o něco nižší teploty do 7 stupňů. Odpoledne ale bude teplej než dnes, 23 až 26 stupňů. Je to velice teplý vzduch před studenou frontou, která bude ale ovlivňovat Zlínský kraj až v průběhu noci a ve čtvrtek.
0: To byly tedy informace ke středě. Už jste to nastínil, jak se bude počasí vyvíjet dál?
2: Právě postup té studené fronty časujeme zhruba někdy kolem té půlnoci, takže až v průběhu vlastně noci na čtvrtek očekáváme přehánky a déšť, který může být i vydatný, dokonce se tam mohou objevovat v noci ještě i nějaké bouřky, takže těch srážek by mohlo místy napadnout docela dost. V průběhu rána a dopoledne budou ale už od západu ustávat a odpoledne už bude ubývat také oblačnost, dokonce bude později až polojasno. Teploty ráno budou vyrovnané mezi 15-12 stupni, odpoledne mezi 16-19, to znamená samozřejmě v tom chladnějším vzduchu za studenou frontou budou nižší, vítr ten bude foukat od severozápadu až západu mírný.
0: Říká Petr Minster v Českém rozhlase Zlín. Děkujeme vám za aktuální informace a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: zbytek dáš mi.
1: Je půl čtvrté a posloucháte půl třetí, omlouvám se, a posloucháte odpolední Český rozhlas Zlín. Pokračování akcí Beskydský Mont Blanc, Panská sídla Kroměřížská a rozhledny Zlínského kraje. To je turistická nabídka, kterou před nás teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín předloží Jiří Tomáš společně s kolegou Pavlem Vackem. Těšíme se na příděl inspirace k výletům.
2: Podle základních informací, které už mi stihl sdělit Jiří Tomáš, je před námi víkend doslova nabitý turistikou. Vzhledem k pestrosti nabídky, tedy bez dalších průtahů, předám slovo našemu průvodci. Dobrý den, pane Tomáši.
3: Dobrý den, přeji vám i všem posluchačům. Nejprve připomenu akci Beskydský Mont Blanc. 34. ročník pokračuje po prázdninové přestávce výstupem na nejvyšší vrchol Slezských Beskyd, Velkou Čantorii. Na vrchol do výšky 995 metrů nad mořem se můžete vydat třeba z obce Nýdek. Na Velkou Čantorii je třeba zdolat 4 km 300 metrů a hlavně převýšení 573 metry. Nabízí se i možnost z polské strany od železniční stanice nebo autobusové zastávky Ustroň Polana a vyvést se lanovkou necelé 2 km a ušetřit převýšení 468 metrů na horní stanici, dál potom pěšky 1,4 km s převýšením pouhých 140 metrů. Kontrola bude na vrcholu u rozhledny 19. září v době od 9 do 15 hodin.
2: Odškrtneme první tip a pojďme rovnou na další.
3: Rovněž v sobotu 19. září je možno pokračovat v akci Panská sídla Kroměřížská, a to na zámku Morkovice, kde je prohlídka možná mezi 13. až 17. hodinou. Kromě zámku je v Morkovicích košíkářské muzeum zde tradičního řemesla.
2: To byl tedy stručný, ale výstižný tip číslo 2 a jedeme dál.
3: A do třetice, v sobotu 19. září, tematická turistická akce rozhledny Zlínského kraje pokračuje možností získat samolepky u rozhleden na svatém Hostýně a keltském Javorníku, a to v době od 10 do 15 hodin.
2: Tak to byl bohatý turistický příděl na sobotu, tím ale stále nekončíme.
3: V neděli 20. září budou kontroly u rozhleden Doubrava a Vartovna ve stejnou dobu jako v sobotu. Rovněž v neděli 20. září se nabízí možnost pokračovat v návštěvě panských sídel Kroměřížská, konkrétně zámku Zdislavice, který bude mimořádně otevřen. Kromě zámku a parku si bude možné prohlédnout také hrobku rodiny Dubských v době od 13 do 17 hodin. Pohřbena je v ní i Marie von Ebner-Eschenbach, významná spisovatelka a rodačka ze Zdislavic. Nabídka je tedy bohatá, věřím, že si vyberete.
2: Jsem o tom přesvědčen, ale vzhledem k lákavosti všech dnešních typů a časovému souběhu některých z nich to rozhodně nebude nikterak snadná volba. Ať už ale zvolíte v sobotu 19. září výstup na Velkou Čantorii, návštěvu zámku v Morkovicích či návštěvu svatého Hostýnu a keltského Javorníku, nebo v neděli 20. září zavítáte na zámek Zdislavice či zdoláte rozhledny Doubrava a Vartovna, rozhodně nikdy nemůžete šlápnout vedle.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osvěžte si s námi ve vysílání Českého rozhlasu Zlín pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak postupovat při výjezdu z levého pruhu na kruhovém objezdu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná to znáte z vlastní zkušenosti. Jedete po vícepruhovém kruhovém objezdu ve vnitřním pruhu a potřebujete ho opustit. Jenže v tom pravém vedle vás jedou další auta. Může v takovém případě řidič odbočit z levého pruhu na kruhovém objezdu a sjet z něj? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Za prvé, co je nejdůležitější, je číst ten kruhový objezd už předtím. Většinou bývá označen už předem dopravními značkami, jsou tam nějaké návěsti před křižovatkou, kde je vidět, do kterého směru mi která konkrétní větev toho kruhového objezdu vede. To znamená, já už v tu chvíli bych měl mít rozmyšleno, kam jedu, abych potom na tom kruhovém objezdu zbytečně nezmatkoval.
2: Platí i tady nějaké nepsané pravidlo?
3: Čím ten kruhový objezd je větší, tak tím je to důležitější samozřejmě. To znamená, já si najíždím na ten kruhový objezd, blížím se k němu, vím, že budu vyjíždět druhým výjezdem a podle toho, jak je ten kruhový objezd velký, si můžu vybrat, jestli pojedu v jednom nebo v druhém pruhu, v tom nájezdovém.
2: A jak je to tedy s tím výjezdem?
3: Pakliže tam ten kruhový objezd nemá ten průběžný jízdní pruh, tak v podstatě vždycky, když najíždím na kruhový objezd, dávám přednost. A to tak, že dávám přednost všem vozidlům, které jedou na tom kruhovém objezdu. Pokud má ten kruhový objezd pruh, který umožňuje to, že z toho pravého nájezdového pruhu můžu průběžně pokračovat do toho kruhového objezdu, tak tam samozřejmě já při tom nájezdu můžu pokračovat v kruhovém objezdu a potom další směřování na tom kruhovém objezdu už se opět řídí těmi pravidly jízdou v jízdních pruzích a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem výjíždějícím z levého pruhu.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín už jsme mluvili o tom, že zlínští fotbalisté stanovili nový negativní rekord České první ligy, když po 8 kolech nemají v tabulce ani bod. K tématu se ještě vrátíme a nabídneme to, jak se na situaci klubu dívají experti. Uděláme to za okamžik.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Žádný jiný tým v historii samostatné české fotbalové ligy nezačal sezonu tak špatně, jako to teď dělají fotbalisté Zlína. Po 8 kolech jsou stále bez jediného bodu, což se dosud nikomu nestalo. Podle expertů je ale brzy na to mluvit o Zlínu jako o jasně největším kandidátovi na sestup.
1: Těch zápasů do konce podzimu je dost, takže teďka samozřejmě je to tak, že Zlín samozřejmě hraje o záchranu, ale nepasoval bych ho jako jednoho spadajících týmů.
2: Říká o situaci zlínských fotbalistů Václav Procházka, tedy bývalý obránce, který právě ve Zlíně končil před 3 roky profesionální kariéru. Mezi Ševci strávil 3 sezóny a ve všech 3 klub nakonec úspěšně bojoval o udržení v nejvyšší soutěži. Procházka tak tuší, jak to teď v týmu na dně tabulky vypadá.
1: Nechcete si to úplně připouštět, pořád hledáte, samozřejmě celý klub, trenéři, hráči hledají, jak z toho ven. Někdy hrajete odvážně, někdy hrajete zase, že zaparkujete autobus a prostě někdy se stane, že to nefunguje ani jedno, ani druhé, ani třetí a potom už si lámete hlavu opravdu s každým detailem a někdy je to ale o to horší.
2: Minulý týden Zlín vyměnil trenéra, když Bronislava Červenku vystřídal sportovní manažer klubu Pavel Hovtych. Podle Procházky v současné situaci může pomoct to, že Hovtych je ve fotbalovém prostředí známý jako člověk, který ani v kritických chvílích nestrácí smysl pro humor a umí situaci odlehčit.
1: Já samozřejmě Bronu Červenku taky znám a uznávám ho jako trenéra, vím jeho styl, vím, že vždycky dokáže vymáčknout z hráčů maximum, zakládá si na tom, aby každý odjezdil ten zápas. Je to opravdu o nějakém hodně trénování, drillu. Nicméně nevím, jestli došlo k něčemu takovému jako odlehčení. Pavel Hovtych je tím známý.
2: S Procházkou souhlasí i fotbalový expert stanice Radiožurnál Sport Pavel Horvát. Podle něj může Zlínu pomoct to, že příští týden začne netypicky dlouhá reprezentační přestávka, která potrvá 3 týdny.
3: Můžou někam odjet na týden, si myslím, a tam prostě udělat, já nechci říct teďka jako opíjení a opejkání bustů, ale hlavně to, co se týká toho fotbalu. Pavel Hovtych má má spoustu zkušeností i s těmahle situacema a myslím si, že na to bude dostatek času.
2: Ještě před reprezentační pauzou ale čekají Ševce 2 zápasy. Ve středu 3. kolo poháru na hřišti 3. ligového Havířova. V neděli pak ligový duel v Jablonci. David Nekvinda,

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Kvůli akceleračním zónám chce přes 10 obcí ze Zlínského kraje žalovat stát. Rožnov pod Radoštěm dnes hostí veletrh volnočasových aktivit pro děti a mládež. Na Slovensku nalezli šarži vody Natura s žíravinou. Může být i v Česku. Dnes bude skoro jasno, na teploměru až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu musí obyvatelé Rajnochovic šetřit pitnou vodou. Opatření včera vydal obecní úřad. Důvodem je málo srážek a nedostatek vody ve vodojemech. Zároveň platí úplný zákaz zalévání zahrad, trávníků a jiné zeleně pitnou vodou a nutnost před pitím vodu převařit. Podle nezávislého starosty Antonína Uhříka plánuje obec vykopat nový vrt na pitnou vodu. Aktuálně čeká na stavební povolení. Možnost vyzkoušet si až 40 aktivit a sportů na jednom místě mají dnes děti i dospělí v Rožnově pod Radhoštěm. V areálu sportcampu pro ně radnice připravila už 9. veletrh sportovních a volnočasových aktivit pro děti a mládež, dodává manažerka mikroregionu Rožnovsko Petra Kavková.
2: Každý, kdo hledá nový sport či jinou volnočasovou aktivitu pro své děti nebo i pro sebe, si může na veletrhu danou aktivitu na místě vyzkoušet a zeptat se na vše, co ho zajímá. K vidění budou desítky různých sportů a aktivit, například skoky na lyžích, ukázky hasičského sportu, halové veslování, bike trail show a další.
0: Kriminalisti zasahují v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Zadrželi 3 lidi. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí vojenské policie Andrea Rimkevič-Hajková. Zadržení podle ní pracovali nebo stále pracují jako náměstci ředitele nemocnice. Policie podle Rimkevič-Hajkové provádí taky na 11 místech domovní prohlídky.
3: Kriminální služba vojenské policie dnes na několika místech České republiky provádí úkony trestního řízení v souvislosti s podezřením na rozsáhlou trestnou činnost hospodářského charakteru, mimo jiné v oblasti veřejných zakázek ústřední vojenské nemocnice. Mezi zadrženými není žádný voják z povolání.
0: Slovenští hygienici nalezli v lahvích vody Natura žíravinu. Půllitrové láhve jemně perlivé vody měly být plněny v Česku. Informoval o tom Slovenský úřad veřejného zdravotnictví s tím, že testovaná voda měla vysoké pH. Zjištěné pH 14 znamená podezření na přítomnost silně alkalické žíravé látky. Konzumace takové vody může vést k chemickému poleptání dutiny ústní a trávicího traktu. Úřad nařídil mimořádné kontroly a vyzval spotřebitele, aby uvedenou vodu nekonzumovali. Výrobek může být i na českém trhu. Podle hygieniků se podezření týká šarže s datem spotřeby do 27. listopadu letošního roku.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu polojasno nebo skoro jasno a večer se vyjasní. Nejvyšší teploty budou 21 až 24 stupňů a vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už pokračuje dobré odpoledne s Annou Randárovou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Ano, odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín pokračuje i po zprávách. Stále je s vámi Anna Randárová. Co nás čeká v 15. hodině? Můžete se těšit třeba na sportovní rozhovor. Po čtvrt na čtyři bude mým hostem trenér vsetínských hokejistů Luboš Jenáček. A povídat si budeme i o zítřejším derby se Zlínem. Tak si na náš rozhovor počkejte. Jsem ráda, že nás posloucháte.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Úterý odpoledne je s vámi Český rozhlas Zlín. Více než 40 studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně dnes zahájili studium nového oboru radiologická asistence. Škola tak reaguje na nedostatek odborníků, kteří obsluhují v nemocnicích rentgeny nebo magnetické rezonance. Podrobnosti v reportáži Terezy Chrastinové.
1: CT, mamograf, veškeré rentgeny, ultrazvuky, magnetická rezonance. Když vyjdete na jakoukoliv zobrazovací techniku, tak tam ten radiologický asistent musí být.
2: Říká Lenka Šenkárová, děkánka Fakulty technologické na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Právě tady po 3 letech příprav zahájili výuku v novém studijním programu radiologická asistence. 3letý bakalářský obor by měl pomoct vyřešit nedostatek odborníků ve všech nemocnicích Zlínského kraje. A nejen tam.
1: Oni ty přístroje mají, ale nemůžou je vytěžovat takovým způsobem, protože nemají k tomu odborný personál. Ta potřeba prostě je. Dokonce i teď dostáváme nabídky, jestli bychom mohli naše studenty posílat na odborné praxe až do Prahy.
2: Studijní program úzce propojuje techniku a zdravotnictví.
1: Začínají od těch základů fyziky, matiky, ale potom jdou právě přes ty zobrazovací techniky, přes ty jednotlivé přístroje, ale jdou i do té mediciální části, tam budou mít předměty, které se zabývají kardiem, pediatrické zobrazovací techniky, mají tam nukleární medicínu, onkologické věci. Je to obor, který je poměrně široký. Nebude to jednoduché, to studium samo o sobě.
2: O studium se ucházelo necelých 100 zájemců. Ze 48 přijatých se jich ke studiu k dnešnímu dni zapsalo 42. Mezi nimi i Jan z Českých Budějovic.
3: Já jsem studoval na gymnáziu, moje 2 sestry jsou na medicíně, takže mě to nějak tak přirozeně táhlo. Mně se na tom líbí, že ten obor je rozmanitý.
2: To byl jeden z důvodů, proč se ke studiu přihlásil i Jaromír Skijova.
4: To, že to se skupuje 2 věci dohromady, technologii a přístup ještě k člověku jako takovém, takže vlastně máte vysoké spektrum toho, co studujete. Už od malička mám k tomu takový jiný vztah. Táta je primář na nukleární medicíně, takže tak jakoby částečně v jeho stopách jsem chtěl jít.
2: Univerzita Tomáše Bati tak postupně rozšiřuje nabídku zdravotnických oborů. Už loni otevřela program zaměřený na zdravotnické záchranáře. Ze Zlína Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
6: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Ve čtvrt na čtyři je ve vysílání Českého rozhlasu Zlín prostor pro kulturní typy. Dnes se můžete vydat do Uherského Brodu na výstavu věnovanou legendární značce Apple. V informatoriu muzea uvidíte více než 30 originálních počítačů a zařízení Macintosh, funkčních, zapnutých a připravených k vyzkoušení. Od prvních modelů z garáže Steve'a Jobse až po moderní technologie, které určují budoucnost. Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě je otevřeno do 16:45. Ve Zlíně se dnes uskuteční slavnostní zahájení trienále Dům umění 3. Letošní ročník představí výběr z děl významných českých umělců a umělkyň. Vernisáž začíná v 17 hodin v přízemí Krajské galerie v Baťově institutu ve Zlíně. Koncert s názvem 9 taktů života Tomáše Bati, který je výjimečným hudebně slovním projektem, představí prostřednictvím symfonické hudby, vyprávění a baťovských hesel hodnoty, na nichž Tomáš Baťa postavil svůj život i podnikání. Akce se koná v Kongresovém centru Zlín dnes v 18 hodin. To byla doporučení Českého rozhlasu Zlín statem 15. září. V našem vysílání budeme za malou chvíli pokračovat rozhovorem. Už zítra se totiž odehraje hokejové derby mezi Vsetínem a Zlínem. Oba rivalové zahájili novou prvoligovou sezónu na výbornou. O to větší drama a náboj se dá čekat. Povídat si budu s trenérem vsetínských hokejistů Lubošem Jenáčkem. Počkejte si na to.
1: Záněty, alergie, šedý či zelený zákal, poruchy vidění. Oční onemocnění mají mnoho podob. Co dělat, když zrak přestane fungovat tak, jak má? Na vaše četné žádosti se do poradny pro zdraví vrací oční lékař Zlínské Baťovy nemocnice Jan Pohanka. Už 16. září v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Hokejisté Vsetína patří k respektovaným celkům první hokejové ligy s nejvyššími ambicemi. Už zítra je čeká doma na Lapači prestižní derby se Zlínem. Nejen o tom si budu povídat s hlavním trenérem valašského hokejového klubu Lubošem Janáčkem. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý den.
0: Než se dostaneme k zítřejšímu derby Vsetína se Zlínem, na které se už jistě těší tisíce fanoušků obou týmů, zeptám se na dlouhodobější cíle. Jaké máte ambice v letošní sezóně?
1: Tak my jsme prošli vlastně takovou etapou rekonstrukce toho kádru, kdy v podstatě za posledních 8 let Vsetín vždycky postoupil minimálně do semifinále a ta kostra byla dlouho pohromadě. Ti kluci odváděli výborné výkony, nicméně čas se nedá zastavit a cítili jsme potřebu ten tým omladit a zrychlit.
0: V minulé sezóně Vsetín nečekaně vypadl v playoff už ve čtvrtfinále. Jakou zkušenost cesty z toho odnesl?
1: No tak právě ta zkušenost byla taková, že ten kádr už takzvaně má to nejlepší za sebou, už ta křivka výkonnosti pomalu, ale jistě jde dolů a proto jsme sáhli k těm krokům, které byly hodně kontroverzní a vzbudili hodně vášní, že končili oblíbení hráčů, fanoušků a dlouholetí tahouni. Nicméně, jak říkal, no, ten čas nejde zastavit a klukům se poděkovalo za odvedené služby a snažili jsme se sehnat na jejich posty, na jejich místa kluky mladší, bruslivé, rychlé, tak aby jsme šli s dobou, tak jak ten současný hokej vyžaduje.
0: Ano, mluvíme spolu o tom, že v létě došlo k obměně kádru. Slibujete si tedy od tady této změny možná zrychlení a kdo by měl tedy patřit k oporám Vsetína?
1: Tak na Vsetíně dlouhé roky určovalo vlastně výkonnost a určoval směr první pětka a Luboš Rob, Vítě Jonák, Pavel Klhůfek a ti ostatní, ne že by se vezli, ale nezostávali takový prostor na ledě a vlastně se to hrálo hodně na tu jednu lajnu. My v současné době naše myšlenka je, že budeme mít 4 vyrovnané pětky a ten tým si myslím, že má těch tahounů hodně a věříme, že ten zápas daný konkrétní pokaždé vyjde někomu jinému, co se týče produktivity a střelných branek, ale celkově, že budeme hrát týmově a že kluci budou bojovat jeden pro druhého a tím, že ty výsledky budeme dělat.
0: Jakou hrou byste se chtěli prezentovat?
1: Tak my se chceme vrátit k takové té vsetínské živelnosti, k takovému tomu valašskému nadšení a chceme hodně být aktivní, hrát hodně forček a to znamená napadání soupeře, napadání jeho rozehrávky a chceme se snažit diktovat to tempo hry a vlézt tomu soupeři pod kůži, tak aby jsme byli každému nepříjemní a aby každý si řekl, že proti Vsetínu se špatně hraje.
0: Mluvili jsme spolu o změnách v kádru, ale zásadní změnu modernizaci má i klubové logo. Jak se vám osobně líbí a máte na ně nějaké reakce od fanoušků?
1: No tak taky to vzbudilo určitě ve městě i v okolí spoustu emocí, protože dá se říct, že i já jsem byl takový ten fanoušek toho loga, toho panduláčka, toho hokejisty, které je spojeno s tou slavnou érou, kdy i já jsem ten začátek zažil, postup a 2 tituly na Vsetíně jako hráč, takže k tomu mám velký vztah. A nicméně doba je taková, že se hledají nové cesty a nové věci. Pro mě je důležité, že zůstaly barvy, že ta žlutá zelená zůstala, že zůstala hymna. A to nové logo, já věřím, že si na to fanoušci zvyknou a mně se to začíná postupem času taky líbit.
0: Říká ve vysílání Českého rozhlasu Zlín trenér vsetínských hokejistů Luboš Janáček. V našem rozhovoru budeme pokračovat za malou chvíli.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Hostem odpoledního Českého rozhlasu Zlín je dnes hlavní trenér Valašského hokejového klubu Luboš Janáček. Vy jste sezonu začali dvěma výhrami. Tak jak jste zatím spokojený nejen s body, ale i s předvedenou hrou?
1: Tak je to zatím malý vzorek těch utkání, že? Dvě utkání jsou málo na to, i když nám relativně vyšly hlavní utkání na Slávy, si myslím, že se nám povedlo, že tam jsme hráli velmi dobře a ten zápas doma bylo o něco slabší, ale i tak jsme dokázali nakonec zvítězit v prodloužení, ale já budu určitě chytřejší po těch dalších dvou domácích utkáních, což je derby se Zlínem a v sobotu máme ještě doma Litoměřice, takže pak byste se mě měla zeptat po těch čtyřech utkáních, pokud zvládneme, budeme bodovat nejlépe v obou těch utkáních, tak by to byl podařený start.
0: Ano, zítra čeká setínské hokejisty derby se Zlínem. Jak ho vnímáte vy osobně?
1: No tak pro mě je to největší zápas v té lize, protože sice jsem teď působil ve Slavii Praha, ale přece jenom já jsem rodák ze Zlína. Zlínský stadion znám, protože jsem mládežnické roky strávil vlastně tady na stadionu Luďka Čajky. Hrával tam můj otec, můj brácha a v podstatě i moji synové. Ty začátky tam měli ty první kručky na ledě, takže nějakým způsobem jsou s tím hodně svázaný a jak říkám, je to pro mě prestižní, je to derby, je to největší zápas, který zajímá spoustu i mojich kamarádů, jak z Zlína, jak ze Zlína, tak samozřejmě Vsetíňáky a já 18 let už žiju na Vsetíně, takže já samozřejmě moje srdce bije pro VHK.
0: Bude se hrát tedy ve Vsetíně na Lapači. A to mě přivádí k otázce, jak moc důležitý faktor jsou fanoušci. Očekáváte, že bude vyprodáno?
1: No, tak to si nemyslím úplně, určitě ta návštěva bude nadstandardní, teď jsme měli 2600 nebo 2700 lidí na to první utkání, takže já věřím, že nějakým způsobem se to bude šplát ke 4000, můj odhad je 3,5 až 4 tisíce, což už je hodně slušně zaplněný Lapač a atmosféra bývá v podstatě vždycky bouřlivá z obou stran, věřím, že přijede i hodně lidí ze Zlína. A trošičku je problém, že je to ve všední den, sobota by byla lepší, ale tak to se nedá nic dělat, kdo má rád hokej, tak si tu cestu na ten stadion najde.
0: Vy jste měli v neděli volno, byl jste se podívat na soupeře ve Zlíně?
1: Nebyl, chytl jsem půlku zápasu v televizi, protože jsme byli s dcerou, která hraje florbal na turnaji v Žilině, takže jsem trošku si od hokeje ledního odfrkl, ale díval jsem se, jak holky a kluci hrají florbal s míčkem, takže něco trošku podobného hokeji a šel jsem podpořit svou dceru. Ale jak jsme se vraceli, tak už jsem to žhavil i na telefonu a pak jsem viděl na Prima Sport vlastně zhruba půlku zápasu a musím říct, že Zlín hrál velmi dobře.
0: Vnímáte to jako výhodu, že jste měli v neděli volno?
1: Já myslím, že z toho začátku mají všichni hodně síl, dneska se trénuje dobře a všude podobně, to znamená, že nevidím v tom žádnou výhodu, měli Zlín má dva dny do toho dalšího utkání, vlastně pondělí, úterý, tak to se určitě dají dohromady a budou připraveni, tak jako my.
0: Říká ve vysílání Českého rozhlasu Zlín trenér vsetínských hokejistů Luboš Janáček. A nejen o zítřejším derby se Zlínem si budeme povídat i za malou chvíli.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Kupovat jen dětský oblečení, ačkoliv už dávno dítě není. Vyspat se ve stanu bez krčení, můžou jenom malí lidi. Ušetřit na množství jídla, taky sprcháče a mýdla.

0: Čtete.
1: Před zítřejším derby se Zlínem si ve vysílání Českého rozhlasu Zlín povídám s hlavním trenérem Valašského hokejového klubu Lubošem Janáčkem. Už máte recept na protivníka a máte jasno o sestavě?
2: No, tak sestava je zatím otevřená, protože tam máme nějaké šrámy a uvidíme, jak zítra se ráno setkáme na rozbruslení. Připravení si myslím jsme, tak jak na každé utkání, probíhají videomeetingy. Samozřejmě my se chceme soustředit hlavně na sebe, na náš způsob hry a na to, aby jsme v těch věcech, které chceme dělat, chceme hrát, aby jsme v tom byli silní, ale určitě sledujeme a ukazujeme hráčům ty věci, které charakterizují hru toho nejbližšího soupeře, což je teďka Zlín, takže určitě ten servis kluci dostanou, na co si dát pozor a čím se Zlín prezentuje, hlavně co se týče jejich výborných přesilovek, takže informace dostanou, no ale pak ta ukázaná je vždycky na ledě, jak se s tím, který daný hráč, jak se s tím vyrovná, jak na něj působí, nepůsobí vlastně ta atmosféra, nervozita. Já si spíš myslím, že doma každý tomu dá ještě o 20% víc, protože před těma lidma nejde něco vypustit a že kluci zítra odehrají výborný zápas a opravdu dají těm lidem dobrý zážitek sportovní a věřím, že vítězný, aby si mohli po utkání zaspívat Vysoký Jalovec a odměnit je potleskem.
1: S novým ročníkem první hokejové ligy se změnil systém play-off, do kterého proniknou o dva celky více, tedy 12 ze 14 celků. Je to dobře nebo ne?
2: Tak mně se líbilo tak, jak to bylo. Já obecně vnímám, že v tom českém hokeji nejsme schopni vůbec nějaké stability, že se pořád všechno mění. Byl jsem i hodně let u mládeže, takže nějaký přehled mám. A my prostě nevydržíme 5 let držet nějakou linii a pak si to vyhodnotit. My prostě furt něco měníme. Většinou jsou v tom bohužel i osobní zájmy těch mocných klubů nebo těch větších klubů a mně se to prostě nelíbí. Mně se líbilo to, co bylo. To znamená, že 6 týmů postupovalo přímo do play-off a bylo tam předkolo. To play-off bylo pro 10 týmů, takže to nebylo tak kdyby zadarmo, jak je to letos, že tam to předkolo si zahraje vlastně 5. až 12.
1: Z tohoto pohledu bude tedy asi zásadní dostat se do první čtyřky a zajistit si přímou účast ve čtvrtfinále, je to tak?
2: No, tak v podstatě my to máme jako cíl pohybovat se v té horní půlce tabulky a být pokud možno v té první čtverce. V podstatě, říkám, je to náš cíl, ale je třeba říct, že ta soutěž, jak se vyrovnala za ty poslední roky, tak myslím si, že to samé jako my bude chtít minimálně dalších 7-8 týmů, takže já očekávám takových 8-9 manšaftů, které si na to budou dělat prostě čáku, to uhrát tu čtverku, ale pro nás je to důležité a já věřím, že tu čtverku, že o ní budeme hrát a že se kolem ní budeme pohybovat a nejlépe ještě trošku výš a věřím, že to zvládneme.
1: V poslední době se odehrálo několik neúspěšných pokusů změnit systém postupu z první hokejové ligy do extraligy. A neustále se mluví o tom, že baráž znamená pro prvoligové týmy nerovné podmínky. Není to vlastně demotivující? Jak to vnímáte vy jako trenér?
2: No tak pro mě osobně, kdyby se nám podařilo někdy do té baráže postoupit, tak by to byla obrovská motivace pro náš celý klub a pro náš tým. A myslím si, že se vyhlásilo u nás na klubu nějaký horizont 3 až 5 let, je s tím vázaná i nějaká přestavba výrazná stadionu, ale co se týče té baráže, já úplně nejsem na té straně té většiny, že je to nemožné. Zvlášť teďka, když se tam udělal ten posun v tom, že i kdyby se hrálo na 7 utkání to finále, tak ten vítěz Maxa Ligy by měl v podstatě 10 dnů odpočinku na to, aby se dal dohromady a připravil se na tu baráž. A pak je to celé o tom zvládnout ten první zápas, kdy nerozehraný extraligový tým jde na rozjetý prvoligový. V podstatě poslední dva roky k tomu Jihlava byla blízko. A nakonec doběhla to únava, protože oni měli pouze dva dny volné, což teď odpadá, a já věřím, že

0: a věřím, že se uvidíme zítra na Lapači a bude to fajn středa a já věřím, že bude vítězná pro žluto-zelené barvy.
1: Říká trenér vsetínských hokejistů Luboš Janáček. Děkujeme vám za pozvání i za to, že jste s námi dnes byl. Naschledanou.
0: Naschledanou a těším se zítra na Lapači. Ahojte.
2: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
3: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství Zlínského kraje.
2: Co v něm uslyšíte tentokrát? Řeka Morava ukrývala ve Spytihněvi na Zlínsku dlouhá staletí tajemství. Ze dna řeky pak byly vyzvednuty celé kusy kostela, který tam kdysi stával. A my zjistíme, že nebyl jenom jeden. Už ve středu 16. září. Cyklus Záhady a tajemství Zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Ani v úterý 15. září nebude ve vysílání Českého rozhlasu Zlín chybět hudební cukrárna. Předávám slovo svému kolegovi Petru Uhříkovi.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Minule jsme u hudebního mlsání skončili ve Francii, tak jenom volně navážeme a zajdeme znovu do 70. let. Pro tentokrát zvolím porci muziky o poznání říznější. Hudební dramaturgové to znají jako nejvyšší stupeň 5, když zadávají parametry písničky do programu, se kterým pak dál pracují. Takže hodně energická muzika, kterou nám připomene Plastic Bertrand. On je to sice Belgičan, v 80. letech žil v Miláně, ale nás bude zajímat rok 77, kdy vypustil do světa klasiku, kterou zná skoro každý. Já vás nechci vystrašit slovem punk, ale on to už prostě do kategorie oldies jednoznačně zapadá. Tříakordová písnička, 12-taktové schéma blues, nic vyloženě objevného, vzalo se to, co už dokonale fungovalo dřív, a k tomu pomotaný francouzský text, doplněný občasnými linkami v angličtině. Joe Strummer ze skupiny Clash to řekl hezky. Plastic Bertrand zkomprimoval punk do 3 minut, toto probere i člověka v kómatu. Už vám

Od 16. hodiny nás dělí 9 minut a tak pro vás mám pozvánku k dalšímu poslechu našeho vysílání. Pokračovat budeme aktuálními zprávami a po nich následuje Humoriáda. Přeji vám pohodové odpoledne a budu se těšit na slyšenou opět po 17. hodině u pořadu Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.

0: Mosko, roznesl spořádně, že mi bíňa, že umírám?
1: Vytroubil jsem to z plných plic.
0: Pak tedy brzy přitáhnou.
1: A, už jsou tady.
0: Oh, teď si lehnu. Vy jste si přišli na mistra, holomci, a můžeme začít.
2: Volpone, třaskavá komedie o chamtivosti a touze po penězích. Od září v Městském divadle Zlín.
3: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
4: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Policie i po téměř 14 dnech hledá 63letou ženu z Uherského Hradiště. Kvůli havárii potrubí znovu neteče voda v Uherském Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi. Výplaty za škody způsobené předloňskými povodněmi stouply na 18 miliard korun. Čeká nás jasná noc, nejnižší teploty až 7 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Policie rozšířila pátrání po 63leté jitce Lukašíkové z Uherského Hradiště za hranice České republiky. Ani po téměř 14 dnech od jejího zmizení není jasné, kde by se mohla nacházet. Ve středu 2. září odešla jitka Lukašíková z otevřeného oddělení psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Policisté dostali několik tipů, ale žádný nevedl k nalezení, proto znovu žádají veřejnost o pomoc, dodává mluvčí policie v Uherském Hradišti Radomír Šiška.
5: Po ženě, která může být ohrožena na životě, policisté pátrají v rámci celé České republiky. Informace o pohřešované jsme předali i zahraničním kolegům. Pečlivě prověřujeme každý poznatek a v souvislosti s pátráním využíváme všechny dostupné technologie, kterými policie disponuje. Jakoukoliv informaci o pohřešované přijímáme na lince 158.
4: Uherský Ostroh a Ostrožská Nová Ves jsou podruhé za poslední týden bez dodávek vody. Může za to havárie potrubí. Jde už o 7. poruchu tohoto přivaděče v letošním roce. Zásoby přitom přes 7000 tamnějších obyvatel, včetně škol a školek. O náhradě hovoří nezávislá starostka města Jaroslava Bedřichová, která kandiduje i v letošních komunálních volbách.
6: Jsou přistaveny pro lidi cisterny a kdo má možnost se přepojit na studnu, není za stolik. My na obci máme možnost se přepojit na studnu, takže od obce není ohrožený, ta funguje.
4: Dodávky podle webu slováckých vodáren a kanalizací by měly být obnoveny kolem 20. hodiny. Pojišťovny za škody způsobené povodněmi v Česku před 2 lety vyplatily už 18 miliard korun. Celkové pojištěné škody pak pojišťovny odhadují na více než 21 miliard. Podle České asociace pojišťoven jde o třetí největší přírodní katastrofu od vzniku samostatného Česka. Evropská komise navrhuje premiérovi Andreji Babišovi z ANO 2 řešení jeho potenciálního střetu zájmu. Babiš by podle doporučení neměl být majetkově spjatý s Agrofertem. Jako další možnost je, že holding nebude čerpat unijní peníze. Evropská komise už dříve oznámila, že převedení Agrofertu do svěřeneckého fondu, který má po Babišově odchodu z vlády přejít do rodinné správy, neřeší premiérův střet zájmu. Kvůli tomu už Agrofertu v minulém týdnu pozastavila část dotací.
3: Počasí.
4: V noci bude v regionu jasno až polojasno, v údolích lokálně mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty naměříme 12 až 7 stupňů a povane slabý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a začíná humoriáda s Patrikem Rozehnalem. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hitmánková.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
3: Humoriáda.
8: S
7: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
8: Ahoj, ahoj, já jsem tady velice rád, jsem rád, že jsem dokvačil, nebo spíš, že jsem dojel a tak jsem naštvaný na to, jak to funguje, jak to nefunguje, ten provoz, že musím říct jeden vtip, za který možná budou nějaký sankce, ale doufám, že ne. Víš, co by se stalo, kdyby se za krádež v České republice sekali ruce? Neví. V parlamentu by se hlasovalo pedálama.
7: Už jsme všichni připraveni na luxusní pobavení.
3: Humoriáda.

0: Ilona Čáková a La Isla Bonita. Písnička o nádherném ostrově. Jirko, toužil si být, nebo si možná i byl, co já vím, na nějakém takovém nádherném ostrově?
1: Já jsem toužil být na ostrově právě teď, když jsem se měl.
0: A on s tou dopravou nepřestane.
1: Došel pěšky všude. A ne v Praze, kde to je za hranicema hrůzy.
0: No tak já, když se všichni pořídí auta, tak jak se tu máme hnout?
1: No tak já si pořídím znášedlo, do zadku si strčím vrtuly a budu tady na to
0: tata. Na MHD a všude dojedeš.
1: No to já si nemusím kupovat, já jsem tak starý, že já mám a můžu jezdit.
0: On to má zadarmo a nevyužívá to.
1: No využívá, ale ne vždycky.
0: Dobře.
1: Jako to je na mý jako vůli, ne? Jestli, dobře. Jak se rozhodnu,
0: nejsme tady v žádné debatě, jsme tady v zábavném pořadu.
1: No tak proč to takhle vedeš?
0: Já jsem začal ostrovem krásným.
1: Myslíš?
0: No ty jsi to odvedl zase do pražských ulic.
1: Já jsem se vrátil k tomu, co mě trápilo na začátku, to snad můžu, nebo ne?
0: Nebo ne. Tak a jdeme na první výběr, kdo ano. To bude a co to bude.
1: Dáma v manželství, pan Sanitr chce svůj tácek a ještě další sluníčky uslyšíme pana Jana Pivce.
2: Dnes je krušno býti manželkou, kde kdo manželku poškozuje. Pan dědoch dlel na cestách a za noci, zatímco paní spala, vnikl oknem do bytu zločinec a odnesl, co v prvním okamžiku nahmátl. Ale zločince dopadly. Sakra. Kechtá se pan dědoch navrátiv se z cest. Já vím, že jsi se bála, co? Paní odpověděla. Jej, ty by si se taky bál. Pak se pan dědoch odebral na komisařství, aby převzal věci, které zločinci byly odebrány. Tak co pak tu máme, rozhodil balík pan komisař. Jeden pár florových punčošek, dámský střevíčky, tadyhle jeden živůtek, račte poznávat, že? A tadyhle košilka, teď nevím, denní nebo noční. Noční. Tak napíšeme noční. Košilka. A tadyhle nějaká paráda z krep žoržetu s krajkovinou. A tady to jsou podvazky. Pan komisař se zasmál. Všecko to vzal. Tak, jak se milostivá večer odstrojila. Všecko odnesl. A ještě tu je, to bychom vás pěkně ošidili. Ještě tu je, to zase leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo inu, jak už to bejvá. Tohle je zase vaše. Jedna pánská kvítkovaná košile, jedny šle, tadyhle podvlékačky. Tak prosím, panu dědochovi naběhly spánky. Rty zesinaly. Praví, že toho dne nebyl vůbec doma. Nikterak nepoznává ani šle, ani podvlékačky. Nikdy nenosil kvítkovaných košil. Ale úředníkovi se sluší úřadovati. Jak račte, ale tohle leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo pánský, jestli je libo, račte si stěžovati. Zdrcen ber se pan dědoch domů. Zasolil si mu, mazlí se paní mezi dveřmi. Zasolil si ošklivýmu bekanýmu pánovi, který okrad tvou malou zenušku. Tohle leželo ve spod, řve pan dědoch. Paní zaúpěla. Ježíš, Maria, ukaž. Dnes kde kdo manželku poškozuje. Zločinec vezme to první, co u postele nahmátne a manžel pak s manželkou kolikrát ještě zle naloží. Pro přestupek zlého nakládání mezi manželi octl se pan dědoch před soudem, ale byl zproštěn ze žaloby, neboť paní ustoupila od trestního stíhání. Já, dnes jsou manželky laskavé, ale býti manželkou je krušno.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Pivec, budeme tu mít první souboj. A to souboj klasiků, dá se říct, protože proti panu Pivcovi z našeho archivu vylovíme Miroslava Moravce s Václavem Postráneckým. Tak posluchači si rádi vyberou SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo na telefonu 731 800 900. Jirko, ty jsi se potkal s někým z těchto umělců?
1: S Mirkem Moravcem i s Vaškem Postráneckým jsem se potkal docela často. S panem Pivcem ne, toho jsem samozřejmě potkával, když jsem chodil do divadla, do Národního divadla, kde on byl úžasný. Já si myslím, že to byl jeden z nejlepších českých herců vůbec. No, to byla radost se dívat na něj, protože a kromě toho samozřejmě, kromě Národního divadla, úžasný inscenace, který běželi v televizi, tak to byla nádhera. Zaplať pámbu, zůstali zachovaný.
0: A možná pan Moravec teď mě napadá, když slyším tvůj hlas, tvůj guru?
1: Tak to bych, si vůbec ani jako k tomu nesnažil přiblížit, to ne. On byl jako opravdu velmi strnou. Ikona. On tedy tvrdil, protože někdo se ho ptal, takže to jako není pomluva, někdo se ho ptal, jak to, že má tak krásný hlas, a on říkal, že to chce galony whisky a jako tuny cigaret. No,
0: to přijde pěkně draho. No, a na zdraví se to možná taky pak podepíše. No, nevím, jestli to stojí úplně za to.
1: Je to možný, ale v každém případě jako na ten hlas to mělo vliv dobrý.
0: Mm-hmm. Teď si dáme písničku muže, kterého po hlase také jednoznačně poznáme, a song se jmenuje Mistr zkratky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, Jiří Ptáčeník s námi ve studiu jako host. Aktuální výběr pro dámy a pány a možná chlapce i děvčata u rádia je Jan Pivec nebo Miroslav Moravec s Václavem Postráneckým. A Jirka si vybavil něco úžasného od pana Pivce?
3: Ano, to mi naskočilo v momentě, kdy o něm byla řeč. Úžasná televizní inscenace nebo televizní film Láska jako trám. Režíroval to František Filip a kromě Jana Pivce tam hrála paní Jiřina Šejbalová, Bohuž Záhorský, Mařenka Rosulková a další a další. Bylo to úžasný, protože byl to příběh lidí, já to nebudu vyprávět, protože to se musí vidět, to by nebylo ono, ale oni byli opravdoví mistři. Oni slaví zlatou svatbu a teď se prostě dostaví, jeden i druhý dostanou nevhodné dárky. No ale jak to řešit, to je prostě, o tom to je a to je neskutečná paráda.
2: Takže až uvidíme v programu někde Lásku jako trám, tak se určitě podíváme. Děkujeme za tip, teď budeme poslouchat tipy našich posluchačů na telefonu 731 800 900. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Ptáčníka.
3: Ano, já vás taky.
2: Dobrý den.
4: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Pivce.
2: Máme zapsáno, Honzo. Mějte
3: děkujeme.
2: Se.
4: Zbytek ne, díky.
3: I vám, naschle.
2: Naslyšenou, tak kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčíka. Dobrý den, pane Ptáčík.
3: Dobrý den, já vás taky moc zdravím.
5: Děkuji, přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuj, Pavle, pro Ačko, ano. A všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne, přeje posluchačka Růža z Rychnovska. Naschledanou.
3: V nestenčené míře přejeme totéž.
2: Nestenčená míra, to je zajímavý pojem. Dobré odpoledne, kdo dál je tu?
3: Dobrý den.
6: No, z Prahy 8, ale z Přehovoří. No, stenčená míra, ono už je zajímavý, to neustále, že je podvečer, ale nechme to být. Pana Ptáčíka zdravím. Já bývalý televizák taky.
3: Ano, dobrý den.
6: A podepisuju to s tím Láskou jako tam, že jeho dceru, pana Pivce, tam hrála spolužečko mojí mámy, Růženka Merunková, a to celý je nádherný, opravdu nádherný.
3: Ano.
6: Pan Filip o tom i krásně vyprávěl v jedných hovorech s panem Horníčkem, takže opravdu, to byla ještě doba, kdy se to dobře napsal, dobře narežíroval, že?
3: To by souhlasil, tak, ano.
6: A byl bych pro pak i pana Pivce, protože to se musí poslouchat.
3: Dobře.
6: Zrovna já s tím vyjadřováním se musím krotit, když ho slyším. Mistr v oboru. Mějte se nádherně.
2: Výborně, děkujeme.
3: Mějte se nádherně. Naschledanou.
2: Naslyšenou. Sečítáme všechny dorazivší hlasy sem k nám do dnešní Humoriády. No a pan Pivec bude pokračovat o dámě v slzách.
7: Všude se ukládá o život. Dnes nutno předvídat i neuvěřitelné, má-li člověk holý život zachránit. Hodnej člověk to byl, naříká vdova paní Hrcmanová. Moc hodnej bejval můj neboštík. Jednou jsme taky byli spolu a to jsem si dala kapra. Takovýho nemoc tlustýho, ne bahnitýho, takovýho akorát, jen se rozsejpal. Vzdychla. A velký charakter to byl. Moc velký charakter bejval neboštík. To jsme byli na vejletě. A nebylo k dostání než karbanátky. Ale všecka čest byly ohromný. Přiměřeně housky, pepře, hořkejch mandlí i zázvoru. Ono se řekne, že zázvor není pro žaludek zdravej. Ale já vám povídám. A vdova se rozplakala. Škoda jeho. Věčná škoda neboštíka. To byl mužskej. Víte, kolikrát slyším různý dámy, jak prej si pochutnaj u cukráře. To já nemůžu.
8: Já takhle kousek masa a půl litru černýho. Škoda, neboštík. Škoda takovýho člověka.
7: Vdova pláče a pan Vrtilip rozjímá. Aha, jistě chudáka sežrala. Nutno dát pozor. Však já tě, vdovo, prostuduju. Jen mluv. Vdova slzí.
8: Takhle paprička, kdyby byla. Malá paprička. Malininka.
7: Dejte pokoj v Praze s papričkou, odpovídá pan Vrtilip. V České Třebové mají papriku. Tam mají svý vlastní pěstění.
8: Tak salám, šeptá vdova. Kousek salámu, jen tak na oblíznutí.
7: Pan Vrtilip odpovídá. Kdyby jsme byli v Brně, tak beze všeho. Opečenej salám, to je tam ohromná specialita. Ale tady to nedovedou.
8: Tady mají dobrý párečky, co?
7: Dychtí vdova.
8: Křupavý páreček s houskou.
7: Pan Vrtilip mávl rukou. Dobrý párky mají v Lužnej Lišanech. To je na Rakovnicku. Vdova supěla.
8: Tak alespoň rohlík, slaný rohlík, suchej. Hergot, já bych jich zprásla 20.
7: Pln opovržení, praví pan Vrtilip. Kam vás vede? Tady a rohlík. To jsou píďata, a ne rohlíky. Jo, dobrý rohlíky mají v dušníkách. Takový dlouhý, propečený a jak voněj. Tam to je vůbec pekařský kraj. Vdova zakoulela očima. Ale pan Vrtilip prudce povstal. Aha, říkal si v duchu. Sežrala neboštíka a už zase koulí očima. Ale já ti, vdovo, prchnu. A tak se zachráním. Já se mám ještě moc rád. Máš mě vidět, vdovo. Před okresním soudem pro přestupky byl pan Vrtilip odsouzen pro nedodržení slibu manželského do vězení na 14 dní. Ale dnes všude se ukládá o život a má-li člověk holý život zachránit, aby předvídal všecko. Je to pořád lépe, než zmizet v jícnu vdovy. Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Pavel Kučera a náš host Jirka Ptáčník, a ten je na řadě se svým dalším výběrem. Koho nabídneš posluchačům?
2: Pokud vám to vyhovuje, tak si dopřejeme hasičskou osvětu, první část showbiznisu a uslyšíme Richarda Genzera a Michala Suchánka.
3: Dovolte, abychom využili volného vysílacího času na trochu osvěty. Prosíme diváky, aby omluvili zhoršenou kvalitu inteligence. Je léto a v tomto období jsou lidé často náchylní na požáry, víc než jindy.
4: Proto si hned na úvod heslovitě připomeneme, co všechno o ohni a požáru víme.
3: Opakujte po mně. Není kouře bez ohně.
4: Není kouře bez ohně.
3: Jaký oheň, takový požár.
4: Jaký oheň, takový požár. Oheň je nejlepší kuchař.
3: Oheň je nejlepší kuchař.
4: Kam vítr, tam oheň.
3: Kam vítr, tam oheň. A bez ohně do lesa neles.
4: Bez ohně do lesa neles. A proto jsme tu my, soukromí hasiči, abychom vám v boji s tímto živlem pomohli.
3: Proč by pořád měl všechno hasit stát, když nám stejně nejvíce požárů zakládají soukromníci nebo rodiče s dětmi?
4: Proto jsme se rozhodli založit soukromou hasičskou firmu Pantenol SRO.
5: Světlu zdar, dýmu zmar.
4: A tato firma vás naučí, že oheň je úplně normální živel, jako vy, jako já, nebo jako tady kolega. Tak snad jen o něco teplejší než on.
3: Ano. Abych mohl práci požárníka vykonávat co nejlépe, snažím se ohni maximálně přizpůsobit. Veškerý svůj volný čas trávím v sauně a udržuju si chronický zápal plic, při kterém se dostavují opravdu vysoké teploty.
4: S ohněm se naučíte vycházet, pakliže budete dodržovat námi vypracovaná pravidla hořícího provozu, která jsou vypracovaná v námi vypracované brožuře. Nyní přistoupíme k brožuře. Bod číslo 1. Při požáru zásadně nepropadat panice. Hoří? Dobrá, svět se kvůli tomu nezboří. Pakliže hoří zatím jenom u nás doma, snažíme se oheň ututlat.
3: Otevřeme všechna okna do kořán, abychom vytvořili průvan, a doufáme, že vítr oheň sfoukne.
4: Jestliže nás sousedé začnou upozorňovat na oblaka dýmu, který se valí z oken, odbědeme je pro tento případ pečlivě nacvičenou takzvanou obranou větou. Obraná věta zní, předvedu. Máma zase spálila buchty, ona se je snad nikdy nenaučí.
3: V krajním případě můžeme použít i takzvanou větu útočnou, která zní. Zalez, dětku.
4: Teď, když jsme uklidnili sousedy, by jistě každý ohňový amatér volal nás hasiče.
3: Chyba. V tomto stádiu je požár ještě v trenkách. Promiňte, v plenkách, takže bychom vám byli doma stejně na nic.
4: Tak to byl bod číslo 1, který najdete v kapitole Kdo se je oheň, sklízí požár.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Richard Genzer a Michal Suchánek a jejich hasičská osvěta. Můžeme v tom pokračovat, nebo nastoupí Jiří Krampol a poví nám o Pepovi Fouskovi, tak jak to říkal Alexandru Hemalovi. A heleďme se, koukejme se, další pán z hlasatelny televizní je tady.
2: Ano, podívejme.
1: Kamarádili jste se?
2: No je, samozřejmě, on byl moc fajn, on psal služby a tak a byl velmi charakterní. Já můžu říct jednu takovou příhodu, my jsme v té době losovali čísla ve Sportce a Saša psal služby jako hlasatelně a taky samozřejmě to losování. A já jsem s jednou kolegyní točil takový ty upoutávky na vysílání a přišel jsem, bylo to brzo ráno, od 8 hodin jsme točili a já jsem se vrátil ze zájezdu ve 3 hodiny v noci a tak jsem jako trošku zazýval. Říkal, co pak, ty jsi flámoval? Já jsem říkal, ne, já jsem byl na zájezdě a tak. Říká, jo. No a ten Saša mi potom říká, víš, co se stalo? Ta kolegyně přišla a říkala mi, hele, on je Jirka unavený, já bych vzala nějaký to losování za něj. Ono tenkrát za to byly docela takový jako celkem laskavý peníze, no takže to samozřejmě bylo malá domů. A on na to odpověděl velmi přesnou věc, řekl, to by mi musel říct Jirka sám.
1: Aha, nebudeme jmenovat tuto kolegyně, určitě, ne, samozřejmě. Ne. Není to ani jedna, co chodí do humory. Ani.
2: Ne, to v žádném případě, no ale opravdu ne,
1: máme
2: to, jsou bezvadný holky, ty by tohle to neudělali.
1: No, samozřejmě.
2: To jsou velmi charakterní, milý holky a tohle, tohle by se nedopustili. Já si myslím, že tahle ta dáma zapadla.
1: Dobře, necháme to být, děkujeme za historku z československé televize.
2: Tak, a české a taky.
1: Připomenu onen výběr, tak tedy Richard Genzer, Michal Suchánek, Ačko, humor mezera A, to je ta správná SMS, humor mezera B je SMSka pro pana Krampola s panem Hemalou. Tak si vyberte na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Dnešní Humoriáda pokračuje dalším soubojem. Aktuálně vybíráte mezi Richardem Genzenem s Michalem Suchánkem a Jiřím Krampolem s Alexandrem Hemalou. A nebo B, ptáme se i vás na telefonu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Ptáčínka. Přeju vám oběma hodně zdraví.
4: Děkujeme.
5: Také my vám.
6: No, to je potřeba v dnešní době. A jedině, a to jedině Krampola, nic jiného.
4: Máme zapsáno, děkujeme.
5: A zdravíme do Čerčan.
4: Dobré odpoledne. No.
5: Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Logaři.
5: Tak, tady to bude Petr z Moravy. Někdo?
7: Právě. Ano. Tady Petr Zezdounek. Ano. Zdravím Juru a Pavla.
5: Ano, my
7: a také zdravím humorédnici Růženu, která vždycky nám přeje hezký večer a dobré ráno. Mm-hmm. A dá bych si toho Krampola.
4: Máme zapsáno. Ano. Mějte se hezky i vy.
5: Naschledanou.
4: Pozveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak to bude? Dobrý den.
5: Haló. Špatně vás slyšíme?
4: Je tam někdo?
5: Je tam někdo?
4: Je tam naše ozvěna, ale tak to nebudeme poslouchat, my se známe, že? Tak další, prosím, dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Ještě jednou Honzo z Vlkavy.
4: No výborně.
8: A chlapi, určitě tentokrát hlasuji pro pana Krampola u panu Fouskovi.
4: Děkujeme.
5: Dobře.
4: Naslyšenou.
5: Naschle.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
9: Haló, tady pejskar ze Dvora Králové.
5: Jo.
9: Moje pejsanda vás zdraží.
5: Slyšíme.
9: Vás zdraví.
5: Ano, ale velmi výrazně.
9: Takže zdravím. Oba dva humoristy do rádia.
4: Děkujem.
9: Tady díky. Komika jeho svět. Dáváme pana Krampoula.
5: Ještě nám řekněte, co to je za píska.
9: To je křižetka. Aha. Vypadá to jako zmenšená labradorka.
4: A je to správná žena, je pěkně upovídaná. Ano.
5: A ještě nám to přeložte, co nám sděluje.
9: Abych tak blbě nekecal.
4: Jo, takhle.
9: Abych,

0: On má neuvěřitelné věci. A některý ani mě jako neřek, jo. Já jsem se dozvěděl nakladně, že třeba nakladně utek z blázince nějaký šílenec, který ohrožoval na pěší zóně DAF. A Fousek je prostě typ, který, jak je někde katastrofa, tak je Fousek u toho. A tam zastavil kamion, který ve Zvězně, z Vinařic, tam pracovali na stavbě ty vězňové. A ten správce, ten strážce, ten bachař od těch vězňů byl Fousku známý, protože tam bydlel někde vedle a povídá, tamhle je nějaký šílenec. A Fousek, který boxoval mládí a je trošku jako z toho... Tak povídá, hele, půjč mi ten kabát od toho jednoho vězně, já s ním něco provedu. Pojá, no neboj se, já mu to vrátím. Tak ten vězeň jeden sundal ten kabát, Fousek si přehodil normálně bundu, vzal si ten vězeňský kabát a teď ten DAF ustupoval, protože ten s nožem, ten šílenec dělal takhle. A Fousek sebral klacek, ten skoval za záda a šel k tomu Magorovi z toho blázince a pojá, hele, podívej se na mě. Ty jsi utek z blázince, já utek z kriminálu, ty to vemej zleva, já to vemu zprava. Jak se ten Magor otočil, Fousek ho řekl přes hlavu. A už ho měli prostě, jo. Nebo já jsem ho neviděl a on je hrozně ješitnej a pán Fousku, ty jsi přibral nějak, jako ty sportovec, ty máš asi o 5 kilo víc, pá, o 6, kamaráde. A víš proč? Já pám ne. My jsme se přestěhovali. Jo, pám, no a co, že jste se přestěhovali, takže to, co to má s tím společně, že si slousnou? Povídá, kamaráde, my nemáme moc peněz a tam rostou u silnice hrušky a já se přežírám hruškama a jak jsou ty hrušky u silnice, tak jsou samý volovo a on je to těžký. Nebo mě povídal Fousek, povídá, hele, tady ukladná, tady je takovej krám, bazar, tam prodávají americký kravat, jedem tam, za 5 korun kravat, já pán Fousku, nech si ty fóry, jako, to nemá cenu, tohleto, pá, přísám, tak jsme tam, jak jsem byl, pán, hele, jestli je to blbej fórak, dobrý, jak jsme tam přijeli, přijedeme do krámu, tam bazar a skutečně tam ty kravaty měli vyřazený takový kravat, jako, jak jsme koupili asi 5 do různej her, jako ne teda normálně, ale jako na jeviště, jako do nějaký srandy, ty kravaty byly použitelné. A přišla tam taková mladá, hezká holka, pám, dobrý den. Napá, dobrý den, Fousek, pá, dobrý večer. Ona povídá, snad dobrý den, ne? Fousek povídá, já vím, slečno, ale já jsem blázen. A ta holka, pá, já vím. Fousek znejistila, povídá, a jak to víte? Napá, tatínek to povídal. Nejednou se otevřeli dveře, přišel tatínek, pá, nazdar, Pepo.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi. S Jirkou jsme se tady scházívali v Humoriádě. S Pepou, doufejme, ještě scházet budeme.
3: No určitě, on tak, je vitální.
2: Můžete je mít z našeho archivu takto pomyslně společně. A nebo tady bude Bohumil Bezouška vyprávět o milosrdné oponě. To by mohlo Jirku zajímat jako herce.
3: No, to bych velice rád slyšel.
2: Zažil jsi nějakou milosrdnou oponu, kdy jsi jako, říkal, ať musel... už se zatáhne, nebo ať už spadne, ať už si jede dolů?
3: No, zažil jsem mnohé situace, které vypadaly na to, že bude muset padat opona, spadnout opona, ale naštěstí takhle daleko to nedošlo. Vždycky jsme se nějakým způsobem z toho vylhali. Nebo...
2: Zvládli jste to.
3: Takhle, pokud divák ví, čemu se směje, herectvo na jevišti, tak je to v pořádku. Pokud se jenom smějou a diváci to nevidí, tak je to o naštvání samozřejmě. Takže se to dá překlenout.
2: Ano, koho pobavíme, nebo kým pobavíme naše posluchače v závěru, už jsem naznačil Jiří Krampol nebo Bohumil Bezouška. Hlasujte SMS-kou Humor Mezera A nebo B, číslo je 90 011 04 pro vaše SMS a nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tak zpíval nám se Kvantofy písničku Z kamaráda do deště. Prý si místo toho Vaculíka měl hrát ty, Jirko.
2: No, takhle prosím vznikají pomluvy.
1: Ano, to bylo něco pro bulváre, se toho chytnou, pěkně si napíšou. A my jdeme vyhlásit vítěze závěrečného kola. Tak Jirka asi tuší, kdo pak nám to vyhrál.
2: No, netuším.
1: Netipoval bys? Dobře.
2: Typoval bych Božu Bezoušku, ale možná se pletu.
1: Pan Bezouška bývá hodně vtipný, ano. Ale tentokrát posluchači měli zájem o Jiřího Krampola, o Pepovi Fouskovi. Takže fajn. Mu dáme přednost.
3: To má krásný věc, já si jenom si můžu vstoupit, Jiří. My jsme odehda jeli na nějaké vystoupení, a to bylo v Bratislavě, a jakože teda dál, tak nám zaplatili letenku a bylo nás tam víc, to bylo nějaký takový jako estrádní pořad a ten Fousek seděl takhle vedle mě a ještě jsme si tam dali jednoho paňáčka, aby nám ta cesta rychleji utíkala, a v tom letadle on si tak jako zdřímnul, tak jako podřimoval, a tam bylo několik dětí a tím už byla dlouhá chvíle, tak tam běhali v té cestičce, načež ten Pepa Fousek se tak probere, podívá se na ty děti, jak tam lítá, říká: Haranti, nezlobte, nebo si půjdete hrát ven. To jsme byli někde nad Českomoravskou vrchovinou. Jo. Tak na něm je krásný, že on dovede tak jako nádherně zareagovat na každou situaci. No,
4: on dostal od Šimka takovej starý americký kabát, že jako v něm bude chodit do lesa, jenže do lesa v něm nechodil, ale normálně ho vozila. Jeli jsme do Karlových Varů, ubytovali nás v Pupu a ten Fousek, on vypadá jako, ne z dálky, ale i zblízka jako terorista. On má takový ten klobouk černý, teď toho mrožáka, ty šedivý dlouhý vlasy, teď měl na sobě tenhle ten invazák příšernej, strašně světej, že ty džíny vorvaný, teď s tou kytarou prostě jako bídník takovej. A šli jsme, já si jdu dát tadyhle kafe, tak jsme šli tam v tom Pupu na terasu, já jsem si tam sedl, Fousek si sedl vedle, že si tam bude něco psát, přišel číšník a viděl tohle toho homlesáka, povídá: tady je obsazeno. Fousek povídá: tady nikdo není, pane. Povídá: pro vás je tady obsazeno. A ten číšník mě poznal, povídá: pane Krampol, ten pán patří k vám. Já pám, no dovolte, já se s lůzou nekamarádím. A tam seděl takovej nějaký noblesní pán, který tam jedinej tam byl na té terase, a povídá teda: že se nestydíte, pane Krampol. Já o vás měl takový mínění a vy toho chudáka takhle o něm mluvíte. Pojďte si sem, pane, sednout, dejte si něco k jídlu, něco k pití. Tak ten Fousek si dal dvojky červenýho na jedce, normálně zmrzlinu si dal jako všecko, koňák jako tohleto. Povídá: a co děláte, pane? Fousek povídá: podívejte, spím pod mostem, sem tam pomůžu stařence přinést uhlí, takhle víte. Jsem sice jako teda ošuntělej, ale nekradu. Pá, no jo. A co teďka budete dělat? Fousek pá: tak teďka momentálně, protože mě děsně bolej kolena, jdu tady do Čedoku si zaplatit na měsíc Kanárský ostrovy.
1: No a Jiří Ptáčník jako správný humoriádník přidá ještě nějaký ten fórek?
2: Ale jo. Jo. Slyšel jsem, líbil se mi, doufám, že se bude líbit i vám. Policejní služebna zazvoní telefon a v telefonu zoufalá žena volá a říká: Policie České republiky. Ano, prosím. Prosím vás, mně se do bytu dostal sexuální maniak. Aha. Prosím vás, i hned v pondělí si ho musíte odvést.
1: Tak parlamentem to začalo, policií to končí. Děkujeme za návštěvu.
2: Ano,
1: Jiří Ptáčník. I Pavel Kučera se loučí. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Hřiště na sídlišti v Jarošově se promění na parkovací plochu. Valašské Meziříčí dnes pořádá festival světelného umění Světlo Valmez. Závadná šarže minerální vody Natura v Česku podle hygieniků není. Zítra bude polojasno na teploměru až 26 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmáková. Dobré odpoledne. Majitelé vozidel na sídlišti Louky v Uherském Hradišti Jarošově budou mít na konci září k dispozici 30 nových parkovacích míst. Vzniknou na místě bývalého asfaltového hřiště. Lidé ale o sportoviště nepřijdou, říká mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.
3: Na severovýchodním okraji sídliště aktuálně za víc než 4,5 milionu korun stavíme nové hřiště s umělým povrchem. Sportoviště bude mít rozměry 20x40 metrů a bude určené pro malou kopanou a streetball. Otevření je naplánované na začátek října.
2: V současné době město zpracovává projektovou dokumentaci na kompletní revitalizaci sídliště, při které vznikne přibližně 330 parkovacích míst. Ve Valašském Meziříčí se dnes koná festival světelného umění Světlo Valmez. Umělci z různých zemí připravili 32 zastavení. Instalace jsou v ulicích, v galeriích, v historických budovách i podél Bečvy. Na nádvoří zámku Žerotínu bude velkoformátová projekce, říká mluvčí radnice Jakub Mikuš.
4: Projekce se budou od 8 hodiny večerní opakovat každou půl hodinu až do půlnoci. Instalace a objekty v ulicích pak připravili umělci z různých zemí. Připravený ale také bohatý hudební program na náměstí s hlavními hvězdami v podobě Pem Rebit a Rytmuse. A na parkovišti v Poláškově ulici proběhne trh s autorskou módou, designovými šperky či keramikou.
2: Nebezpečná šarže jemně perlivé vody minerální vody značky Natura se v Česku nevyskytuje, informovali o tom hygienici. Reagují tak na informace ze sousedního Slovenska, kde hygienici v jedné provozovně u Bratislavy našli láhev, která obsahovala vodu s velmi vysokým pH. To podle nich ukazuje na přítomnost žíraviny. Podle šarže kontrola zjistila, že láhev měla být plněná v Česku. Český rozhlas vytvořil systém pro vysílání v krizích. Ve spolupráci s hasiči, policií a záchrannou službou připravil pro lidi zvukové návody, třeba při povodních, požárech, haváriích nebo blackoutu. Pro mimořádné situace chystá celkem až 22 scénářů. Český rozhlas chce o podrobných mimořádnostech informovat posluchače co možná nejrychleji, říká ředitel zpravodajství Ondřej Suchan.
5: My jsme si nastavili dva limity, jeden je do 13 minut ověřená informace i s nějakým základním servisem pro posluchače a do 40 minut přes den, případně do 60 spuštění plnohodnotného speciálního vysílání, včetně všech servisních informací.
2: Český rozhlas mimo jiné s českými radiokomunikacemi testuje nový systém varování obyvatel. Ten v krizových situacích lidem sám spustí rádio, přeruší běžný poslech nebo přeladí na radiožurnál.
1: Počasí.
2: V noci bude v regionu jasno až polojasno, v údolích lokálně mlhy. Nejnižší teploty 12 až 7 stupňů. Zítra čekejte ráno ještě místy mlhy, jinak polojasno až oblačno. Večer se můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty naměříme 23 až 26 stupňů a vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Zlínským krajem se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodový poslech dalšího vysílání.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Přeji vám krásný den. Máme 4 minuty po 17. hodině a to znamená, že na vlnách Českého rozhlasu Zlín začíná pořad Den v kraji. V dnešní zpravodajské hodince se spolu podíváme do Zlínské teplárny, která si připomíná 100 let od svého vzniku. Pozveme vás na výstavu historických zařízení značky Apple a přineseme podrobnosti i o tom, že na Zlínské univerzitě Tomáše Bati dnes více než 40 studentů zahájilo studium nového oboru. Jsem ráda, že se opět slyšíme. Klidné odpoledne vám přeje Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Zpravodajský souhrn s datem 15. září do vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila Barbora Hejtmánková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Zlínský kraj poskytne příští rok poskytovatelům sociálních služeb návratnou půjčku v souhrnné výši 555 milionů korun. Tato finanční výpomoc jim pomůže překlenout období začátku kalendářního roku. Zajistí tím plynulý chod organizace v čase, kdy ještě nemají dotace ze státního rozpočtu. Poskytovatelé sociálních služeb budou moci čerpat půjčku první tři měsíce roku 2027. V Hluku na Uherskohradišťsku je po dodatečných opravách ode dneška opět v provozu most do průmyslové zóny. Most za 13,5 milionu korun byl otevřený od poloviny srpna. Kvůli nestabilnímu podloží ale došlo k poklesu přechodové oblasti. Dělníci proto na obou stranách instalovali přechodové desky, které by měly problém vyřešit. Opravy přišly na téměř 400 tisíc korun. Na silnici první třídy 1/57 u Ratiboře na Vsetínsku se ode dneška mění vedení provozu. Může za to stavba přeložky mezi Semetínem a Bystřičkou. Na co si mají řidiči dát pozor, vysvětluje ředitel Zlínského ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.
3: Ty, co se dotkne nejvíc motoristů, tak je to, že se bude jiným způsobem jezdit ze Vsetína do Valašského Meziříčí, protože se bude muset využívat Ratiborská křižovatka. Do Jablunky se už nebude dát jezdit tak, jak se jezdí dnes, ale musí všichni bedlivě sledovat dopravní značení a využívat vlastně mimourovňové křížení Ratiborské křižovatky.
2: Omezení potrvá do podzimu 2027. Průjezd Zašovou na Vsetínsku by mohl být bez omezení ještě letos. Stavbaři tam budují nový vjezd do obce a přestavují nebezpečnou křižovatku. Práce mají podle původního harmonogramu skončit až příští rok. Hlavní líčení v případu loňského požáru střechy střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně je nařízené na 8. října. Policie kvůli požáru obvinila svářeče, který podle kriminalistů při práci nedodržel pravidla požární bezpečnosti. Požár vypukl loni v listopadu a škoda dosáhla zhruba 15 milionů korun. Obviněnému muži podle dřívějších informací policie hrozí až 8 let vězení.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Zlínská teplárna si letos připomíná 100 let od svého vzniku. Výrobní areál proto otvírá lidem při mimořádných exkurzích. Na jednu z nich se přišli podívat i dobrovolní hasiči, kteří ještě nedávno přes areál teplárny vedli hadice k požáru sousední 34. budovy. Tentokrát se ale na místo vrátili, aby se jako návštěvníci podívali přímo do provozu teplárny.
1: Ta hmota je tvořena malinkými mikroskopickými kuličkami a ty kuličky mají na svém povrchu aktivní prvky ve formě iontů.
2: Se žlutou helmou na hlavě a ochrannými brýlemi na očích posloucháme začátek více než tříhodinové prohlídky. Výrobním areálem nás provází její jednatel Jaromír Štach. V jeho těsné blízkosti se drží také dobrovolní hasiči ze Zlína Jaroslavic. Do areálu se přitom po nedávném požáru 34. budovy nevracejí poprvé.
3: Náš úkol tady byl vlastně dopravovat vodu z dřevnice na požářiště, a to buď hadicovým vedením, anebo tady jsme byli, kde si jezdili cisterny a plnilo se přímo tady v místě.
4: Nic nenasvědčovalo tomu, že vůbec to bude tak rozsáhlý požár a že tady strávíme docela dlouhou dobu u toho požáru.
2: Vzpomínají velitel jednotky dobrovolných hasičů Petr Čech a jeho kolega Michal Matějčný. Z 34. budovy jsou dnes už jen sutiny. Provoz sousední teplárny ale požár neohrozil. Ta tak pokračuje už ve své stoleté historii.
5: V roce 1926 Baťa vyčlenil tehdejší elektrárnu do samostatného energetického závodu a od té doby tedy počítáme 100 let.
2: Výročí teď teplárna připomíná mimořádnými prohlídkami, při kterých se zájemci dostanou i do běžně nepřístupných částí areálu. Podle jednatele Jaromíra Štacha během nich uvidí
5: chemickou úpravnu vody, jednotlivé kotelny, manipulace s palivem, elektrovelin, a prohlídka končí na plynové kotelně, která sousedí s předávací stanicí tepla pro město.
2: Zájemci o exkurze se můžou zaregistrovat na webu teplárny do konce tohoto pracovního týdne. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Ty odbati zná snad každý. Ale věděli jste, že ve Zlíně vznikaly také gumoví vojáčci, zvířátka, autíčka, pískací hračky a dokonce i gumový betlém? Téměř zapomenutou kapitolu baťovské historie více než 20 let mapoval sběratel Michal Vedenský, autor nové publikace Svět hraček. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude už 17. září. Těší se Jarka Barboříková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín a pořad Den v kraji, kde pro vás teď máme aktuální informace přímo z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Počasí.
0: Dnes jsem telefonicky ve spojení s Petrem Insterem. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Řekněte nám prosím, jaké je aktuálně počasí na území Zlínského kraje?
2: Oblačnost už se skoro nevyskytuje, nebo maximálně vysoká, průsvitná, takže skoro jasno nebo polojasno, nicméně je to jenom krátkodobá záležitost, té oblačnosti bude zpět ubývat. Teploty, ty jsou aktuálně už na poklesu, nicméně stále poměrně vyrovnané mezi 19 až 22 stupně.
0: Jaká bude dnešní noc?
2: V noci očekáváme jasno nebo skoro jasno, k ránu potom se bude malinko oblačnost zvětšovat. Mimo to se ještě budou v průběhu noci a rána vytvářet v údolích mlhy, případně nízká oblačnost podobně jako dnes. Ta se ale opět bude přes den rozpouštět a zítra čekáme většinu dne polojasno, potom případně oblačno, opět to bude částečně průsvitná oblačnost, takže i slunečné počasí. Teploty ráno od 12 do 9 stupních v údolích na východě, to může být až 7, odpoledne naopak velice teplo 23 až 26 stupňů. No a oblačnost ta bude potom později večer opět přibývat v souvislosti se studenou frontou.
0: To byla tady předpověď počasí na středu. Jak se podmínky budou vyvíjet dál?
2: Ve čtvrtek už to bude studená fronta ve svých projevech naplno, srážky se objeví pravděpodobně těsně kolem půlnoci nebo po půlnoci a až do rána bude pršet poměrně vydatně na některých místech. Mohou se ještě z počátku noci objevit i bouřky, nicméně spíše to bude o dešti a přeháňkách. Teploty ráno 15 až 12 stupňů poměrně vyrovnané při zatažené obloze. Odpoledne 16 až 19, to už bude bez srážek počasí. V průběhu odpoledne oblačno, později dokonce až polojasno.
0: Říká ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Petr Minster. Děkujeme vám za aktuální informace a přejeme hezký večer. Naslyšenou.
2: Děkuji. Pěkný den. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Úterním podvečerem vás provází Český rozhlas Zlín a pořad Den v kraji. Dnes, tedy v úterý 15. září, začala v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě výstava Starý Mac Apple historie naživo, která návštěvníky provede vývojem značky. Součástí programu jsou i přednášky sběratele historických Apple zařízení Michála Vity, který na výstavu pozval v našem dopoledním vysílání.
1: Můžete se těšit na ucelenou výstavu cca 50 kusů počítačů od úplných začátků až vlastně po současnost.
0: Jaká zařízení konkrétně od značky Apple tady uvidíme a jsou stále funkční?
1: Máme tady připravený pro návštěvníky počítače od roku 1977 v čele s počítačem Apple II, který vlastně příští rok bude slavit 50 let a je stále funkční a můžete si na něm zahrát nějaký hry. A postupujeme vlastně, procházíme celou tu historii přes prvního Macintoshe, máme tady i Apple III Lisu, jsou tady připravené potom počítače i z novějšího období, kdy se Steve Jobs vrátil do Apple, takže iMac G3, G4, G5, pak vlastně celá řada intelovských iMaců a končím samozřejmě současnými počítačemi, které už běží na procesorech Apple Silicon a návštěvníci samozřejmě mají i k dispozici a možnost si vyzkoušet i Apple Vision Pro, což jsou vlastně brýle s rozšířenou a virtuální realitou, které Apple uvedl na trh před 3 lety.
0: Součástí doprovodného programu jsou i vaše přednášky. Řekněte nám o nich prosím víc.
1: Ta přednáška trvá přibližně hodinku a čtvrt a je to vlastně povídání o celé té historii společnosti Apple, o životě Steve'a Jobse, jsou tam dobové reklamy. Je to primárně spíš cílené na mladší publikum, kdy jim vlastně ukazujeme i jak vypadaly diskety a tak, ale samozřejmě i starší návštěvníci si přijdou na svý, protože si zase trošku osvěží svoji paměti, jak tehdy vypadala záznam dat na audiokazety a malý diskety, velký diskety. A přednáška je potom doplněná i o videa a fotky vlastně z mojí cesty do Cupertina, protože jsem měl už možnost 2x navštívit, takže jsou tam právě i videa přímo ze sídla společnosti Apple, anebo i právě z míst, kde Apple začínal, jako je třeba garáž na Stevens Creek.
0: Výstava je přístupná pouze po omezenou dobu. Kdy a kam tedy mohou milovníci značky Apple vyrazit?
1: Ta výstava odstartovala dneska, v úterý, což je 15. a bude trvat do soboty 19. Je otevřena od 9 do 4:45 podle otvírací doby muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, přičemž ta sobota už potom bude taková slavnostnější. Máme tady nachystané potom nějaké občerstvení, bude také slavnostní ukončení právě té výstavy.
2: Den v kraji. Český rozhlas Zlín.

0: Pět minut po půl šesté posloucháte Český rozhlas Zlín a pořad Den v kraji. Více než 40 studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně dnes zahájili studium nového oboru radiologická asistence. Škola tak reaguje na nedostatek odborníků, kteří obsluhují v nemocnicích rentgeny nebo magnetické rezonance. Podrobnosti v reportáži Terezy Chrastinové.
1: CT, mamograf, veškeré rentgeny, ultrazvuky, magnetická rezonance. Když vyjdete na jakoukoliv zobrazovací techniku, tak tam ten radiologický asistent musí být.
2: Říká Lenka Šinkárová, děkánka Fakulty technologické na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Právě tady po třech letech příprav zahájili výuku v novém studijním programu radiologická asistence. Tříletý bakalářský obor by měl pomoct vyřešit nedostatek odborníků ve všech nemocnicích Zlínského kraje. A nejen tam.
1: Oni ty přístroje mají, ale nemůžou je vytěžovat takovým způsobem, protože nemají k tomu odborný personál. Ta potřeba prostě je. Dokonce i teď dostáváme nabídky, jestli bychom mohli naše studenty posílat na odborné praxe až do Prahy.
2: Studijní program úzce propojuje techniku a zdravotnictví.
1: Začínají od těch základů fyziky, matiky, ale potom jdou právě přes ty zobrazovací techniky, přes ty jednotlivé přístroje, ale jdou i do té mediciální části, tam budou mít předměty, které se zabývají kardiem, pediatrické zobrazovací techniky, mají tam nukleární medicínu, onkologické věci. Je to obor, který je poměrně široký. Nebude to jednoduché, to studium samo o sobě.
2: O studium se ucházelo necelých 100 zájemců. Ze 48 přijatých se jich ke studiu k dnešnímu dni zapsalo 42. Mezi nimi i Jan z Českých Budějovic.
3: Já jsem studoval na gymnáziu, moje dvě sestry jsou na medicíně, takže mě to nějak tak přirozeně táhlo. Mně se na tom líbí, že ten obor je rozmanitý.
2: To byl jeden z důvodů, proč se ke studiu přihlásil i Jaromír Skijova.
4: To, že to se skupuje dvě věci dohromady, technologii a přístup ještě k člověku jako takovém, takže vlastně máte vysoké spektrum toho, co studujete. Už od malička mám k tomu takový jiný vztah. Táta je primář na nukleární medicíně, takže tak jakoby částečně v jeho stopách jsem chtěl jít.
2: Univerzita Tomáše Bati tak postupně rozšiřuje nabídku zdravotnických oborů. Už loni otevřela program zaměřený na zdravotnické záchranáře. Ze Zlína Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Je 6:15 a posloucháte Český rozhlas Zlín. V Tylovicích v Rožnově pod Radhoštěm začala fungovat nová dětská skupina Skřídci. Vznikla v kontejnerově budově na zahradě tamní mateřské školy. Má pomoct hlavně rodičům nejmenších dětí, pro které ve školkách nebylo místo. Jak děti zvládají první dny bez rodičů, zjišťovala naše reportérka.
1: S mluvčí města Rožnov pod Radhoštěm Petrou Graclíkovou teď stojíme před dětskou skupinou, která vypadá jako taková kostka. Na první pohled bych neřekla, protože má takovou světlou zelenou omítku, že to byl kdysi kontejner.
2: Ano, přesně tak, je to vlastně modulární systém, který byl za rok postavený a teďka bude sloužit jako nová dětská skupina.
1: Rožnov pod Radhoštěm nechal kontejnerovou dětskou skupinu vystavět právě proto, že těch míst ve školkách byl akutní nedostatek.
2: Ten prostor pro menší děti nebyl tak velký a tady v Tylovicích hlavně chyběly kapacity.
1: My otevíráme branku dětské skupiny, vcházíme dovnitř a zvoníme na zvonek. My jsme v ty první dny tady nešli, protože děti si na to nové prostředí teprve zvykali. Oni by hodně plakali. Vy tu máte, Petro, také dítě.
2: Ano, mé dítě tady nastoupilo stejně jako ostatní děti 1. září.
1: My teď slyšíme pláč, ten je asi typický pro ty první dny.
2: Určitě ta adaptace u těch dětí je delší, musí si zvyknout na nové prostředí.
1: Nalížím opatrně do šatny, kde to ale pořádně vře. Ačkoliv jsem si myslela, že se k dětem připojím a budu si s nimi povídat, tak mě paní učitelky rychle vyvedly z omylu, protože děti jsou v těch prvních dnech velmi přecitlivělé, zvykají si ne na dospělé, ale taky na své kamarády. Věkový průměr jsou tady 2 roky.
2: Já třeba z té vlastní zkušenosti,

0: Když jsem tady vyzvedávala svoje dítě, tak vím, že to zvládá moc hezky. Samozřejmě jsou tam nějaké výkyvy, ty děti jsou na sebe emocionálně navázané, což znamená, že když začne plakat jedno, většinou se napojí další.
1: To jsme teď slyšeli.
0: Takže to není o tom, že by plakali celou dobu určitě, ale myslím si, že ty děti to zvládají moc hezky, ten adaptační proces. Paní učitelky pro ně mají moc hezký program, tráví vlastně čas i venku, takže nejsou jenom v té dětské skupince uvnitř, ale mají možnost využívat i zahradu, která je tady moc hezká a zároveň i chodí třeba i na nějaké menší, kratší procházky.
2: My vycházíme ven a na děti počkáme tady před dětskou skupinou. Stejně jako si zvykají děti na dětskou skupinu, tak si zvykají taky rodiče.
0: I rodiče si určitě zvykají na to, že je ten systém nastavený trošku jinak, než byl předtím. Takže je potřeba počítat asi s tím, že je potřeba tomu dítěti věnovat trošku větší pozornost odpoledne, navnímat ho, pomoci tomu dítěti zpracovat ty emoce a mluvit s ním o tom. I když je třeba malé, člověk má pocit, že to úplně nevnímá, tak myslím si, že ty děti to vnímají víc, než sami myslíme.
2: Malá skupinka dětí se třemi chůvami teď vychází ven z dětské skupiny. Tak já jsem jich tady napočítala teďka nějakých 6. Kolik jich tady běžně do dětské skupiny chodí?
3: 12 až 18.
2: A je to hodně málo, zvládáte to?
3: Zvládáme.
2: Aktuálně je v dětské skupině asi 6 volných míst. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Ach, ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Blíží se 18. hodina a s ní i závěr úterního dne v kraji. Naše vysílání bude pokračovat aktuálními zprávami a potom pořadem Morava, krásná zem. Přeji vám pohodový večer. Naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.
2: V sále už se zhaslo, jen reflektory svítí, komedie právě začíná. Krásná Kolumbína za ruku tě chytí a pak ti vhodí růži do klína. Opona je krásná jenom z jedné strany, i ona má přece rub a líc, a ten kousek nebe je jen malovaný.

obrázky na tvém čele rychle skryješ, minka. Pěro ti přece nestárnou. Pak zvonek smíchu v sále najednou zacinká a tvoje oči omládnou. Opona je krásná jenom z jedné strany, i ona má přece hrub a líc, a ten kousek nebe je jen

V sále už se zhaslo, jen reflektory svítí. Komedie právě začíná. Krásná Kolumbína za ruku tě chytí a pak ti vhodí růži do klína. Opona je krásná jenom z jedné strany. I ona má přece rub a líc. I ten kousek nebe, ač je malovaný,

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Ve zlínské porodnici letos rodila už tisícovka maminek. Obyvatelé Rajnochovic musí šetřit pitnou vodou. Europoslanci schválili zastropování cen v systému obchodování s emisemi. Zítra bude polojasno, na teploměru až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Dobrý podvečer. Porodnici krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně zaznamenali tisící letošní porod. 14. září tu Dominika Koubová-Stlumačová za asistence manžela přivedla na svět holčičku Nikolu. Podle mluvčí nemocnice Dany Lipovské přišel tisící porod asi o týden později než minulý rok.
5: Letos jsme se v Baťově nemocnici dočkali tisícího porodu malinko později než loni, kdy jsme tohle číslo překonali 6. září. A ještě doplním, že za sebou sice máme tisícovku porodů, ale Nikolka je ve zlínské porodnici a letošním roce dítě s pořadovým číslem 1024.
4: Kvůli suchu musí obyvatelé Rajnochovic šetřit pitnou vodou. Důvodem je málo srážek a nedostatek vody ve vodojemech. Zároveň platí úplný zákaz zalévání zahrad, trávníků a jiné zeleně pitnou vodou a nutnost před pitím vodu převařit. Podle nezávislého starosty Antonína Uhříka plánuje obec vykopat nový vrt. Aktuálně čeká na stavební povolení. Evropský parlament odsouhlasil úpravy, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS2. Ten od roku 2028 spoplatní emise ze silniční dopravy a vytápění budov. Cílem přijatých změn je zamezit prudkému zdražování, které by dopadlo na spotřebitele.
6: Podpora pro úpravu tzv. Rezervy tržní stability byla napříč parlamentem široká. S výhradami pro ni hlasoval i europoslanec Ondřej Knotek z Hnutí ANO.
7: Drobné zlepšení, buďme rádi za to, ale nečekejme od toho zázraky, je potřeba dělat mnohem více.
6: Ještě výraznější úpravu si přála taky frakce evropských konzervativců a reformistů, jejíž součástí je i česká ODS. Zpravodajka návrhu Danuše Nerudová z Hnutí STAN ale návrh hájí.
8: Rada nechtěla vůbec žádné změny. Celé to vyjednávání vlastně znamená, že cena té emisní povolenky se ve finále sníží zhruba o 25%.
6: Přijetí změn musí ještě formálně schválit zástupci členských států. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Český rozhlas.
4: Na silnicích v Česku zemřelo o prázdninách 100 lidí. Je to o 12 více než loni. Počet obětí se tak vrátil na úroveň roku 2021. O necelou tisícovku vzrostl i počet nehod. Bylo jich skoro 16 tisíc. Podle ředitele dopravní policie Michala Hodbodě byly nejčastějšími důvody nepřiměřená rychlost, nepozornost a přijetí do protisměru.
0: Počasí.
4: V noci bude v regionu jasno až polojasno, v údolích lokálně mlhy, nejnižší teploty 12 až 7 stupňů. Zítra čekejte ráno ještě místy mlhy, jinak polojasno až oblačno a večer přehánky. Nejvyšší teploty naměříme 23 až 26 stupňů, vítr povane slabý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: V Zašové na Vsetínsku se srazila dodávka s motorkou. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Začíná podvečerní Morava, krásná zem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Příjemný podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Stříbrňanku a píseň Slova Antonína Perničky Slovácký kraj. Tak já věřím, že se vám líbila a že vás příjemně naladila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Jolana, na Slovensku taktéž je Jolana, ještě jednou vše nejlepší a připomenu ještě telefon 726 46 5200. Tak a budu se na vás velice těšit. Pojďme na další písničku, která je nachystána. Lůbí, Saně lůbí, Miloslav Kolstrunk mladší, Zdeněk Baťka a Kumpánovi muzikanti.

0: Ano, ano, napijem se vínečka, ale jenom trošku. Tak vítám ve vysílání paní Anu z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer vám přeju, paní Navrátilová, i všem posluchačům, i kolegyni, anebo kolegu, nevím, koho tam máte, ať se vám daří a jste v pohodě. No a protože zítra Ludmilky svátek mají, tak ať si ho užívají. A já jedné bych přála nejvíce zdraví, pohodu, vždy dobrou náladu a bylo by to pro Ludmilku Grosovou z Nové Vsi u Oslavan. Takže ještě jednou, paní Ludmilko, hodně zdraví. A taky písničkou bych chtěla potěšit svoji sestřenici, taky z Nové Vsi u Oslavan, jako je paní Ludmilka, a jmenuje se Alenka Kopečková. Takže mám ji moc ráda. Je to jediná sestřenice, s kterou komunikují. Jinak nemají druzí zájem, tak nevím proč, ale už jsou taky letití a špatně slyší a prostě mají problémy, takže vždycky přes ní pozdravuju ty další. Takže ať se daří všem a ať si to Ludmilky užijí a krásný večer přeji všem a také vám a ať se máme dobře hlavně a žijeme v pohodě.
0: Přesně tak, přesně tak. Tak, nepřipouštět si žádné starosti, dobrou mysl hlavně.
1: No tak nějaké starosti si musíme, protože to bychom
0: ale
1: potom
0: ano,
1: nevěděli.
0: Ano, já jsem to nemyslela tak až.
1: Život je, jo, kdyby jsme neměli starosti, tak bychom zase nevěděli, kdy je to bezstarostné.
0: Ne, to jsem takhle nemyslela
1: radost,
0: až na doraz, tak, ale tak nějak ano, si nedělat si zbytečně.
1: Přiměřeně.
0: Tak. Tak se mějte moc hezky, paní Ano.
1: Vy také, nashledanou.
0: Tak a pojďme na písničku. Kamaráde můj, napsal Pavel Skočík, Stanislav Esterka a budou nám hrát Bojané.

0: Tak, přátelé, písnička nám dozněla. Pojďme přivítat paní Jeřábkovou z Kostic. Dobrý večer.
1: Dobrý podvečer, paní Navrátilová. Já bych třeba popřát Ludmilám, ale napřed popřeju nebo poděkuju všem, co mě přáli k mojemu svátku. Jakkoliv. Tak ano. Já jim přeju. Všetky mě přáli hlavně zdraví, tak samozřejmě, že jim přeju také, protože je to nejdůležitější. Moc jim děkuju, dělali mě radost a nech jsou zdraví všetci. A chtěl bych třeba tým Ludmilám. Mám v Moravském Písku neteř Lidušku Vlachovu a v Kosticích je to Liduška Baťková na naší ulici, Liduška Šimkovičová, tam měla včera i narozeniny. Paní Ludmila Netopilová, tam měli také s koncem srpna narozeniny. A Ludmila Liduška Hunkářová, to jsou děvčata z Kostic. A ještě mám jednu Lidušku Polčinovou z Brodského, tak já jim všetkým přeju. Hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti v rodině. Nech se jim v životě všecko daří a nech tu Ludmilu dobře oslaví. Protože to je důvod k oslavě, tak nech slaví děvčata.
0: No ano, je jich hodně, hodně je jich je.
1: Hodně, ano, ale nech slaví i ty, co jsem nemenovala, protože já to aj tímto zdravíčko ano, přeju ano. A pěknou oslavu. Ano. A ještě pošlu písničku do Hodonína, do Lázní, paní Marušce Koktavej a její spolubydlící, to je také Maruška. Nech se jim tam všecko daří a nech jim koupele a to udělají dobře na zdraví a nech se mají dobře, nech to tam ještě vydrží chvíli a skončí. Paní Navrátilová, já vám moc děkuju a ano. Také vám přeju zdraví, zdraví, zdraví.
0: A já vám přeju zase k vašemu svátku také vše dobré a ať se vám daří také ve všem. Ano?
1: Paní Navrátilová, děkuju moc a víte, co jsem vám říkala posledně a to platí.
0: Dobře, dobře, dobře.
1: No, tak dobře. Ano, tak naschledanou. Dobrou naschledanou. Noc bude za chvíli. Dobrou
0: no
1: noc.
0: Ano, dobrou noc bude. Dobrou. Tak naschledanou. A já tady připojím jeden e-mail, který tady mám. Prosím o zahrání písničky pro paní Janu Tlachovou ze Šumic, jejím včerejším narozeninám. Janičko, přejeme ti hodně štěstí, lásky a hlavně zdraví. Máme tě moc rádi. Přeje maminka, sestra Monika a synovci Peťa a Honza. Tak předali jsme a další písnička, která bude. Tak Zdena Hovorková, Majka Vioralová a Chodníček Bělavý.
2: Český rozhlas Zlín.

0: přátelé, dozněla Moravanka, dospívali nám Zdena Hovorková, Majka Věrolová, Chodníček bělavý, no to už je panečku let, co to natočili, ale nádherně. Nádherně zaspívané, krásná písnička. No a já vítám ve vysílání pana Karla Svobodu ze Šakvic. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Navrátilová, zdravím vás do studia a zdravím všechny posluchače. Já bych chtěl poslat písničku svému teďkovi do Šakvic, Mirkovi Svobodovi, který je vaším dlouholetým věrným posluchačem.
0: Ano.
1: Chtěl bych mu poslat písničku jenom tak, že na něho myslím. A dál bych chtěl poslat písničku své dceři Alence Svobodové, která šla letos v Šakvicích za první stárku a moc si to slušelo.
0: To jste byl hrdý tatínek.
1: Ano, musím přiznat, že ano.
0: To věřím. Tak však je to nádherné a to je dobře, že se to udržuje a že ti mladí to prostě takhle pořád to, jak si se to předává z otce na syna. Je to moc dobře. Tak jo, tak písničku rádi pošleme, ano?
1: Děkuji vám, nashledanou.
0: Přeji vám pěkný večer, nashledanou. Tak a já tady vezmu ještě jeden telefon. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
2: Ano, chci volat.
0: Kdo se prosím dovolal?
2: No, já bych chtěl...
0: Můžete se nám prosím jenom představit, odkud voláte?
2: No, věci, Lida Grosová, jo?
0: Ano, tak už můžete přát, jestli máte na srdci přání.
2: Já bych chtěla moc poděkovat Božence Bodlové do Horní Kouně za písničku a Aničce z Miroslavy taky. Moc mě to potěšilo a přeju jim taky hodně a hodně zdravíčka všem, jo? Děkuji moc.
0: Výborně.
2: Děkuji.
0: Ano, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Tak a pojďme na tu slibovanou písničku. Bude to přímo Trnéčková a František Kohoutek, Antonín Ryza a Fryštácká Javořina Zlín.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
4: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem. Vítám paní Hedu z Čejkovic. Dobrý večer nebo podvečer.
5: Dobrý večer, paní Navrátilová. Já vám moc rád děkuju. Všechny tam zdravím, hlavně vás a zvukového mistra. A chtěla bych dnes popsat ten Ludmilám. Mám sestru Ludmilu prostě v Kostelcu na Hané, tak té bych chtěla hodně zdraví popřát. Její dcera je taky Ludmila, tak a i té hodně zdraví. A potom v Čejkovicích všechny Lidky, Lidušky a Ludmile, je jich hodně, určitě bych na některou zapomněla, hlavně Lidku Svobodovou z Čejkovic, ta bývá naproti, to je moja veliká kamarádka, opatrovnica. Potom Lidku Vařinovou, no a všechny ostatní teda, co znám, hodně zdraví, štěstí a ať se všem daří. Děkuju moc krát a prosím pěknou písničku.
4: Ano, rádi pošleme. Přejeme pěkný večer a nashledanou.
5: Děkuju, nashledanou.
4: Tak a teď já tady připojím jeden e-mail. Tak, dobrý den, rád bych své drahé, milované mamince, paní Haně Čechové z Kroměříže popřál k jejím mladistvým 48. narozeninám. Má drahá, milovaná maminko, vše nejlepší, si nejobětavější maminka a vůbec rodič, kterého se člověk vůbec může přát. Tolik se o mě staráš i v mém už dospělém věku, i když to zdraví a starosti s tím bohužel spojené jsou moc nepěkné, tak ještě spoustu štěstí a lásky a ta je hlavně potřeba. Přeje tvůj drahý syn Alexandr s rodinou. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Kraj pod Javorinu. František Kohoutek a Javorinka ze Strání.
3: Český rozhlas Zlín.

Tak vážení milí, pojďme na další e-maily, které tady máme. Ve středu 16. září oslaví 83. narozeniny milá kamarádka paní Jana Černocká z Luhačovic. Zdraví, optimismus, radost ze zahrady a spokojenou rodinu přichází popřát Věra z Nětčic. Tak předala jsem. Pojďme tady ještě na jedno. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda Viléma a Květinku Hochmanovi z Pitína a písničku posílá kamarád Broněk. A my ji rádi pošleme samozřejmě, která že to bude, Slavíčka Hlas a Moravěnka.

0: Tak pojďme přivítat paní Chrástkovou z Mařatic. Dobrý podvečer.
1: Pěkný dobrý podvečer, paní Navrátilová, a to přeju spolu s manželem i všem posluchačům.
0: Ano.
1: A chtěla bych vzpomenout k zítřejšímu svátku Lidušek na moji maminku, paní Lidku Prokešovu za Svobodná Hlaváčovu z Mařatic. Dále na svoji sestru, která byla také Lidka Poláčková, bývala v Kunovicích a původ samozřejmě v Mařaticích. Dále na naši svatku paní Lidku Mandíkovou z Dolního Němčí i na jejího manžela Jaroslava a dále na tetu, která už byla hodně stará, ale byla velice hodná, paní Lidka Tomková ze Zubří, za Svobodná Hlaváčová, původem taky z Mařatic. Takže kdo vzpomenete, prosím, vzpomeňte jenom v pěkném.
0: Ano, ano. Tak rozloučím
1: děkuji.
0: Se a přeji vše dobré. Naschledanou.
1: Vám taky děkuji. Naschledanou.
0: Naschledanou. Tak a já tady připojím e-maily. Prosím zahrát k svátku Lidušce Sládečkové a také obou manželům k výročí svatby. Přejeme hlavně zdraví, štěstí do dalších let a to přejí Stoklasovi. Tak to je jedno přání, jeden e-mail a pojďme na další tady. Předem vám chci poděkovat za krásný pořad, moc hezkou muziku a rád bych popřál mojí Lucince, aby jí práce utekla a zůbek ju nebolel. A pokud by to šlo, nějakou pěknou cymbálovou muziku. S přáním hezkého odpoledne, Michal. No, tak jdeme na to, budeme hrát písničku. Joška Černý nám zaspívá za doprovodu Brolnu a bude to Švarné dívča.

0: Krásná písnička nám dozněla a já tady bych ráda předala další e-mail. Prosíme o písničku k zítřejšímu svátku paní Lidušce Červenkové ze Suchohrdel u Znojma. Liduško, protože si dnes dopoledne přání svému svátku neslyšela, tak ho opakujeme. Přejeme hlavně zdraví a pohodu při oslavě v kruhu tvé velké rodiny. Srdečně přeje bratr Kája s manželkou z Břeclavi. Tak ono by bylo dobré, vážení a milí, abyste to posílali na maily, kam máte, protože jakmile to pošlete nějak někam jinam, tak my k tomu pak tam nemáme možnost se k tomu dostat. Takže omlouváme se, že nezazní některé přání. Je potřeba si to zkontrolovat, kam to posíláte, ano? Tak a pojďme tady, máme tady ještě jeden telefon, já si ho vezmu, halo, halo, kdo se k nám dovolal?
1: Dobrý podvečer, tady je Kročilová z Březové.
0: Vítejte, paní Kročilová, dobrý večer.
1: Zítra oslaví svátek moje kamarádka dlouholetá Liduška Balogová z Kroměříže. Všecko nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohodu a hlavně boží požehnání. Z celého srdce přeje spolužačka Majka Kročilová a určitě se připojí i zbylé spolužačky, se kterými se setkává v Luhačovicích. A ještě mám dvě Lidušky, jedna je Blahová z Luhačovic a Sinčáková ze Šumic. Tak i těmto Ludmilám přeji všecko nejlepší a hlavně pevné zdraví a od vás jim pošlu písničku. Děkuji moc.
0: Ano, ano, děkujeme, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a pojďme tady na další písničku, kterou tady máme připravenou. Děvčata z Vrbice a Lácaranka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Vítám ve vysílání mladého muže Matěje Křeháčka z Březové. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Chtěl bych zahrát mojí mamince Marii Křeháčkové a babičce Marii Kročilové a také i babičce Marii Křeháčkové. Dále Marii Koktavé a Marii Jeřábkové a nakonec naší sousedce Marii Šimkové. Všem jmenovaným přeju ke předvčerejšímu svátku hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a to jim vše přeji Křeháčkovi.
0: Výborně. Je to všechno?
1: Ano.
0: Tak ano. Tak přeji pěkný večer a nashledanou.
1: Nashledanou, taky děkuji.
0: Ano, děkujeme. Tak a máme tady přání, už poslední bych řekla asi e-mailové, ale ne, dívám se tady, že nám přišlo ještě jedno. Tak já ho předám. Prosím o přidání gratulace paní Ludmile Zachovalové z Brťova Jenče. Dnes slaví významné životní jubileum 80 roků. Zítra bude mít ona i její dcera svátek. Přejím hlavně zdraví, štěstí, pohodu za celou rodinu a od všech, co jí znají a mají rádi. Děkuji za předání a pěknou písničku Alena Klimešová. Dobře, tak písnička z Ratíškovských Vinohradů a Miločanka.

Dozněl nám Valčík, Michala Čmarady, Krištofa Neduchala z Ratiškovských Vinohradů za doprovodu Milčanky. A přátelé, pojďme tady ještě na jeden e-mail, který tady mám. Tak, vzpomínka je to na svátek kolegyně Marie Kijovské. Narodila se 25. září 1943 a pracovala ve výzkumné skupině inženýra Adolfa Mistra. Paní Marie Kijovská, nazývaná Majka, byla drobná, hodná, milá, pracovitá a laskavá žena. Zemřela na plicní trombózu 10. června v roce 2021, tedy před 5 lety. Bydlela nedaleko ode mě a rád jsem ji navštěvoval, půjčoval knihy a mluvil s ní o různých věcech. Její odchod pro mě byl nečekaný a jen několik dní před tím jsem jí říkal, že nevím, zda je její jméno odvozeno od říčky Kijovka, nebo se uvedená Kijovka naopak jmenuje podle ní. Smála se tomu žertu a mě by nikdy nenapadlo, že už ji více nespatřím. Pozdrav posílá dlouholetý věrný posluchač, pan doktor Jan Boleslav z Tišnova. Tak předali jsme a poslední písnička, zpívaná Vyzvonky v Loretě, Josef Poncar, Václav Zeman, Irena Číšková, Josef Opelt a Malá česká dechovka.

Vážení a milí, skončil pořad Morava krásná zem. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těší Jiřina Ostrá, ale pozor, ve čtvrtek se také těší Ivanka Slabáková na vás. Za malou chvíli zazní zprávy a pořad Na pěknou notečku. A v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Miroslava Koustrunka mladšího Noční slzy, kterou pro nás hrají kumpánovi muzikanti. My se spolu uslyšíme 20. září v neděli a já vám přeji hodně zdraví a krásný večer.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Policie i po téměř 14 dnech hledá 63-letou ženu z Uherského Hradiště, která zmizela 2. září. Pátrání se rozšířilo i za hranice České republiky. Zlínský kraj chce ve Vsetíně vybudovat nové komunitní bydlení pro 14 klientů sociálních služeb. Ve Vladislavském sále Pražského hradu začala výstava českých korunovačních klenotů. Zítra bude polojasno na teploměru až 26 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Dobrý večer. Policie rozšířila pátrání po 63-leté jitce Lukašíkové z Uherského Hradiště za hranice České republiky. Ani po téměř 14 dnech od jejího zmizení totiž není jasné, kde by se mohla nacházet. Ve středu 2. září odešla jitka Lukašíková z otevřeného oddělení psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Policisté žádají veřejnost o pomoc, dodává mluvčí policie v Uherském Hradišti Radomír Šiška.
2: Po ženě, která může být ohrožena na životě, policisté pátrají v rámci celé České republiky. Informace o pohřešované jsme předali i zahraničním kolegům. Pečlivě prověřujeme každý poznatek a v souvislosti s pátráním využíváme všechny dostupné technologie, kterými policie disponuje. Jakoukoliv informaci o pohřešované přijímáme na lince 158.
0: Ve Vsetíně mají vzniknout 3 bezbariérové domácnosti pro celkem 14 klientů sociální služby se zvláštním režimem. Bydlení se má co nejvíc podobat běžnému rodinnému prostředí a klientům bude přímo v objektu k dispozici personál. Zlínský kraj chce projekt dokončit do konce příštího roku. Náklady přesáhnou 40 milionů korun. Proč kraj do podobných zařízení investuje, vysvětluje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
3: Potřeby klientů se promítají také do podoby prostředí, ve kterém tráví svůj každodenní život. Modernizace zařízení má proto reagovat na jejich aktuální potřeby a na rozsah péče, kterou potřebují.
0: Kraj připravuje také úpravy domova pro lidi se zdravotním postižením ve Starém Městě a na Zlínském Burešově, pokračuje v rekonstrukci kuchyně a připravuje také modernizaci domova pro seniory v Buchlovicích. Ode dneška jsou na Pražském hradě znovu vystavené korunovační klenoty. Jako první si nejvzácnější české insignie mohli dnes prohlédnout školáci.
4: Svatováclavská koruna, žezlo a jablko jsou umístěné v bezpečnostní vitríně ve Vladislavském sále. Do pátku se tu vystřídá přes 300 školních skupin. Přišli třeba žákyně arcibiskupského gymnázia v Praze.
5: My jsme se těšili, máme jako celá třída rádi dějepis. Většina z nás nikdy nebyla na klenotech.
4: Doprovodná výstava k 500 let od nástupu Habsburků na český trůn popisuje osudy klenotů do počátků národního obrození, popisuje kurátor výstavy Štěpán Vácha.
6: Ty korunovační klenoty se stávají tím naprosto jako srozumitelným symbolem pro tu tehdejší společnost.
4: Veřejnosti budou klenoty přístupné od soboty až do 28. září. Jakub Vik, Český rozhlas.
7: Sport.
0: Čeští volejbalisté nastoupí na mistrovství Evropy už s jistotou postupu do osmifinále proti domácí Itálii. Pro Čechy je to předposlední utkání v základní skupině. Hrát se bude v ikonické hale v Modeně. Na zážitek se těší i smečař Lukáš Vašina.
8: Se strašně moc těšíme, protože jak máme informace, tak zase tady hala Palapanini bude vyprodaná a jak jsme koukali na ty zápasy domácích Italů v televizi, tak to bude neuvěřitelná atmosféra. Zase se utkat s týmem ze světové špičky, vlastně s mistrama světa z minulého roku. Těšíme se na to, teď dobře zregenerovat, připravit se a se ničeho nebát do toho.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu jasno až polojasno, v údolích lokálně mlhy. Nejnižší teploty naměříme 12 až 7 stupňů. Zítra čekejte ráno ještě místy mlhy, jinak polojasno až oblačno a večer přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů a vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě osobní auta se srazila v ulici Velehradská v Uherském Hradišti. Vážná nehoda se stala v Zašově na Vsetínsku. Dodávka se srazila s motocyklem. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce. Příjemný poslech následujícího pořadu na pěknou notečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pieknú notečku.
1: Příjemný podvečer vám u poslechu dalšího vydání pořadu věnovaného lidové písni přeje Markéta Ševčíková a přidává se také autor dnešního písňového výběru Jaroslav Kneisl. Do půl osmé máme pro vás připraveny písně ze Zlínska, Jižního Valašska, také Uherskobrodska a Kopanic. Začněme tedy u Vizovic, sadou Hudeckých, které natočila zlínská cymbalová muzika Máj v roce 1982. Dovolte mi alespoň něco málo o této kapele, která byla založena už v polovině minulého století, tedy v roce 1952. Kapelu tvořila dlouhá řada muzikantů, ale jednoznačně dominantní postavou celé historie muziky byl Alois Zkoumal. Zakladatel kapely, její dlouholetý cymbalista, umělecký vedoucí a také učitel několika generací muzikantů na Zlínsku. Cymbálovou muziku Máj můžeme přiřadit k Bartošovu souboru písní a tanců nebo dívčímu pěveckému sboru Lůčka. Na následující nahrávce Hudeckých od Vizovic primuje tentokrát hudeckou muziku Máj houslista, učitel a organizátor hudebního života nejen ve Zlíně Ladislav Dolina.
2: Když jsem já šel...

Dnešní první hudební snímek byl z roku 1982 a zahrála nám někdejší cymbálová muzika Máj ze Zlína. A slyšeli jsme Hudecké z Vizovic. Pojďme tedy z města vonícího po švestkách, tedy spíše po trnkách, přeskočit východně přes kopec. Do údolí řeky Luženky, tedy do obce Lužná. Následující nahrávky vznikaly v roce 2020 v rámci projektu Českého rozhlasu Folklorní prvovýroba. Konkrétně ty následující se natáčely mimo naše studio. Spolu s hudebním režisérem Pavlem Ptáčkem a mistrem zvuku Michalem Zelinkou přijeli naše mikrofony do sálu Lidového domu ve Vsetíně. A právě tam si zaspíval i Josef Kohoutek Sadu točených z Lužné. A další melodii nám zaspívá cymbalista Jaroslav Hrbáček. Hraje valašská cymbálová muzika pod vedením Miroslava Urubka a Milana Mlčáka.

pořadu Na pěknou notečku dospíval Jaroslav Hrbáček a dohrála valašská cymbálová muzika pod vedením Miroslava Urubka. Jenom 12 kilometrů od Lužné leží další valašská obec, Študlov. Valašskou cymbálovou muziku s primášem Miroslavem Urubkem vystřídá zlínská muzika Kašava, která v roce 2019 nahrávala pod vedením primášky Kateřiny Dlabajové právě písně zapsané v obci Študlov, jak se ale tam říká častěji Ščudlov. A sólově si zaspívá opět cymbalista Albert Vioral. Tady jsou taneční točené v úpravě Kateřiny Kovaříkové a hraje cymbálová muzika souboru Kašava ze Zlína.

Jsme sice pořád u moravskoslovenských hranic, ale už ne na Valašsku, nýbrž na Kopanicích. Přesně tam nás hudebně dovedlo rodinné uskupení Gajdoši z Kopanic. Tedy přesněji řečeno, Gajdoši otec se synem Bohumil a Jiří doprovázeli zpěv manželky, respektive maminky, Lídie Gabrhelové. V tomto koutě Moravy zůstaneme až do konce dnešní notečky. Přesuneme se jenom kousek dál na Uhersko-Brodsko. Závěr dnešní notečky totiž bude patřit verbuňkům z Nivnice. V brněnském studiu Českého rozhlasu si porůčali koncem roku 2019 předmuziků Radim Krchňáček a také chlapi ze souboru Olšava. A hrála jim cymbálová muzika stejného jména. Tedy, abychom byli informačně úplně přesní, cymbálová muzika Olšava s primášem Tomášem Zubrem. Než si chlapi poručí verbuňky, tak vám velmi ráda poděkuji za pozornost a pomalu se rozloučíme. Příjemný poslech dalších pořadů našeho vysílání přeje od mikrofonu Markéta Ševčíková a připojuje se také autor dnešního pořadu Jaroslav Kneisl. Hezký večer.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Elacherat Hešukar Šuniben, Samra Dohojsan Adadživez Amensa. Pěkný večer. Dnes si budeme povídat s výtvarnicí Lucí Vlasákovou. Pro filmový romský festival IROV, který se konal v Praze, připravila výstavu portrétů inspirativních romských osobností z celého světa. Výstava představila 10 pláten. No a po písničce představíme Vlada Sendreje z kapely Sendrejovci.

0: Tak to byla kapela Rytmu Gitano a vy posloucháte Roma Vakeren. Slovenská kapela Sendriovci z Kokavy nad Rimavicou se věnuje tradiční romské hudbě a za roky svého působení vystupovala na Slovensku i v zahraničí. Jádrem kapely jsou manželé Janka a Vladimír Sendrejovi. Jejich hudba zaujala také filmového skladatele Hanse Zimmera, který je přizval ke spolupráci k hudbě k filmu Sherlock Holmes Hra stínů. Sendriovci spolupracují i s dalšími slovenskými hudebníky a svojí tvorbou pomáhají uchovávat romskou hudební tradici.
1: Dnes hráváme na velkých podiach a myslím si, že šíříme dobrou takovou tu hudbu, tu romsku, která znie na celém světě. To je temperament.
2: Co říkáte na to, že se ta romská tradiční hudba jakoby pomalu vytrácí a nebo se nechá ovlivňovat například umělou inteligencí?
1: Toto je zajímavá otázka. Podle mě přesně aj my cítíme to, že veľa Romů strašně jich zaujímá romský pop. Romský pop je hudba, kterou počúvame aj my, ale tým pádom u tých mladých sa stráca tá tradičná romská hudba. To znamená cymbalová hudba, alebo spev, ktorý sa spieva staré romské piesne. No, čo je zaujímavé, že neromovia nás počúvajú. Neromovia chcú tú romskú hudbu počuť, starú romskú hudbu, tradičnú romskú hudbu v tom našom štýle sendrejovskom. Romovia to nemajú veľmi radi, mladí, tých zaujíma rap a romský pop.
2: Tak jsou to mladí lidé a ano. Vy jste ti, kteří předáváte ty romské tradice, včetně vlastně těch romských krásných textů.
1: Zachováváme aj ten romský jazyk. Romský jazyk sa pomaly stráca v některých dedinách a mestách. Ale presne to, ten jazyk musí být zachovaný aspoň tou romskou starou hudbou, kde ty slova jsou o láske, o životě. Jasné, že my nemůžeme zatrácať tú mladosť, ten pohyb toho mladého štýlu. Jasné, aj my to počúvame, zopakujem sa. Ale musíme sa vrátiť aj k tým starým koreňom.
2: Dáváte šanci těm mladým lidem. S vámi také jsou jako hosté mladí romští zpěváci a zpěvačky.
1: Presne tak. My máme komunitné centrum, kde máme veľmi zaujímavý krúžok tanečný romských tancov a zaujímavé aj to, že zpěvácký zbor. Volá sa Čerchenora a tam presne nás zaujíma to, že vrátiť sa k tým starým pesničkám a tých mladých učíme staré skladby, staré pesničky. A tance je tiež zaujímavé, že tiež sa vytrácajú tie staré romské tance slovenské alebo české a veľa mladých ľudí a súborov tancuje aj rumúnske už tance alebo ruské tance. Aj to je pekné, ale znova treba sa vrátiť tým koreňom. A my nemôžeme tak pracovať na sebe s tými vedúcimi krúžkami, alebo s tými vedúcimi súborov, alebo s tými manažermi kapiel, že stále budeme sa vrácať ruským nejakým. Alebo my máme slovenské, máme české tance, takže musíme to udržať a naozaj tie tradície pomaly sa môžu vrátiť tým mladým ľuďom, týmto štýlom.
2: Když se ohlédnete vlastně za vaší muzikou, přebíráte tradiční romskou hudbu a skládáte svoje vlastní texty a hudbu?
1: Těž se trošku modernizujeme, Sendrejovci. Skládáme poslední čase nové věci, ale aj tak se snažíme neromom zpívat staré romské pěsně. Veľa neromov pozná například Opoštária Vel. Veľa neromov pozná Duj, duj, dešu, duj. A keď my to zaspíváme naším štýlom, neromovia sa bavia na svadbách, na koncertoch. A toto je zaujímavé, že poznajú naše slova. Poznajú ešte aj tí mladí neromovia, poznajú tie slova a spievajú s nami. Tak toto je naozaj veľmi pekné zachovať to aj u neromov.
2: Vy ste vydal také nové album?
1: Volá sa Ringišpír, preklade to Kolotoč. Veľmi zaujímavé je to, že dostaneme ocenenie za jednu skladbu Hej Roma Lehe Čavale 19. záži za jednu skladbu z toho albumu Ringišpír, kde vlastne zapôsobíme do World Music. Je známá skladba, ale spracovali sme ju podľa toho nášho štýlu a hrávame celé album je cymbalovou muzikou a sú tam algatovi a sú tam čardáše a presne to v štýle, čo by sme chceli zachovať.
0: Dodává Vladko Sendrej a teď už kapela Sendrejovci Hej Romale, Hej Čavale.

0: V rámci festivalu IROV se v doprovodném programu konala vernisáž portrétů proslulých inspirativních romských osobností z celého světa. Výtvarnice Lucie Vlasáková je zachytila na 10 plátnech. Výstava se konala v Listově institutu Maďarském kulturním centru Praha. Na vernisáži natáčela Iveta Durdoňová. Jako první se představil Jimmy, syn Lucie Vlasákové, mladý talentovaný hudebník, působící v pražské formaci Django Olvej.
1: Jimmy, tobě je 10 let. Ty vyrůstáš v hudební rodině, kde tatínek se starším bratrem hrají na kytaru, hrajou jazz, Django Reinharta. Ty jsi se přidal před rokem?
2: Ano, přidal jsem se. Mě to vlastně bavilo. Jsem hrál od mala, jenom brkal jsem.
1: Kdy jsi chtěl vystupovat se svým tátou a bratrem?
2: Před 2 lety. A vlastně jsem tam chtěl furt, i do Německa jsem chtěl. Tam vždycky zajímalo, jak to tam vypadá.
1: Na Mezinárodním romském filmovém festivalu IROV na vernisáži obrazu ty jsi tam vystupoval s tátou a s bratrem.
2: Jako docela ty obrazy byly pěkný a dokonce jsem si chtěl některý nechat. Třeba toho Chaplina, toho Elvisa, to mám nejradši.
1: A jakou ty nejraději hraješ hudbu?
2: Nejvíc tak My Noble Blues a Love. No, je to od Django Reinharta.
1: U mikrofonu mám Lucii Vlasákovou. Jsme na vaší vernisáži, kde vystavujete obrazy, které jste namalovala. Jak dlouho vám trvalo namalovat obrazy?
3: No tak na jeden obraz byl jenom týden, což pro mě teda jako hodně málo. A 2 měsíce jsem to dělala.
1: Kolik hodin trvá namalovat obraz třeba Chaplina?
3: Když počítám ty hodiny, mě to někdy trvá i 10 dní, jak 30 hodin, tak jako se k tomu dostanete, že máte rodinu, že jo, práci. Když vás vyruší, tak musíte zase jakoby naskočit na to, zase chytit nějaký ten. To se snad na hodiny ani jako nedá.
1: Jak dlouho vy malujete a kam jste se posunula?
3: Maluju od malinka. Co si pamatuju, tak jsem čmárala absolutně všude. Začínala jsem obkreslováním obrázku. A kam jsem se posunula, jsem se ani jako nikam posouvat jako nechtěla, jo. Já jsem maluju sama pro sebe, protože mě to uklidňuje. Jsem tam jako v takovém v tom svém světě, nic jiného neřeším, že jo, člověk si maluje.
1: Vy jste umělecká rodina, vy malujete, oni hrají, už váš nejmladší 10letý také hraje, vystupuje a jezdí s nimi do Německa, kde vlastně váš manžel má workshop.
3: Oni tam učí děti hrát, no, i ten malej učí. Už tam jezdí několik let, tak 5-6.
1: Chodíte vy s nima na jejich koncerty, vystoupení?
3: Tak když to mají tady v Praze, tak jo, to já se vždycky vecpu, jo, že se chci se bavit. Takže jdu. Doufám, že pojedu na to otvírání toho Django placu, že tam bude mít park Django, tak tam se jako chystám. Jejich manažer o to usluje už asi 4 roky, aby tam byl Django Reinharta plac, taková jako vzpomínka na něho, bude tam mít i svoji sochu a bude to v Hildesheimu a oni ho vlastně otvírají, ale tenhle rok určitě ještě do Vánoc.
1: Tato vernisáž je vlastně součástí Mezinárodního romského filmového festivalu.
3: Je, no. Takže bude jezdit jako s tím festivalem ty obrazy, no.
1: Jaká byla pro vás nejnáročnější zakázka obrazu?
3: Nejnáročnější zatím bylo tohle, protože to bylo narychlo a já neuznávám jako čas, já mám svůj vlastní. Takže tohle to pro mě bylo asi nejnáročnější.
1: Vy jste říkala, že jste neměla moc čas na nic. Jak to vypadalo u vás doma? Jimmy, pomáhal si mamince?
2: Asi moc ne. Jen uklízení jsem pomáhal.
3: A jinak všichni museli být v pozoru, protože jsem byla nervózní. Manžel Maře uklízel a byl ticho. A když nebyli doma, tak je to lepší.
0: To je z dnešního Oroma Vakeren vše. Palika Rauhojsanas Amenca a Čende Vleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Slovensko prověřuje nebezpečnou šarži balené vody. Na český trh se zřejmě nedostala. V řece Moravě v Olomouci kvůli nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Slovenští hygienici oznámili, že v půllitrovém balení minerální vody Natura našli patrně žíravinu. V Česku šarže této vody není. Informovala o tom česká hygienická služba. Podle ní výrobce tvrdí, že se jemně perlivá voda s datem spotřeby do 27. listopadu dostala jen na slovenský trh. Zástupce hlavního hygienika Matyáš Fošum řekl, že nebezpečná látka byla v jedné láhvi.
2: Mám potvrzeno, že se jedná pouze o jednu láhev. Tím, že z té lahve se napilo 7leté dítě, které následně mělo zažívací potíže, pocit pálení v oblasti trávicího traktu a bylo obratem záchrannou službou převezeno do zdravotnického zařízení.
0: Ministerstvo zdravotnictví a hygienická služba podle Fošuma situaci aktivně monitorují. Stovky kilogramů ryb uhynuly v řece Moravě v Olomouci a jejím okolí. Informoval o tom olomoucký magistrát. Důvodem je velmi nízký průtok vody. Kvůli tomu je ve vodě málo kyslíku a ryby se dusí. Magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků. Pokračuje mluvčí města Lenka Jedličková.
3: Na jihu Olomouce se tyto vlivy v dlouhém úseku pod jezem opakovaně sčítají. Tentokrát je ale situace mimořádně závažná. Jde o stovky kilogramů uhynulých ryb a podle dostupných poznatků o nejrozsáhlejší úhyn zaznamenaný za dobu sledování rybího společenstva od 90. let.
0: Policie rozšířila pátrání po pohřešované Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. 38letou ženu hledá i za hranicemi Česka v zemích šengenského prostoru. Pohřešovaná je už 13 dní, potvrdila moravskoslezská policejní mluvčí Eva Michalíková. Upřesnila, v jakém oblečení odešla.
4: Na základě dalšího šetření bylo kriminalisty zjištěno, že pohřešovaná žena mohla mít při odchodu z bydliště na sobě černou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí, lesklé tmavé legíny, bežové boty, nadtkaničky a šedý batoh.
0: Policie nadále žádá o pomoc veřejnost. Lidé můžou jakékoliv informace související s pohřešovanou ženou oznámit na lince 158 nebo na kterékoliv policejní služebně. Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce porazili druholigové soupeře a postoupili do osmifinále domácího poháru. Mladá Boleslav vyhrála 3-0 v Třinci a Liberec 2-0 ve Vlašimi. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme v jihovýchodní polovině území i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 246 ve směru na Ostravu stojí na krajnici porouchané auto. Opatrně na silnici 38 u Libenic na Kolínsku srazila se tam tři osobní auta a na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. A na silnici 35 u Zašové na Vsetínsku je po nehodě dodávky s motorkou kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Rány uměl nejen rozdávat, ale také přijímat. Byl úspěšným boxerem, bronzovým mistrem Evropy, několikanásobným mistrem republiky. Pak boxerské rukavice vyměnil za štětec a ring za malířské plátno. Na konti má desítky výstav a chystá další. Rostislav Osička je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: super.
1: Alex a host je s námi boxer, bývalý československý reprezentant, ale také malíř i básník Rostislav Osička. Ještě to někoho překvapí, či zarazí boxer, rváč a pak malíř a spisovatel?
0: No, napsal jsem knížku, to je pravda, ale nejsem spisovatel.
1: Tak básník, dobře.
0: Ani nejsem básník, i když básně píšu, mám jich asi přes 20 napsaných, ale nejsem básník, já se k ním neřadím.
1: Čili jste boxer a řadíte se k malířům?
0: Jo, už jsem ve svazu umělců, už jsem oficiálně v DOXu, ve svazu umělců, takže jsem malíř.
1: Tak já položím otázku ještě jednou. Jestli ještě někoho překvapí ta kombinace boxera, drsňáka, rváče a malíře?
0: No, oni si na to zvykají, že už jsem malíř, jelikož mám asi kolem 50 výstav po České republice. Od roku 2002 vystavuji. Takže 24 let.
1: Tak to by k čtvrt století vašich výstav chtělo něco speciálního. Nezamíříte do zahraničí třeba?
0: No, ano, děkuji. Plánuji výstavu na Slovensku. A možná, že to bude do budoucna taky Německo mě čeká, nebo Rakousko.
1: Na čem to závisí?
0: Závisí to samozřejmě i na finančních prostředcích, na prodeji a na zájmu mých obrazů. Takže ono to je takový jako někdy složitý. Malujete a ty obrazy se musí opravdu líbit. Kdo neprodává, tak nemaluje, to je známý. Kdo prodává, maluje dál a dělá výstavy.
1: A kdo boxuje, tak co?
0: Kdo boxuje, tak boxuje. A těch malířů, co boxují, moc není. Je to hubené.
1: Má něco společného box a malování?
0: I box je taky vnitřní boj. Neustále. Tam je obrovská zátěž psychická. A v malbě taky. Jako když se to, když dostanete ten obraz před sebe, to vlastně obraz je, namalovaný obraz je hmota. Hmota, příroda, hory, kopce, lesy. A to je opravdu zajímavé, že se to musíte ponořit a odputat se od postranních negativních věcí našeho života. A jenom ta malba vás musí zaujmout a pracovat na sebe.
1: Vy mluvíte o vnitřním boji, což jste označil jako to, co má box a malování společného. Nicméně ten vnitřní boj, kde je, řekněme, náročnější? Je to box nebo je to malování? Dá se to vůbec porovnat?
0: No já například, když třeba jsem na mistrovství světa z přátelných armád na Kubě, Havaně, a boxoval jsem mistrem světa, olympijským vítězem, to byl fenomenální boxer Černoch, samozřejmě byl černý, ale viděl jsem, že nemám šanci vyhrát, ale chtěl jsem s ním udělat zápas důstojný. No a to se mě napůl povedlo, napůl nepovedlo. Takže ono to srovnání je velmi těžký, ale v tom boxu tam jdou rány, která vás může uzemnit. A v tom malování vás neuzemní rána. Tam maximálně obraz kazíte a pak jdete dál. Ale něco malinko je tam podobného.
1: Tak a kdy se to malování přetaví v radost, vyloženě, že to není nějaký vnitřní boj, ale že vás to těší?
0: Ano. Dobrá otázka. Když už jsem ten obraz zmáknul a vím, že už jsem za to hranicí, že už vím, že tam bude něco, už se to tam mě to rysuje a je tam ta poenta a vím, že jsem nad tím obrazem zvítězil a už to nesmí zkazit.
1: Říká Rostislav Osička, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijal boxer a malíř Rostislav Osička. My jsme v minulém vstupu se porovnával box a malování. Teď to pojďme rozdělit. Začněme u toho boxu. Vy se mu stále věnujete, jen ale jako trenér už.
1: Ano, jsem jako trenér. Samozřejmě hýbat se musím i já pořád, neboť to tělo se musí zpevňovat. Kdo dělá vrcholový sport a přestane, tak se rozloží, se prostě rozsype. Je třeba furt na sebe pracovat. I když to bolí, tak musíte.
0: I když to bolí, tak musíte. Vy jste ale na bolest zvyklí, nebo je to jiná bolest teď?
1: Je to jiná bolest, ale je fakt, že ten prah bolestivosti se trochu mění. Už nejsem tak, jak jsem. Já jsem dříve vydržel to nemožného strašně moc. Tak teďka bych to asi už nedal, jsou roky, tady přijdou, ale myslím si, že to pořád tam něco zůstalo. Nějaká ta vůle a ta odolnost.
0: Když jste s boxem začínal, tak ten práh bolestivosti už jste měl vysoko, nebo jste si na ty rány a na tu bolest zvykal? Tělo si zvykalo?
1: Dobře, já jsem totiž se bál když jako kluk rány. Dělal jsem zápas, hodně jsem zápasil, běhával jsem, delší tátě a ty rány jsem se bál, tak jsem se vlastně tím, že jsem začal boxovat v 15, jsem se odnaučil bát rány.
0: A to byl ten důvod, proč jste začal boxovat?
1: Ne, byl to důvod, že jsem byl poměrně drobný kluk, 60 kilo a chtěl jsem se podrovnat s těma staršíma klukama, kteří byli silnější. Nechtěl jsem prohrávat. Jsme hodně zápasili, zápolili jsme spolu a tím, že jsem to dával, tak jsem si vlastně na to zvyk. A pak jsem šel do oddílu do Hodonína, kde jsem začal boxovat a tam byla cikánská jedenáctka. Oni byli vyspělí, ti kluci, cikáni. A vždycky nám dávali najevo, že jsou lepší. A tak já jsem řekl, ne, jedno je všechny porazím. A to se taky stalo.
0: A to se také stalo. A dostal jste přeci jenom potom během toho aktivního, během té aktivní kariéru, kariéry a těch zápasů nějakou ránu, která vás překvapila tou intenzitou a tou bolestí, kterou vám způsobila?
1: Ona, ta rána boxerská nebolí. To vás uzemní maximálně, vypne, vás to vypne, ale nebolí to. Akorát, že pak jste tak trošku jako přiožrali, když se postavíte na nohy znovu.
0: A stalo se vám, že vás ta rána vypla tak, že jste byl mimo sebe?
1: Nikdy mě nevypla. Nikdy, ne. Byl jsem trochu grogy, ale vždycky jsem se to schopil, dostal, oklepal, jak se říká, šel jsem dál. Nikdy mi nevypla.
0: Dnes je řada bojových sportů, třeba MMA. Je to něco, co byste vy mohl dělat, kdyby dnes jste začínal?
1: No, taky dobrá otázka. Víte, já bych to asi jako mladý kluk zkusil, ale nezůstal bych u toho.
0: Proč?
1: No, protože si myslím, že to dobíjení na zemi není sportovní. Je to tam v jejich pravidlech, ale já si říkám, že v boxu se nesmí zraňovat ani ve sportu žádné úmyslně. A když ho dobíjí na zemi, tak to vlastně úmyslně zraňuje.
0: Byl jste se někdy podívat na nějakém zápase?
1: Byl jsem i pozvaný, ano, byl jsem na těch vrcholných MMA-ských zápasech. Znám kluky, znám, jsou to výborní kluci, znám je, prostě umí se. Jsou to moderní gladiátoři. Ale mě vadí to dobíjení na zemi. To je jediné, co mě vadí. Jinak ten sport je to není sport, to je disciplína bojová. Je komplexní.
0: A co ženy a box?
1: Ženy, tak chodili ke mně taky boxovat. Já je do ringu nepovedu v žádném případě. Nepůjdu ženskou jako Krocan vedle do ringu, to ne. Jak chodí některý trenéři hrdě, pišně. Mně se líbí, ten sport je dobrý, když to dělají pro sebe, anaerobní pohyb, perfektní, ale ne do ringu.
0: Proč ne do ringu? Protože to jsou ženy?
1: Žena přece mi to jemné stvoření, žena ani květinou, jak se říká, a aby si rozbíjeli obličej a ono se to pak mění, pak ona začne vypadat jako nějaký ranář a přece nikdo nechce mít vedle sebe ženu, která má rozbitý ciferník.
0: Rostislav Osička je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, mimo jiné o jeho úspěšné boxerské kariéře. Co vám vlastně v dnešním boxu chybí oproti době, kdy vy sám jste stál v ringu?
1: Tak chybí mi, že není těch boxerů tolik, co za nás, ta konkurence, a extraliga vlastně jakoby vymizela, jsou jenom 4 oddíly a to je málo. Za nás jí bylo ze Slovákama 12, takže to vysílala Česká televize, přenosy byly a to dneska chybí. Mládež jako je, ale ta cesta je strašně daleká a myslím si, že zatím ten box stagnuje.
0: Čím to má konkurenci box?
1: Konkurenci má, že nám utíkají kluci do bojových sportů, kde mají větší výdělky. U nás ty peníze nejsou takové zdaleka. Je to, a dřina to je přitom stejná, ještě snad větší. Tak si myslím, že tak to je, no.
0: Liší se nějak způsob tréninku? Vy sám jste trenér, tak musel jste změnit?
1: Já myslím, že jo, za nás byla větší dřina, ale neumělo se odpočívat. Ty trenéři to neznali. My jsme šli stáhaní do ringu někdy a to byla velká chyba. Dneska kluci umí odpočívat, umí to naladit, tu formu, takže to je zase, tímhle se to posunulo dopředu.
0: A vy jste si to nepřenesl z té své kariéry,
1: to
0: neodpočívat?
1: Já už dneska vím, že ty kluci musí vysadit před zápasem tak 2-3 dny, ale už aby trénovali lehké tréninky, na uvolnění, ten trénink, ta příprava už je v nich. To už může jenom zkazit maximálně v tom závěru.
0: Když k vám přijde mladý muž a chce se věnovat boxu, za jak dlouho poznáte, jestli na to má talent, jestli na to zkrátka má?
1: Poměrně brzy, to jak už má v oku. Vidím kluka, který má zájem, který prostě nevnímá okolí, jenom chce boxovat, trénovat, naslouchá trenérovi a ta vůle se rozvíjí postupně, tak to poznám hned.
0: Poznáte to hned?
1: Za pár tréninků.
0: Jakmile vezme telefon do ruky, tak je zle.
1: Jak je trénuje, jak se rozptiluje a není vnímavý, tak to nemá význam s ním pracovat. Nebo jenom tak pro sebe, aby sportoval a nebyl knedlík.
0: Nebyl knedlík, ale i to se počítá.
1: I to se počítá, ano.
0: A jak moc se proměnil box jako sport, jako ne trénování, ale sport jako takový?
1: Tak je to olympijský sport, mimo jiné pořád. Olympijský, první z olympijských sportů, první olympiáda byla v roce 688 před Kristem. Jo, to byly prostě zápasy úžasné. Tam byl nějaký Epeios, který bojoval se svým soupeřem a jeho zápas komentoval dokonce sám Homer a ve 23. zpěvu Iliady popsal utkání, kdy vlastně to byl historický KO, kdy krev z poten tekla po věznicích se těle soupeřů. Padla rána na spánek a to byla historie první KO. Tak to popisoval Homer. Sám Homer, velký.
0: No vidíte, tam je možná zdroj vaší umělecké činnosti.
1: Ano. No a pak se box utopil v krvi vlastně, jako ti Řekové si spletali kožené řemeny s kuličkama, železnýma hrotama, aby si ulížili a tím pádem se ten box úplně vytratil a jak psali anály, utopil se ve vlastní krvi a probudil se až v roce 1721 ve Staré Anglii.
0: To má historii, má velmi dlouhou historii.
1: To je hluboká historie, opravdu hluboká. Já znám i ty případy, kdy se nám vlastně bojovalo, to chci říct na té moji vernisáži, aby věděli, že ten obraz, který se bude dražit, teďka prozrazuji, má takový příběh zajímavý, kdy, a o tom řeknu až potom, až později.
0: Budeme o tom mluvit, ano. Určitě. Za malou chvíli. Naším hostem je Rostislav Osička.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s bývalým reprezentantem boxu bronzovým z mistrovství Evropy, několikanásobným mistrem republiky Rostislavem Osičkou. Když, no, než přejdeme k malování, tak ještě bych ráda chvilku zůstala u boxu a spíš u konce vaší kariéry, který způsobila jedna rvačka. Nicméně distanc byl původně doživotní, později byl zkrácen na rok a půl. Nicméně vy jste se nevrátil. Proč analytujete zpětně?
1: Já jsem se, jelikož jsem boxoval za uhelný sklady, ne, to byl Dukla Olomouc ještě. A musel jsem odejít z armády pryč a vyhodili mi z nároďáku. Byla to mimořádka, bylo to v době sjezdu. To si nikdo nemohl dovolit v době sjezdu se dát facku nějakému novinářovi nebo někomu z novinářské přízně. Tak jsem teda přestoupil do uhelných skladů. Jelikož u armády jsem skončil, šel jsem do uhelných skladů Praha. No a tam jsem si ještě odboxoval extraligový zápasy a další dva profi. Jsem si zkusil až po skončení kariéry. Protože to za socialismu nebylo, profi box, tak jsem si to ještě líznul, jsem to vyzkoušel. Jeden jsem vyhrál zápas, druhý jsem prohrál. Nebo jsem usítil, byl jsem nějaký přetrénovaný. Špatně jsem načasoval formu, to je další věc. A viděl jsem, že už do ringu 40-letý chlapík nepatří.
0: A to už bylo tedy po revoluci, takže dva zápasy jste ještě zvládl po 89.
1: Ano, a je fakt, že to bylo, to už jsem měl 305. zápas. A to už bylo hodně. To tělo dostalo fakt zabrat.
0: V kolik té boxeři vlastně obvykle končí kariéru?
1: Když začne dříve, končí dříve, když začne později, končí později.
0: Takže
1: to tělo a taky, jaký má zápasy, jak je zatížený, já jsem teda asi ničemu nevyhýbal, těch zápasů bylo hodně silných, těžkých, mezinárodních, jo, v Koreji, severní, u Kim Il-sena, na Kubě, u Fidela Castra, ještě za kým seděl tam nahoře, díval se na nás, měl ve vojenským, byl to vlastně revolucionář, Che Guevara takový. No, zajímavý to bylo, hodně zajímavý. A zápasy těžký.
0: Takže box vás přivedl nebo umožnil vám také cestovat?
1: Hodně jsem cestoval, no.
0: Ale také třeba i zahrát si ve filmu? I to vám
1: taky,
0: přinesl
1: taky,
0: box?
1: Taky, to jsou ti různý filmy byly. Já jsem dělal s kaskadérama ve filmce u Jardy Tomsi a pak Ládi Lahody a byly to jako prostě zajímavé věci. Já z těch filmů byl asi, já vím, 15 filmů, kde jsem taky účinkoval, jsem si trochu zahrál, Masaryk, První republika, Pěstě, ať mě kamarádo, ještě jednička, dvojka, no to byly dost zajímavý film, no, od Jardy Soukupa, který to točil, Pěstě, ať mě, myslím, že byl kultovní, dle mýho takový nejlepší film.
0: Ano,
1: boxerský.
0: Hlavní roli, ano, Marek Vašut
1: to zahrál špičkově, naučil se pro ten film výborně boxovat.
0: No vy jste ho naučil, no, přiznejte to.
1: S Jardou Tomsou. Jarda Tomsa byl trenér, já jsem byl jeho sparring partner a on to fakt zvládl tu roli nádherně.
0: Jak dlouho jste ho připravoval na tu roli?
1: Více než půl roku.
0: Půl roku intenzivních příprav?
1: Intenzivní přípravy, tvrdé přípravy. To jako, myslím si, že to byl jeho velký výkon.
0: Jaký byl Marek Vašut, co by váš žák nebo svěřenec?
1: Jo, jako cílevědomý, hrozně, on má hrozno, taky měl, ta vůle tam byla, vůle, jak kdyby měli do ringu, do skutečného.
0: Takže kdyby se věnoval boxu, tak možná dosáhne?
1: Možná, že by šel, ale on samozřejmě, Marek je trochu z jiného těsta, ale ten box je mu tak blízký, že to pochopil do hloubky. A dokáže o tom mluvit, dokáže to komentovat a tak proto taky zveme jako komentátora a je prostě fajn, Marek je dobrý.
0: Ano, a i vy jste se stali blízkými během té přípravy.
1: Taky, tak se nás to spojilo.
0: Spojilo vás to a jak, tak o tom budeme ještě mluvit. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, bývalým boxérem, dnes malířem. Vy už máte na kontě desítky výstav po celé republice. Jak jste zmiňoval, chystáte se i do zahraničí. Teď vás čeká vernisáž, čeká vás výstava na podzim. Jak velká a kde?
1: Ano, tak ta výstava na podzim bude 15. října v galerii Lapidarium v Rámové 6 na Praze 1. A tam asi představíme asi 50 pláten. Tematika bude část vážná a část bude veselá, aby se ty lidi taky přišli na jiné myšlenky a nebyli z toho zdeprimovaní z té mý výstavy. Ale je třeba ukázat tu pravdu.
0: Tu pravdu, že, jak jste říkal, jsou tu i vážná témata, která jsou ta vaše. Co je na vašich obrazech zachyceno?
1: Tak je tam, jsou tam týraní zvířat v kravíně. To je nechutné, to byla skrytá kamera, to dva studenti natočili, viděl jsem to v televizi na Dvojce, no a to bylo hrozný, co se děje, jaký jsou lidi krutý a surový, sami se bojí, kdyby měli do ringu, tak by tam se pokadili asi, no a pardon, a pak jsou tam ryby v sítích, moři, kde se vlastně dusí ve starých sítích, které tam zanechají rybáři a ty ryby tam prostě umírají, želvy, žraloci, rejnoci, všechny možný druh ryb. Pak je tam ropný tanker rozlomený u aljaských břehů a ten ničí tu faunu, flóru a to je opravdu drsný, když vidíte ty tučňáky zalepený tou ropou a ty různý to ptactvo mořské, tak to je taky hrozný. Tak to ukazuju na tohle, co se děje. Tedy rejdaři, aby ušetřili, tak pošlou starý vrak na vodu a ten se rozlomí ve vlnách a je to katastrofa. Hmm. No, pak je to Haiti, tsunami, různé války na Ukrajině, to tam mám taky znázorněný. No, prostě jsou to věci bolestivé, docela se to špatně maluje, ale dávám do toho všechno, aby to bylo cítit, že to tam je.
0: Bolestivé a působí to bolest i vám v okamžiku, kdy to malujete?
1: Není mi to dobře, není, protože si vžívám do té situace, jak to tam asi funguje, jak to tam je ten moment. Abych to dal na to plátno, musím se s tím nějak zžít. A pak se o to odpoutat a zase malovat ty věci pěkný. Na to musím taky být naladěný.
0: Abyste to vyvážil.
1: A vyvážil, přesně, jak říkáte.
0: Nebyl jenom v té ponuré atmosféře. No, tak si to záměrně plánujete, že ty budu malovat vážně,
1: no, tak
0: závažný
1: mě to, téma? Mě to ten den, musí ten den být takový trošku takový zvláštní, abych to stoupil a taky maluji hodně sakrální věci, takový ty náboženský, to mě docela, protože jsem věřící člověk a věřím v to nejvyšší univerzum nad náma, který je nepochopitelný a nevysvětlitelný, ať o tom čím dál víc pátráme, bádáme, tak o tom nic nevíme. Tak to je.

0: jsme tu kytku nekoupil sám, teď oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Rostislavem Osičkou, který už boxerské rukavice dávno pověsil na hřebík a nahradil je malováním. Na kontě má desítky výstav, chystá další vernisáž, je plánována na 15. října. A jak jsme mluvili o Marku Vašutovi, kterého vy jste připravoval na legendární snímek Pěsti ve tmě, tak se během toho půl roku, co jste ho chystal, tak se z vás stali přátelé a právě Marek Vašut bude provázet tu vernisáží. Tak a vy určitě budete chtít doplnit něco.
1: Marek Vašut bude provázet večerem, ano. Moderovat večer, ale vernisáži bude provázet Zdeněk Sklenář. To je známý galerista, možná, že u nás nejznámější a taky nejlepší. Tak se těším na jeho výklad.
0: Kolik budete

0: mít obrazů vlastně na té výstavě, která potrvá až do konce listopadu?
1: Obrazů do 30. Ano, bude to do 30. listopadu a obrazů bude zřejmě 50, jak jsem už řekl, tematicky vážný téma i veselý téma.
0: Vážné téma
1: aby
0: i veselý
1: si
0: téma.
1: Lidé vybrali.
0: O těch vážných tématech jsme mluvili. Co ta veselá témata? Který obraz třeba je váš nejoblíbenější? Jste na něj pyšný nejvíce?
1: Tak určitě je to Jízda králů, Slovácko vlastně, kde ten folklor. Já pocházím také ze Slovácka, z Moravského Žižkova, z Vinařské obce, kde jsem taky poznal, co to jsou kroje a dobré vínečko a dobrý přátelé, kamarádi.
0: Vracíte se do svého rodného kraje?
1: Vracím se, ale už méně, jelikož je to daleko a ta cesta po té dálnici mě nebaví.
0: Je, naprosto vám rozumím, ale je to váš rodný kraj. Nechystáte třeba nějakou výstavu právě, jak jsme v úvodu zmiňovali čtvrt století vaší malířské činnosti, tak nějakou výstavu právě do svého rodného města?
1: Tam už jsem vystavoval v mé obci. Bylo to pěkná výstava, plný sál lidí, příjemný to bylo, výborný, ale já myslím, že zase musím někde najít jinou část naší republiky. Nebo Slovensko.
0: Když jste v tom procesu malování, tak jak se, teď jsem se chtěla zeptat, jak se s vámi dá žít, ale vlastně to jako přeložím. Potřebujete mít absolutní klid? Potřebujete, aby třeba okolí na vás nemluvilo? Jste odstřižen od reality, když tvoříte?
1: Naprosto. Zabedním se, zavřu všecko a maluju. Musím se odpoutat od těch okolních věmů, kterých je dost. A jenom malovat.
0: Jenom malujete.
1: Tak se mnou to dlouho nikdo nevydrží.
0: A stane se, že třeba nespíte kvůli tomu, abyste obraz dokončil?
1: Taky, to jste řekl dobře. Ten spánek je narušený, já o tom přemýšlím, o tom obrazu. Já jsem na něj napojený. A jak to rozpojím, tak už pak se k tomu špatně vracím. A jak jsem napojený, tak vstanu a můžu malovat dál.
0: No a co se stane tedy, když to napojení zmizí, tak co, tak, no, tak obraz můžete
1: čekám,
0: zahodit?
1: Čekám, to ne, tak ho buď ho přemaluju, nebo čekám, až to položím ke zdi, otočím ho, nedívám se na něj a pak se k tomu vrátím a to naskočí.
0: Naskočí, vždycky to naskočí, nebo byl obraz, který se nedokončil?
1: I to nenaskočí, ale většinou to naskočí.
0: Co vy osobně, nebo podle čeho si vybíráte to téma, které
1: máme? No já nevím, jak to prostě přichází samo od sebe. Když jsem na té Moravě, tam dole na jihu, tak to vlastně vnímá ten folklor, ten cymbal tam, to veselý, to kolem toho vína, prostředí. No a když jsem ve sportovní, tak oni to sportovní, ale já říkám, nemaluju až tolik současný box, ale ten historický box. Tu starou Anglii, kde vlastně ten box začínal, a to tam, kde to má hluboké kořeny.
0: Já moc děkuju, že jste tu byl, Rostislav Osička.
1: A bál se nebude.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: Poslanci budou jednat podle nových pravidel. Začala platit protiobstrukční novela. Kvůli akceleračním zónám chce přes 10 obcí ze Zlínského kraje žalovat stát. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Začala platit nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci na nejbližší schůzi už například nebudou moct navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit dostanou i poslanci s přednostním právem. Úprava jednacího řádu má omezit obstrukce. Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Novela vychází z návrhu předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy z minulého volebního období, který ale sněmovna nestihla projednat.
5: Úprava má hlavně zracionalizovat jednání sněmovny, které není takovým problémem v tomto volebním období, ale které bylo naprosto bizarní v tom minulém volebním období. Ten hlavní přínos, který by tam měl být, je, že i ta přednostní práva mají nějakou limitaci.
4: Nově se taky prodlouží hodiny, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden, kdy je v plánu nejbližší schůze. Více než 10 obcí ze Zlínského kraje bude podávat žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Českému rozhlasu to řekli jejich starostové s tím, že postup koordinují v rámci mikroregionů. Žalobu tak připravují téměř všechny obce, do kterých plánované zóny zasahují. Důvody Zdounek na Kroměřížsku vysvětluje nezávislý starosta Martin Drkula, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
6: Vadí nám, že akcelerační zóny byly vybrány bez jakéhokoliv našeho vědomí jako samosprávy. Za druhé, akcelerační oblast, kde mají stát soláry, je strašně blízko zastavěného území u naší místní části Měčice. Dále prostě, že to je na orné půdě.
4: Žalobu naopak nechtějí podat Zborovice na Kroměřížsku. Podle jejich právního rozboru není akcelerační zóna na jejich území v rozporu se zákonem. Cestující mezi Českou Lípou a Děčínem čeká od zítřka výluka na železnici. Potrvá do 22. září. Informace zveřejnil na svém webu krajský dopravní koordinátor Korit LK. Místo většiny osobních vlaků pojedou vždy dva náhradní autobusy.
7: Jeden bude z důvodu návaznosti v cílové stanici vyjíždět skoro o půl hodiny dříve, druhý ve standardním čase. Autobusy nahrazující rychlíky budou pomalejší, přijedou proto do cíle později. Výlukový jízdní řád najdou cestující na stránce iidol.cz. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas. Sport.
4: Hokejisté Karlových Varů v prvním utkání nové sezóny Tip Sport Extraligy prohráli 0-2 s Třincem.
0: Počasí.
4: Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy došlo na 50. kilometru k nehodě osobního auta s nákladním. A na dálnici D1 na 44. kilometru směrem do Prahy stojí v odstavném pruhu kamion s defektem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Fernet. Alkoholický nápoj, řadící se mezi kořeněné bitry. Černý švihák, lak na rakve, mačkané štěnice, fermeš, nafta, dech mrtvé milenky. Společně s tonikem pak oblíbený bavorák. To všechno je Fernet.
1: Co vám říká značka Fernet?
2: Alkoholický nápoj vyrobený v Česku.
3: No je to dobrý alkoholický nápoj.
4: Já ho ochutnávám velice často.
5: Alkoholu moc neholduji, ale ochutnala.
6: Ale není to to, co bych si kupovala běžně.
1: A jakou má podle vás chuť?
2: Po bylinkách a pak má to různé příchutě.
5: Výraznou bylinou chuť s citrusem.
6: Záleží na příchuti, ale určitě výraznou po bylinkách.
4: Velice příjemně trpkou.
3: Takovou nahořklou.
0: Historie výroby alkoholu je předlouhá. Proces kvašení a destilace poznali lidé už před tisícovkami let. Na profesionální úroveň přivedli výrobu alkoholu arabští učenci v raném středověku. A dali mu jméno. Alkohol arabsky znamená duše vína. Do Evropy se dostal díky křižáckým výpravám. Kolébkou Fernetu je Itálie. Tamní mniši před více než 200 lety hledali lék na žaludeční potíže a další neduhy. Sbírali tedy bylinky, experimentovali s nimi a macerovali je v lihu. První zmínka o Fernetu je ale spojená s italským lékařem a bylinkářem Bernardinem Brancou. I on zasvětil život hledání zázračného likéru. Zkoušel smíchat aloe, hořec, rebarboru, mirhu, šafrán, peliněk, bezinky, heřmánek a další rostliny. Celkem jich prý bylo 40. V roce 1845 ve své domácí milánské laboratoři vyrobil bylinkový likér, který testoval na rodinných příslušnících a sklidil úspěch. Na pomoc si přibral své tři syny, Luigiho, Giuseppeho a Stefana, a zanedlouho si v Miláně otevřel vlastní lihovar a také prodejnu. Likér nazval Fernet Branca. K prvním zákazníkům, kterým zachutnala nová hořká senzace pana Branky, patřili příslušníci milánské smetánky. Pak se přidala vhodně zvolená reklamní kampaň, vyzdvihující medicínské účinky likéru a antiseptické účinky bylinek v něm obsažených, a jeho obliba začala růst. Manželka Brankova syna Stefana, Maria Scala, se také zapojila do propagace a cílila ji na ženy. Zdůrazňovala, že Fernet přináší úlevu při menstruačních potížích, podporuje chuť k jídlu a trávení, pomáhá od bolestí hlavy i břicha, léčí slezinu a dokonce zpomaluje stárnutí. Navíc tou dobou řádila v Itálii epidemie cholery, a tak paní Maria užívala bylinkový macerát jako prevenci proti hrozivé nákaze a pan Branca si dokonce domluvil v místním špitále možnost testování likéru na pacientech. A protože měl úspěch, dostal doporučení i do ostatních nemocnic. Původní lék se brzy přestěhoval z nemocnic do lokálů po celé rakouské monarchii. Historie českého Fernetu se ale začala psát až po jejím rozpadu, před necelou stovkou let. Návštěvu plzeňské likérky Božkov začneme společně s redaktorkou Světlanou Lavičkovou a Kristýnou Demelovou, vedoucí provozu Prádlo. Tam se odehrává to zásadní – míchání.
7: Tady na stolku jsou rozložené různé bylinky, krásně to tu voní, vypadá to tady trošku jako v lékárně. Paní Demelová, co všechno se do toho fernetu dává?
8: Dává se tam 14 různých druhů bylink, které všechny mají hodně hořčin. 14 bylin je směs tajná. Odtajnili jsme 6 druhů pro marketing, ale i tak nemůže každý namíchat fernet, když nezná přesný poměr těch 14 druhů.
7: Ale vy to namíchat umíte. Jste vázaná nějakým tajemstvím?
8: Jsem vázaná tajemstvím. Jsme v současné době dva, kteří známe tu recepturu.
7: To znamená, že vy dva třeba nemůžete být současně na dovolené, protože tady by se nemohlo míchat.
8: Je to tak, musíme chránit tu recepturu, takže jsme podepsali mlčenlivost.
7: Vy jste říkala, že jste odtajnili 6 bylinek pro marketing, odtajněte je i pro nás.
8: Jsou to ty bylinky, které vidíte tady, hodně známý je hořec žlutý. To je taková typická bylinka, která se používá hodně v likérnictví. Pak je to třeba zeměžluč, pomerančová kůra hořká, chininová kůra, heřmánek římský a čubet benedikt. Některé bylinky znáte určitě, ale některé jsou poměrně exotický a ne tak často používaný.
7: Mně nejvíc exoticky zní ten benedikt čubet. Když se na to tadyhle podívám a přičichnu, tak moc to nevoní a vypadá to... No trochu jako rozšmelcované seno smíchané se slámou.
8: Je to druh bodláku, takže tam vidíte i takový ty drobný bodlinky. On opravdu nějak zvláštně nevoní, ale ta hořkost je u něj typická.
7: Součástí fernetu nejsou jenom bylinky, které se dají naškubat tady na našich českých, moravských a slezských stráních a lesích.
8: Hodně bylin je dováženo úplně ze zámoří. Je to opravdu Střední Amerika, Asie, Čína, Severní Afrika. Tady ve střední Evropě, dá se říct, rostou asi jenom 4 druhy bylinek.
7: Můžeme se teď jít podívat do míst, kde ty bylinky skladujete?
8: Budeme se podívat a načuchat příjemné vůně.
7: Tady to už začíná intenzivněji vonět. Každá bylinka v jiném pytli jiné barvy a z jiného materiálu. Záleží na tom, jak jsou ty bylinky uskladněné.
8: V každém případě to nesmí navlhnout, takže se musí udržovat stabilní teplota a vlhkost, aby se byliny neskazily.
7: Na každé té hromadě jsou jedny ty bylinky?
8: Byliny jsou skladovány odděleně a ještě máme vlastně jeden sklad, kde se skladují celý byliny. Nakupujeme některý v celém stavu, takže kořeny, kůry a ty si potom řežeme těsně před tím nakládáním do lihového roztoku. Tyhle byliny, co tady vidíte, jsou už od dodavatele nařezaný, jsou to většinou ty naťové věci, tvrdý, dá se říct, ty tvrdý kořeny si řežeme před nakládáním sami. Poměrně je to i fyzicky náročná práce, těch bylin se tady ročně zpracuje 80 až 100 tun sušených bylin, takže je to poměrně velký množství za ten rok.
7: Když se takhle rozhlédnu po těch pytlích, tak jsem se těšila, že tady najdu nápis pomerančová kůra a další byliny a že třeba dojde k odtajnění. Tak to ne, to jsem se spletla.
8: Vzhledem k tomu, že se tady objeví i občas nějaký návštěvníci, tak právě aby nedošlo k takovému úniku, že by si někdo vyfotil název na těch pytlích, tak jsou všechny nápisy strhávány a víme jenom my, co v těch pytlích je. Každá dodávka se musí kontrolovat ještě předtím, než to potom sypeme do maceračních nádob, takže se kontroluje všechny fyzikální vlastnosti, které to má mít a hlavně třeba pro nás je důležitý číslo hořkosti, jestli to má opravdu tu hořkost, jakou očekáváme. Může se měnit vlivem počasí ta hořkost. Tohle všechno hlídáme.
7: Aby prostě ten fernet měl pořád stále stejnou chuť jako ten první uvařený.
8: Přesně tak. Je pro nás důležitý ten finální macerát, ne to, že se tam musí dát přesně 5,5 kg. Pokud to nemá hořkost, musí se tam přidat o něco víc té byliny.
7: Ale když tu bylinu objednáváte, tak přece teď všechny objednávky jdou přes počítač a tam by se dalo proniknout.
8: I tohle máme ošetřené. Nákup bylin je taky tajný. Dělám ho já přímo kontaktem s dodavateli.
7: No a odsud už ty bylinky jdou do té macerační místnosti?
8: Ano, odsud se sypou, buď přímo tady pod náma jsou otvory, tak tam se sypou suché byliny, zalije se 60% lihem a nechá se to minimálně 2 měsíce louhovat.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Přemýšlíte o tom, kde se vzalo slovo fernet? Jedna z verzí se kloní k tomu, že v názvu máme hledat železo, latinsky ferrum. Druhá praví, že fernet je fernetem proto, že prapůvodní recepturu vynalezl švédský lékař Fernet Svedese, který pravidelně popíjel tuto hořkou bylinou lahodu a proto se dožil pozoruhodně vysokého věku 104 let. Což ještě nebylo nic proti jeho matce, která měla oslavit 112. narozeniny a otec dokonce 130. Tahle historka je sice milá, ale je prý bohužel vymyšlená pouze z reklamních důvodů. Jak se fernet dostal do české kotliny? Může za to pan Lionello Štok. Mladík, jehož rodina pocházela z Frankfurtu, ale usadila se na Jaderském pobřeží. Lionello se prý jednou procházel podél přístavu ve Splitu. Bylo mu teprve 18 a pozoroval lodě, které vyvážejí hroznové víno. A tu se mu v hlavě zrodila myšlenka. Co takhle místo révy vyvážet rovnou hotové víno? Spojil se s přítelem Karlem Kamisem a roku 1884 založili nedaleko Terstu firmu na výrobu vína a koňaku. Kamis a Štok. Podnikání se dařilo a lodě s jejich produkty brzy mířily do celého světa. Po skončení první světové války a rozpadu Rakouska-Uherska ale začaly problémy. Dříve domácí trhy se staly zahraničními a export narážel na všemožné překážky. Celní poplatky, kvóty a tak dál. Ale nebyl by to Lionello, aby nedostal další nápad. Založí si v zemích bývalého mocnářství vlastní pobočky. Tím se všechno vyřeší. U nás mu oko padlo na Božkov. Od nepaměti tam byla oblíbená ovocná pálenice, kam své výpěstky svážili lidé ze širokého okolí. V roce 1894 Heinrich Planer pálenici přebudoval na malou výrobnu ovocných destilátů a dařilo se mu. Populární byla zejména pivní brandy, pálenka z pivní mladiny a sladiny. Díky nedaleké Plzni měl suroviny dost a dost. V roce 1914 továrna vyhořela a málem by zanikla, jenže v roce 1920 ji znovu postavil na nohy právě Lionello Štok. V Plzni Božkově založil dceřinou společnost nazvanou Štok Koňak Medicinal. Vyráběl likér podle receptury, kterou měl uloženou v sejfu a střežil jí jako oko v hlavě.
2: Prošli jsme dveřmi s nápisem macerace. Tady už jsou nerezové tanky. Stoupáme po schodech. Teď jste otevřela káť. V ní je tmavá, voňavá tekutina, ale víc už nerozšifruju.
3: Určitě voňavá je hodně, ale cítíte taky hodně alkoholový výpary, protože je to 60% roztok, aby se ty byliny co nejlépe extrahovaly. Kdybyste ochutnala, tak ucítíte velmi intenzivní hořkou chuť. Pít se to nedá určitě, ale na ochutnání a na olíznutí určitě to stojí za to.
2: Takže když takhle ponořím prst, kalíšek bych toho nevypila, ale na olíznutí dobré. To je ten macerát?
3: Ano, to je macerát, což je bylinný výluh do alkoholu za studena. Není to nějak zahřívaný a můžete mít macerát nejenom bylinný, ale třeba i ze sušeného ovoce, jakékoliv suroviny.
2: Když ten macerát leží v těch tancích, leží jak dlouho a jde potom kam?
3: Minimální doba louhování je 2 měsíce. Pokud je to tady déle, v podstatě se nic neděje, ten roztok už je nasycen. Po stažení z těch bylin se musí nechat ještě jemnej kal usadit. A celková ta doba, než to opustí areál prádlo, dá se říct, že minimálně půl roku, než se dostane do Božkova.
2: Co se s tím macerátem děje, když odejde odsud z prádla?
4: Do Božkova k nám přijde už hotový macerát.
5: Dodává Petra Lišková, vývojář tekutin v Božkově.
4: Kde podle receptury, která už není tajná, tak se z něj vyrobí ten finální produkt Fernetstock Original.
2: To jste řekla hezky, vyrobí, ale jak? To znamená, že se to namíchá s tím čistým alkoholem?
4: Daný poměr macerátu se přidá do melasového lihu, vody do barvy karamelem, přidá se trochu cukru, to vše se smíchá a zase se to nechává zrát další minimálně 2 až 4 měsíce. Stáčení do lahví následuje až poté, co zkušení senzorici vždy musí danou výrobní šarži fernetu uvolnit ke stáčení, tím, že ji nejdříve ve skupině 5 degustátorů prochutnají a až daná šarže získá ty správné senzorické vlastnosti, tak je teprve uvolněná do stáčení.
2: Cesta od těch pytlů, které jsme viděli tam v tom skladu bylinek, až k tomu fernetu do lahví je pěkně trnitá a dlouhá. Dlouhá jak? Kolem roku?
4: Kolem roku, to jste se strefila úplně správně. Záleží to taky na ročním období. V teplejších měsících k dozrávání dochází rychlejš než v zimních měsících, ale plus minus rok to vždycky je.
1: Jak Fernetstock vznikl? Lionelo měl s konkurenční firmou Fernet Branca Distillery gentlemanskou dohodu. Stock nebude vyrábět hořké bylinné likéry, Branca nepůjde do výroby brandy, tedy alkoholických nápojů získaných destilací fermentovaných ovocných šťáv. Branca tuto dohodu porušil. A tak Lionelo v roce 1927 namíchal svůj první Fernetstock. První výrobek Stocku Plzeň bez obsahu vinného destilátu a tím pádem i cenově dostupnější.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Fernetstock. Žaludeční specialita chrání vaše zdraví. Zdravotnická ročenka československá 1935.
2: Už při uvedení na trh provázela Fernetstock masivní reklama, což za první republiky rozhodně nebylo tak běžné jako dnes. Reklamní prospekt, a to dokonce v několika jazykových verzích, neonové reklamy, malby na štítech budov, potištěné podtácky či účtenky v restauracích. Lionello Stock jako jeden z prvních také začal pro reklamu využívat rozhlasové vysílání a zorganizoval dokonce spotřebitelskou soutěž. Jejíž vítěz získal motocykl značky Java Ogar. A jestli pak jste věděli, že do reklamy se zapojili i Spejbl a Hurvínek. Po nástupu nacistů k moci museli Stock Plzeň opustit všichni neárijští zaměstnanci. Vedoucím výroby ale paradoxně zůstal Žid Arnošt Müller, mistr destilatér. Příčina byla jednoduchá. Němci sami nebyli schopni fernet vyrábět a pan Müller jako jediný tehdy znal recepturu. I pan Lionello, sám původem Žid, měl na mále, ale podařilo se mu nacistické řádění přežít. Po válce přešla likérka pod národní správu. V roce 1947 se nakrátko vrátila zpět do rukou italského majitele a Lionello Stock mohl opět výrobu Fernet Stocku rozjet naplno. To trvalo pouhý rok. Po komunistickém převratu byla firma znárodněna. Krátce na to pan Lionello zemřel. Bylo mu 82 let. V dobách plánovaného hospodářství nebylo nazbyt deviz potřebných k nákupu dovozových surovin. Zisky z výroby kvalitních lihovin byly využívány na dotování jiných, méně lukrativních oborů a tak se stal fernet za bolševika nedostatkovým zbožím. K největšímu nárůstu výroby mohlo dojít až po roce 1989. Mezi léty 1990 a 1997 se produkce zvýšila o 500%. Nedávno dostal likér novou láhev. Nižší, širší a poprvé za dobu existence hranatou. Nechybí ale letopočet 1927, od kterého se počítá historie Fernetu Stock. Vzhled lahve, etiket i nového loga odkazuje na základní hodnoty firmy. Řemeslnost, poctivost a ruční zpracování.
3: Z Božkova se Fernet vydá na svou cestu ke spotřebitelům. Kam vlastně?
4: Nejvíc samozřejmě ho konzumuje český a slovenský spotřebitel, protože to je tekutina, která se vyráběla už za Československa a lidé na to jsou zvyklí, ale opustí i hranice našeho bývalého československého státu a část se toho prodává i v zámoří. Mimo Fernet Stock originálu ale vyrábíme i nemalé množství dalších příchutí. Velké objemy také si vyžaduje náš oblíbený Fernet Stock Citrus, který už máme taky několik let na trhu a teď nádherně vyladěný medem zjemněný Fernet Honey, neboli Fernet medový, který je skvělý pro hlavně ženy nebo lidi, kterým vadí na Fernet Stock originálu právě ta hořká chuť, tak ta je zjemněná tím medem. A potom jsme se ještě vydali další cestou, Fernet Stock Spiced, neboli kořeněný, kde jsme nepoužili jen tu těch 14 bylin toho základního fernetu, ale ještě jsme se vydali do té apotéky pro další bylinky a je to zase trošku nasládlý, není to tak hořké jako Fernet Stock originál, ale krásná, nasládlá, kořeněná, plná tekutina.
2: Kolébkou původního fernetu je Itálie, ale získal si velkou popularitu i v jiných zemích. Na Slovensku mají Armin Stark Fernet, který také nese jméno svého duchovního otce. V roce 1867 si v Liptovském svatém Mikuláši založil podnikatel Armin Stark lihovar a dal si za cíl vyrábět ty nejkvalitnější lihoviny z těch nejjakostnějších surovin. Na přelomu století už měl velký a moderní závod, který se proslavil i za hranicemi mocnářství. Jeho následovníci dodnes vyrábějí klasický fernet milánského stylu. Fernet Branca udělal díru do světa také v Americe, severní i jižní. Milují ho například v Argentině. Ročně ho tam prý vyrobí přes 25 milionů litrů. Třetina se prodá v Buenos Aires, kde frčí zejména v koktejlu s kolou. Píseň skupiny Vilma Palma e Vampiros Fernet con Coca v 90. letech kralovala argentinským hitparádám. Ve Spojených státech amerických byla poptávka tak velká, že si potomci doktora Branky v roce 1932 otevřeli v New Yorku továrnu na jeho výrobu. V době, kdy za velkou louží zuřila prohibice, se rozhodli vrátit k původní myšlence a fernet opět prezentovat jako léčivo. Tak byl likér jediným alkoholem, který se dal sehnat prostřednictvím lékáren. Prvenství ve spotřebě fernetu na hlavu dnes ve Spojených státech drží San Francisco. Celá čtvrtina celkového objemu se vypije právě tam. Kultovní podnik s názvem Air Bar je prý dokonce místem s nejvyšší celosvětovou měsíční spotřebou fernetu na hlavu. Tam se však nemíchá s kolou, ale zapíjí se zázvorovým pivem. Pije se při divokých párty a osvědčil se prý i jako vyprošťovák.
4: Ideálně doporučujeme skladovat v pokojové teplotě a taky nabízet v pokojové teplotě, aby vynikly všechny vůně a chutě 14 bylinek. A určitě nedoporučujeme servírovat podmražený, protože naopak tam dojde k zániku tady těch výrazných chutí a vůní.
1: Doporučuje Zuzana Prokopová z marketingu.
4: A v dnešní době lidi často si rádi dají i trošku lehce vychlazený a toto servírování je v pořádku, ale při té pokojové teplotě pro ty fajnšmekry to vynikne určitě líp.
3: Pravda je, že fernet je nádherně aromatický, to znamená, že bych ho měla servírovat i v širších takových baňatějších sklenicích?
4: Určitě a ideálně trošku nechat odstát, aby se zase mohly všechny ty aromatické bylinky rozvonit a nechat si je pak vychutnat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas zprávy.
1: Armáda zítra začne s průzkumem lokality na Šumavě, kde jsou podle ministra životního prostředí sudy s nebezpečnými látkami. Dva roky po povodních pokračují na jižní Moravě opravy škod na řekách. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Armáda zítra zahájí průzkum kontaminované lokality na Šumavě. Českému rozhlasu to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Že má lokalitu čistit právě armáda, řekl včera po jednání vlády premiér Andrej Babiš z ANO. Původně ministerstvo životního prostředí chtělo, aby zakázku získala soukromá firma Dekonta. Hlaváč vysvětlil, jaký teď bude postup armády.
2: Tam určitě zahájíme zítra tu rekognoskaci, no a potom cestou ministra obrany my navrhneme vládě, jak dál postupovat, jaké jsou naše možnosti, jaké jsou naše limity, tak určitě my ten úkol splníme.
1: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. Dva roky po povodních pokračují v Jihomoravském kraji poslední opravy poškozených vodních toků. Povodí Moravy aktuálně připravuje k zahájení ještě 4 projekty. 2 na Dyji a 2 na řece Moravě. Jedním z důvodů zpoždění těchto staveb je taky nutnost zásahu do významného krajinného prvku. Podrobnosti přibližuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
3: Ve dvou případech se jedná o složitější projektové dokumentace na zajištění průsaku hráze. Je to u Litrobrstřického potoku a u Polního potoku. A potom v případě řeky Moravy u Rohatce a u Vnorov se jedná o dokončovací práce na projektové dokumentaci s tím, že zahájení prací předpokládáme v příštím roce.
1: Jižní Morava patřila při předloňských povodních k méně zasaženým regionům. Povodí Moravy na celém svém území připravilo 108 projektů za téměř 3 miliardy korun. Víc než polovinu staveb už dokončilo nebo na nich pracuje. Policie pátrá po osobě, která na Semilsku odložila mrtvého novorozence do kontejneru na odpad. Podle informací médií se událost stala v Rovensku pod Troskami. Případ začali policisté vyšetřovat v neděli večer, říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
4: Oznámení jsme přijali na lince 158 krátce před 19. hodinou. V souvislosti s uvedeným případem můžeme dnes sdělit to, že se jednalo o mrtvého novorozence, který byl nalezen v kontejneru na odpad. Po osobě, která ho tam odložila, kraští kriminalisté intenzivně pátrají. Sport.
1: Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce porazili druholigové soupeře a postoupili do osmifinále domácího poháru. Mladá Boleslav vyhrála 3-0 v Třinci a Liberec 2-0 ve Vlašimi. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle i s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme v jihovýchodní polovině území i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na kilometru 245 směrem do Ostravy je odstavené porouchané osobní auto. A na dálnici D11 mezi 20. a 22. kilometrem směrem na Jaroměř je kvůli práci silničářů až do ranních 5 hodin uzavřený pravý jízdní pruh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Sliby se mají plnit a tak to dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, o kterém jsem tu mluvil docela nedávno, jenomže to jsem jenom připomínal některé jeho literární drobničky. Jako skvělý vypravěč se spisovatel, prozaik a dramaturg Vladimír Kalina představí dnes poprvé.

0: letěla s tím vlákem ve vlasech Markéta léta.
1: Pepe je modrý jako míčiny, tak jsme si zpívali s klukama za mlada.
0: Zmizely smutky a podzimní splíny, prostě to všechno, co Markéta nerada.
1: Vysoko na nebe, hluboko do polí Markéta léta, přitom si zpívá.
0: Co oči nevidí, to srdce nebolí, je totiž podzima, brzo se snívá.
1: Zmizely splíny a přívaly pláč a s nima ty protivný přizraky z minula.
0: Připravte obvazy, dlahy a fáče, kdyby se náhodou se zemi minula.
1: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
1: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.

0: Padlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Pamatuju si Vladimíra Kalinu z přednášek na vysoké škole. Jeho charisma a taky patřičné reakce dámské části naší třídy jsme mu všichni potichu i nahlas neskrývaně záviděli. Gentleman, s dýmkou, která k němu neodmyslitelně patřila i na těch přednáškách. Mistr povídky a skvělé poenty, jak ostatně dokázal už dřív v 60. letech v partě rozhlasových sedmilhářů, společně třeba s humoristou Zdeňkem Jirotkou a spisovatelkou Jindřiškou Smetanovou.
2: Krásný. Já si myslím, že na to musí mít člověk talent, umět zacházet se zvířetem. A někdo se narodí a prostě ten talent má. Ale trošku se bojím, že se to nedá naučit. Ale naše rodina, ku podivu, talent na tohle to neměla. A teď přišla válka a my jsme bydali v židovské čtvrti a všichni naši kamarádi a spolužáci byli židovský děti. A tak se stalo, že jedna rodina z protějšího domu, když šla do transportu, tak nám přinesla kanárka. Ta rodina byla velice bohatá a my jsme se tam chodili vždycky s úžasem dívat na to, že všechno, co oni měli, bylo to nejlepší, co se jaksi v té kategorii vůbec dalo sehnat. Když nábytek, tak nejlepší nábytek, když prádlo, tak nejlepší prádlo. A teď oni nám přinesli toho kanárka, bylo to hrozně smutný, ten kanárek byl albín. A když ho ta paní přinesla těsně před tím odchodem do transportu, tak říká, prosím vás, starejte se o něj, to je úžasně vzácný kanárek. No prostě v kategorii kanárků to byl taky nejvzácnější, co se tou dobou dalo sehnat. A ta paní říká, on velice krásně zpívá. No tak jsme toho kanárka měli doma, ale fakt je, že ode dne příchodu ten kanár byl úplně němej. On prostě nezavrněl. My jsme mu dávali všechno možné, co nám lidi říkali, že se kanáru má dávat, jenže jsme to jako obyčejně přeháněli. Takže ten kanár jen šíleně tloustnul. Ten už byl tak vypasený, že se nemohl udržet na bydle. A když spadl z bydla dolů, tak to vždycky pláclo. Ale vůbec se neměl ke zpěvu. Tak my jsme se samozřejmě snažili si to vysvětlovat a říkali jsme, a doví, jestli on opravdu někdy zpívala. To je třeba samička a tak dál. Ale teď ten kanár, kromě toho, že stloustnul, on se stal těžkým neurastenikem v naší rodině, protože my jsme pořád u té klece byli. Pořád jsme jako shledávali, že mu něco schází a ono mu opravdu začalo scházet. A k nám chodila taková stará babička ze sousedství. Tady, když k nám přišla poprvé, ona se pokládala za znalkyni kanárku, přišla v tom klobouku, nachýlila se ke kleci a v tom naše matka povídá, Ježíš Maria, tomu kanárovi je špatně, já to vidím, jak má bledej zobák a plác, ten kanár vomdlel. To bylo poprvé, co jsme viděli toho kanára vomdlit. A naše matka říká, to je strašný, teď my jsme toho kanára úplně zničili. Ale úplně zničili. A ta babička říká, on asi teda nesnáší klobouky. Tak nikdo nesměl přijít v klobouku k té kleci. No a já jsem si tehdy vydělala svoje první peníze a koupila jsem si za ně krásný klobouk z mašlí, takovej žirádňák a přijernu se domů. Samozřejmě chtěla jsem, aby mě všichni obdivovali v tom klobouku a jenom slyším, jak oni na mě křiče, ať teda nechodím do pokoje, ale já jsem to přece jenom prosadila, vstoupím do pokoje, prásk. Kanár už ležel teda na zádech a tatínek se hrozně rozčil a říkal, vždyť to je opravdu i volický zdraví, já jsem taky div nevomdlel, když jsem tě v tom klobouku viděl, tohle není možný a já už nikoho nechci taky v klobouku vidět, ten kanár má pravdu, ten kanár reaguje úplně normálně na takový pitomosti, jako ty máš na hlavě. No zkrátka, my jsme toho kanára drželi až do konce války. On měl takový charakter, že nikdy ani nezavrzal. A protože jsme se stěhovali, tak maminka říkala, já už nemám to srdce toho kanára tahat do nového kvartíru. A chodili jsme do Majzlovy ulice k jednomu ševci, ten se jmenoval pan Radosta a byl toho jména hoden, protože měl plnou ševcárnu kanáru, který tak jásavě zpívali a on seděl mezi nima a přištipkoval boty a zpíval taky. Tak my jsme tohle kanára tlustýho, vomdlívajícího neustále. K tomu panu Radostovi zanesli. Hrozně jsme se mu vomlouvali, ještě jsme mu přinesli kilo semence. A mě takhle za půl roku napadlo se tam jít na toho kanára podívat. A přijdu tam a ten kanár Poletoval úplně volně po krámě, dokonce mohl i před krám, sedl si na ten vývěsní štít. A ten kanár zpíval tak úchvatně, že si to nikdo neumí představit. Ten mohl jít rovnou teda na nějaký závody, ale krom toho, že tak nádherně zpíval, on se naučil za toho půl roku spoustu takových všelijakých kousků, jako že ten Švec, ten pán Radost, tam mu říkal, vybírej mi vešky, a ten kanár mu probíral takhle vlasy a porád lítal po tom krámě. No a já tím chci říct, že se tedy potvrdily dvě věci. Za prvé, že my jsme rodina, která vůbec nemá talent na kanáry, a za druhý, že ta rodina, která si ho koupila, obchodu rozuměla.
3: No. Výborně. A ta jeho reakce jenom velmi stručně. Jednou malíř Karel Vaca vykládal, že měli doma nějakého psa, a to, že byl fantasticky ostražitý hlídač, výborný, a ten, když uviděl neznámého člověka nebo vandráka, tak se tak rozčilil, že omdlel.
4: No já o zvířatech jednu, to se natáčela jednou na Barandově pohádka. A byl tam prostě záběr, jak na takový malý zíce v ateliéru sedí kočka a měla koulit očima.
5: To je
4: a teďko donutit kočku, aby koulila očima, to je strašně těžký. Takže ráno se začalo natáčet. A teď si budete představit živě ateliér, tam je za kamerou někdo a spousta osvětlovačů a pomocného personálu. A pořád se točí jeden záběr, už to trvalo hodinu a dvě hodiny a tři hodiny a s kočkou dělali všechny možné kouzla, nalejvali rum a všechno nešlo to. A kočka pořád seděla a jenom mouřila v oči a vůbec nekoulila. A chodil tam po ateliéru takovej stavěč a pořád prostě nevěděl, co tam s tou kočkou dělají. A už trvalo asi pět hodin, tak tam prostě přišel a povídá: co, prosím vás, pěkně chcete od té kočky? Oni povídají: prosím vás, pěkně jděte stranou, tady my děláme film a...
5: Umění.
4: Děláme tady umění a kočka má koulit očima. A on povídá: za pět piv. A oni říkají: tak povídají, no tak prostě za pět piv. Tam on pá, tak to zasviťte. Řekněte, kamera, šel k té kočce, chytí za vocas a roztočil jí, posadila kočce, koulely se oči, a když to skončilo, tak povídá: vidíte, ono se zvířatu musí rozumět.
2: Je to krásný.
3: Ten dovětek je krásný.
1: Teda řeknu vám, kdybych nevěděl, že Vladimír Kalina a Vladimír Svitáček, i když byli generačně docela blízko, tak od sebe navzájem neopisovali, asi bych věřil, že se i dobré historky kradou. Ale ať už to bylo jakkoliv, základem je přece pokaždé ten originální původní příběh, který Vladimír Svitáček vyprávěl takhle.
6: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU, a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě. Malý kotě mám rád a tam jsem... udělal malý forn nakonec, já nevím, jestli si na to pamatujete, po jaru to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně vrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Tak. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem, říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal, on říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

malé kotě, spalo v botě, nehas co tě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě a nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, to my ani slovy povědět nesvedem věřit.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Sedmiláři Dity Skálové našli i po listopadu 1989 své pokračování. Samozřejmě to už většinou nebyli ti původní vypravěči z konce 60. let, ale Vladimír Kalina jakoby nestárnul. Myslím, že i přes přísná bezpečnostní a protipožární opatření ho ta jeho dýmka neopustila ani v rozhlasovém studiu, kde byl hostem společně s veterinářem Jaromírem Svobodníkem, hercem Josefem Vinklářem a věhlasným českým porodníkem Antonínem Doležalem.

0: profesoru Františkovi Vláčilovi, což je nesmírně zajímavá kumštýřská osobnost. A jednou, to už je před mnoha lety, byl filmový festival v Banské Bystrici, což byl takový festival, který v podstatě střihnul celé to období. A my jsme přijeli do Sliače, až nás ubytovali ve Sliači a jezdili pro nás autokárky na představení do Banské Bystrice. A František Vláčil přijel do toho Sliače a první, co udělal, je, že si na celou dobu objednal koupele. A protože dole byl výborný bar s takovou báječnou barmankou, tak v podstatě trávil celou tu dobu, aniž tušil, co se všechno odehrává v té Banské Bystrici. A přece jenom ten poslední den, když už bylo to závěrečné představení, tak se v něm hnulo svědomí a vyšel z toho baru na tu ulici a tam stála 603, u ní stál takový chlap v koženým kabátě. Tak ten Vláčil šel k němu a povídá: heleď, podívej, já jsem režisér František Vláčil a ještě jsem tady, už jsem tady týden, ale ještě jsem nebyl v tom kině v Banské Bystrici, nemohl bys mě tam hodit? A ten jako chvíli mlčel a pak otevřel dvířka, ty nasedli a přišel šofér zase za volant a to byl ministr kultury.
1: Všechno a tím pádem i zoologická zahrada vyžaduje určitou údržbu a proto je tam určitá četa údržbářů, který udělají tu a tam opravu a tak dál a tak dál. A bylo třeba svařit tady v tomto pavilonu šelem kus mříže, která už vykazovala vlastnosti, že by ztrácela na své pevnosti, tudíž, že by zvíře mohlo touto vytvořenou cestou tu klec nějakým způsobem opustit. A byl tam přivolaný údržbář nebo nasazený údržbář, který si tam instaloval autogen, tu svářecí soupravu a svařoval. Samozřejmě předtím ta klec byla uvolněna, on byl v té kleci s tím svářecím přístrojem a svařoval. A mezi tím ty ošetřovatelé přepouštěli ty zvířata do venkovních výběhů a poněvadž si nějakým omylem popletli ty tahací dveře, kterým se říká šubry, tak vám otevřeli ten šubr, neboli ty padací dvířka, do té klece, kde údržbář Sochor svařoval tady tuhletu mříž. A jestli si pamatujete, na ten pavilon měl takový napřed palandy, ano, takový ano, zvýšený ano. A teď do té klece vstoupil statný samec jaguára a poněvadž viděl před sebou nějakýho člověka, tak se zarazil a s napětím to zvíře pozorovalo, co ten údržbář tam vyvádí. A mezi tím přišla do pavilonu skupina nějakých žen ze Slovácka s takovýma těma holínkama, s těma širokýma sukněma na zádech, takový, jak se to jmenuje, takový ty, co, nevím,
2: volány,
1: to není volán, takový ten divný ruksak, co se tam nosí na těch zádech. A teď stojí zděšeně před tou klecí a dívají se na toho údržbáře, jak tam svařuje a ta jedna se osmělila a říká: panko, za váma je lev. Jo, on to považoval za vtip a říkal: já vím, matko. Jo, a dál svařoval. Jo. A té ženě to nedalo, takže poněvadž považovala tu situaci za nebezpečnou, tak znovu na něj útočila tady touhletou otázkou a říkala: za váma je lev. Jo, a on znovu říkal: já vím, tak dělal hrdinu, jako svařoval. A když ta žena už po třetí na něj se obrátila s touto otázkou, že za ním něco je, tak skutečně mu to nedalo a teď se otočil a byl několik metrů teda tváří v tvář tomuto statnému samci jaguára. A on pustil vám tady tuto svařecí soupravu. Plavmo proskočil takovýma dvířkama, který měli rozměry zhruba asi takových 40 na 40 centimetrů, kterýma se vešel se tam úplně, takhle se sesul, sebral se a teď vycházel zcela otřesen tedy na tu chodbu a začal si stěžovat všem přítomným a říkal jim: když mě sem ještě někdo pošle něco spravovat, tak se mu na to a řekl jedno velmi nemravné slovo.
0: Ten vztah k přírodě, ten je zvláštní, protože řada lidí, kteří se dostanou do svého oboru jako A pokud jsou to teoretici, tak se samozřejmě vzdalují tomu životu přírody. To vám, pane profesore, hned můžu potvrdit na tom, že manžel spisovatelky Heleny Šmahelové byl profesor Trost, což byl filolog neuvěřitelně vzdělaný, který samozřejmě žil jenom ve své knihovně, ve svých přednáškách, ve svých problémech. A jednou jeho manželka ho v podstatě donutila, aby vešli do přírody. Tak vešli do přírody a to bylo na jaře a tam se objevily první sedmikrásky. A ona mu povídá, podívej, sedmikrásky. A on se tak dlouze na tu sedmikrásku díval a pak povídá, ano, to znám z Heineho.
2: Měli jsme takovou průvodci cizinců ve Španělsku, která mohla koukat z okna a dívat se na tu krajinu, kde jsme jeli. Ona namísto toho vyndala cestu do Španěl od Karla Čapka a četla toho Čapka nám všem. A já jsem si ji pak ptal, jestli to tam jako viděla, tu krajinu. A ona řekla, že ne, ale že jí to stačí, ta představa. Ale ona mohla tam koukat, ale jí stačila to jako ta představa. Já bych chtěl říct, víte, jednu věc, takovou trošku vážnější. Je taková věc, že na mnoze není pokládána medicína, fyzika, matematika za součást kultury. Jo? Že kultura je jenom chodit do divadla nebo na výstavy nebo, a není, takže normálně se lidé chlubí tím, že nevědí, co je první a druhá termodynamická věta, jo? A kdyby teda jako někdo z těch fyziků řekl, že neví, kde je Van Gogh, no tak by řekli, no to je teda pěkný hlupák. Takže já bych jako chtěl říct, že já si jako vážím všech lidí, kteří něco umí. Každý umí jenom něco. A protože jste byli příliš vznešení, tak dovolte, abych to vzal na věci, které jsou naprosto nevznešené. Tak znova řečený mysliveček, když tam sloužil na ty patologii, tak si udělal hrubý žert ze svého kolegy z Pilky, vzal psí exkrement, to je to, co psi ze sebe odstraňují, jo?
3: A ten
2: psí exkrement on vložil do formalinu, udělal z toho preparát a dal to tomu Spilkovi, aby se na to podíval. No a Spilka na to koukal, nevěděl, co s tím, nevěděl, kam to zařadit, tak to odnes panu profesorovi Hlavovi. Hlava to vzal, dostal to v sobotu, v pondělí potkal toho myslivečka a řekl mu, tak voni vole, podruhý až tomu volovi Spilkovi budou zase dávat psího. Tak mě to napřed řeknou, protože já vůl stará jsem nad tím strávil celou neděli.

0: Já bych jenom ještě chtěl k těm figurkám vzpomenout mého strýce Emana, což byla taky povaha člověka, který nesmírně miloval tu chvíli života, který neměl to, co má většina lidí, že se pořád pachtí za určitým cílem a zapomíná na to, že v podstatě žije. A strýda Eman žil v podstatě každou minutou a byl to můj nejmilovanější strejda, kterýho jsem měl.
1: To jsou tohle takový strejdové.
0: A tenhle ten strejda Eman, když měl před první světovou válkou narukovat, tak neustále prosil dědečka, teda tatínka, že chce k námořnictvu. A tenkrát v tom Rakousko-Uhersku samozřejmě brali k námořnictvu lidi od moře. Samozřejmě. Proč by brali někoho z Prahy?
2: Od Vltavy.
0: No ale ten Eman, neustále ho prostě lákali ty dálky a všecko. A tak dědeček prostě běhal po Praze, po všech těch místodržitelstvích, po armádě, že jo, všecko to bylo složitý a psal do Vídně a všecko. A pak se stal neuvěřitelný zázrak, protože někdy v tom 12. roce přišel strejdovi Emanovi povolávací rozkaz k námořnictvu. A strejda Eman nastoupil, vím, že mě maminka říkala, že se loučil u Vilzonova nádraží, se loučil s koněm, protože byl totálně opilý radostí. A tak prostě odjel na to moře a samozřejmě netušil, co to je námořnictvo. On nevěděl, že první, co ho čeká, je výcvik na školní plachetnici, kde takřka první den dostal službu na stěžni v tom koši a byla bouřka. Takže asi za měsíc přišel od strejdy Emana domů dopis, který začínal nádhernou větou. Tam bylo napsáno: milý tatínku, jak si běhal po těch všech úřadech, abych se sem dostal, tak to oběhni ještě jednou, aby mě dostali pryč. A tak nakonec se dostal na známou loď Viribus Unitis, že, což byla bitevní loď, reprezentativní. A potom, když se těsně před první světovou válkou potápěl baron Gauč, což byla taková známá loď, tak tam strejda nějak s tou lodí jeli jim na pomoc. A v té chvíli tam strejda pochopil, že to je příležitost a poněkud začal hrát pomatenýho. Protože on skutečně zachraňoval ty tonoucí a říkal si, tak to mě taky čeká vlastně. Tak v podstatě využil toho a začal předstírat určitou duševní poruchu. Že? Takže byl superarbitrován, vrátil se z vojny, takže do první světové války nenastoupil a stal se telegrafistou na železnici. A tam strejda hned od začátku měl takovou malinkou kancelář, kde měl takový ten veliký mosazný telegraf s tím kolem, tam se navíjel ten pásek a neustále ťukala morzeovka. A jak tam byl v takový té kopce, tak vlastně najednou se mu strašně začalo stejskat po tom moři. A ten strýda, jak měl tu kancelář, tak tam měl tři skříně. A jedna byla veliká, takže ten strýda tu jednu skříň vyklidil, pak ji zamknul, zlomil klíč, takže už do ní nešlo nikdy vtáhnout. A tu bočnici proměnil v tajný dveře, který se dali na takovej malinký puntík otvírat. A v té skříni on si udělal malinký lehátko a zavedl si tam elektřinu. A měl tam malinkou lampičku a měl tam přístroj, kterému se říká Laterna Magica. V podstatě diaprojektor. A když byl takový ten čas, kdy strejda věděl, že nikdo z těch oficiálů tam za ním nepřijde, tak stisknul ten puntík a zmizel v té skříni, zavřel ji. A protože tu stěnu těch dveří nalakoval na bílo, tak si tam pouštěl diapozitivy všech moří, který kdy viděl, anebo který neviděl, a prožil tam snad 10-15 let v tomhletom nádherným vězení a vždycky pak odpoledne vyšel z té své kanceláře, šel k parku u Wilsonova nádraží, tam na rohu prodávali kukuřici, tak si koupil pytlí kukuřice a šel krmit holuby a labutě a vždycky říkal, ta Praha taky není špatná.
2: Já jsem na Žižkově žil přechodně prostě 4,5 roku. Musím říct, že se mi tam strašně líbilo, že tam byli hrozně hodní lidi, ale já jsem tam neměl zapuštěný kořeny a proto jsem se tam odsaď chtěl přestěhovat. Protože to prostě nešlo, ale poznal jsem tam prostě báječný kluky, báječný chlapy a oni mají zvláštní povahový rys, oni mají kromě vlastností, o kterých mluvil Vladimír, oni mají ještě jazykovou schopnost, no, kde se opravdu nemluví. To není jenom žargon, to je nesmírný jazykový bohatství, protože oni třeba říkali, hochu, to byl včera nálet na Prahu, já povídám, což znamenalo flám, jo? Nálet na Prahu, ze Žižkova nálet na Prahu. Já povídám, no a jak jste dopadli? On říkal, ale čiče, ani se neptej, granty lítaly jako vlašťovky. to je prostě, to že je to nemůže nikdo vymyslet, to nemůže nikdo napsat.
1: Teďka má granty jiný smysl.
2: No, ne, ano, to já vím, ale u nich, na Žižkově, že tam nikdo nepoužije, prostě když se řekne, to je bezvadný chlap, tak tam se neřekne. To je prýma chlap, to je senzační chlap. Říkaj, to je bourák, hele.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Proč to nepřiznat? Bál jsem se, jak budou ty historky Vladimíra Kaliny v rozhlase vypadat, když je nevypráví on sám a nemá vedle sebe tu partu posluchačů s rozzářenýma očima a hlasitým smíchem. A vidíte, když se ty drobné anekdoty ze života dostanou do správné ruky Pavla Soukupa, Miroslava Moravce a Milana Neděli, nemusíme se vůbec bát. Tak všechno dobré a ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Scénárista František Vlček byl nedostižný vypravěč. Častokrát jsme ho prosili, aby už přestal, protože nás všechno bolelo od smíchu. Když jsme se jednou vraceli z natáčení Sedmilhářů v rozhlasovém studiu, prozradil mi, jak se dělají historky. Povídal, já ti nejdřív řeknu příběh, jak se skutečně odehrál. Třeba jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky na náves a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. Odmlčel se a dodal, jak vidíš, nic k smíchu na tom není. Jenomže to musíš vyprávět takhle. Jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. V tom okamžiku se strejda na zadním sedadle probudil, nechápavě zíral z okénka a do toho vedra povídá v naprostém úžasu, ono sněží.
3: Musím vám říct, že hrozně obdivuju čiperné staříky. To už bylo spisovateli J. Eškubínovi 99 let, ale stále byl čilý a zvídavý. Jednou jsem přišel na Dobříšský zámek, píše Vladimír Kalina, a on seděl u okna nad sklenkou vína. Tušel kolem jeho stolu Jiří Fried v okamžiku, když starý pán seděl nad knížkou. Zvedl hlavu a protože nedoslýchal tak zvučně a trochu nazlobeně povídá, prosím vás pěkně, kdo pak je ten Otčenášek? Jan Otčenášek seděl za ním o dva stoly. Pro mistra to byl zřejmě mladíček, neboť ten za svého dlouhého života se dával už i s Nerudou. Starý pán držel ve své chvějivé ruce knížku a stěžoval si hlasitě. Občan Brych. Jak může český spisovatel použít tak nečeského jména Brych? To je starý nešvar v české literatuře a máme přece tolik krásných českých jmen. Mistr Josef Štefan Kubín se uklidnil a pak řekl zase zvučně na celou jídelnu, že jsme se všichni jen nadechli, jako by kolem nás prošla živá historie české literatury. Povídal, Ondino jsem potkal Dika.
4: Já znám podobnou historku. Když se v klubu spisovatelů zastavil pan profesor V.V. Štech, chvíli jsme si povídali o Vojanovi a o Mošnovi a pak si pan profesor všiml knížky s krásnou pestrobarevnou obálkou. Zeptal se, co pak je to? To je o kosmonautice, pane profesore. Držel chvíli knížku v ruce, prolistoval pár stránek a zase nám ji vrátil. Řekl, to už nebudu číst. Já se totiž rozhodl, že tohle století přeskočím.
3: Já bych vám teď rád pověděl něco jiného, ale taky o literatuře. Znáte tu hru Duchcovský viadukt? Uváděla se počátkem 50. let snad ve všech divadlech v republice. Její autor Vojtěch Cach bydlíval tenkrát v podnájmu u tiché a slušné paní, která si svého věhlasného nájemníka vážila a oslovovala ho pane inženýre. A Vojtěch Cach jí ze slušnosti neodporoval. Pokládal její titulování za starosvětskou radost starších lidí, kteří si potrpí na okázalost. Až po čase, kdy v neděli dopoledne paní Bitná upekla bábovku a seděli spolu nad svátečním servisem, využil chvíle jistého zblížení a vysvětlil jí, že vůbec není žádný inženýr.

0: Sátran do černého na terče za zády. Ve svém střeleckém fanatismu nemohl pochopit, jak může šťastně existovat člověk, jenž se už od mládí vyhýbal i pouťovým střelnicím. Nakonec si však vymohl, že i Vladimír, který byl uvolněn pro přípravu zábavného večírku na rozloučenou, se musí zúčastnit střelby. Odvedl vojáky na louku, nařídil jim ulehnout do trávy a u každého stál vojín základní služby, který dohlížel na nabití zbraně. Major vysvětloval: terče jsou od vás vzdáleny 50 metrů. Nejdříve všichni vystřelíte 5 cvičných ran. Každý terč má vaše jméno. Já půjdu od jednoho terče ke druhému a podle zásahu budu říkat více doleva, více doprava, více dolů, více nahoru. Jasné? Vladimír vystřelil 5krát za sebou s nejlepším úmyslem. Pak všem střelcům pušky odebrali a major šel od terče k terči, vytahoval je z rámečků, díval se na ně proti světlu a říkal: Horčička, více doleva. Kantor, více doprava. Jaroš, více doleva. Kalina. Umlkl a s naprostou nechápavostí se díval na Vladimírův neporušený terč. Pak zrudl a zařval: Kalina, proč jste nestřílel?
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Já si myslím, že každý musí čas od času prožít nějakou málem neuvěřitelnou příhodu, i když to nemusí být zrovna legrace na vlastní triko. Jednou v létě odpoledne jsme seděli v klubu Mánes s Ladislavem Kásem, dávným redaktorem slavné epochy Lidových novin, a jeho manželkou Eliškou Junkovou, slavnou automobilovou závodnicí. Obrovskou skleněnou stěnou jsme se dívali na poklidnou scenérii Národního divadla. Řeč plynula v družné zábavě a ani jsme nepostřehli, že se náhle zešeřilo. A najednou Láďa Kchás vyskočil, zíral na hrozivý ocelově šedivý mrak, který zatemnil celý obzor, a vykřikl: rychle nasedat, jedeme držet okna. Nebyl čas na vysvětlování, naskákali jsme do auta, co se nás vešlo, a uháněli jsme liduprázdnými ulicemi, jimiž se prosmykly již první nápory větru. Dojeli jsme na Hradčanské náměstí a oblohu křižovaly blesky a blížilo se vzdálené hromobytí. Vběhli jsme do domu a řítili se schodištěm do posledního patra. A když jsme se ocitli v prostorném bytu, spatřil jsem něco, co jsem ještě neviděl a nedovedu si představit. Okna se nadouvala jako plachty. Jako v závrati jsem si uvědomil obrovskou výšku nad celou pražskou kotlinou, která se v návalu smrště tlačila do oken a rámy jen praskaly a skřípěly, zvětšující se škvíry jako trysky propouštěly poryvy studeného vzduchu, že se vzdouvaly záclony i ubrusy a obrazy se houpaly jako kivadla pendlovek, okenní tabulky řinčely a zlomky tmelu odskakovaly jako kroupy. Jeden vedle druhého jsme drželi okenice, cítil jsem tlak nezadržitelného živlu a pochopil bezmocnost mořeplavců, jejich pokoru a odevzdanost před silami, které děsí svou neskutečností. Praha zmizela jak ve víru vesmírných mlhovin. Zdálo se mi, že se dům houpe a přídí naráží do zmítajících se vln. A najednou na sklo dopadly první kapky, v jejíž odrazu se zmnožily blesky ve stovky rozžhavených sopečných jícnů. A zvuky zvenku i zevnitř, táhlé a nepřestávající hučení s nepravidelnými údery smrště, hvízdavý tón průvanu a praskání parket, dunivé rány blesků a vrzavé vibrace dřeva a skla. Najednou oslnivá šupa, že se otřásly zdi. A skoro současně příval deště, jako by se protrhla obloha. A Láďa Kchás odstoupil od okna a klidně řekl: už je to za námi. Skutečně. Cítil jsem v rukách, jak tlak skoro naraz ustal. Do pokoje vstoupila paní Eliška s podnosem grogů. Uvědomil jsem si, že jsem prokřehlý a třesou se mi nohy. Usedl jsem do klubovky a zahříval si skřehlé prsty o sklo skleničky. A Láďa Kchás povídá: můžeš si dát nohy na stůl. To je výsada námořníků, co přežili tajfun.
0: Já si myslím, že podobný tajfun prožila i dvě děvčata, která jednou stopovala na silnici. Ačkoliv byla v rozpuku svých 16 let, najednou nepomáhaly ani výstavní nohy v bermudách, ani naditá trička. Stopovala už přes hodinu a provoz začal povážlivě slábnout. A v tom okamžiku se blížila stařičká muzeální Tatrovka. A jedna z těch dvou přišla na spásný nápad.

0: S výkřikem "to chce inovaci" sundala děvčata naráz trička a mávala jimi vysoko nad hlavami. Vůz zastavil, vystoupil starý pán a současně se ozval jeho skřehotavý, káravý hlas, jako by stál ve třídě před katedrou. Wagnerová, Valášková. Obě stály vyděšeně před svým profesorem v provinilém úžase se skříženýma rukama přes prsa. Pan profesor se ohlédl a řekl v lítostivém zamyšlení: "A já vás dosud jen hodnotil podle znalostí staré české literatury."
1: Milovník Pálavy, Beskyd a Jeseníků, spisovatel Jaromír Tomeček, přijel na zámek Dobříš těsně po své osmdesátce. Druhý den brzy ráno vyšel do lesů na své toulky až za Nový Knín. Vrátil se popolední, růžolící a plný dojmů. Na otázku, jak se mu to líbilo, odpověděl diplomaticky: "Máte v Čechách celkem slušný lesy." A dodal se zaujetím: "Potkal jsem i 12 teráka. To byl krásný kus." Na chvíli se odmlčel, uznale pokývl hlavou a pak řekl se zamyšlenou vážností: "Stejně si myslím, že se k vám zatoulal z Moravy." Vítězslav Nezval věřil na horoskop. A tak před smrtí, jejíž blížící se čas mu sdělili hvězdy, chtěl ještě naposledy vidět Itálii a rozloučit se s ní. Na cestě ho provázel Ladislav Fikar, který se stal zároveň hospodářem celé malé výpravy. Peněz nebylo moc nazbyt, ale Ladislav Fikar dokázal splnit každé přání, neboť miloval Nezvala s celou pokorou své básnické duše. Zaplatil i nosiče, kteří v Pompejích vynesli už těžko chodícího básníka až na vrcholek Vezúvu, odkud byl nádherný rozhled. Objednával nejlepší vína i večeře vybraných jídel v restauracích nad mořem. A tak se hotovost společné pokladny pro mimořádné výdaje den ode dne tenčila a nakonec už bylo jasné, že starostlivý Fikar dotuje položky i z vlastního kapesného, aniž by se o tom slovem zmínil. Vítězslav Nezval se tím pádem ocitl v paradoxu výčitek provázejících jeho nezměrnou touhu vypít poslední kalich italské révy až do dna. Ve chvíli okouzlení, kdy za horké noci seděli pod zářící fontánou di Trevi, podlehl zjitřelé náladě upřímností a s provinilým výrazem řekl: "Já ti to všechno vrátím, Láďo." A v zápětí si uvědomil vágnost svého slibu, jehož nereálnost byla zjevná, a opravil se: "Láďo, já ti něco musím dát." Na vteřinu se zamyslil, pak mu položil ruku na rameno a řekl v návalu bezelstnosti: "Já ti dám radu, Láďo. Prosím tě, nekuř tolik." Po operaci mě poslali do Mariánských lázní a když jsem ráno poprvé vešel do jídelny léčebny Pacifik a rozlížel se po volném místě, zamával na mne od stolku u okna pár rukou výtvarník Zdeněk Seidl a spisovatel Ludvík Aškenázy. Sotva jsem usedl, zaplnil se takřka celý stůl bohatýrskou snídaní šunkou, párkem, sýrem, džemem, máslem, pudinkem a sladkým pečivem. Teprve po chvíli jsem pochopil, že všechno patří pouze mé výživné dietě. Seidl a Aškenázy dostali každý po talířku se dvěma jablky a mrkví, neboť tu byli na redukčním léčení. Cítil jsem se trapně a nabídl se, že se rád rozdělím, ale zásadový Zdeněk Seidl bryskně odmítl a smutný Ludvík Aškenázy se mlčky podřídil. Oba tu byli už týden a z očí jim koukal hlad. A tak jsem se jich zeptal, jaký program mívají dopoledne. Odpověděli, že pravidelně chodí do hotelu Golf na kávu. A protože jsem měl také volno, navrhl jsem se za společníka. A v zápětí jsem litoval, že jsem to vyslovil. Souhlasili totiž po kratičkém váhání, kdy se po sobě beze slova podívali. Vyšli jsme a bylo už pěkné červencové horko. Stoupali jsme lesními cestami do strmých kopců a já je mlčky obdivoval. Oba moji společníci si už sundali propocené košile a zdálo se, že každým supícím krokem nechávají za sebou pár deka přebytečné váhy. Šli jsme volným tempem déle než hodinu a když se konečně zřítili do proutěných křesel na stinné zahrádce před hotelem a já ocenil jejich léčebnou kázeň, ti dva se na sebe opět podívali stejným pohledem, jako když jsem se jim nabídl za společníka a Ludvík Aškenázy sklopil provinile hlavu a s výrazem dítěte, které něco provedlo, se přiznal. My jsme se ti styděli říct, že sem jezdíme taxíkem.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Gott jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, je úterý 15. září, hodiny ukazují 11 hodin a začíná noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu zlínského studia vás zdraví Jarka Parbuříková a budu moc ráda, když dnešní dvě hodiny strávíte se mnou. Čeká nás téma, ke kterému neodmyslitelně patří silnice, vůně benzínu, vítr ve tváři a možná také ten zvláštní pocit svobody, který člověk zažije právě na dvou kolech. Dnešní noční linka má název Na motorce životem. Vzpomínáte si na svou úplně první motorku, na první jízdu, první další cestu, nebo třeba na stroj, na který byste dodnes nedali dopustit? Kam nejdál jste na motorce dojeli a co jste cestou zažili? Zažili jste někdy třeba nějakou autonehodu nebo nehodu na motorce? Možná už dnes nejezdíte, ale bývaly časy, kdy jste na motorce projeli půl republiky. Možná jste na ní jezdili do práce, na rande, na dovolenou nebo jenom tak bez velkého plánu a s chutí někam vyrazit. A možná jste nikdy neseděli za řídítky, ale dobře znáte místo spolujezdce. Tak zavzpomínejte na motorky, které vám prošly životem, na lidi, se kterými jste jezdili, na cesty, které se povedly, i na příhody, kterým se smějete ještě po letech. Telefon do noční linky je 731 800 900. Volat můžete celou noc. Já se na vaše příběhy moc těším. Tak nastartujeme, alespoň tedy obrazně. Dnešní noční linka právě začíná.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, noční lince Českého rozhlasu. Vůně benzínu, vítr ve tváři, silnice před vámi a pocit svobody. Pro někoho je motorka koníčkem, pro jiného vášní na celý život a pro dalšího vzpomínkou na časy, kdy se na dvou kolech vyráželo za dobrodružstvím i obyčejně do práce. Teď je s námi paní Jana Strutnová, která nám dnešní povídání, noční povídání otevře. Vítejte.
1: Dobrý den,
0: a
1: tady je Jana a já jsem jela na motorce velice záhy. Tímto zdravím všechny hodný a příjemný lidičky z Českomoravské Vysočiny, protože tam se to odehrálo. Já jsem tam měla dědu a byli jsme tam s tátou na prázdninách a bylo to ve vesničce Benátky vedle městysu Křížová. A mezi těmi Benátkami a Křížovou vedla dlouhatánská polní cesta jenom. A děda měl takovou velikou, těžkou motorku, obrovskou. A já jsem byla holčička z třetí třídy a moc se mi obdivovala. A táta mě na ní vozil teda, já jsem seděla vzadu, jenomže to nebylo úplně ono, protože já jsem chtěla řídit sama. Tak jsme jednou s tatínkem jeli do toho městysu Křížová a potom, když jsem jeli zpátky, tak on mě dovolil, že jsem si mohla sednout k tomu řízení. Tatínek šel a já jsem krokem jela na motorce. No, taková malá holka a strašně se mě to líbilo a dojela jsem úspěšně. A bylo to moc hezký, do dneška na to vzpomínám a musím říct, že to byl jeden z nejhezčích zážitků v mém životě. Jinak potom už jsem motorkářka nebyla.
0: A víte, kde skončila ta motorka?
1: No, to už potom asi děda prodal nějak tak a potom umřel, potom jsme dlouho čekali, než zdědíme ten baráček a když jsme ho zdědili, tak už tam ta motorka nebyla, co si pamatuju, to už je dlouho.
0: No a když se vám to tak líbilo, tak proč jste se potom k tomu ještě nepřičichla někde v budoucnu? Nebyla příležitost?
1: No, já vám to povím, já jsem přičichla k jízdě na kole a to bylo vlastně v době, kdy ještě silnice byly téměř prázdné, takže jste se na kole, tehdy to bylo od 10 let, že mohlo dítě jet samostatně, takže já jsem se od těch 10 let proháněla na kole po silnici a to bylo ještě lepší než na té motorce, no.
0: No, tak to nevím, jestli se to tak úplně dá porovnat. Já myslím, že když jednou sednete na takový stroj, tak potom už ta láska většinou zůstává. A když třeba vidíte motorky někde v televizi, nebo šla jste někde na nějaký sraz nebo přehlídku nějakých krasavců motorek?
1: No, tak to jako už teďka ne, protože já jsem si uvědomila, jak jsem tak rostla, že vlastně ta jízda na motorce je strašně nebezpečná a bohužel vím o velikém množství případů, že vlastně ty kluci se na tom zabili, jo. Takže ono na motorce není člověk nějak zvlášť chráněn a může jezdit hodně rychle, že jo. Když to na tom kole jezdíte, to je jen tak, jak šlapete a je to takový ředitelnější a mě baví všechno, co jezdí. Ale potom jsem se prostě zamilovala do toho kola a dokud to šlo, tak jsem jezdila na té silnici. A to třeba takový túry jsme jezdili s kámoškou, že jsme ujeli i 60 kilometrů za den na tom kole, no. Ale to už nebylo na motorce.
0: No, Jeni, já jsem se dívala, když jsem se připravovala na téma k tomuto vysílání, na jednu anketu a tam se ptali, co láká motorkáře nejvíc na té jízdě na motorce a byl tam na výběr svoboda, dobrodružství a potom za třetí nebezpečí, pomočka, adrenalin. Co si myslíte, že vyhrálo? Svoboda, dobrodružství nebo nebezpečí, pomlčka, adrenalin?
1: No, možná, já nevím, možná ta svoboda.
0: Taky bych řekla, taky jsem to typovala.
1: Ale bylo to poslední,
0: přesně,
1: že jo?
0: Přesně tak, přesně tak. To mě teda překvapilo, no, ale jak jste o tom mluvila, prostě to tak je, že to není příliš bezpečné, protože člověk se může snažit jezdit co nejbezpečněji, ale nikdy neovlivní to okolí na té vozovce.
1: Ano, a právě, že já mám ráda takovou jistotu a život je mně nade všechno. Takže radši oželet něco, co by bylo nebezpečný a mávnout nad tím rukou, než se někdo třeba zabít nebo těžce zranit. Že? Tak já to beru takhle ten život. No.
0: To kolo je bezpečnější.
1: Já jasně.
0: Mám stejný názor. Tak děkujeme za zavolání, Jani. Děkujeme za milou vzpomínku na dědečka a společné jízdy. Je hezké, že i po tolika letech se vám ten pocit z motorky vybaví a zůstává. Klidnou noc přeju a někdy příště naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Aktuální čas 23 hodin 14 minut, posloucháte noční linku Českého rozhlasu. A ta dnes voní benzínem a vede po silnicích, na kterých možná zůstala i část vašich vzpomínek. Jaký příběh se vybaví vám, když se řekne motorka a život na motorce? Odpovídá paní Magdalena z Hradce Králové.
1: Krásný večer přeji všem.
0: Dobrý večer.
1: Já jsem nejdelší cestu na motorce, tehdy na skutru, zažila se svým tehdy manželem až na střední Slovensko jako svatební cestu.
0: Mm-hmm.
1: Asi 500 kilometrů, bylo to krásný, protože na tom skutru jsme projeli celý střední Slovensko, který je krásný, malebný, a na motorce vůbec je to okouzlující.
0: A jak dlouho jste byli na té svatební cestě? Kolik jste toho vezli sebou na tom skútru?
1: Vůbec nic. Jenom to nejnutnější, protože my jsme tam nemínili zůstat nějak dlouho, pak jsme tam teda zůstali, ale vzhledem, že tam manžel měl sourozence a už i jejich děti, takže nebylo nouze o oblečení. A zpátky jsme se vraceli a celou cestu nám pršelo. Takže celou cestu jsme jeli promočený.
0: Kdybyste si mohla tu svatební cestu zopakovat, jela byste znovu na dvou kolech?
1: Já jsem blázen. Možná, že jo.
0: Tak to jste odpověděla.
1: Vůbec miluju motorky, protože já mám kousek od oken, mám podzemní garáž, kde parkují motorky a já tam chodím poslouchat tu labutí píseň. Jak ty motorky krásně bublají, do dneška mi to drží. Každý rok se vždycky najde soused, který mě sveze. Letos už jsem i měla strach, protože já bydlím kousek pod Hradubický a tam je rovná několikakilometrová silnice, takže to mě teda provez. A miluju motorky, protože jsem s manželem jezdívala a pak s přítelem na srazy motorkářů, protože už jenom ten pohled na ty krásný pomalované motorky a celý život já toužím se svíst, co se mě už nepodaří na Harley. To je prostě kouzlo všech motorek. A když vidím v nějakým filmu, si to pamatuju, že to bylo ve filmu, jak ty holčině tam vlály ty vlasy a jak si jela překrásným přírodním okolím, a tak prostě potom toužím. A mám koloběžku, elektrokoloběžku, takovou masivní. My kamarádi a rodina říkají, bába vyjela na Harley.
0: Ano, takže paní Magdalenko, rozumím tomu dobře, že vy jste ale nikdy neřídila a jenom se vždy vezete?
1: Ano, nikdy jsem neřídila.
0: Jste to nikdy neskusila?
1: Já vám ani nevím.
0: A kde se teda vlastně ta láska k motorkám ve vás vzala? Ono to není u ženy až tak obvykle, bych řekla.
1: Asi tím, jak jsem s manželem jezdila, my jsme jezdívali i na motorkářské závody, tady v Nový Pace bývali a teď si všude nespomenu. Takže to mě asi ta vůně, ten zvuk a to všechno. Ale tím, že jsem viděla jako i, možná, že mě odradilo, že jsem viděla na silnici, protože já jsem jako brzy začala jezdit autem. A když jsem na silnicích viděla ty nehody motorkářů, až i smrtelný, tak asi to mě odradilo.
0: Ano,
1: a já jsem neměla rozumím. I když jako toužila jsem si zajet, ale tenkrát jsem ze začátku neměla ještě řidičák. A pak teda už jsem začala jezdit autem. ale jako na sedadle jako pasažera, jako to mě nevadí.
0: No, rozumím tomu dobře, že když kolem vás projede motorka, tak se za ní otočíte. Každá druhá žena se možná otočí za nějakým sympaťákem a vy za motorku.
1: A když vidím někde, jak je sezóna a máme tady blízko kemp, takže ty motorkáři jezdí i nakupovat do supermarketu a tohle, tak já tam očumuju, dívám se, prohlížím. Jo, pořád mi to láká.
0: Teda, Magdalenko, a řekněte, kde je ta motorka vašeho muže? Po vašem muži.
1: Tenkrát jsme asi na ní nějak dojezdili, ale pamatuju si, že nevlastní bratr mýho táty měl Maneta. A to mám před očima pořád. To byla taková lehká, docela lehká motorka. Tak jestli to byla 25, možná ani ne to. Takže a moje sestřenice, ta jezdívala celý život na motorce. Měla svoji vlastní, tam měla jedině motorku. Až teď na starý kolena, myslím, má auto. Ale jinak, já nevím, proč jsem nejezdila jako řidič.
0: Jako, máte to prostě v krvi, v rodině.
1: No, tak, ale kdybyste viděla, nebo to, ty krásné motorky, jak oni to mají vyšlechtěný, pomalovaný, vycíděný na těch srazech, to je nádhera, to je pohled prostě pro boji.
0: No já bych vám přála, aby se vám splnil ten sen, no. Třeba. Třeba se to stane.
1: Potom, protože, ale ten Harley, to je prostě, to je motorka, to je něco. Kdyby mě někdo dneska řekl, jestli vyměním jako jízdu autem za jízdu na Harleji, neváhala bych.
0: Magdalenko, tak moc vám děkuju za krásné vzpomínky od svatební cesty na skútru až po dnešní každoroční projížďky se sousedy. Jde vidět, že ta láska k motorkám vás za ta léta vůbec neopustila. Tak přeju, ať najdete někoho, kdo vás brzy sveze. Mějte krásnou noc a děkuju, že jste zavolala.
1: Já taky přeju všem krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdo si pamatuje svou první motorku do posledního šroubku, jiný hlavně člověka, se kterým jezdil. Na koho nebo na co vzpomínáte vy? Krásnou noc, přejeme další návštěvnici, zdravíme vás. Paní Drahomíra je tam, je to tak?
1: Ano, ano.
0: Odkud voláte?
1: Dobrý večer. Benátky nad Jizerou.
0: Aha, tam jsme před chvíličkou byli v Benátky.
1: No, ale to jsou jiný, no.
0: Ano.
1: Ale ono jich je asi osmero v České republice, Benátek. Ale my jsme Benátky nad Jizerou.
0: Tak povídejte, tak, co máte vy k téma.
1: No, tak je to velice zajímavý. Znám to jenom z vyprávění, ale mě rodiče vezli z porodnice na motorce. To znamená, že maminka mě držela v náručí.
0: No teda.
1: takže to mě vyprávěl tatínek. A jinak teda moje dětství hodně doprovázela motorka, protože auto jsme neměli. Takže s tátou jsem jezdila hodně, tak i třeba 100-kilometrový trasy na návštěvy. Potom bratr jezdil na motorce a jak říkala paní přede mnou, tak mě to strašně vonilo celý. Brácha se v té motorce pořád hrabal, něco opravoval a mě ten benzín strašně vonil. Takže jsem to měla dlouho spojený s tím dětstvím. No a pak se najednou motorky z rodiny vytratily a
0: začalo přišlo auto,
1: řidičák, ano. Takže pak jsem začala jezdit autem, ano.
0: No, byla jste pyšná jako dítě na to, že je váš tatínek motorkář?
1: No, asi jo, protože on byl dost dobrý a zároveň teda byl zodpovědný. Protože já nevím, jaký byly tenkrát pravidla, ale vozil mě dost malou, třeba 7-8 let. A on si mě vždycky k sobě přidělal páskem, abych mu nespadla. Ale ještě jsem se musela držet, no, tak nevím, byly to nějaký poslední 60. léta, začátky 70., takže já jsem tenkrát neřešila nějaký pravidla, prostě jsem tačkovi věřila a takhle jsme vyletěli, no.
0: No, když se na to díváte s odstupem času, tak teď se to zdá jako fantazie,
1: no,
0: že byste jela
1: přímo
0: na páskem,
1: tak, no.
0: K řidiči na motorce. Samozřejmě tehdy také člověk neovládal tak rychlé stroje, jako třeba jezdí dnes, nebylo tolik aut, takže
1: no je fakt, že když jsme jeli stovkou, tak to už byla rychlost, no. To se nedá s těma dnešníma motorkama vůbec srovnávat.
0: A nějaká nehoda byla v rodině, když
1: no,
0: jezdil i bratr?
1: No, nehoda nebyla, ale pamatuju si, vzpomínám si, když jsme jeli s bratrem, a to jsme jeli taky docela dálkou do těch 100 kilometrů, tak při zpáteční cestě se nám, já tomu moc nerozumím, ani nerozuměla, utrhla rozeta. Asi motorkáři vědí na těch starých motorkách. A protože to bylo zrovna no, v takovém místě, kde nebyla šance nějaký opravy.
0: No tak motorkáři asi vědí, co to je rozeta, ale tak kdybyste nám to popsala, to je nějaká teda součástka na motoru? Nebo?
1: No, tak takhle mi to ještě to ne, to je, jak je to zubatý kolo vzadu pro řetěz, tak se to protáčelo, protože to netočilo tím kolem, tak tam něco.
0: Dobře,
1: něco,
0: tak co se dělo?
1: Co točí tím kolem, no. No a výsledek byl ten, že jsme to tlačili domů 30 kilometrů.
0: No tak to věřím, že to je zážitek, na který tak se nezapomíná.
1: To byl zážitek, no.
0: No a kdy jste jela naposledy?
1: Jejda.
0: Už tehdy, jak by s tím tatínkem, nebo pak ještě někdy byla příležitost do dospělosti? Měla jste s kým jezdit?
1: No to já jsem nejdřív s tím tátou, potom s tím bratrem, to už mě bylo třeba nějakých 15, 16. A no to jste mě zaskočila, no jela jsem na Pioníru. Tenkrát jsem si potřebovala změnit nějaký úsek, tak jsem potají vzala Pioníra v garáži a odjela jsem takovou polní cestou. No a jinak ještě teda taková vsuvka, že my jsme bydleli ve statku, takže tam byl velký dvůr. Takže jsem to zkoušela i sama, ale to už bylo při dohledu táty, no. Ale že bych na silnici, na nějaký rychlostní trase, to ne, to určitě ne. Já jsem na to ten řidičák vlastně tenkrát neměla, když jsem se udělala na auto, tak tam to bylo jenom na ty malý motocykly a to už pro mě nebylo zajímavé.
0: Drahomíro, a když to vidíte dnes auto, ty velké moderní motorky, líbí se vám nebo máte raději ty staré, na kterých jste vyrůstala?
1: No tak mně se líbí všechno, když vidím veterány motocyklový, tak to oceňuju. Ale třeba příbuzným jezdili na návštěvu na těch Harleyích, tak to se mi taky moc líbilo. Oni tam byli, na jedný byl v předklonu, na jedný skoro ležel a tak, takže to se mi taky líbí, no. Ale jinak, co předvádějí za rychlosti, to už se mi moc nelíbí, no. Já občas jedu na kole, nebo jezdím na kole a občas mě míjejí tyhle ty divoši. A to je jejich rychlost, no. Musím si říct, chlapci, je to vaše věc. Nechtěla bych se za to brát odpovědnost, určitě ne.
0: Drahomíro, moc děkuju za zavolání, za vaše vzpomínky. U vás byla motorka opravdu součástí života od samého začátku, když si vás rodiče na motorce vezli z porodnice, to, co asi vůbec neumím představit. Tak ať na ty společné chvíle pořád ráda vzpomínáte.
1: Děkuji.
0: Krásný noční
1: čas. Hezký večer všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kolik kilometrů musí člověk ujet, aby z obyčejné cesty vznikla vzpomínka na celý život? Dnes mě zajímají vaše nezapomenutelné cesty na dvou kolech. Životem na motorce, téma dnešní noční linky, téma i pro
1: pana Laďu
0: Stopolné. Já se teď říkám, jestli tady vůbec s náma dneska byl na návštěvě nějaký muž, jestli jsme tady neměli zatím samé ženy. Co?
1: Ano, samé ženy.
0: Tak konečně teda, když je to téma spíše mužské nebo pro muže, tak co to máte pro... k tématově? Těšíme se.
1: Pro mě je to jako dobré a vzpomínkové téma, protože to mě tatínek naučil, jak spravovat kola, potom pionýry, motorky, to jsem všecko dokázal spravit a potom asi tak v 17 rokoch jsem si koupil 350, to byla dá se říct tehdy nejvýkonnější motorka tady, Java, bylo pár pětistovek, no ale toho, takže měl jsem tu 350, tak s tu jsem jezdil dost a jsem tak prostě si dokázal nastavit se řídit, že aj ruku jsem to nastartoval, jenom drcel a to krásně to jelo. Nekolik jsem jich spravoval tak různě kamarádom, když si aj jeden pán si chtěl dělat jeli buginu a že tam bude mít dva motory z 350, tak mě to dovezl. Jeden úplně v krabici, a druhý byl aj na kolách, to jsem mu taky poskládal. A mám aj takovou vzpomínku, že jsem, měl jsem aj babetu, na té jsem jezdíval. A jel jsem, jak když dom do Hluku, a tam je takový, za Kunovicema, taky dlouhý táhlý kopec. A jel jsem na té babetě a za chvíli mě předjížděl trabant, a ten stahl okénku, že uhni, nic. A potom jsem jel po určité době na té 350 a zase jsem potkal toho trabanta. Tak potom jsem mu zase předjel já, tak jsem mu začukal na okénko, tak já jsem mu řekl uhni.
0: To je tak, hezké.
1: No, ale tak, jako vzpomínky jsou to pěkné. Najdál jsem byl asi... Jo, to bylo vlastně od Hradiště až za Opavu, až k polským hranicám. Mm-hmm. No, to jsem tam tehdy jel na svatbu a na nosiči jsem vezl 10 litrů slivovice. Mm-hmm. Tady jako od Hradiště tam do té Opavy.
0: No, je jinak, nějaká, tak, kterou jste prodal a potom jste toho litoval?
1: No,
0: teď se ty stroje prodávají za neskutečné peníze.
1: No teď,
0: ty starší,
1: ano, to jo,
0: ty, na kterých vy jste jezdil, ty Javy.
1: Neprodal, ostala doma, ale potom, jak jsem se oženil, už se pořídilo auto, už jsem na to moc nejezdil, tak potom už kluk s tím dělal takové nějaké a nakonec to dopadlo tak, že nekončil to a to a to a už neví komu a motorka zmizela. No teď už to má obrovskou cenu. No. No. A to byla ještě ta sportovní, to mělo větší kola, hrazdu na tom, na řídítkách, tož. No myslím, že když jsem ve dvou, jsme na to měli asi tak 130. No, to taky taký táhlý kopec, tak jsem měl těch 80 a teď vidím, za náma se blížila, tehdy jezdili 100, Škoda 100. A tak se rychle blížila k nám a jak jsem přidal, no jsem viděl z zrcátka, jak se ztrácá. To opravdu by, já ví, ty 350, to byly opravdu živé motorky.
0: No a chybí vám někde ten pocit, když člověk sedne na motorku a někam vyrazí?
1: Tož jsem tam někdy, potom jsem se svezl už na modernější, jenom jsem projel dědinu, ale tam se muselo ležat. Jak když na řídítkách, potom mě tak bolely ruky, až jsem to objel, dojel, no. Ale teď už, a i kdybych chtěl, nemůžu na motorce, protože před pár rokama jsem měl takový problém, prostě, že jsem něco dělal, teď jsem se ohnul, už nenarovnal a teď mám trošku problémy, jak když zrovnováhu. Potom jsem sedl na kolo a ruky mě šly na druhou stranu, než jsem chtěl. Tak musel jsem se dívat tak 100 metrů před sebe, aby jel dom. Tak radši už si netroufám na kolo nebo na motorku sednout. A v autě to nevadí, tam člověk sedí a tam se toto, ale...
0: Tak už radši, aspoň, že tak, když někam potřebujete, tak se dopravíte autem a na krásné časy na motorkách můžete vzpomínat.
1: No, teď už mám. A tady to plné každý rok před koncem prázdnin bývá motosraz. To je, no, to je tak 200 metrů od baráku. Takže každý rok se to tam sjede, tolik potom dělají. Spanilá jízda je. Jedu přes dědinu, na Hradiště, teď jeli až Luhačovice a tak to objížděli. A potom uprostřed dědiny, kde tam u pekárny je takové nádvoří, tak tam vždycky letos tam byl nějaký jakýž kaskadér, tož se tam předváděl a dělají tam takové různé, jezdí po předním, po zadním kole, na čtyřkolkách a to je tady vlastně každý rok. Takže furt je co vidět, na co vzpomínat. A nejvíc mě voní právě ten benzín u dvou taktů, kde je benzín s olejem. To je prostě typická vůně, to teď ty moderní motorky, to jsou čtyřtakty a to už není ona. Prostě ta vůně, to se nedá zapomnět.
0: No tak jde vidět, že kus motorkářského světa ve vás ještě stále je, když jezdíte na ty srazy. Tak... Láďo, no.
1: Ještě jsem si vzpomněl takovou, to jsme byli někdy takyž na Lůce a teď tam jako kamarád, tehdy bylo moderní bílé gatě pěkně, no a že aby ho zvezl, tak jsem trošku přidal. Teď to se postavil na zadní kolo, teď on spadl a tak krásně měl ty zelené, potom místo bílé, tak měl krásný zelený pruh na těch, no, gatě kalhoty, no. Mm-hmm. Takže to je taková to, ale jinak se mě podařilo, nikdy jsem nespadl, nebo neměl nějakou nehodu.
0: To je dobře.
1: Vycházalo
0: Láďo,
1: to.
0: Vy jste sice bývalým majitelem Javy, jste říkal 350, že?
1: Ano, Java 350,
0: já vám teď na rozloučenou pustím alespoň Javu 250 a těch 100 kubíků, nebo jak se to říká, my snad odpustíte, protože Věra Špinarová naspívala prostě 250.
1: Ano, ale to rád poslouchám, ano, Java bílá, Java 250.
0: Tak pro vás do to polné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Motorka může být dopravní prostředek, koníček, ale pro někoho doslova životní vášeň. Co znamenala nebo stále znamená pro vás, Veroniko? Zdravím vás v noční lince Českého rozhlasu do Liberce.
1: Dobrý večer. Já jsem se k motorkám vlastně dostala skrz přítele. On ty motorky učí ty lidi jakoby naučit se na té motorce jezdit na ní. Takže jsem vlastně dostala se k těm motorkám spíš takhle. A úplně jako nezapomenutelný pro mě zážitek bylo, když jsme poprvé vyjeli spolu do Itálie na dovolenou na motorkách. A jeli jsme asi 5 dní, možná 6. Dostali jsme se až do Vatikánu. A to ve mě zanechalo vlastně tak jako strašně velký ten zážitek, že to vlastně říkám úplně všem, aby to zkusili, aby se toho nebáli.
0: No, teda, to jste vyrazila na velmi dlouhou cestu, to musela být nádhera, no a samozřejmě tady nešlo o ten cíl, ale o tu cestu, o tu samotnou jízdu. Je to tak, zvládnout ano. Déšť, vedro, dlouhé hodiny v sedle, tak
1: ano,
0: v tom jste se našla. To byla jedna cesta, byla ještě nějaká taková podobná dlouhá, nebo chystáte něco?
1: Letos jsme byli ve Francii zase pro změnu.
0: Zase na motorce.
1: Ano, přesně tak.
0: No, klobouk dolů. Kolik dní jste byli na cestě? Děláte si vždycky dlouhé přestávky, třeba půl den, nebo jedete co nejvíc na jeden zátah?
1: No, snažíme se jet kolem těch 300 kilometrů za den, protože si dáme úplně jako nesmyslný cíl, jo, například, že se za den chceme dostat do Rakouska, nebo
0: jo, že přejedete
1: klidně až na... Mm-hmm. Tak, ano, přesně. A nebo zase někdy uvidíme nějaký krásný paso, který chceme sjet, tak tam jedeme. Ale kolem těch 300 až 400 kilometrů denně máme jakože cíl, no.
0: A jeli jste teda ve dvou, jezdíte ve dvou na jedné motorce, anebo každý na své? To jsem se vlastně nezeptala.
1: Nejdřív jsme jeli na jedné motorce, ale to už jsem to absolvovala jakoby na své druhé motorce.
0: To jste dobrá. No tak na druhou stranu máte toho nejlepšího učitele, profesionála, co víc si člověk může přát. Jak moc vás rozčiluje, když vám říká, to dělá špatně, to dělá jinak. Jak to vnímáte? Máte na to nervy? A nebo on?
1: Hrozně. Já ho jako tlačím, aby jel přede mnou. Aby jako neviděl mě. Takže já mu říkám, prosím tě, jeď přede mnou a vůbec mi neříkej, co dělám nebo nedělám, já si to musím udělat sama. Takže jako hrozně mě vytáčí, když jede za mnou a kraje mi ty záda.
0: A co zavazadla, jak se jako žena dokážete úsporně zbalit na takovou dlouhou cestu?
1: Bylo to náročné teda jako, jo, ale zvládla jsem to prostě opravdu jenom spodní prádlo, nějaké tričko, jedny legíny a tím to jako končilo, takže jako nějaký žádný velký parády jsme nedělali.
0: A jak vnímáte tu bezpečnost?
1: Tak jako je to nebezpečný, ale od toho to je ve finále. Samozřejmě nikdo neví, jak co se může stát na té motorce a nejenom na motorce, ale i v autě, nebo když jdu na přechodu nebo na chodníku, takže já to beru tak, že když spadnu nebo se mi něco stane, tak mě najdou na zemi. V lepším případě v nemocnici, v horším už mě to nebude zajímat. Takže já to spíš beru takhle, no.
0: No, teď jsem se snažila vybavit tu anketu, o které jsme se bavili s paní, proč člověk jezdí na motorce, tak byla tam svoboda, pak tam byl adrenalin, pomlčka, nebezpečí, takže co byste dala vy, proč máte ráda, milujete motorku, jízdu na motorce?
1: Já bych řekla, že to je kvůli dobrodružství. Přece jenom, když si jíme... A nemusí to být jenom Alpy, ale prostě když si jezdíme jakoukoliv zatáčku nebo tak něco, není to o tom nebezpečí, o tom adrenalinu, je to spíš o tom dobrodružství, co vidím, přece jenom na motorce to mám vítr a všechno, to jede jako proti mě. My jezdíme na naháčích, takže ten vítr tam máme hodně silný. A takže to vlastně vnímám tak, že vidím ty věci úplně jinak, než když je vidím třeba z auta.
0: Děkuju vám, Veroniko, že jste teď se mnou vysílala noční linku. Přeju, ať máte pořád chuť objevovat šťastné kilometry, no a hlavně, ať se vždycky bezpečně vrátíte oba domů. Krásnou noc.
1: Děkujeme.
0: Přejeme.
1: Dobrou noc.
0: To byla Veronika z Liberce a toto je Rod Stewart.

0: Noční linka.
1: Půlnoc je za námi, před námi je druhá hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Podle vašich telefonátů je jasné, že motorka není jenom stroj na dvou kolech. Jsou za ní lidé, rodinné vzpomínky, první lásky, dobrodružství a někdy i pořádná dávka odvahy. Dnes se společně vzpomínáme na motorky, které prošly vaším životem. Už jsme se na nich vydali na svatební cestu, vzpomínali na tatínky, kteří své děti učili jezdit na motorce, ale také motorky opravovat. Dostali jsme se na motorce dokonce do Itálie, do Francie a jedna paní říkala, že ji dokonce rodiče vezli na motorce už z porodnice. No a teď je řada právě na vás. Jaká byla vaše první motorka? Kam nejdál jste na ní dojeli? Co jste cestou zažili? Nebo jste byli celý život tím, kdo seděl vzadu a řidiči důvěřoval? Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900, protože druhá hodina našeho motorkářského nočního putování právě začíná. No a pojďme se podívat na telefonní linku hned. Máme obsazeno. Kdo je s námi? To byla rychlost, co?
2: No.
1: O co jste nečekal?
2: Tady, no, Jiří od Zlína, kousek od vás, od rodiště. No, já jsem začínal na Pionýrovi 555 v 8 letech, kde jsem si nahněl naše cíla, pak mě přidali, jsem si koupil starší.
1: V 8?
2: Takže na tom, no, v 8 letech, no, už. Naši, když jsou na procházku, tak v lesi jsem jel dopředu, dozadu. No a pak jsem měl dvousedlového, dalšího dvousedlového, pak devadesátku, pak jsem měl 125, 170 už terénní, ve 13, v 15 2,5 a v 16 360 ČZ a od 17 už jsem začal jezdit motocross, pak jsem jezdil na vojně motocross, kdy se jelo v Přerově 1971 poslední mistrovství světa. No a pak už jsem měl úraz, takže už jsem nemohl. A pak jsem měl už jenom takové ty ČZ 250, Java 250. Tak no a tak teď mám Yamaha 600 Fazera, takže před dvěma roky jsem to zkoušel na dálnici 240, ale protože už mám 75, tak už moc nebrbnu, tak jak dřív, že, nebo jak ti mladí.
1: No, no a teda, jestli a tolik jedete po dálnici jako běžně
2: to,
1: a
2: to
1: říkáte, že
2: zkoušel,
1: neblbnete, tak
2: zkoušel, kolik to jede.
1: Kdybyste teda roubířil, no, tak kolik byste jel? Kolik jste jel nejrychleji na motorce?
2: No, těch 240. Asi by to jelo, byl boční větr, asi by ty 250 dostal, ale právě tak, jak ten jeden říká, že leží v té kapotáži, tak proto to tak jede dobře, no.
1: Zažil jste někdy jinak nějaký pád? Třeba při těch závodech?
2: Ve 100 kilometrů. No, ve 100 kilometrů. Jako při motokrosu, tak to padáte pořád. To bylo dřív. To. Když jsme měli trénink, tak nám dělali caviky, že jsme proletěli chrastím a tak dále. To už to nic, ale měl jsem pád asi tak v 70 při 100 kilometrové rychlosti. No, tak to mě stalo asi tak 30 tisíc na opravy.
1: No, no a co se vám stalo?
2: Tak
1: jste to vyzvládl zdravotně?
2: Vy jste tady z okolí, takže Lhocka, víte, kde jsou, ještě nebyla ta cesta. Bylo přes dědinu takové esko a předtím byl takový horizont a když tam bylo tak stovkou, tak vyskočil, jako ho to odlehčilo. Tak viděl jsem auto dost daleko před sebou, tak říkám si, jo, on, skočím si a on bude v zatáčce, já přibrzím a pojedu pomalu za ním. Jo, já jsem naraz vyskočil a teď vidím auto jedno táhá z příkopy druhé a to, co bylo přede mnou, zastavilo. Tak jsem se musel nahnout, aby ho netrefil. A jak jsem, protože takové motorky většinou přední brzda brzdí nejvíc, že ta váha jde na to, tak jsem ohl tlumiče a kotouče ohl všecko. No a to tam ožrali, tahali auto, no. Překopy. A pak mě přišli vytáhnout motorku.
1: A kolik kilometrů za rok přibližně najedete?
2: Já moc ne. Já jsem měl autodopravu, tady vždycky jsem říkal, že nakladňákem jedu rekreačně, osobákem svižně a když si chci zabrbnout, tak jedu na motorku. Někde to třeba předjedete 5 aut odrazu, ale ten druhý, třetí, většinou žena to byla bez blinkru, nebo dala blinkr a předjížděla a já byl vedle. Jo, takže tady u ty Lhocek teď je to širší, takže tam to jde, ale vytlačí mě, takže to už nedělám. Až přijedu za auto a vidím, že uhne malinko doprava, tak už pojedu, už ví o mě. A jak neví, tak protože už jsem viděl, že mě vyhli kousek přede mnou a i na polní cestu bez blinkru. Takže už nepředjíždím 5-6 aut. Odrazu.
1: A řekněte, Jiří, jak vypadaly motokrosové tratě na začátku těch 70. let v porovnání,
2: to bylo v každé dědině. To bylo v každé dědině. To byly Ratibor, Jablunka, Rožnov, Valmez, Valašské Klobouky. To bylo v okolí, to se jelo. No teď je akorát třeba Lačnov a Uspětí Hněvy a tak, ale... Tak jsou taky, nebyly takové skoky, jak jsou teď. Já vím, že ty motorky nevydržely to, co teď. Ten dřív motorku musel šetřit, aby vydržela celý závod, ale teď je to tak, že motorka vydrží a ten chlap už nemůže. už na to nestačí, jo? Buď nestačí fyzicky, nebo technicky. Ale motorka se už nekazí. To už jsou ty japonské a ty už... toho člověka zničí.
1: No, vy jste říkal, že teda v tom roce, kolik jste říkal, 1971 se jel v Přerově.
2: No, to bylo mistrovství světa poslední, no.
1: No a tam jste teda jako se účastnil jako závodník a na kolikátém místě jste byl?
2: To je vzadu úplně. Tak jak teď jsou rádi, když jsou kolem 20. místa. Akorát teď jeden mě překvapuje, že kolem toho 10. se objevuje nějaký mladý, který byl 5 roku v Itálii, trénoval. Tak sleduju to, ale já už teď s kámošama jezdím na přírodní okruhy a teď třeba sobota, neděla je to v Brně, poslední závody na okruhu. Jo, tak jezdím se s nima dívat, jako. Byl jsem si tam raz zaplatil a šel si zajezdit, no taky. Dobře.
1: Pane Jiří, no tak já vám přeju spoustu krásných kilometrů a hlavně vždycky bezpečně. S rozvahou a se šťastným návratem domů. Mějte
2: krásnou noc. No a jinak mám nachystané veterány pro ně, aby měli starší 50 let od nich. Já budu 256. ČZ to 250, 62. A vnučka chtěla taky, tak má pionýra. Tak to mám pro ně nachystané.
1: Tak to se mají. To si myslím, že teď spousta posluchačů...
2: Ale ještě to nechápou.
1: Ale pochopí. Nebojte se. Jsou to poklady.
2: Časem, no.
1: Mějte se hezky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Omlouvám se, už jsem myslela, že jsme se rozloučili. Už jsem pustila jingle a teď taky Lenku Filipovou. Píseň Zamilovaná, 11 minut po půlnoci. Tenkrát

0: První rozjezd, první nastartování a možná první pád. Motorkářské začátky bývají všelijaké. Jak vypadal ten váš? I to může být podtitulek k dnešnímu tématu Noční linky Českého rozhlasu. S motorkou životem. Haló, kdo tam? Kdo bude na toto téma
1: povídat? Dobrý den, Maňásek, babice. Já jsem se teď probudil a slyším v Noční linku, že to o motorkách, to říká, snad vás zavolám.
0: To je dobře, tak povídejte.
1: Já to už je napřímo?
0: Ano.
1: Ne. Takže já jsem sice měl řidičák už od 15 roku na Pionýra, ale to byl bráchu Pionýr. Ale potom jsem si našetřil s naší pomocí mojich rodičů na motorku Čizu 175 sportku na 19 kola, ale která byla taková zvláštní, že to byla nějaká série, která měla jít do Anglie a měla takový nátěr, který potom měli policajti, béžové blatníky, světle červená kapotáž. A jak jste říkal, nějaký ten zážitek, tak když to bylo tak kolem 80. roku, či 1980, sedl na motorce a teď někde jsem zastavil, bylo to blízko trati železniční a tam byla střešňa a teď najednou vidím, kluci skáčou se střešně dolů a letí pryč. A co se děje? Potom jsem si uvědomil, že si mysleli, že jsou policajt a tak proto skočili se střešně dolů a letěli pryč. A to bylo i tím, že jednak jsem měl tu motorku, kterou potom měli ty 250-ky a policajti takového barevného značení a taky jsem měl takovou přilbu bílou. A tak to se mi asi spletli a tak to se vždycky dávám k lepšímu. Jinak tu motorku samozřejmě ještě mám, ale už na ní nejezdím, protože značky jsou v depozitu, ale už si každý rok vždycky říkám se zimu, to musím dát do rychtýku zase a zkusit, jestli to jede a případně, že bych si ty značky z toho depozita vyzvedl. Takže tak asi.
0: No, řekněte, co je pro vás to nej, co podle vás láká motorkáře k tomu, aby sedli do sedla a vyrazili?
1: Tak je to, že kolem vás slyší ten větr a je to takové jakési příjemné a úplně to fascinuje, protože něco jiného, když jedete autem a něco jiného, když jedete na motorce. To je úplně paráda.
0: No, jak se vnímáte to nebezpečí? Vnímáte to, že to není bezpečný stroj?
1: No, tak měl jsem asi dvakrát pády nějaké, ale jeden ten pád to byl takový, bych řekl, kdyby dopadl špatně, tak jsem tu nebyl, nebo nebyly to moje děcka, protože vezl jsem z Halenkovic svadební šaty, a tam z Halenkovic do napadu je to sama serpentina, jednu prozře, tu zadáčku jsem nevytočil a skončil jsem v Kříkopě, ale naštěstí to byla jenom ohnutá stupačka a trošku jsem byl podřený. No.
0: Počkejte, vy jste vezl jako svatební šaty, rozuměla jsem dobře?
1: Dobře jste rozuměla, no.
0: Jak dopadly ty svatební šaty?
1: Svatební šaty bez problémů, ale říkám trochu ohnutá supačka, takže svatba byla a skončila to jako jenom jako pěkný takový příběh, který příběh s dobrým koncem.
0: Ale to nebyla vaše svatba, nebo ano?
1: Moje svatba.
0: Aha, tak to je teda něco.
1: To jsem zatajil potom nevěstě a jsem to říkal až daleko později, protože nevím, co mě řekla. A tak asi by si mě vzala určitě.
0: No, když teda jste zmínil tu spojitost svatba motorka, tak můj taťka se vyboural půl roku předtím, než si měl brát moji mámu a svatba se kvůli tomu musela posunout o celý rok. Takže já, když se řekne motorka, tak vždycky se do toho našeho vnímání vlastně všeho propisují naše vzpomínky a ty zkušenosti, takže já jsem se těšila na to, co mi budete dneska říkat a těšila jsem se, jak vám budu oponovat, že to není bezpečné a zatím teda jste všichni mluvili tak hezky a s takovým respektem k té rychlosti, že bych se s váma vlastně, kromě toho pána, který volal před váma, který jede 270, tak s tím bych nesedla, ale ne, asi s vámi to, všemi ano.
1: Tolik ta motorka nikdy nejela, ale tak já si myslím, že takový 160, 180 jsem měl, což bylo na tu motorku hodně už. Jestli, tak to jsem jel, ale jako takové spíš byly takové zážitky pěkné. Na, ještě jeden jsem měl takový pěkný vůzovka zážitek. Byli jsme na Halenkovicích, tam vystupoval Pavel Novák a potom, když jsme jeli dom, tak nějak byl nějak, protože no byl prostě předtím byla bouřka, tak jsme jeli dom a teď v zatáčce nad Svitinovem, mezi Svitinovem a Halenkovice a prostě to podjelo a už jsme jeli poprdela, když to řeknu. A teď je, soku jsme se dali dohromady a ale zjistili, že kamarád tak měl odřené loktě, nějaký nový svetr, úplně všechno, tak trochu tento vál říkal, ale teď ty nemáš prdel vůbec. Tak jak jsem spadl, jak jsem měl to, že bílé gatě a ty se úplně prodřeli a až na holu tu tam asi nic nebylo, ale on, protože byl trochu podrýn, tak jsme zasplatili ve Spitinově a tam nás ušetřila se paní, co byla Červený kříž, ale už to zase potom nahlásila na policajti, tak nás pozvali k policajtům, tam si jeli v úterý a ten pán, co nás vyšetřoval, tak byl nepříjemný, tak na mě křičel už, že jsem zdareval, že jsem byl ožralý a proto jsem to nenahlásil. Říkal, já jsem uklidnil, že jsem byl strojvedoucí na dráze, říkal, ne, já prostě nepiju a tak to na on potom zmírňoval, no a potom, když viděl, že jsou klidný, tak mě nabídl, že by mohl studovat vysokou školu na policie, tak to jsem potom odmítl, ale takový to byl jakýsi dobrý pocit, že nejsou až takový darebák, jak on to na začátku myslel. No.
0: Dobře. Tak děkuju za milou návštěvu, za vaše povídání, za sdílení a zase někdy. Budeme se těšit, ano?
1: No, někdy vás zase uvidím aj osobně, protože párkrát jsem vás viděl osobně a byla jste příjemná velice.
0: Byla jste tady třeba na dnu otevřených dveří nebo na nějaké akci?
1: Ne, teď ne, ale bylo to, myslím, v loni nebo předloni, když bylo o těch osobách, kteří něco dokázali a bylo to pro ty žáky, ze školy vždycky psali.
0: Příběhy našich sousedů. Ano, to je můj oblíbený
1: projekt. Bylo to právě o jednom pánovi od nás, kterého já jsem vždycky uznával, pan Šohajek, takže o to bylo takové příjemnější.
0: Tak třeba zase někdy, když byste měl pro nás nějakého pamětníka, tak se ozvěte. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Chvíli nad vodou, písnička Anika.

0: Na motorce člověk cestu nejenom vidí, ale také ji mnohem intenzivněji prožívá. Kam vedla ta nejkrásnější, kterou jste kdy na dvou kolech absolvovali? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu, která má název Na motorce životem. Jitka z Přerova si teď s námi bude povídat.
1: Ano, vítejte a povídejte. Já mám trochu trému, protože volám poprvé, takže tak mi bude třepat asi hlas, ale to nevadí.
0: Já to je úplně jenom, v pořádku, pokračujte.
1: Já bych chtěla jenom říct, že teda já jsem neměla ani kolo, neměli jsme ani motorku doma, my jsme měli později jako auto, ale já jsem jezdila jako holka k dědečkovi na Svatý kopeček, protože jsem bydala v Olomouci a vždycky, když jako mě vezl dědeček domů, tak to byla motorka taková, kterou mám pořád jako na mysli, taková legrační a nevím, jak se jmenovala, ale vím jenom, že to bylo jako sedadla byly dvě, na to zadní to bylo jako zvýšený a držela se tam taková rukojeť jako před tím, co se jel jako za tím. A ještě si pamatuju, že ten dědeček, on jako, to bylo krátce po válce, jo, to bylo asi 5 roků po válce nebo co. A on tu motorku měl, mě to právě tak jako fascinovalo, že on tam měl takový ten balonek s tím jako troubil, nebo jo, prostě, halo, čte mě?
0: Ano, posloucháme.
1: No, a tak to mě jako tam zaujalo a potom ještě mě zaujalo, že tenkrát jako nějak asi ty příruby nebyly nebo něco, ale on si nasadil takovou čepici koženou nebo něco, to jako tak jako děcko, tak ještě jsem podnímala, jo. Tak to byla taková motorka, to byly jenom takové vzpomínky, jako co říkám, protože jsem nevlastně ani motorku, ani nic, jo.
0: To byla taková kožená kukla, že?
1: No, ano, ano. Takže tohle to mám v mysli, jako co by malá holka nebo taková školačka. A pak, když už jsem byla jako větší, už jsem byla slečna, tak si pamatuju, že stric ten právě měl tu Javu 250, jak zpívá právě ta Věra Špinárová. A opravdu to byla tak pěkná motorka, že je opěvovaná, no jako ještě dneska, když tak člověk poslouchá. To se mě hrozně líbilo, to měl stric. Tak na to mě taky kolikrát vezl. A potom třetí motorka, která se mě líbila, tak to byla skuter. A ta se mě líbila jenom proto, že tam se mohla dáma sedět, nebo žena sedět bokem, jo. To nevím, jestli to vy mladí jste slyšeli nebo něco, ale to se mohlo sedět, pokud jako nejela někam daleko, tak si mohla sednout bokem a jelo se. Takže to byly vlastně jako motorky, ale jinak jako motorky se mě vůbec nelíbí. Mám z nich strach prostě. Já to ani nemusím prohlížet, jako mě to vůbec jako prostě mám z těch motorek strach. A když začnou jako třeba přidávat plyn a začne ta motorka ještě tak řvát, jako, tak já bych toho zbláznila úplně, jo, co to je prostě jako za pocit. Takže chci akorát to, že tyhle ty vzpomínky, jako co jsem řekla, tak ty mám pořád jako v hlavě, ale co se týče tady těch dnešních, tak to mě vůbec nezajímá, protože mám z nich strach. A to je
0: Jitko, no já to teď mám v hlavě od té doby, co jste řekla, že se sedělo na straně, jako na dámičku. To, jak se to mám představit? To nebyla. Jestli to bylo jako speciální sedátko, nebo jestli se tam prostě jenom takto žena z boku sedla?
1: To byly 60. leta a to byla motorka prostě jako i na pohled jezka. Že zepředu bylo takový plexisklo, a bylo tam jako to sedátko tak, že prostě jako jste mohla sedět bokem, jo, když třeba měla ženská úzký sukně, jo, a nejela daleko pochopitelně, tak mě taky vozil jenom do práce. Takže taky to jste mohla mít boty na kramflíčkách, jo, a prostě v boku se sedělo, no. Takže to jako, to byla hezká motorka. Možná, že si na to někdo vzpomene, jestli třeba k tomu něco řekne. No, tak to jsou ty moje takové ty lásky takový, který mám ráda, na který ráda vzpomínám.
0: Jestli jsme počítali dobře. Jitko, moc děkujeme za návštěvu, za telefonát. Bylo to milé.
1: Já taky děkuji, ale třeba se mě hlásil, já bych třeba mluvila ještě něco třeba víc, ale už jako...
0: Bylo to perfektní, premiéra se vám povedla, číslo uložte, jsme tady každý den od 23. až do 1. A jsme
1: tu pro vás. Mám uložený, já vás poslouchám od začátku, ale já jsem nikdy neměla, prostě jako nemohla jsem zavolat, prostě pořád jsem, to odkládala.
0: Tak já jsem ráda, že jsme konečně našli téma, při kterém jste se odhodlala, stálo to za to. Ať se vám daří a krásnou noc.
1: Děkuji vám pěkně, taky vám přeju krásnou noc a všem nazledanou.
0: Ze Zlína do Přerova jsme pozdravili paní Jitku a posíláme Pavla Bobka. Vám všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, je 7 minut po 1 a mluvíme o motorkách. Motorkářské historky často začínají větou, to jsme jednou vyrazili a pak se stalo něco, s čím nikdo nepočítal. Jakou takovou příhodu máte schovanou vy? Volejte noční linkou Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat, čekáme na vás. Ano, slyšíme se? Tam byla paní Helenka, která volala z Krkonoš, ale nestihla nás pozdravit do vysílání a odpojeno. Tak jdeme na telefonní linku číslo 2. Někoho překvapíme, protože se budeme spojovat živě.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý den, kdo volá?
2: Volá Karel Brnojich.
1: Karle, vítejte a povídejte, no. Už jste v éteru.
2: No, na motorce jezdím 61 let.
1: Aha.
2: Takže ten skúter, co paní vykládala před chvilkou, byl skúter 675 a fakt se na něm v 60. letech mohlo sedět z boku.
1: No a víte, co mě zajímá, jestli to bylo speciální sedátko pro ženy, aby seděly na boku, anebo jestli to byla klasická motorka a ženy si na to sedaly z boku, jestli mi rozumíte.
2: Spolujezdec se musel dobře držet řidiče.
1: No, tak to...
2: Ženy by předávali z boku a i v letácí na ten skútr byla reklama, že tam žena seděla z boku na tom skútru, jinak se mu říká prase, to byl strašně pěkný skútr ze Strakonic, se vyráběl.
1: Aha, no a myslíte, že to bylo teda populární, říkáte, bylo to hezké, ale bylo to žádané dost, jako že to byla výhoda, že to je pro ty ženy?
2: Ne, to byla spíš taková výjimka, taková reklama, jo.
1: Aha. No, tak a teď o vás. Říkáte, že jezdíte přes 60 let.
2: Na první motorku jsem měl v 15. To byla Javeta, skúter náš, který vyráběný taky ze Strakonic, jo. Tak jezdil jsem na něm 5 let. Potom jsem měl skúter Manet 100. To jsem měl, až jsem udělal 18 roku řidičák, jo, tak jsem mohl, tam měl obsah 100, ten jsem měl asi 8 let, jo. Potom byla přestávka, že jsem měl Trabanta, jsme měli jako a favorita. No a teď v 60 jsem si koupil Betku na jezdění do práce. To je čínský moped, ale s japonským motorem. A od 70 mám motorku Yamaha skútera, na které mám najetý 16 000 km a jezdím na něm 6 let úplně bez problému. Každý den, když se dá, tak jedu nakupovat na zahrádku. Jezdím na skútru každý den.
1: Každý den.
2: Teď když v sezóně.
1: No a kdy bude čas zazimovat?
2: No zazimuji, až je mi prostě zima, jo. Až se na něm nedá vydržet, jo.
1: Aha.
2: Tak prosinec, leden, únor, jo, nejezdím. V listopadu ještě v loni jsem jezdil, teď jsou teplé zimy, tak...
1: A vydáváte se často i na dlouhé cesty?
2: Dlouhé trasy s kamarádama jsme byli nejdál v Trenčíně, jo? Na Hradě a na Výletě a na Lopeníku a na Slovácku.
1: Mm-hmm. No a jezdíte nejraději sám, nebo ve dvou?
2: Jezdím sám. Ještě jsem... na skútru jsem ještě nikoho nevezl, jezdím sám.
1: A jak teda vnímáte bezpečnost versus nebezpečí na silnici pro motorkáře? Třeba motorkáři versus řidiči automobilu?
2: No jezdíme po městě, po Brně, ale člověk musí být velice opatrný, ale ten skuter má výhodu, že tím autem na křižovatce ujedete, přidáte plyn a ty auta zůstanou za váma, jo, takže skuter je do města velice šikovný, jakkoliv se zaparkuje a musí člověk být strašně opatrný, no. Taky jsem se vybovoral, než když jsem měl tu první Betku, to Javetu, to jsem měl 15 roku, tam v autoškole mě udávali jako ostrašující příklad, že jsem nejlepší uměl vyhlášku a první jsem se vybovoral.
1: No ale tak nic vážného, to bylo
2: předpokládám. S kamarádama jsme blbli, já jsem měl za ním blízko, on si vzpomněl, že se musí podívat, kolik má benzínu a já jsem nestihl zabrzdit a před něho jsem přeletěl. Teda. To byla první havárka v 15.
1: První a nic horší už pak nepřišlo?
2: Ne, no potom ještě jednu havárku jsem měl, to jsem měl zase od tety z Hoštejna do v Přerově. Ona mě strašně nabalila, to jsem měl toho skútra, tam se mohly před kolenama tašky nosit. A jsem měla, taška mě spadla na brzdový pedál, přede mnou jelo auto, ono přibrzdilo, já jsem chtěl přibrzdit a stoupil jsem na tašku, tak jsem měl do příkopí a smůla byla, že tam byl mostek, tak jsem skútr zůstal před mostkem a jsem ho přeletěl, jo, v příkopě. Nic se mě nestalo, ale nešli otočit řídítka, to bylo před Přerovskýma strojírnama, tak jsem ho tam rozdělal. Přerovský strojírnáně to vyrovnali a dojel jsem domů.
1: No tak my vám přejeme, abyste pokaždé přijel šťastně a bezpečně domů. Poslední otázka. Bylo komu předat vaši lásku k motorkám, nějakým mladším generacím?
2: Ne, máme dceru, ale denně jezdím, říkám, nakupovat teď na zahrádku jako... A jezdím 61 let na motorce, no.
1: Klobouk dolů. Tak i nadále spousta bezpečných kilometrů přeji.
2: A strašně rád vás poslouchám, abyste nejpříjemnější hlasatelka ze všech nočních línek, jo. Strašně vás rád poslouchám.
1: Děkuju, já se snažím a mám vás ráda všechny, tak doufám, že to necítím.
2: No, taky pocházím ze Slovácka, jo, takže...
1: Tak to jste tady...
2: Tady v Brně jsme, u Brna jsme jako náplava, no.
1: Elán, kapela, láska moja, písnička i pro vás, tak vás moc zdravíme.
2: Děkuju, všechny zdravím a dobrou noc.
1: My děkujeme. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pro někoho je nejkrásnější na motorce rychlost, pro jiného krajina, cesta, pocit volnosti. Co jste na jízdě milovali právě vy, tak o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A přichází ze Zlína pan Dan, vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Tak my už jsme mimo éter probrali tu jízdu žen na motorce, na té Četřezetě, jestli to říkám.
1: Na tom skútru, na skútru.
0: No a, tak to ještě něco jiného. No, tak vidíte co, a úplný like jsem, ale o to víc mě to baví poslouchat a seznamovat se třeba s nějakými novinkami. Pro mě novinkami, o kterých mluvíte, třeba motorka pro ženy. Vy jste teda připomněl, že to je kvůli tomu, že měly dámy sukně. A teď
1: to bylo pro spolujezdce, myslím si, že to asi nešlo řídit, určitě to bylo jenom jakoby spolujezdkyně, že mohla sedět bokem vzadu na té motorce kvůli dlouhým šatům. A bylo to jenom na tom skútru vlastně povolené. Já, samozřejmě, že kdo jezdí na motorce, tak tohle dost dobře nechápe, není mu ani jasné, jak tohle mohlo fungovat z bezpečnosti a z ovladatelností té motorky, ono, jako to asi dost nefungovalo, spíš to byla taková reklamní věc, zase pomalu. No, jak ta motorka dokázala jet relativně rychle, ta jako klidně ke 100 kilometrům, 80 to určitě jelo. Ale tohle bylo zajímavé, no, že se sedělo takhle bokem, ta doba byla úplně specifická tenkrát, bylo dovolených spousta zvláštních věcí. Prodával se ostříc žiletek do zrcadla, kdy do rána byla naostřená žiletka, jenom vlivem malé pyramidy, ta se normálně dala koupit v té době. Bylo zajímavých, spousta věcí se prodávalo. To už o tom dneska už nikdo neví a ještě se o tom vlastně dokonce pochybuje a přitom to vlastně fungovalo, jo, tenkrát. Nikdo to vůbec neprožíval, koupil to hotovo. Klasicky v socialistickém sektoru.
0: Tak zkuste teda teď vy povídat o těch vašich zážitcích na motorce. Jste teda motorkář tělem i duší?
1: Jo, asi nejsem, ale jezdil jsem celé dětství jako na motorce. Nejdřív kolo, závodil jsem na kole a pak vlastně přišla ta motorka. V podstatě logicky člověk chtěl jít rychleji a víceméně celé to dětství na tom člověk strávil, hodně se naučil a čerpá z toho celý život. Dneska je to složité, když vidím někoho, kdo sedne na motorku a krátká sukně a tak dál, vůbec žádné vybavení. A ta motorka je především, musí člověk počítat, že je to nebezpečné, že tam dojde k pádu, jo. Je tam ta možnost, že dojde k pádu. A musí všechno pro to udělat, aby se to nestalo, ale musí s tím počítat, že se to může stát. Samozřejmě se to stává jednou za čas. Záleží, jak se jezdí na té motorce, jestli se jezdí citem, anebo jestli je to jako dopravní prostředek třeba do práce a člověk přizpůsobí tu rychlost, anebo to vnímá jako pocitem, takže vlastně jezdí i rychleji a tak dále, tím vlastně se vystavuje tomu riziku. Dneska je to hodně složité. Jo. Dneska v zásadě motorka, motorku jsem nahradil kabriem. To byla jediná možnost. Si myslím, že dneska je aspoň částečně eliminovat problém, jo, který vlastně s tím je a to, co tady je v té republice, jak vlastně ta společnost je celá polarizovaná, tak ta zášť mezi cyklisti, motorkáři, uživatelé stezek,

0: ať už třeba chodci versus kdokoliv, kdo se pohybuje po silnici, tak není to stmelené, jo? Ne, ale jde to ze zhora, si myslím, jako to je můj názor, že tam, kdyby přišlo k tomu stmelení nějakému těch lidí, aby se k sobě chovali líp, tak to bude fungovat. A tohle nefunguje. Jo, jsem z toho takový zoufalý, protože člověk jezdí na tom kole a pohybuje se v tom klasickém provozu. A tohle úplně to dobře nefunguje s tím a zatím to nikoho nenapadlo to nějak jakože stmelit.
1: Žádnou souhru nevnímám, takže s vámi souhlasím. Jakoby si ta jedna skupina účastníků toho silničního provozu neuvědomovala tu druhou. A vlastně ani nevím, kde se to vzalo. Vy jste říkal, že to jde zhora, ale
0: jde to
1: vlastně
0: ze zhora 100%. I každá informace každá hodí se to, té společnosti se hodí, aby jsme nebyli jednotní. Jo, já nevím, teď asi to určitě ten vstup. Tady to rádio není úplně o tom to takhle jakoby politicky nějak stočit, ale ono to bohužel k tomu všechno spěje, tam to začíná. Takže vlastně začalo někdy zhruba, to vypuklo někdy před covidem, kdy se snažili nás jakýmkoliv způsobem rozdělit a od té doby to pořád pokračuje. Pořád nás někdo dělí a nutí nás k tomu, aby jsme se rozdělili a aby jsme vyslovili jakýsi názor, a který není založený úplně na pravdě. Je založený na informaci, která ta informace nějakým způsobem podujatá a tímhle tím směrem míří, aby my jsme si vybrali.
1: Kam až jsme se dostali od těch motorek, vidíte? No, tak vy teda na motorce teď aktivně nejezdíte, ať jezdíte na čemkoliv, zejména tedy na kole, když jste o tom mluvil, tak vám přejeme, abyste vždycky bezpečně dojel, kam míříte. Děkujeme za to vysvětlení té jízdy na skútru pro ženu. Našla jsem si to na obrázku, vypadá to zajímavě, našla jsem si takový reklamní leták černobílý, který tehdy asi propagoval tady ten stroj. No. Je to zajímavé. Opatrujte se a zase zavolejte. Naslyšenou.
0: Mějte se modusky, nastanou.
1: A dnešní motorkářská linka, noční linka Českého rozhlasu bude končit. Ano, dívám se na čas a je to tak. Tak děkuju za všechny telefonáty, příběhy, vzpomínky. Myslím, že jsme dnes společně ujeli opravdu pořádný kus cesty. Přeji tedy klidnou noc, pokud vás zítra čeká nějaká cesta, ať už na dvou, čtyřech kolech nebo pěšky, hlavně ať vede bezpečně do práce, domů, na nákup, kamkoliv. Od mikrofonu z Zlínského studia se loučí Jarka Barboříková. Já se na vás budu těšit zase ve čtvrtek v Noční lince. Do té doby se opatrujte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Už dlouho jsme v divadle pro vaše uši neseděli v kavárně, já nevím, jen tak nad partií šachu, anebo ještě lépe nad stránkami otevřených novin. Co třeba takové Národní listy? Může být? A v nich pár fejetonů spisovatele a novináře Jana Nerudy. Tak dobrý večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tohle mě, poslechněte Věru, hodně pobavilo. Když jsem v archivu hledal, co z Nerudových fejetonů máme ve zvukové podobě, nejenom, že jsem našel ty známé Vzpomínky vandrovní, přečte je pan Miloš Nedbal, ale taky fejeton O cestě tramvají. Ale pozor, nejenom to. Ten fejeton totiž začíná tady na Invalidovně. Tady začínala vůbec první koně spřežená tramvaj v Praze, jenom malý kousek od místa, kde to dnešní Divadlo pro vaše uši pro vás natáčíme.
2: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl hostejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostě oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakás maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. A salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, odevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná Nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Že prý pořád ještě nemůžou nalézt ty poklady, které měl Abdul Aziz, míní mužský hlas kdesi ve vagónu. Ať prohlídnou jeho prádlo, snad si je dal do punčoch, jako má babička Ptolary, míní jiný. Ale falešných bankovek je prý v Haliči, no, plné noviny jsou jich. Tedy ať pozbírají ty noviny. Jungmanovi sady, hlásí konduktor. My jedeme až k prašné bráně, volají ty dvě ženské, jakoby ve strachu, že je někdo z vozu vyndá. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Teď znějí ty lístky už dost slušně česky. Pak se dívá mlčky ven. Poříč, Josefské náměstí. Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí. Fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým bousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy. Pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak trestce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné. Nebo jsem jej snad strčil do hodinek? A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle paní S. má teď lejtnanta. Támhle pověstný lichvář A. Holomek. Támhle blondýnka z baletu. Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii, musím pěšky přes Řetězový most. Nesu si svá zavazadla, totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká, sedí tam dole 100 lidí, hlupáci. Za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí? Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá. Není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno, všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. Kočí hladí svého líného koně bičem a pořád něco k němu nebo k sobě mluví. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy a když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Ale cítím, že samota začíná na mého ducha již působit. O samotě rostou nejvyšší palmy a pnou se cedry do nebes. V samotě budí se vyšší život. Cítím, jak ke mně přistupuje poezie. Nebešťanka, rychle. Už stojí první verš v notiční knize. O samoto, o samoto. Já vím, co při tom verši cítím. Teď jen jak dál, ve mně všechno víří. A přemýšlejme. O Tannenbaum, o Tannenbaum. Tannenbaum nevede k ničemu. Kdybych se okamžitě propadl, nenapadne mě jiný rým než o samoto, ty turecká holoto. A to přec nejde. Zahleděl jsem se na koleje před námi, jako by někde po nich musil rým běžet. Koleje jdou do nedozírna. Náhle se mně zdá, jako že ty koleje vyjeli kolonisté před námi, kteří se první ubírali pustým pralesem. Prales stojí, musíme navlas v těch kolejích za nimi. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Víte, my jsme cestovávali přece jen pěkněji, nežli se cestuje nyní. Nejsem chvalořečníkem minulých dob. Je ale zcela přirozeno, že také ty doby minulé měly své zvláštní, své půvabné stránky a pamětník jich, že tedy o nich mluví. My cestovávali, abych tak řekl, hloub. Dojmy nemíjeli tak rychle. A to je dobře, zvláště pro mladou duši. Kde se člověku líbilo, tam se pozdržel, natáhl a díval. Obraz, ať kraje, ať lidí, měl času dost ponořit se až na dno duše. Člověk mohl kraj a lidi si zamilovat i musil milovat vlast a národ, když sám poznal, co je v nich krásy a dobra. My cestovávali tedy češtěji. Dnes přelítneš za 6 hodin půli Čech a naučíš se považovat zemi svou rodnou za nepatrnou. A dále. Jak vstoupíš do vagónu, cítíš se už jaksi v cizině. A jakže se chová i dnes ještě Čech nečesky v cizině, žalno mluvit. My, ale načpak potřebuju mluvit tak vážně a důkladně, já zkrátka pravím ještě jednou. My cestovávali pěkněji a punktum. Kde pak například spíte dnes, vy cestovníci? Ha? V posteli. A zítra zase v posteli. A pozejtří a za 14 dní a pořád v posteli. Jediný rozdíl, že postel je dnes dražší a zítra lacinější, že je dnes špinavější a zítra čistší, že dnes je na ní pokrývka delší a zítra kratší. Já ale spal jeden den na půdě v seně a druhý na slámě ve světnici a třetí na snopech ve stodole a čtvrtý v peřinách u faráře a pátý zase v seně na formanském voze. To se vám zbíhají sliny v ústech. A jak já jsem například umýval zmoknout. O tom nemáte vy už ani pojmu. Zmoknete snad taky někdy, ano, ale pak otevřete svůj v hotelu pozůstalý ke všemu ještě nepromokavý kufr a vyndáte si suché prádlo a máte po radosti. Ale nám v hotelu nepozůstalo nic. My nesli plátěný pinklíček s sebou na svých mladých zádech a pinklíček promokl zároveň s námi a taky až na kůži, totiž až na tu naší kůži. A v něm promokly obě záložní košile, bez toho snad už špinavé. A když jsme konečně někam pod střechu vešli, stáli jsme tu, jako kdyby nás z vody vytáhl a ženské pobíhaly kolem nás a usmívaly se přívětivě. Chudáček, študent z Prahy, člověk by ho mohl ždímat. A kliky cvakaly a dveře bouchaly a hospodyně už tu nesla košili hospodářovu. Vemte to honem na sebe, pane student. A člověk se stydlivě postavil někam do kouta a už byl v té košili hrubé a seděl za stolem a ženské se smály a rozvěšovali to promoklé prádlo a stavěli boty k peci. I bože, to byla krása. Študent z Prahy byl vítán všude a všude. Ach, a taková cesta s formanem. Člověk mohl slézt a hodinku se projít a třeba si jít trochu i jahody sbírat. A zase, kdykoliv chtěl, vylezl si na vůz a zakolíbal se v seně do dřímoty. To bylo jiné pohodlí, než i dneska ve vagóně. Ach, ty krásné staré časy. Ach, to krásné staré cestování. Já neříkám, že moderní cestování nestojí snad pra za nic. Ono má také své výhody jisté. Rychlost, poměrnou láci, ještě snad jiné věci. Ale ta bývalá romantičnost, ta romantičnost. Nezoufejme si ale. Snad je ta doba nynější jenom přechodní. Snad se vrátíme přece zase ke svým zvykům dávným. Jednotlivé známky naplní už nyní mou duši věru radostí upřímnou. Nepodnikají někteří moudří jednotlivci už teď daleké opravdové cesty, například na bicyklech? Nebo na malých veslových loďkách? Není v tom snaha po cestovatelské samostatnosti? Návrat ke starým časům? Myslím, a téměř jsem přesvědčen, že skutečná zlatá doba pro cestovatele vlastně teprve přijde. Že přijdou časy, kdy cestovatel bude užívat si se všech možných pokroků lidských, ale také vyhovovat každé své osobní lákavé choutce. Kdo bude chtít, ať si pak letí třeba po balónu. Kdo bude muset, ať se třeba dá naložit na vlak. Kdo bude chtít užít cesty doopravdy, vezme si zase pinkl nebo se smluví s formanem. To bude radost, až povandrujou zase mladí i staří. Arci, Rozdíl bude přece vždycky, podle stavu, podle věku. Nějaký pan Rada Pinkl asi neponese. Ten si koupí pěkný malý vozík, přepnutý plachetkou nízkou, zapřáhne pěkného psa, postaví se sám s popruhem přes prsa k podsední straně voje, milost paní Radová chytne se vzadu rozpěráku, aby pomohla tlačit, a hajdy kupředu. Pes začne vesele štěkat, pan Rada začne rozpustile vejskat. Ej, to bude radost, to bude radost. Na večer si pak zajedou do hospody. Paní Radová zasedne si na lavici, pan Rada vyjde si ještě do obce. A pak se vrátí a s pýchou položí na stůl před svou milostivou hrstku drobných. To jsem sežebral. Teď vidíš, že bych tě uživil, i kdybych nebyl Radou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tématem Nerudových podčárníků, fejetonů, bylo ledasco. Jako milovník Verneovek, však si je z Paříže přivezl k vydání do Prahy, snil Neruda třeba o tom, co s námi jednou udělá nebo co s námi dokáže udělat moderní technika. A jindy zase stačil jako námět pro jeho novinový článek, jak záhy uslyšíme, třeba jenom dopis jedné z čtenářek.
2: Přece jen to byla jen jedna jediná řádka, ale zajela jako dýka. I hned v úterý přilétl ten rozčertěný andělskou rukou psaný lístek. Když navrhujete výstavu starých panen, proč pak nenavrhujete také výstavu starých mládenců? Vyzývám vás, abyste navrhl hned příští neděli. Jste-li muž poctivý a spravedlivý. Zalezl jsem do své poctivosti a spravedlnosti jako zajíc do zelí a byl jsem tichý. S bohorovnou nonšalancí mluvil jsem příští neděli o něčem zcela jiném. Ale i hned zase v úterý byl tu lístek. Tedy jste nenavrhl. Já vím, teď co si o vás inu nenavrhnul, protože kdyby tam byla starých mládenců celá sbírka, za 24 hodiny by stromovka uschla a spustla. Děti po širé Praze by dostali psotník. Na 4 míle kolem ovoce by zčervivělo, brambory schněly, ptactvo vyscípalo po nebi i po zemi. To by byl ukrutný pohled, hrozný, hrozný. Už to slovo starý mládenec, naznačující něco naprosto protismyslného, nepřirozeného, baziliška, velikou potvoru hadov, to se přiznám, něco protivnějšího na tom světě neznám. Naproti tomu, bože, jak krásný výraz, jaký vznešený pojem je ve slově stará pana. Stará, ale lilium, nedotknutá, nedotknutelná, bytost tichá, obraz oddanosti svaté. Snad, že kamenitý svět a trnitý život do její duše naházeli zloby, ale pana dovedla všechnu svou zlobu vpravit aspoň do společenské formy a ještě nás, andílek, tou zlobou svou baví. Za to, starý mládenec, jed, jed a jed, zloba neskrocená, společensky protivná, tvor, kterému se snad každý na světě vyhne, vždyť pro pána Boha, starý mládenec, nesmí s jinými lidmi zasednout dnes už ani k témuž stolu. Je tomu zrovna půl hodiny, co mě pošta vysypala na můj stolek gratis exemplář knihy Starý mládenec sám sobě kuchařkou, čili 300 receptů. Ach ano. Stará pana dojímá, budí soucit, politování, aspoň u toho, kdo ji nezná. Ano, četl jsem na staropanenský osud již i výborné básně. Se starým mládencem ale politování nemá nikdo. Literatura se ho bojí, i ten rozpustilý úsměšek národní písně se mu vyhýbá. Není divu, prosicená zloba. Říkáli se, že ve dvou babách vězí tři čerti, mělo by se věru říkat, že v jediném starém mládenci vězí 5 krokodýlů, 7 štírů a 11 netopírů. Já netvrdím, že starý mládenec je už od narození zlý. Ach ne, on také je synem lidské matky, jenže on stal se. Stal se zlým a když pak už jednou začal, také pokračoval. A to jen pro ukrutnou lítost vnitřní, ne snad lítost nad tím, co ve svém životě hanebného spáchal, nýbrž čeho kdy kde v tom směru zameškal. I vždyť já to vím, já mu to řekl už několikrát do očí. Vidíš, trdlo, řekl jsem, co bylo v loni, nikdo nedohoní. Vlastně je to nemoc, tohle staromládenectví. A nemoc nakažlivá, až nebezpečná. Dnes, jak tvrdí úsloví, je v Čechách mnichů víc než předusem. Choďte pak po nich, po těch mnižších mládencích a ptejte se po příčinách. Interview je dnes módou. První vám řekne, nemohu vystát děti. Druhý, ženy dnes požadují mnoho, kdo nemá 3000 ročně, musí na ně krást nebo dluhy dělat. A třetí, i když ono trvá manželství tak dlouho. A z tohohle chumlu by se tedy měla udělat výstava? Jak pak? A měla by se ta výstava udělat světová? Pouze česká? Jenom pražská? A jak to pak uspořádat? Starý mládenec se neusmívá, neodpovídá, nebaví. S ním se nemůže na podium jako na výstavě krasotinek. Dát ho tedy do klece jako medvěda hyenu s nápisem nedráždit? Nejlíp by asi bylo postavit hradu celý, jako v klášteře, chodbou kolem nich by proudilo obecenstvo a hledělo dovnitř dveřmi ze skla jasného, neprolomného. Pohled by to byl náramně poučný. Pro mladé holky, pro jejich otce a matky, pro pány manželi. Bohužel arci poučná stránka lákává jen málo.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím. Já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný. Hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou. Co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně pitomci, blbci ličtí. Tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN, už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím ji v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. A hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle, jak se postaví, do toho mě nic není, do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi? Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmá může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí přitom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice, pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonují ho nem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Paníčka telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: S Janem Nerudou se mi připomíná i skoro zapomenuté slovo, totiž hokynář, kupec nebo obchodník smíšeným zbožím, od potravin až po domácí potřeby. Někdy se taky říkalo hrstkář, protože se počítalo a vážilo na hrstě. Dneska máme místo hokynářů oblíbené malé prodejny nebo taky večerky a hokynář už nám zůstal jenom vzpomínkou, třeba právě v Nerudově fejetonu, který přečte Bořivoj Navrátil. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou.
2: Když se někdo už dost nasloužil, zatouží panovat. Voska od fiakru, který si cosi nahospodařil, desátník nebo šikovatel, který sloužil 20 let a má za nevěstu vyhlédnutou kuchařku s několika sty zlatými, venkovský řemeslníček, který prodal chalupu. Ti a jim podobní se touží usadit v Praze při nějaké tiché práci. Třeba stát se domovníkem, být druhým po domácím pánu, shlížet s chladně vytaženým obočím na hemžení na ulici a s nedbalou elegancí krátce odpovídat jo, ne. Mít k dispozici dřevěnou židli v průjezdu a sedávat na ní s dýmkou v ústech a koštětem v ruce. Nebo se stát hokynářem někde ve čtvrti, kde je převáha chudého lidu, který ještě nedospěl k tiché práci. Panovat zkrátka buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině. Jde-li však spojit obojí, být současně hokynářem i domovníkem, je pro takové lidi ideál ideálu. A za 20 let je z domovníka sám domácí pán. Dnes se chci především věnovat hokynářům, kterých je v Praze jako máku. Mimo Příkopy je v Praze sotva 10 ulic, kde by aspoň v průjezdu nebyl nějaký ten malý krámek. Přiznám se, že nevím, kolik jich je. Vzal jsem několikrát do ruky anotaci, ale při pohledu na drobně počištěných 20 sloupců, kdy každá řádka značí jednoho hokynáře, sklesly mi vždy ruce a řekl jsem si, že to ponechám mladším očím. Vím, že ve Vídni jich loni bylo 3800, tedy v Praze předpokládám něco kolem třetiny. Zprávu o hokynářích mám z vídeňského Frankfurter Zeitung. V němž Theodor Scheibe uveřejňoval na pokračování velký román Der Geißler von Spittelberg. Oni totiž oba pojmy Frankfurter a Geißler značí švec a obuvník. A jen Frankfurter zní noblesněji. Takovéhle prázdné pýchy a namyšlenosti nemá pražský hokynář zapotřebí. On není v žádném zvláštním hokynářském spolku, který o sobě vydává časopis. A musím říct si, že jsem také nikde po Praze nečetl nápis Dvorní hokynář. Snad protože pražský hokynář nemá důvěru v pražské prince, kteří by s krejcarem od maminky hned k němu přiběhli koupit si cud špalek. A přitom, o bože, co jsme se my praští neprincové nalítali k nejbližšímu hokynáři. Jak věrně jsme mu donesli každý krejcar, ať už poctivě či nepoctivě nabitý. Jak ochotně jsme k němu zaskočili, když matka potřebovala ještě kousek zeleniny. Jaké to bylo gusto tajně si uštípnout růžek marcipánu, vyrýpnout z bečky na nehet povidel nebo ukrást z hromádky jablko. Jak dychtivě jsme do sebe nasávali silné zvláštní aroma hokynářského krámu, skládající se z výparu povidel, petroleje, kyselého zelí a vepřového sádla, míšeňských jablek a zrajícího síru. Dnešní aroma hokynářských krámků je ku podivu stejné jako před lety 30. Vůbec celý krám je uvnitř uspůsoben úplně stejně jako dřív. Venku na ulici jsou ošatky a koše se zelnými hlávkami a bramborami, které se i dnes nakupují podle staré dřevěné mírky, neboť pražský hokynář je nepřítel všeho novátorství a pokroku a nehodlá nic vážit na kila. Na veřejích visí klec s kanárkem, vedle otýpky špejly na jitrnice. Ohřebík vedle, svazek makovic a svazek peroutek na pomazání buchet či masa a kolíky na prádlo svázané do věnce se naparují hned vedle. Pátravé oko vidí, že výše jsou rozvěšeny bílé hliněné dýmky a měchy na tabák, věnce česneku a cibule. Na polici pak stůčky hadrů kmití podlahy a malé kartáčky na mazání bot. Vedle se naparují větší kartáče rýžové na dlaždice a podlahy z prken, slaměné mošny, štětky na bílení, válce na nudle a trsy rozličných vařeček. Půl vchodu do hokynářství zabírá stůl, na něm housky, rohlíky, bochničky chleba. Na šteláři několik sklenic se starým cukrovým a zaprášeným marcipánem, pak lahve s kořálkou značky Hulán, Višňovka, Hořká. Poslední dvě kořálky jsou hokynářova pýcha, ty vyráběl on sám. Zvlášť Hořká je po celém okolí slavná pro svůj přímo zázračný léčebný účinek a hokynář by svůj recept nesvěřil za živý svět nikomu. Inu, je na ní zapotřebí 7 koření, a sice země žluč, hořký jetel, peliněk, kaktus benediktus, pak... Jo, já kdysi znal všechny přísady, ale člověku paměť slábne. A to já jí měl výtečnou. Já dokonce uměl odříkat celé desatero. Pod stolem se válí košťata, smetáky a bílý písek na drhnutí. Uvnitř krámu pult, na něm váhy a závaží, od stropu visí librové svíčky. Za pultem police s nejrůznějším zbožím. Tabulky perníku na strouhání, hroudy másla, korýtka se syrečky, hrnek se šmolkou, sklenice s kyselými okurkami, rajskými jablíčky, sušenými houbami, škrobem. Vedle ošatky s vejci hromada nasekané soli a pyramida krájeného modrého mýdla. Dál v krámě mají své místo hranice dříví, hromada uhlí.

zdali tam nestojí s nějakým kaprálem. U mandlu sbírá hokynářka všechno to bohatství názorů a postřehů. Tam se pro ní otevírají všechny tajné komnaty okolních domů a rodin. Hokynářka bez mandlu je král bez říše, Sibyla bez věšteckého daru, Leonardo bez rukou.

Pražský hokynář, abych také něco řekl o jeho stránce mravní, je občan ctihodný. Má na starosti potřeby celé ulice a musí tedy za její obyvatele myslet. Musí znát celoroční cyklus a vědět, co kdy do zásob objednat. On musí dovést okurky a narazit sekirku na topůrko, vypucovat klíčící brambory a včas polít sýr pivem, aby uzrál. Má tuze namáhavé povolání, neboť musí ještě vypít loňskou kořálku, která nešla na odbyt, denně stát nepohnutě s dýmkou v ústech ve veřejích krámu a po případě dojít časně z rána na trh a vynadat překupnicím, aby levněji získal, co potřebuje. Pak také musí děvečky a sluštičky, které přicházejí na mandl, leckam štípnout, aby měli radost, že se líbí. Avšak musí dávat pozor, aby jeho žena štípání do dívčích sukní nezahlédla. Pozoroval jsem na pražských hokynářích zvláštní vlastnost. A to mlčenlivost. Jejich slovo je drahé. Také české hokynářky se vyznamenávají podivnou mlčenlivostí. Je to přirozené, či chcete-li, je to nutnost. Hokynářka ví nepoměrně víc než jiní lidé, proto musí méně mluvit. Ona zná všechny tajnosti obyvatel ulice a přitom se o ně nesmí podělit. Leda večer, když naloží s mužem, počítají, kolik vydělali, mohou všechny novinky bez obav z úst vypouštět. Hokynářka ví, že ona a její muž jsou dobroditeli celého okolí. Paní úřednice odvedle si od ní půjčuje po zlatce a platí jí 6 úroků týdně. Paní profesorová od naproti si od ní bere na lístek po celý měsíc potraviny a když přijde prvního, odvede jí celou mužovu gáži. Hokynářka ví, čím je. Takže celou její bytost ozařuje ona majestátnost, která se dostavuje vždy, když si člověk uvědomí, že panuje. A je-li za svou dobrotivost navíc chválena a uznávána, nabývá vznešeného klidu a ještě pečlivěji mlčí. Proto každý, kdo se už dost nasloužil, zatouží panovat. Třeba být domovníkem nebo hokynářem. Panovat buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině.